V minulém díle jsem vám povídal o Jendovi Vopaleckém, který dělal staršího sboru ve Vsetíně a také jednatele křesťanských sborů v České republice. Pán Bůh mu ukázal, že si má dát pauzu a že se uvidí, co dál v budoucnu budou spolu dělat. Přišlo mi to jako výtečná věc, tak to funguje život. Když některé dveře zavřeme, projdeme obdobím nadechnutí a obnovy, nové dveře se můžou otevřít. Jenda tuto myšlenku se mnou sdílel a já jsem mu vyjádřil respekt k jeho vnímání, odvaze i určité poslušnosti vůči Pánu Bohu. Netušil jsem však, s čím přijde za měsíc a půl. Vyzval mě, abych roli jednatele v církvi převzal, abych se podílel na duchovním směřování, přinesení vize, nápadu a invence pro obnovení našich sborů. Křesťanské sbory mají některé výjimečné vlastnosti. Jde o laické hnutí, které nemá duchovní. Lidé staví na osobním vztahu s Ježíšem Kristem, studují Bibli a modlí se. Usilují o proměněný život do podoby Ježíše a jsou aktivní ve službě druhým. To jsou silné stránky lidí v křesťanských sborech. Ale máme taky spoustu slabin. Měli jsme potřebu se vůči druhým vymezovat. Jak vůči nevěřícím a společnosti, tak vůči věřícím, kteří věří jinak. Tím, že u nás chybí určitý řád a potřebné struktury vedoucí k životu, trpíme někdy určitou anarchii. Ztratili jsme 2/3 sborů a spoustu lidí, kteří uvěřili v Pána Boha a byli od začátku v našem společenství, tak odešli nám. Mám pocit, že také mladí lidé, kteří se narodili v křesťanských rodinách, tak do církve dneska nesměřují. To je z mého pohledu náš stav. Velmi jsem si oslovení Jendy a pak také rady církve vážil. Měl jsem pocit, že je to možná i přirozené vyústění mého života, že mě na takovou službu Pán Bůh připravil, ale zároveň mě to upřímně děsilo. Nevím, zda má ta naše církev naději, zda se může obnovit, zda může být něčím živým, hezkým, užitečným. Když jsem přemýšlel, zda jednatelství vzít, tak mě to naplňovalo vnitřním klidem a takovým tahem dopředu do toho vstoupit, ale sem tam to střídali i pocity úplného zděšení a marnosti. Tak ještě jednou se omlouvám za otevřenost a sdílení svých zápasů. Ezechiel, 34. kapitola, 15. a 16. verš. Sám budu pást své ovce a dám jim odpočívat, je výrok panovníka Hospodina. Ztracenou vypátrám, zaběhlou přivedu zpět, polámanou ovážu a nemocnou posílím, kdežto tučnou a silnou zahladím. Budu je pást a soudit. Jan, 10. kapitola, 10. až 15. verš. Já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Já jsem dobrý pastýř. Znám své ovce a oni znají mne. Tak jako mě zná otec a já znám otce. A svůj život dávám za ovce. Kdo je dobrý pastýř? Ezechiel popisuje kvality pastýře v tom, že žije uprostřed ovcí. Nejde mu o jeho profit, ale o blaho ovcí. Stará se o jejich dobrou potravu, odpočinek i bezpečí. Hledá ztracenou, přivádí zaběhlou, ošetřuje a léčí nemocnou, odděluje tučnou. Docela dost práce. Hospodin zde je popsaný jako dobrý pastýř Izraele. Evangelista Jan nám popisuje dobrého pastýře jako toho, který žije a nasazuje sám sebe pro své ovečky. Kdo ovečky zná, kdo je chrání před nebezpečím. Také docela dost práce. Ježíš je zde představený jako dobrý pastýř. Někdy se cítím i uprostřed všech blízkých lidí a aktivního života osamocený. Někdy jsem v pohodě, vím, kam v životě směřuju, vše mi dává smysl, ale přichází okamžiky, kdy se cítím úplně ztracený. Žiju krásný, aktivní a naplňující život a přesto se někdy cítím prázdný. Jsou v mém životě věci, které se mi nepovedly. Jsou vztahy a situace, které nejsou optimální. Nechci si stěžovat, jsem chlap a

ale na rovinu i v mé duši je někdy spoustu bolesti. Ano, jsou chvíle, kdy jsem vnitřně osamocený, ztracený, prázdný a zraněný. Vlastně potřebuju znovu Hospodina, Ježíše Krista, jako dobrého, přítomného a pečujícího pastýře. Vlastně to znám i od svého stáda oveček. Je to spoustu práce. Teď jsem vozil balíky sena, každý den čistou vodu. Ovečky potřebují mít minerální sůl a sůl se selenem. Za týden je budu stříhat nebo nechám je ostříhat a budu je očervovat, protože je chci přehnat na horní pastviny. Sem tam musím opravit ohrady, což je věčná práce. Když mám na to čas a dám tomu potřebnou péči, tak to vše moc pěkně funguje. Ovečky jsou spokojené, zdravé, když přijíždím k ohradě, tak už běží a nadskakují a mečí. Když tomu dám v klidu, co je třeba, tak to funguje. Mám z toho radost, naplňuje mě to. Je to možná jako s čímkoliv jiným. A tak to je to možná v každé oblasti. Jako například v manželství, rodičovství, takhle je to ohledně studia nebo práce. No a tak to může být možná i s církví. Dát tomu péči jako pastýř. 1. Petrova 5.2. Starejte se jako pastýři o boží stáce u vás. Ne s donucením, ale dobrovolně. Jako to Bůh žádá, ne z nízké zištnosti, ale s horlivou ochotou. Ale zpátky k tématu, jestli přijmout roli jednatele nebo ne. Jak už jsem říkal, prožíval jsem v tom pokoj i děs. Už dlouho jsem neprožil takový zápas. Letos jsem nechal svoje ovečky připustit už v srpnu. Na začátku ledna jsem čekal první bahnění porody jehňat. Chodil jsem tam každý den, ráno i večer, někdy i přes den. Přitom to mám plus minus kilometr od domu. V lednu totiž mrzlo a když se jehňata narodí a jsou mokrá, mohly by po porodu prochladnout a pak zemřít. Jenže ty moje ovečky letos nerodily. Chodil jsem tam už 14 dní a říkal jsem si, no, možná byly připuštěné až v druhém cyklu. Možná budou jehňata až v polovině ledna. Ale nebylo to ani v polovině ledna, ani na konci ledna, ani na začátku únoru a ani v polovině února. Mrzelo mě to a je pravda, že jsem to letos nepohlídal. Protože vždycky se říká, že člověk to musí vidět, že ten beran tu ovečku obskočí. A tak jsem si nadával. Jsem si říkal, Petře, ty jsi tak nějak jako usnul na vavřínech. Měl si pocit, že už ohledně chovu oveček víš všechno, že ti to funguje, ale to zne. Stala se chyba. A říkal jsem ovečkám, holky, to si myslíte, že vás budu chovat 2 roky jenom tak, bez zrození nového života? Najednou mi to došlo, že je to možná jako v té naší církvi, že to k dalšímu životu nesměřuje. Je to taková krásná, no tedy spíše smutná analogie. Ještě 14 dní mě to drtilo, že se mi letos ovečky nenarodí. Mrzelo mě to, vyčítal jsem si to, ale pak jsem to tak nějak pustil. No a já to takhle v životě mám. Když věci tak nějak vnitřně držím až v nějaké jako křeči, tak se věci nestanou. A když je pustím, ano, přišel jsem tam a najednou vidím, že je narozené první jehně. To ještě nic neznamenalo, ale znamenalo to, že beran není neplodný, že možná se narodí i další. No a časem se narodilo 13 jehňat, jenom jedna ovečka neporodila, jinak všechny ostatní porodili. Vím, že se nedá boží vůle hledat takto zdění v životě, ale na druhou stranu věci jsou někdy více propojené, než bychom si sami mysleli. Pro mě to byl impuls, že Pán Bůh může i skrze tu naši církev v krizi, která má své silné stránky, ale taky spoustu slabých stránek, že může i skrze ní přinést nový duchovní život. Jednatelství jsem s pokojem i stálým vnitřním zápasem přijal. Konference, u nás se tomu říká shromáždění starších, jsem byl navržený, zvolený a taky potvrzený. Když jsem přijel domů a šel jsem zkontrolovat ovečky, tak už z dálky jsem to viděl. I ta poslední porodila. Vidím tam 2 malé jehňata a tak si říkám, wow, to je super. A když jsem odcházel, tak jiná ovce strčila do jednoho jehněte tak jako hodně, si říkám, co blbne, vždyť už jsou na sebe zvyklí. A najednou jsem zjistil, že ta poslední ovečka porodila 3 nové jehňata.

0: ještě všechno a ještě víc.
1: Mám pro nás cvičení pro tento týden. Cítíte se někdy osamocení, ztracení, prázdní a zranění? Jak může být Hospodin Ježíš Kristus v těchto konkrétních situacích pro vás dobrým pastýřem? No, to je otázka. Tuhle otázku vlastně můžeme položit Ježíši uprostřed těch našich zápasů. Ježíši, jak ty pro mě v téhle situaci můžeš být pastýřem? A to je z dnešního dílu všechno. Petr Hůš vás zdraví od mikrofonu z Rádia 7, z pořadu Klika a budu se těšit zase za týden. Mějte se krásně.

0: Posloucháte Proglas, rádio, které vysílá bez reklam.
1: Když máš v životě splín a kafe chutná jako blín, podél řeky na jich jít zkus. Vem si pár starých džíns a jdi do New Orleans, třeba s holkou, co je černá jak blues. Tanči dračí mambo, ráno snídej gambo, život je ten nejlepší pes. A mezi kreoly můžeš mít cokoliv, třeba funus, kde hrajou jazz.

letišti malé smrti. Ve francouzské čtvrti ukázali smysl a směr. Vrať se, než skončí hra, tak jako Mardi Gras. Podél řeky jdi na sever.

Po obloze mračna plují, temno je jak v černé sluji, kapky deště marně skrápí moji kápy. Ani všechny řeky země neudusí výheň ve mně, žávou lávu neuhasí vodní masy.

V zástavě poleknutí pukneš kralou pledu, povolí Blanka a já se rozpomenu. Potápky vynoří se, za nimi neonové rybky a ze sluneční strany připlavou loďky plné medu. Vidíš, jak pomalu se šeří, jak ožívají břehy, převleč mi prosím košily, ještě teď před večeří, snad budeme-li tiší.

milé ženě prostřít, nanosí na cínové mísy, dost pochutinek pro tři, vyrovná do řad na podnosy. Naber si tedy směle ta nejdražší z jídel a povykládej, co jsi viděl.

Svět je vyfouknuté, malované vejce. Svět je krásná věc, svět je krásná věc. Svět je vyfouknuté, malované vejce. Viděl jsem cirkus nití a promočené stropy, i slunce, které svítí na klece sly do opy. Viděl jsem zrezivělým kopím probodené bytí, viděl jsem beránka a za ním černé stopy. Viděl jsem jeho bílé sliny na vlněné dece, viděl jsem pěnu, jak se točí na přehrazené řece. Viděl jsem slepce, jak hledá holí jiné světy, viděl jsem zemi a na ní rostou divné květy. Viděl jsem svoje oči z hlíny, jak lačně na ně civí. Viděl jsem na hladině stín i děti, jak se diví. Viděl jsem slovo ve svých ústech, překousnuté ve dví.

v zástavě poleknutí. Pukneš kralou pledu, povolí Blanka a já se rozpomenu. Potápky vynoří se, za nimi neonové rybky a ze sluneční strany připlavou loďky.

Vítejte, milí přátelé dobré hudby na rozhlasových vlnách. Jsme tu s další poctou, neboli omáž, bohužel opět v souvislosti s náhlým úmrtím. Ve věku 73 let zemřel 29. dubna skladatel, zpěvák a hudební upravovatel Oskar Petr, autor celé řady hitů kapely Lucie Anety Langerové. Byl to hudební skladatel, textař, někdejší člen folklorkové hudební skupiny Marcias. S níž budeme na něj vzpomínat vlastně nejintenzivněji. Známe ho také ze skupiny jazzové pianisty a podnikatele Martina Kratochvíla. Oskar Petr na začátku 80. let emigroval do Německa a posléze do USA, tedy do Kalifornie. Pak se vrátil a vystupoval s vlastní kapelou Fabrika Atomika. Také kromě skládání hudby působil jako textař. My jsme na začátek pustili písničku z ní, kterou znáte spíš v originále od Crosby, Stills, Nash and Young. Složil ji Graham Nash jako Teach Your Children. Text připojil Oskar Petr a ta písnička byla připomínkou období Marcia ze 70. let, kdy byli ještě kapelou spíše folkovou než folkorokovou a mimo jiné také vystupovali na Portě, kde právě zní, tedy text Oskara Petra, zazněl. Teď si budeme pouštět v několika vstupech právě písničky z nejslavnějšího období skupiny Marcias, které v prvopočátku tvořilo trio Oskar Petr, Petr Kalandra a Zuzana Michnová. Každý z dílů tohoto triumvirátu přinášel do kapely svůj osobitý přínos. Takže uslyšíme Dívku z plakátu, kde nám Oskar Petr také zaspívá, a pak jeden z hitů Marcias, písničku Zmrzlinář, která se po letech téměř 40 stala ústřední melodií filmu Pupendo.

Tak to byl Zmrzlinář, jeden z dlouhatánských hitů skupiny Marcia ze 70. let. Něco málo o Oskaru Petrovi se můžeme dočíst i ve slovníku hudebních osobností. Píše se tam o ně. Narozen 16. května 1952, pocházel z učitelské a muzikální rodiny, otec i matka zpívali ve sboru pražských učitelů. Strýc Josef byl dirigentem Národního divadla v Bratislavě. Od svých 11 do 14 let navštěvoval výtvarný obor na LŠU ve Štítného. Ve stejném obvodu absolvoval střední vzdělávací školu, což byl vlastně předělový typ gymnázia té doby, tedy konce 60. let. Mimochodem výtvarné umění se pak stalo na dlouhá léta jeho profesí. Ještě na základní škole přilnul k beatu a společně s bratry Jiřím a Václavem Veselými, o těch už jsme mluvili v souvislosti s kapelou Dobrohošť a také s Frantou Segrádem, s kterými hlávali, se přesunuli vzorově od Shadows k Jimu Hendrixovi. On sám se počátkem 70. let pod vedením solisty Národního divadla Jaroslav Glajcha zdokonaloval ve zpěvu na konzervatoři Jaroslava Ješka. V letech 70 až 73 pracoval jako rekvizitář Československé televizi, také prodával své olejové obrazy a pastely na Karlově mostě. Mimochodem Karlov most byl odrazištěm celé řady hudebních, muzikantských a zpěváckých osobností té doby. Obdivoval americký rock i jazz rock a také měl rád hudku folk za doprovodu Španěly, která se posléze stala jeho nezbytnou rekvizitou. Od roku 72 vystupoval v pražské Malostranské besedě s pořadem Písničky z obou kapes a zkoušel to právě s interpretací písní Neila Younga a posléze sestavy Crosby, Stills, Nash and Young, kterými zaujal právě Zuzanu Michnovou a Petra Kalandru. Tak vzniklo trio Marcias, se kterým Oskar Petr nahrál debutové album vyhlášené jako typ melodie roku 1978. Takže si poslechneme další dvě ukázky z Marcias. Bude to píseň Barvám a jeden z dalších hitů Marcias, Břímě, které v originále jako The Wait naspíval kdysi doprovodný soubor Boba Dylana The Band a melodie se stala titulní písní filmu Easy Rider. Takže Oskar Petr mu dodal text s názvem Břímě.

V roce 1978 začal Oscar Petr vystupovat současně s Marcias i se sestavou nebo s kapelou

Moskvě Martina Kratochvíla. A také v té době napsal většinu textů pro album Heleny Vondráčkové a studiové skupiny Martina Kratochvíla Paprsky. V roce 1979 se rozhodl pro emigraci. V zahraničí se dál vzdělával zprvu pod patronátem nadace Otto Beneckého v Bonnu a v letech 80 až 81 na Young Israel Hollywood se zaměřením na angličtinu. V Los Angeles se rovněž zabýval malbou a fotožurnalismem na velikolík a fotografií na dalších vzdělávacích institucích. Navštěvoval také External University of California a v roce 86 získal americké občanství. V té době začal vystavovat své práce jako architekt interiéru a fotograf. Ale hudbě se neodrodil. V roce 80 až 89 se zúčastnil Music Business Symposia v Los Angeles a v roce 1991 se dostal do užšího výběru hudby k filmu režiséra Francisca Federica Coppoli Drákula. Po sametové revoluci zvolil návrat, ale o tom až později. Takže teď dvě ukázky ze spolupráce s Martinem Kratochvílem. Většinou to bylo tak, že Martin Kratochvíl skládal hudbu a Oskar Petr texty. Takže dvě ukázky. Zatmění měsíce a Obchodník s deštěm.

0: Teď si poslechneme ukázku z rozhovoru, který na ulici, jak za chvíli uslyšíte, vlastně před zahrádce jedné z pražských kaváren vedl v době, kdy vydal Oskar Petr po svém návratu album Jsme starí jako děti v roce 2013 s naším redaktorem Milanem Tesařem. Takže něco málo o jeho tvorbě, jeho vlastními slovy.
1: Někdo říká, že člověk skládá tu samou písničku celý život, ale jsou vidět určitý ty pokroky tam u mě, kdybych to měl takhle nějak zhodnocovat, asi by musel nějaký hudební vědec spíš to zhodnotit, ale třeba například u té písničky Lupívám, tam je jasně vidět, že se mi hrozně líbí jako ty věci spíš harmoničtější a složitější, než taková ta běžná jako forma písňová, ke který stejně vždycky přidám ještě jednu jako AB, teďko neříkám, ale přidám tomu ještě C. Takže tam je to celkem jasně daný, a když jsme hráli ty věci s touhle kapelou v Besedě, tak přišel kamarád a říkal, tuhle tu věc musíš hrát, vem ty lidi, udělej takovýhle písničky, to jsou jako starý Marsias. Každý má jiný názor, ale tak jsou to starý Marsias, ale současně to pro mě je poslední písnička a takovej novější tvar.
0: Po sametové revoluci byl Oskar Petr hostem skupin Lucie a Výběr a v roce 1993, kdy se rozhodl pro trvalý návrat do Prahy, mu David Koller produkoval album Krev, zlato a slzy. Koncertoval sporadicky se skupinami Jazz Square, se svou vlastní kapelou Fabrika Atomika, od roku 2003 s akustickou kytarou v klubech ve dvojici s houslistou a mandolinistou Jiřím Vopavou. V té době se především stal, dalo by se říci, tím profláknutým, sprofanovaným slovem hitmakerem. Takže uslyšíme několik ukázek opravdových hitů, které dlouhá léta kralují komerčními hudebními produkcemi, zejména rozhlasovými stanicemi, a také se udrží v repertoáru celé řady muzikantů. Takže uslyšíme například Anu K., kapelu Lucie a pochopitelně Anetu Langerovou, které vytvořil jedný z prvních hitů, které po svém vítězství v hudební soutěži měla už v roce 2004.

0: otevřené spojením, jeleni obtěžkání vábením, vrhají se bezhlavě do hlouby země.
1: Kromě ukázek, které jsme slyšeli, více jich bohužel do našeho pořadu nevejde, se Oskar Petr stal autorem písní pro celou řadu dalších interpretů. Byl to například David Koller, kterému vytvořil jeden z jeho největších hitů Chci zas v tobě spát. Psal i pro Lenku Dusilovou, Karla Gota, Kamila Střihavku, Leonu Machálkovou, Dana Bártu, skupinu Pusa, Barma Jones a v sestavu BSP. Režisér Jan Hřebejk si pro film Pupendo zvolil jako z ústředních melodií již zmíněného a slyšeného Zmrzlináře a my si na závěr úplně jako poslední písničku poslechneme úryvek z písně Nevinná, která se stala ústřední melodií filmu Účastníci zájezdu. Ale ještě tomu budou předcházet dvě další ukázky, a to ukázka z alba Fabrika Atomika Vázat se stoupat a píseň Ulpíván z jeho posledního vydaného alba Jsme starý jako děti. Tak to byla dnešní pocta, symbolická pocta Oskaru Petrovi, který odešel ve věku 73 let a bude české muzice chybět. Bohužel album, které měl rozpracované, se již dokončit nepodařilo, ale zůstalo po něm písní, jak jsme právě slyšeli, celá řada. To byl dnešní Čaj do páté. Loučí se s vámi od mikrofonu Helena Bredfeldová a z hudební režie Tomáš Hlávka. Těšíme se s vámi naslyšenou za týden na stejné stanici a ve stejném čase.

0: Denně či občas zapni si proglas.
1: Povím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na eso, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici Boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan, evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10, ale jen 5 bylo moudrých

a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a sedmička den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li osmičku, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. 9 mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. 10 pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu. Přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného Pána nebes, královna blahoslavenou Panu Marii a spodek, Pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet jako do roka týdnů, 13 štychů jako týdnů za čtvrt roku, 12 obrázkových karet jako měsíců v roce a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval T. Texas Taylor.

Lásko prokletá za pár slov a vět vezmu kletbu zpět. Pamatuj, že ta kletba byla jen marná obrana, píseň ohraná, vykotlaný kmen, roztočí se zas naše ruleta. Počkej do léta, to je její čas. Lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá. Teď, když na pacních

pochopíš. Lásko prokletá. Lásko prokletá. Lásko prokletá. Lásko prokletá. Lásko prokletá. Jenom klidně lež. Ptej se, na co chceš. Je to odveta. Za minulý čas. Jen se rozpomeň. Dobře na oheň, který náhle zhas. Je tu řídký vzduch. Naše planeta právě oblétá svůj kritický kruh. Lásko prokletá. Lásko prokletá. Lásko prokletá. Lásko prokletá. Lásko prokletá.

řekni, jak je ti lásko prokletá. Lásko prokletá, lásko prokletá. Lásko prokletá.

Uspět roztá celý svět, jíva rozkvétá, všechno je teď blíž, skoro na dosah. A přesto mám strach, z čeho to ty víš, že rok přeletí, přijde sníh a mráz a mě zbyde zas jen to prokletí. Lásko prokletá, lásko prokletá.

mune brání. Já tuším, že jsi hezká, jak bývala stolikrát. Oru. Nechtěj mi lásku brát. Já nevymyslel válku, to jen prstem

chci na blízku tě mít. Je zázračné to vědomí, že ještě vůbec bdím. Že tím, co je muž, ženě, nemohu ti být, ruby já pochopím. A je to možná hloupost nesmírná, s níž odvážím si přát. O ruby, nechtěj mi lásku brát.

0: chtěj mi lásku brát. Ruby, jak žil bych rád.
1: Tady je Proglas.
2: Hladíte k nám.

0: zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Plujete na vlnách Radia Proglas.

0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 13. května.
1: Při dnešní audienci na svatopetrském náměstí pokračoval svatý otec v sérii katechezí o církvi, inspirovaných věroučnou konstitucí Lumen Gentium. V druhé části pořadu přineseme několik poznámek na okraj k prvnímu roku pontifikátu a jeho reflexi.
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
0: Drazí bratři a sestry, dobré ráno a buďte vítáni. Druhý vatikánský koncil se rozhodl věnovat poslední kapitolu věroučné konstituce o církvi Lumen Gentium Panně Marii. Oslavována je jako vynikající a zcela jedinečný člen církve, jako předobraz a dokonalý vzor její víry a lásky. Tato slova nás zvou k pochopení, jak můžeme v Marii, která působením Ducha Svatého přijala a zrodila vtěleného Božího Syna, poznat jednak vzor a jednak jedinečného člena a matku celého církevního společenství.
1: Maria se nechala utvářet působením milosti, která v ní došla naplnění a ve své víře a panenské lásce přijala dar Nejvyššího. Proto je dokonalým vzorem toho, k čemu je povolána celá církev. Být stvořením slova Páně a matkou Božích dětí zrozených v poslušnosti vůči jednání Svatého Ducha. Ona je také věřící s velkým V. V ní se nám představuje dokonalá podoba bezpodmínečného otevření Božímu tajemství ve společenství se svatým Božím lidem. Proto je Maria jedinečným členem společenství církve. A ona je konečně tou, která rodí syny ve svém synu, milované děti ve věčně milovaném, který přišel k nám. Proto je Maria matkou celé církve, která se k ní může obracet s dceřinou důvěrou a s jistotou, že bude vyslechnuta, chráněna a milována.
0: Když mluvíme o Panně Marii, mohli bychom všechny tyto charakteristiky vyjádřit zároveň, řekneme-li, že je ikonickou ženou církve. Slovem žena se vyjevuje historická konkrétnost této mladičké dcery Izraele, již bylo dáno prožít mimořádnou zkušenost té, jež se stala matkou Mesiáše. Výraz ikona zdůrazňuje, že v ní se uskutečňuje dvojí směřování, sestup a vzestup. V ní září jak zcela zdarma dané vyvolení z Boží strany, tak svobodný souhlas víry ze strany její. Proto je Maria ikonickou ženou tajemství, totiž Božího plánu spásy, který byl načas skryt a v plnosti je odhalen v Ježíši Kristu.
1: Koncil nám zanechal jasné učení o zcela zvláštním postavení vyhrazeném pro Panu Marii v díle vykoupení. Připomněl nám, že jediným prostředníkem spásy je Ježíš Kristus a že jeho nejsvětější matka nikterak nezastíňuje ani nezmenšuje toto jediné prostřednictví Kristovo, nýbrž ukazuje jeho sílu. Zároveň blahoslavená Panna byla od věčnosti spolu s vtělením Božího slova předurčena za Matku Boží a zcela zvláštním způsobem spolupracovala na díle Spasitelově poslušností, vírou, nadějí a vroucí láskou pro obnovení nadpřirozeného života duší. Proto se stala naší matkou v řádu milosti. V Panně Marii se také zrcadlí tajemství církve. V ní nachází Boží lid obraz svého počátku, svého vzoru a své vlasti. V Matce Páně církev kontempluje skutečné tajemství, a to nejen proto, že v ní objevuje vzor panenské víry, mateřské lásky a manželské smlouvy, k níž je sama povolána, ale také a především proto, že v ní rozeznává svůj vlastní archetyp, ideální obraz toho, čím je povolána být.
0: Jak lze vidět, reflexe Panny Marie v podání konstituce Lumen Gentium nás učí milovat církev a sloužit v ní naplnění Božího království, které přichází a které se v plnosti uskuteční ve slávě. Přijměme tedy výzvu, kterou je pro nás tak vznešený vzor. Maria, Panna a Matka. A prosme ji, aby nám svou přímluvou pomáhala odpovědět na otázky, které před nás staví její příklad. Prožívám s pokorou a činnou vírou svou příslušnost k církvi. Poznávám v ní společenství smlouvy, k kterou mi Bůh daroval, abych odpověděl na jeho nekonečnou lásku. Cítím se být živou součástí církve, v poslušnosti vůči pastýřům ustanoveným Bohem. Hledím na Marii jako na vzor jedinečného člena a matku církve. Prosím ji, aby mi pomohla být věrným učedníkem jejího syna.
1: Bratři a sestry, Duch svatý, který sestoupil na Marii a kterého vzýváme s pokorou a důvěrou, ať nám dá prožívat v plnosti tyto podivuhodné skutečnosti. A když jsme se takto zahloubali do konstituce Lumen Gentium, prosme svatou Panu, ať pro nás získá tento dar, ať v nás všech roste láska ke svaté Matce Církvi. Tak, ať se stane.
0: To byla katecheze papeže Leva XIV. Při generální audienci. Po katechezi papež pozdravil tradičně poutníky z různých zemí. Připomněl událost ze 13. května 1981, kdy byl svatý Jan Pavel II. Vážně zraněn při atentátu.
1: V tento den před 45 lety byl spáchán pokus o atentát na život papeže Jana Pavla II. A z těchto důvodů jsem svou dnešní katechezi zasvětil Panně Marii. Na vás i na vaše rodiny zvolávám radost a pokoj Krista Pána. Bůh vám žehnej.
0: První výročí pontifikátu připadlo na 8. května a papež je oslavil velmi intenzivní pastorační cestou na mariánské poutní místo v Pompejích a do Neapole. Málo kdo si umí představit, jak hustá je papežská každodenní agenda, jak široké rozpětí témat a setkání obnáší. Na jeho působení se dá jistě nahlížet z mnoha různých úhlů a každý, kdo se pustí do syntézy, promlouvá z určité pozice a vybírá podle vlastních priorit. Chci se tedy pokusit o jakousi inkulturaci, o odpovědi na některé otázky vyřčené i jen naznačené, které jsem ohledně osobnosti nového papeže zaznamenala v našem kulturním kontextu. Když se na loďi svatopetrské baziliky objevil nově zvolený papež, Lev XIV., všechny překvapil. Mnohým komentátorům vyschlo v krku, protože amerického papeže nečekali. Pokoj ať je s vámi se všemi, ozvalo se z loďie velmi pěknou italštinou a nový papež pokračoval. Drazí bratři a sestry, toto je první pozdrav vzkříšeného Krista, dobrého pastýře, který dal život za boží státce. A přál právě tento pokoj všem lidem a celé zemi. Pokoj Kristův. Pokoj, který přichází od toho, kterého on má napříště na zemi zastupovat. Řečeno biblicky, přál pokoj, který svět nemůže dát, protože začíná obrácením srdce. Neklidná lidská srdce jsou však tím hlavním teritoriem, na které je Petrův nástupce povolán. A s prvním augustiniánským papežem to vystupuje do prvního plánu stále více. Na terén srdcí, která jsou neklidná, dokud nespočinou v Bohu, přichází upevňovat bratry ve víře, hlásat evangelium do nepokojů ve všech koutech světa. V českém prostředí, přinejmenším v komentářích, které se dostávají k širší veřejnosti, bohužel pohled na nového papeže ulpěl na povrchu. Řešilo se papežovo oblečení, jako by výsledkem volby Petrova nástupce byla módní přehlídka. Papežská štola má přitom hluboký a mnohovrstevný symbolický význam. Vyobrazení svatých Petra a Pavla, zakladatelů římské církve z Kristova mandátu, poukazuje na zařazení papeže do této kontinuity, na přijetí úřadu, který přesahuje síly jednotlivce. Červená barva mocety pak symbolicky odkazuje přímo ke Kristově oběti. Bílá a červená barva papežova oděvu tedy symbolizují Krista a církev, jeho mystické tělo. Není nijak extravagantní ten, kdo si oblékne předepsané liturgické roucho, ani tím nedává najevo jakousi svou politickou příslušnost. Přijmout to, co se pro jistou příležitost patří, je projevem pokory. Nový papež Robert Prevost vystoupil jaksi ze stínu. Přestože byl už nějaký čas v římské kurii, nepatřil mezi protagonisty vyhledávající publicitu. Všichni, kdo ho znali zblízka, se však shodovali na velké schopnosti naslouchat a nejednat unáhleně. Postupně však vycházely najevo i další skutečnosti a přestože některé z nich vlastně patří do oblíbeného žánru prvenství, rekordů a zvláštností, nezdá se, že by se jim dostalo velké publicity. Tak například žádný papež doposud v okamžiku své volby neměl svět procestovaný do té míry jako lev, který, co by generální představený augustiniánů, navštívil přes 50 zemí. Velmi dobrá představa o globálním rozměru církve se záhy projevila v konkrétních rozhodnutích. Do své blízkosti jmenoval papež lev dva Afričany a do Afriky vedla také první cesta, kterou sám naplánoval, jak to osobně zdůraznil 13. dubna, když dlouhou africkou cestu zahajoval. Možná trochu větší ohlas měla při nejmenším zpočátku dvojí státní příslušnost papeže lva, která symbolicky spojuje v jediné osobě západní civilizaci a globální jih. Přestože má západní formaci a cítí se být Severoameričan, peruánské občanství není pouhým čestným titulem. Stačí se podívat na záznamy někdejšího čiklajského biskupa Prevosta v Holinách ve městě Ilimo při katastrofálních záplavách, nebo na rozhovory s lidmi žijícími v nuzných plechových staveních v Pačakuteku, kam za covidu osobně vozil živá zvířata, aby lidé bez příjmů mohli přežít. Je zřejmé, že v čele církve stojí muž, který o bolestech současného světa ví opravdu mnoho. Na Petrově stolci je misijní biskup. Máme také papeže, který udržuje pravidelný kontakt se svou rodinou, se svými dvěma bratry a jejich dětmi. Jak na něj prozradili, telefonáty s mladším bráchou papežem jsou na denním pořádku, což může být jistě zajímavé okno do každodennosti daleko od Vatikánu. Přestože zachování diskrétnosti v těchto věcech je jistě na místě, něco málo napověděl i papež sám, když vybral pro svou neteř korálkový šperk při návštěvě dílny pro alžírské ženy, provozované augustiniánkami. A ještě jedna věc k této rodinné dimenzi. Mnoha matkám jistě neuniklo, že máme papeže, který umí vzít do náručí dítě. A děti to zpravidla vycítí a projevují mu důvěru. Snad nejpřekvapivějším textem, ve kterém lze zahlédnout i rysy obšírného programového prohlášení, byla papežova promluva k diplomatickému sboru při tradičním novoročním setkání 9. ledna letošního roku. Za její rámec zvolil Augustinovo De Civitate Dei, spis reflektující situaci po vyplenění Říma v roce 410, dobu, v níž se kácely základy a jistoty Římské říše. Pozorné čtení této promluvy lze doporučit každému, koho papežovi postoje zajímají. Jeho poselství je silné. Ukazuje, že křesťané jsou Bohem povoláni, aby žili v pozemském městě se srdcem a myslí obrácenými k nebeskému městu. V tom nacházejí jistotu navzdory době hluboké reorganizace geopolitické rovnováhy a kulturních paradigmat. V této optice je zapotřebí číst také problém takzvaného konfliktu s americkým prezidentem. Nejde totiž o konflikt pravém slova smyslu. Papež zůstal mluvčím oné boží obce, zůstává mimo politickou sféru, nechce se pouštět do politické debaty, jak sám zdůraznil. Jen nemůže nepřipomínat, že existuje lepší cesta, cesta pokoje, které je však nutné obrácení srdcí. Jedině to nás vede do nové reality, nikoli virtuální, ale boží. A v tom spočívá největší potíž lidského rodu. Adamem počínaje. V plné verzi najdete ohlédnutí za prvním rokem pontifikátu papeže Lva 14. na webu České redakce. Od mikrofonu zdraví
1: David Válka
0: a Johana Bronková.
1: Laudetur Jesus Christus.

posledních letech se i v Česku znovu otevírá otázka vztahu státu a církve. Diskuse o možné smlouvě se Svatým stolcem naráží na staré obavy, že by církev získala privilegia stojící mimo dosah moderního práva. Jedním z nejčastěji zmiňovaných bodů je spovědní tajemství, institut, který se svou absolutností vymyká logice současného právního myšlení. Není náhodou, že právě zde se vede spor. Spovědní tajemství totiž představuje hranici, na kterou stát naráží a kterou není schopen snadno překročit, aniž by změnil svou vlastní povahu. V době, kdy roste tlak na transparentnost, kontrolu, odpovědnost, působí existence prostoru absolutního mlčení téměř provokativně. A přesto právě tato v uvozovkách provokace odhaluje něco podstatného. Ne všechno v lidském životě je určeno k regulaci. Tradice je souhrnem zkušenosti generací, něčím, co vznikalo pomalu, často bez velkých teorií, ale s hlubokým pochopením lidské povahy. Spovědní tajemství je právě takovou institucí. Po staletí vytvářelo prostor, kde člověk mohl mluvit pravdu o sobě samém, bez obav, bez kalkulu, bez právní obrany. Pokud tento prostor narušíme, nezískáme více pravdy. Získáme jen více ticha. Lidé nebudou otevřenější, budou opatrnější. Moderní stát má nepochybně legitimní ambici chránit spravedlnost a bezpečnost, ale konzervativní myšlení připomíná, že ne každé dobro lze vynutit zákonem. Existují sféry, kde přílišná hodlivost vede k opačnému výsledku. Spovědnice je jedním z posledních míst, kde se člověk setkává se svým svědomím bez přítomnosti moci. Zásah do spovědního tajemství by proto nebyl jen technickou právní úpravou, znamenal by zásadní proměnu role kněze. Z důvěrníka by se stal potenciální prostředník mezi jednotlivcem a státem. A jakmile se tato důvěra jednou poruší, nelze ji jednoduše obnovit. Právě proto mnohé státy uzavírají dohody se Svatým stolcem, takzvané konkordáty. Nejde o privilegium, ale o uznání hranic. O vědomí, že existují oblasti lidského života, které mají zůstat mimo přímý dosah státní moci. Je to výraz zdrženlivosti a zdrženlivost je v politice často ctností vzácnější než aktivita. Obrana spovědního tajemství tak není obranou minulosti, je obranou prostoru, kde člověk není redukován na objekt práva, ale zůstává bytostí odpovědnou především sám sobě. A možná právě zde leží jádro celého sporu. Společnost, která ztratí úctu k tajemství svědomí, dříve či později ztratí i úctu ke člověku samotnému. PS, možná nejde jen o vztah státu a církve, možná jde o něco hlubšího, o to, zda ještě dokážeme přijmout, že existují hranice, které nemají být překročeny, ne proto, že by to nešlo, ale proto, že by se tím ztratilo něco podstatného. V době, kdy chce moderní stát vědět o člověku téměř vše, působí spovědní tajemství jako tiché, ale pevné ne. A právě taková ne bývají pro svobodu často důležitější než všechna hlasitá prohlášení. Přeji klidné a hluboké velikonoční rozjímání. Čas, kdy má smysl se na chvíli zastavit, stišit a možná i beze slov naslouchat tomu, co se v běžném hluku světa snadno ztrácí.

Dobré ráno. Máme krátce po 6. hodině, vy máte naladěný Proglas. K mikrofonu v tuto chvíli usedá Natálie Fajtová. Je čtvrtek 14. května podle katolického kalendáře slavnost na nebevstoupení Páně. Připomíná se také svatý Matěj, apoštol a mučedník, patron tesařů a krejčích, řezníků, cukrářů a kovářů a přímluvce napravených alkoholiků. Mučedník pro víru z počátku 4. století svatý Bonifác platí v lidové tradici za třetího ledového muže. A Bonifác má svátek také podle občanského kalendáře. Toto jméno je z latiny a znamená člověk dobrého osudu, tak Bonifácům blahopřejeme. Na Proglasu se v tuto chvíli jdeme začíst do dnešního evangelia.

z 16. kapitoly podle Matouše. 11 učedníků odešlo do Galileje nahoru, kam jim Ježíš určil. Uviděli ho a klanili se mu. Někteří však měli pochybnosti. Ježíš k nim přestoupil a promluvil. Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte tady, získejte za učedníky všechny národy. Křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa.

0: Na Početbě evangelia vás zveme k modlitbě ranní chvále. Dnes se s vámi modlí Natálie
1: a Pavel.
0: Máme slavnost na nebe, vstoupení páně, všechny texty k této slavnosti najdeme v novějším vydání breviáře od strany 711. 711. Ve starším vydání od strany 632. 632. Pouze žalmy budou z neděle prvního týdne žaltáře strany 914. 914 nebo 813. Tady ještě zopakuji pro novější vydání breviáře strany 711 a 914, pro starší vydání strany 632 a 813. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Prospěvujme v utěšení, pamatujíce vzkříšení ukřižovaného Krista, v němž jest nám naděje jistá. Aleluja.
1: Mocně nad smrtí zvítězil, věčný život nám potvrdil, na sobě jej slavně zjevil a naše lidství zvelebil. Aleluja.
0: Neb v něm došlo člověčenství, velikého povýšení, veliké cti Bohu rovné, nikdy nemělo podobné. Aleluja.
1: Dána mu moc i království, na zemi i v nebi panství, neb až k smrti byl poslušen, proto Otcem je povýšen. Aleluja.
0: Kristus, prostředník a smírce, u Otce svého přímluvce, mocný král, velekněz svatý, právem v tu čest je přijatý. Aleluja.
1: Lidé z Galileje, proč hledíte k nebi? Ježíš, který byl vzat od vás do nebe, zase přijde. Aleluja.
0: Bože, ty jsi můj Bůh, snažně tě hledám.
1: Má duše po tobě žízní, prahne po tobě mé tělo, jak vyprahlá žíznivá bezvodá země.
0: Tak toužím tě spatřit ve svatyni, abych viděl tvou moc a slávu.
1: Vždyť tvá milost je lepší než život, mé rty tě budou chválit.
0: Tak tě budu velebit ve svém životě, v tvém jménu povznesu své dlaně k modlitbě.
1: Má duše se bude sytit, jak tukem a morkem, plesajícími rty zajásají ústa.
0: Kdykoliv na tebe vzpomenu na svém lůžku, v nočních hodinách budu na tebe myslet.
1: Neboť stal se s mým pomocníkem a ve stínu tvých křídel jásám.
0: Má duše lne k tobě, tvá pravice mě podpírá.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Lidé z Galileje, proč hledíte k nebi? Ježíš, který byl vzat od vás do nebe, zase přijde. Aleluja.
1: Velebte krále králu a zpívejte Bohu chvalospěv. Aleluja.
0: Všechna díla páně, velebte pána, chvalte a oslavujte ho na věky.
1: Nebesa velebte pána a nedělé páně velebte pána.
0: Všechny vody nad nebem velebte pána, všechny mocnosti páně velebte pána.
1: Slunce a měsíci velebte pána, nebeské hvězdy velebte pána.
0: Všechny deště a roso velebte pána, všechny větry velebte pána.
1: Ohni a žáre velebte pána, studeno a teplo velebte pána.
0: Roso a jíní velebte pána, zimo a chlade velebte pána.
1: Ledy a sněhy velebte pána, noci a dni velebte pána.
0: Světlo a temno velebte pána, blesky a mraky velebte pána.
1: Země veleb pána, chval a oslavuj ho na věky.
0: Hory a vrchy, velepte Pána. Vše, co na zemi roste, velep Pána.
1: Prameny, velepte Pána. Moře a řeky, velepte Pána.
0: Velké a malé ryby, které plují ve vodě, velepte Pána. Všichni nebeští ptáci, velepte Pána.
1: Všechna zvířata, divoká i krotká, velepte Pána. Lidé, velepte Pána.
0: Izraeli, velep Pána. Chval a oslavuj ho na věky.
1: Kněží Páně, velepte Pána. Služebníci Páně, velepte Pána.
0: Duchové a duše spravedlivých, velepte Pána. Svatí a pokorní srdcem, velepte Pána.
1: Ananiáši, Azariáši, Miséli, velepte Pána. Chválte a oslavujte ho na věky.
0: Velepme Otce i Syna i Ducha Svatého. Chvalme a oslavujme ho na věky. Velepte Krále králů a zpívejte Bohu chvalospěv. Aleluja.
1: Před jejich zraky byl vyzdvižen a oblak jim ho vzal z očí. Aleluja.
0: Zpívejte Hospodinu píseň novou. Jeho chvála ať zaznívá ve sboru svatých.
1: Ať se raduje Izrael ze svého tvůrce, synové Sionu, ať jásají nad svým králem.
0: Ať chválí jeho jméno tancem, ať mu hrají na buben a na citeru.
1: Neboť Hospodin miluje svůj národ a pokorné zdobí vítězstvím.
0: Ať svatí jásají chvalospěvem, ať se veselí na svých ložích.
1: Boží chválu ať mají v hrdlech a dvojsečný meč v rukou.
0: Aby vykonali pomstu na pohanech, tresty na národech.
1: Aby spoutali jejich krále řetězy a železnými okovy jejich velmože.
0: Aby na nich vykonali určený soud. Všem jeho svatým bude to ke cti.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Před jejich zraky byl vyzdvižen
0: a oblak jim ho vzal z očí. Aleluja. Kristus podal za hříchy jednu jedinou oběť a pak se navždycky posadil po Boží pravici a teď už jen čeká, až mu budou jeho nepřátelé položeni k nohám jako podnož. Jedinou obětí totiž přivedl k dokonalosti navždy ty, které posvětil.

0: Kristus byl vzat do Otcovy slávy. Aleluja, aleluja.
1: Kristus byl vzat do Otcovy slávy.
0: Aleluja, aleluja. Jemu dána všechna moc na nebi i na zemi.
1: Aleluja, aleluja.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Kristus byl vzat do Otcovy slávy.
0: Aleluja, aleluja.
1: Vystupuji k svému Otci a k vašemu Otci, k svému Bohu a k vašemu Bohu. Aleluja.
0: Pochválen buď Hospodin Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Vzbudil nám mocného Spasitele za rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
1: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
0: Vystupuji k svému Otci a k vašemu Otci, k svému Bohu a k vašemu Bohu. Aleluja. Kristus vstoupil do nebe a všechny zve k sobě. Radostně ho vzívejme a volejme.
1: Ty jsi král slávy, Kriste. Králi slávy, ty ses obětoval za hříchy světa a jako vítěz nad smrtí jsi vstoupil k svému Otci.
0: Doveď všechny vykoupené do Otcova věčného království.
1: Ty jsi věčný kněz a prostředník nové smlouvy. Ty stále žiješ, aby ses za nás přimlouval.
0: Dej spásu lidu, který tě prosí.
1: Po svém utrpení ses po 40 dní zjevoval svým učedníkům a poskytl jsem jim mnoho důkazů, že žiješ.
0: Posilňuj i dnes naši víru.
1: Ty jsi přislíbil apoštolům svatého ducha, aby ti byli svědky po celé zemi.
0: Mocí svého ducha posiluj i naše svědectví. Ty jsi král slávy, Kriste. A nyní se pomodleme modlitbu Páně. Otče náš, jen si na nebesích, posvěd se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Všemohoucí věčný Bože, Tvůj vzkříšený Syn Ježíš Kristus vstoupil na nebesa a tím bylo povýšeno i celé lidstvo. Naplň nás radostnou vděčností a nadějí, že pro naše spojení s Kristem také my vejdeme do Tvé slávy. Neboť On s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen. Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.
1: Amen. Amen.

O slavnosti nanebevstoupení Páně čteme první čtení z listu svatého apoštola Pavla Efezanům, 4. kapitola. Podtitul Vystoupil vzhůru, aby všechno naplnil. Povzbuzuji vás já, vězněný pro Pána.

0: proniká všecky a je ve všech. Ale každému z nás byly uděleny duchovní dary v takové míře, v jaké je chtěl Kristus dát. Proto se praví, vystoupil vzhůru, odvedl zajatce a dal lidem dary. Když však vystoupil, znamená to, že musel předtím sestoupit dolů, na zem. Stejná osoba je ten, kdo sestoupil, i ten, kdo vystoupil až úplně nad nebesa, aby všechno naplnil. Tak určil jedny za apoštoly, jiné za kazatele mluvící pod vlivem vnuknutí, jiné za misionáře, jiné pak za pastýře a učitele, aby připravili křesťany k úkolům, které mají plnit, aby Kristovo tělo dělalo pokroky, dokud nedojdeme všichni k jednotě ve víře a v poznání Božího Syna, k možné zralosti, k onomu věku, kdy se na nás uskuteční Kristova plnost. Pak už nebudeme jako malé děti, nenecháme se zmítat a strhovat větrem kdejakého učení, v kterém lidská chytrost a prohnanost podvádí a klame. Ale spíše žijeme podle pravdy a v lásce a tak porosteme po všech stránkách v něho, v Krista, který je naše hlava. Z něho celé tělo, tvořící pevnou jednotu, dostává přes jednotlivé klouby výživu odměřenou každé části zvlášť podle práce, kterou koná. Tak tedy ono tělo roste a dělá pokroky v lásce. Říkám vám a zapřísahám vás ve jménu Páně, nežijte už tak, jak žijí pohané. Jejich smýšlení je neplodné. Mají rozum zatemnělý a jsou vyloučeni z Božího života, protože je v nich nevědomost a protože mají zatvrzelé srdce. Jsou totiž otupělí a tak se oddávají prostopášnosti a hovějí vší možné nečistotě a chamtivosti. Takhle jste se tomu přece o Kristu neučili. Vy jste přece o něm slyšeli a jako křesťané jste byli poučeni podle pravdy, která je v Ježíšovi, že máte odložit starého člověka s dřívějšími způsoby života, který je chtivý rozkoší a žene se do skázy. Stále si obnovujte mysl po její duchovní stránce a oblečte člověka nového, který je stvořen podle Božího vzoru jako skutečně spravedlivý a svatý.
1: Naslouchali jsme prvnímu čtení ze slavnosti na nebe vstoupení Páně.

6:30 ve čtvrtek 14. května máte naladěný Proglas. Od mikrofonu zdraví a dobré ráno přeje Natálie Fajtová. Podle katolického kalendáře je slavnost na nebe vstoupení Páně. Připomíná se také svatý Matěj, apoštol a mučedník, patron tesařů, krejčích, řezníků, cukrářů a kovářů a přímluvce napravených alkoholiků. Mučedník pro víru z počátku 4. století svatý Bonifác platí v lidové tradici za 3. ledového muže. Bonifác má svátek také podle občanského kalendáře. Je to jméno z latiny a znamená člověk dobrého osudu. Tak všem nositelům tohoto jména blahopřejeme. Právě před 705 lety se narodil otec vlasti, král český a císař římský, muž víry Karel IV., zakladatel univerzity, nejvýznamnější evropský panovník pozdního středověku. Naposledy vydechl roku 1378. Před 110 lety zahájila působení Československá národní rada, vedená Tomášem Garrigue Masarykem, reprezentativní orgán zahraničního odboje. Před 95 lety vyhasl život spisovatele, básníka, novináře, překladatele a politika Viktora Dyka. 14. května 1948 byla vyhlášena nezávislost státu Izrael. V Královéhradecké katedrále svatého Ducha byl před 15 lety uveden do služby diecézní biskup Jan Vokál. 71. narozeniny dnes slaví karmelitán ve farnosti Praha Liboc páter Jan Fatka, kaplan fakultní nemocnice Královské Vinohrady. 75. má filozofka Jolana Poláková, poslední šéfredaktorka teologických textů. O rok starší je řecko-katolický kněz a teolog, psychiatr a esperantista profesor Jaroslav Maximilián Kašparů, premonstrátský terciář, autor knih. 89 let se dožívá dirigent a hudební pedagog profesor Rostislav Hališka. Nyní se pojďme podívat, jaké počasí nás čeká. Bude oblačno až zataženo. Zpočátku se vyskytnou hlavně v horských oblastech přehánky. Během dne bude přehánek celkově přibývat a na Moravě a ve Slezsku očekáváme déšť. Bouřky se mohou objevit jen ojediněle. Nejvyšší denní teploty 12 až 16 stupňů Celsia. Na západě bude kolem 11, v 1000 metrech na horách kolem 6 a v Beskydech 9 stupňů Celsia. Tolik o počasí. Na Proglasu pokračujeme ranním hudebním proudem, nabídneme přehled očekávaných událostí, potom to bude ranní zíváček v 6:45 a od 7 hodiny zpravodajský servis Českého rozhlasu Plus. Teď si pustíme píseň Ty a já, zpívá Iva Marešová s Razam a Filharmonie Hradec Králové doprovází.

7 minut po půl sedmé nabízíme přehled očekávaných událostí s datem 14. květen 2026. Papež Lev XIV. Navštíví Univerzitu La Sapienza, nejstarší univerzitu v Římě a s více než 120 tisíci studenty jednu z největších v Evropě. Zastaví se k tiché modlitbě v kapli, soukromně pohovoří s rektorkou Antonellou Polimeniovou, setká se s členy akademického senátu a zaměstnanci univerzity a osloví shromáždění studentů a pedagogů. Mezinárodní cenu Karla Velikého převezme při slavnostní ceremonii v Cáchách bývalý italský premiér a někdejší prezident Evropské centrální banky Mario Draghi. Dvořákova síň pražského Rudolfina bude dějištěm finále soutěže Pražské jaro 2026 v oboru klavír. V porotě pracují také čeští pianisté Martin Kasík a Ivo Kahánek. Večer s broumovskými diskuzemi hostí knihovna Václava Havla v Praze. Představí téma letošního 13. ročníku a přinese úvodní debatu o lidství a odpovědnosti. Provede jim náš stálý spolupracovník Petr Vizina. Začátek je v 19 hodin. 31. ročník Mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy začíná v Praze na výstavišti. Potrvá do neděle. Za knihami, jejich autory, vydavateli a čtenáři se vypraví i redaktorka Proglasu Nikola Samcová. A s nadcházejícím blahořečením mučedníků komunismu kněží Jana Buly a Václava Drboly pokračuje v Brně přednáškový cyklus pro následování církve 1945 až 1950. V knihovně biskupství brněnského promluví historička Eva Richtrová z Ústavu pro studium totalitních režimů o počátcích majetkové persekuce církve v Československu. Tolik z očekávaných událostí.

škůdem. Jou, pežníci spolu volání to, zhopáni to jsou páni lou. Pežníci z profese, nej, lepší jsou v okrese. My řekneme ruce vzhůru a hned máme peněz v hůru. Já, nej, neřemeslo, nikdy to jim neneslo. Pod dubem.

low. Die koffie geeft raak, loop idee. Sem suiker, dee, sem kroop is seď. Voor maakoe na honi. Pse, padlitje vrá honi. Low, pešník je nesmlouvavý. Low, ten ho strašně baví. Co, šlohne to nevydá, jelikož je nelida. Za dubem, tam si na tě počíháme. Pod dubem, za dubem, tam tě voškubem. Špa, na tě se podařila hru, Basila zvítězila, tak to chodí na světě, na vzdorčí o světě. Lou, tržníci z povolání, to jsou páni, to jsou páni. Lou, pešníci z profese, nejlepší jsou v okrese.

Ahoj holky a kluci, začíná nový den a pro jeho zpříjemnění také ranní zíváček. Tématem dnešní soutěže bude lidské tělo, také pro vás mám připravené písničky a modlitbu. A na úvod se právě pustíme do té modlitby ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane Ježíši, děkujeme ti za toto nové ráno a také za všechno, co nás dnes čeká. Děkujeme ti za všechny lidi, které máme rádi a moc tě prosíme, drž nad nimi ochranou ruku. Amen. A než se vrhneme na slíbenou soutěž, pustíme si písničku o tom, jak cvrčkovi ukradli housličky.

0: Corpus.
1: Aorta.
0: Nervus fibularis.
1: Kolumna vertebralis.
0: Znělka nám právě ohlásila dnešní soutěž, která se bude týkat lidského těla. A než vám prozradím dnešní otázku, připomenu telefonní číslo, na které můžete zavolat přímo do vysílání. A když bude odpověď správná, můžete si vysoutěžit nějakou pěknou písničku. Číslo je 739 850 345. 739 850 345. Dnes to tady opět bude kvízová otázka, takže budete mít možnosti ABC. Tak dobře, poslouchejte. V našem krku se nachází taková rozdvojka, která musí hlídat, aby jídlo nespadlo do dýchacích cest, ale putovalo rovnou do žaludku. Jak se tedy tato malá rozdvojka, která při polikání uzavře cestu do plic, jmenuje? A ty možnosti jsou za A jícen, za B krční mandle, anebo za C hrtanová příklopka. Za A jícen, za B krční mandle, nebo za C hrtanová příklopka. Tak ještě zopakuji otázku. V našem krku se nachází rozdvojka, která musí hlídat, aby jídlo nespadlo do dýchacích cest, ale putovalo rovnou do žaludku. A já se vás ptám, jak se tato rozdvojka jmenuje. Buď je to jícen, krční mandle, anebo hrtanová příklopka. Tak vidím, že už se k nám někdo dovolává, tak zvedáme telefon. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak dopak se dovolal?
2: Vašík Bezděk.
0: Ahoj Vašíku. Tak jaká je správná odpověď?
2: Hrtanová příklopka.
0: Perfektní, je to tak, je to zase hrtanová příklopka. To byla těžká otázka, že?
2: Pro mě ne.
0: Ne, bylo to pro tebe jednoduché.
2: Protože já jsem si myslel, že to je ta... Takže
0: ová příklopka, takže... No, ty jsi teda ne. Šikulka.
2: Nikdo mi neradil.
0: Ty jsi šikulka. Tak to mám velkou radost. Tak jo, Vašíku, a jak se dneska máš?
2: Dobře.
0: Dobře, těšíš se do školky?
2: Jo.
0: Co pěkného tě čeká? Máte nějaký speciální program?
2: Ne, ale paní učitelka...
3: Před našem budem mít nějakou pohádku od sebečkovi, jak mu ukradli housličky.
0: Teda tak to jsem se trefila s tou písničkou úplně, když o tom budete mít pohádku. To je pěkný. Tak jo, Vašíku, tak ať se ti dneska ve školce líbí a dám ti teďka vybrat písničku, kterou můžeme někomu zahrát, můžeš ji někomu věnovat. Mám tady Si mé slunce nad hlavou, Dělání, dělání, anebo Zavolejte stráže.
3: Zavolejte stráže.
0: Dobře, a komu zahrajeme písničku?
3: Mamince, Markéce, tatínkovi do práce a všem, kdo poslouchají.
0: Dobře, tak posíláme písničku, ty si ji taky pěkně užij, měj se krásně a těším se zase brzo na slyšenou. Ahoj.
4: Jendo, nemohl bys sem sníst tu, místo toho, tuhle, tu žížalu?
5: Nemohl. Sníst žížalu není důkaz odvahy. To je akorát důkaz, že jsi čuně. Vendelíne, pojď.

Dnešní správnou odpovědí v soutěži byla hrtanová příklopka, jak už nám to zavolal Vašík, a my si ještě něco málo k tomu řekneme. Hrtanová příklopka, latinsky epiglotis, je tenká, listovitá, elastická chrupavka pokrytá sliznicí, která se nachází u vstupu hrtanu od hltanu v přední části krku. Její hlavní funkcí je při polikání uzavírat vchod do dýchacích cest, čímž zabraňuje vniknutí potravy a tekutin do průdušnice. Během dýchání zůstává otevřená. Funguje tedy jako taková chytrá vyhýbka na kolejích. Když jen dýcháme, příklopka je zavřená. Jakmile ale polkneme sousto, příklopka se bleskově sklopí a uzavře vchod do hrtanu. Díky tomu nám to jídlo nezaskočí a tedy se neudusíme. To je tedy k dnešní soutěži, k hrtanové příklopce všechno. Já vám moc děkuji za pozornost, za to, že máte odvahu volat přímo do vysílání a že soutěžíte. Mějte se pěkně, ať se vám dneska podaří všechno, co vás čeká. A zítra se na vás budu zase těšit u ranního zíváčku 6.45. Budeme cestovat po České republice a navštívíme nějaké město. A jaké to bude, to doufám, že nám zase někdo zavolá přímo do vysílání. A protože nám ještě zbývá chviličku čas, než budou zprávy, na cestu do školy a do školky vám posílám písničku ze Zlatovlásky, tak už to v našem zámku chodí.

0: nemůžeš se ráno probrat?
1: Zýváček tě zaručeně probere.
2: Od pondělí do pátku v 6.45.
1: Radio Proglas v Brně zve v pátek 29. května na Noc kostelů.
3: Otevřeme kapli i naše prostory a nabídneme program, kterým můžete volně procházet.
1: Děti si vyzkouší mikrofon a poznají zvuky, můžete se zaposlouchat do čtení na pokračování nebo se na chvíli zastavit v tichu.
3: V 18 hodin bude mše svatá a v 21 hodin večerní chvály.
1: Přijďte kdykoliv během večera. A nyní už zprávy Českého rozhlasu Plus.
4: Právě bylo 7 hodin, je čtvrtek 14. května, setkáváme se u ranního Plusu. Dobré jitro vám přeji Martina Mašková.
5: A Tomáš Pavlíček.
6: Český rozhlas Plus.
5: A máme pro vás několik upoutávek pro tuto hodinu. Co očekává Čína od návštěvy Donalda Trumpa?
4: Jak může odmítavý postoj ANO, SPD a motoristů ke zjezdu sudetských Němců v Brně ovlivnit vztahy s Bavorskem?
5: A jaká zdravotní rizika hrozí hráčům a divákům na fotbalovém mistrovství světa v Mexiku?
7: Tělo bude dehydrované, krev bude proudit do kůže místo do srdce a je z toho infarkt.
4: O zprávy dnes ráno pečuje Martin Matějka.
8: Čína a Spojené státy se můžou kvůli Tajvanu dostat do střetu, pokud by podle Číny postupoval Washington chybně. Řekl to čínský prezident Xi Jinping při jednání s Donaldem Trumpem v Pekingu. Čína považuje Tajvan za svoji vzbouřeneckou provincii. Spojené státy ostrov vojensky podporují. Jednání prezidentů trvalo asi 2 hodiny. Americký prezident předtím řekl, že vztahy mezi Washingtonem a Pekingem budou lepší než kdy dřív.
9: Máme skvělé vztahy, vycházíme dobře. Když tu byly nějaké nejasnosti, vyřešili jsme je. Já jsem zavolal vám, vy mě, kdykoliv jsme měli problém. Čeká nás skvělá budoucnost.
8: Hospodářské výsledky skupiny ČEZ za první čtvrtletí letošního roku překonaly očekávání. Čistý zisk stoupl na 14,5 miliardy korun. Meziročně je to o 13% víc. ČEZ už totiž letos nemusí odvádět daň z neočekávaných zisků, takzvanou windfall tax. Firma proto zlepšila i výhled celoročního hospodaření. Čistý očištěný zisk, který je rozhodující pro výpočet dividendy, nově ČEZ předpokládá na úrovni 30 až 34 miliard korun. Kvůli nižším prodejům cenám elektřiny, ale klesl ČEZu provozní zisk na 35,3 miliardy korun. Provozní výnosy dosáhly 85 miliard korun, což je o 9% méně. Nejvyšší kontrolní úřad by mohl dohlížet na hospodaření Českého rozhlasu a České televize. Ústavní novelu poslala sněmovna po 6-hodinové debatě do závěrečného schvalování. Návrh, který předložili senátoři, má zajistit větší transparentnost a kontrolu nad veřejnoprávními médii. Předlohu podporuje i většina opozice. Vládní koalice ale dál kritizuje kvůli plánovaným změnám ve financování veřejnoprávních médií. Ty s návrhem ale podle poslance Libora Vondráčka za SPD nijak nesouvisí.
10: Bez ohledu na to, kdo jak chce platit české poplatky formou poplatků ze státního rozpočtu nebo nějak jinak. Na podstatě této věci se nic nemění. My chceme tady tento dluh, který máme vůči českým občanům a koncesionářům, konečně splatit tak, aby nejvyšší kontrolní úřad měl oporu v ústavě.
8: Česká televize ani Český rozhlas se kontrole ze strany NKÚ nebrání. A ke schválení ústavních změn je potřeba 120 hlasů, tedy i části opozice. Vládní koalice jich má ve sněmovně 108.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Opoziční poslanci se nezúčastní dnešní mimořádné schůze k usnesení o chystaném sjezdu sudetských Němců v Brně. V týdnu to oznámili zástupci ODS, Hnutí STAN, Pirátů, KDU, ČSL a TOP 09. Koalice chce prosadit usnesením, kterým by sněmovna vyjádřila nesouhlas s uspořádáním sjezdu na území Česka. Zdůvodňuje to tím, že na takovou akci na území Brna ještě nepřišla vhodná doba. Podle opozice se koaliční politici pokoušejí rozdmíchávat nenávist. Pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
11: Lidé v České republice nás jako poslance neplatí proto, abychom roznicovali nenávist ve společnosti. Máme spíše spojovat a na téhle ostudě se podílet nebudeme.
8: Opozice svou nepřítomnost zdůvodnila i názvem bodu koalice, ho pojmenovala jako stanovisko vládní koalice. Evropská komise vyzvala unijní státy k zákazu tzv. Konverzních terapií. Ty jsou zaměřené na potlačování sexuální orientace. Komise tak reagovala na petici, kterou podepsalo přes 1 000 000 Evropanů. Podle unijní exekutivy jsou konverzní praktiky diskriminační, ponižující a zdraví nebezpečné.
12: Před metodami konverzních terapií, jako jsou fyzické tresty, izolace či hypnóza, už dříve varovala Světová zdravotnická organizace či OSN. Eurokomisařka pro humanitární pomoc a krize Hadža Lahbibová uvedla, že dosud tyto praktiky zakázalo pouze 8 států Evropské unie. Komise se proto chystá vyzvat zbylé země, aby škodlivé a vědecky nepodložené terapie zakázaly. Podle agentury Evropské unie pro základní práva každý čtvrtý dotázaný příslušník LGBT plus komunity podstoupil praxi, jejímž cílem bylo změnit sexuální orientaci nebo genderovou identitu. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
8: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Moderátor Českého rozhlasu a autor podcastu Vinohradská 12 Matěj Skalický získal novinářskou křepelku. Ocenění pro mladé novináře do 33 let uděluje nadace OSF.
13: Matěj Skalický, který v rozhlase působí 15 let, převzal cenu za dlouhodobou zpravodajskou práci, říká šéfredaktor Českého rozhlasu Plus a člen poroty Josef Pazderka.
14: Jestli mám něco vypíchnout, tak je to jako neuvěřitelná pečlivost a schopnost obětovat se až skoro na hraně vlastního zdraví.
13: Ocenění si Matěj Skalický velmi váží, bere ho ale jako poctu pro celý svůj tým Vinohradské 12.
15: Určitě nás to nabije tou novou energií, abychom každý den mohli nadále vydávat nové a nové epizody a těšit naše posluchače.
13: Novinářské ceny za loňský rok ovládly hlavně příspěvky o válkách nebo organizovaném zločinu. V dalších kategoriích uspěly třeba Daria Stomatová z České televize, Zdislava Pokorná z Deníku N nebo komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk. Jakub Vik, Český rozhlas.
8: Na dálnici D1 z Vyškova do Prahy trvají potíže při průjezdem Brnem. U nájezdu od Bratislavy na kilometru 196,5 řeší kolizi kamionu s osobním vozidlem. Průjezdný je pouze levý pruh, kolona od Slatiny z kilometru 200 je na 15 minut. Na dálnici D1 směrem z Prahy do Vyškova narostla kolona kamionu před sjezdem na Osovou Bytýšku. V pravém pruhu zastavují na kilometru 153. A na dálnici D5 z Plzně do Prahy panuje také velmi silný transitní provoz nákladní soupravy a brzdí kousek za sjezdem na Zdice. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude zataženo až oblačeno a teploty 12 až 16 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
16: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Největší knižní veletrh v Česku se po roce vrací do hlavního města. Ode dneška do neděle nabídne besedy s autory, stánky nakladatelů a mnoho doprovodných programů. Letošní 31. ročník Světa knihy představil Proglasu ředitel Radovan Auer.
2: My jsme letos vybrali dvě témata, je to historie a Evropa. Musím se přiznat, že ze začátku nám to vlastně připadalo takové hodně obecné, ale čím déle vlastně s tím pracujeme a tím, jak se svět vyvíjí, tak nám došlo, že vlastně dneska přihlásit se k evropským idejím a k tomu, že člověk by měl znát svou historii, aby ji nemusel opakovat, vlastně není zas tak banální sdělení, jak se nám zdálo na začátku. Těch programů tam bude více než 600, takže je těžké z toho vybrat něco, nicméně co se týče těch témat, tak máme určitě radost, že dorazí historik Timothy Snyder, který je opravdu kapacitou, co se týče historie i Evropy jako takové. Vedle toho zase na ten mainstream myslíme tím, že dorazí takové trio podle mě nejvýznamnějších autorů thrillerů v Evropě, Bernard Minier, Helen Fieldsová a Robert Brinza, ale těch autorů zahraničních je zhruba 80 a těch domácích asi 400 a to bych tady musel vyjmenovávat hodně dlouho. My vlastně v letošním roce opět rozšiřujeme ty místa pro vystavovatele, protože se nám jich hlásí čím dál více, takže přibudou dvě menší haly pro vystavovatele. Vedle toho vlastně tolik novinek nechystáme, protože ta největší novinka nás potom čeká příští rok, kdy se budeme celým veletrhem zase stěhovat po rekonstrukci zpátky do Průmyslového paláce.
1: Zhrnul na Proglasu Radovan Auer, ředitel knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy, který dnes začíná v Praze. Inspiraci tam pro vás bude sbírat kolegyně Nikola Samcová.

0: Brněnskou katedrálu svatých Petra a Pavla rozezní v neděli další z koncertů varhaníků pro svatého Jakuba. Organizátor Jan Kopřiva seznámil Proglas s účinkujícími.
1: Vystoupí Tatiana Pernetová a Daniel Knut Pernet. Zazní mimo jiné části z nedělní hudby Petra Ebena či preludium, adagio a chorální variace na hymnus Veni Creator Morise Durufleo. Koncerty se konají jednou měsíčně v různých brněnských kostelích. Vystupují přední umělci z České republiky i zbytku střední Evropy. Výtěžek z koncertů je použit na financování proběhlé rekonstrukce kostela svatého Jakuba. Pro bližší informace ohledně koncertů a doprovodných akcí doporučujeme sledovat facebookovou stránku Varhanice pro svatého Jakuba.

0: tváře, nasadí si tváře.
1: Městské divadlo Zlín má novou hudební inscenaci Kryl. Nejbližší představení je dnes. Na jevišti ožívá příběh kroměřížského rodáka, básníka a písničkáře Karla Kryla. Jehož tvorba se stala symbolem odporu k sovětské okupaci Československa v srpnu 1968 a k totalitě. V hlavní roli vystupuje Zdeněk Lambor. Umělecký šéf Zlínského divadla Patrik Lančarič se ujal režie.
2: Tak samozrejme, že sme sa snažili vlastne vypovedať ten príbeh Karla Kryla v podstate od jeho detstva až teda po jeho smrť. Má to teda nejaké prvky toho dokumentárneho divadla, ale nie je toto dokumentárne divadlo v pravom slova zmysle, pretože mnohé tie veci sme vlastne sa snažili zobraziť takým vlastne trošku metaforickým spôsobom. Celý ten svet vlastne toho akoby minulého režimu sa tam objavuje v podobe alegorických postav, ktoré práve pochádzajú z Krylových piesní a z jeho vlastnej obraznosti.

0: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má Proglas v systému DAB vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králík, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy. Pokrývají tato města a okolí. Dvůr Králové nad Labem, Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Humpolec, Chrudim, Jaroměř, Jičín, Jihlava, Pardubice, Svitavy, Trutnov, Třebíč, Velké Meziříčí, Vrchlabí, Vysoké Mýto a Žďár nad Sázavou. Jsme tu s vámi po celý den.
1: Je 7:31, čtvrtek 14. května 2026. Posloucháte Proglas. Od mikrofonu zdraví a dobré ráno přeje Natálie Fajtová. Podle katolického kalendáře je slavnost na nebevstoupení Páně. Připomíná se také svatý Matěj, apoštol a mučedník, patron tesařů a krejčích, řezníků, cukrářů a kovářů a přímluvce napravených alkoholiků. Mučedník pro víru z počátku 4. století svatý Bonifác platí v lidové tradici za třetího lidového muže. Je to jméno z latiny a znamená člověk dobrého osudu. Bonifác slaví také podle občanského kalendáře, tak všem nositelům tohoto jména k svátku blahopřejeme. Právě před 705 lety se narodil otec vlasti, král český a císař římský, muž víry Karel IV., zakladatel univerzity, nejvýznamnější evropský panovník pozdního středověku, naposledy vydechl v roce 1378. Před 110 lety zahájila působení Československá národní rada, vedená Tomášem Garrigue Masarykem, reprezentativní orgán zahraničního odboje. Před 95 lety vyhasl život spisovatele, básníka, novináře, překladatele a politika Viktora Dyka. 95. by oslavil národopisec profesor Richard Jeřábek. Zemřel v roce 2006. 14. květnem roku 1948 se datuje vyhlášení nezávislosti státu Izrael. V Královéhradecké katedrále svatého ducha byl před 15 lety uveden do služby diecézní biskup Jan Vokál. 71. narozeniny slaví karmelitán ve farnosti Praha Liboc páter Jan Fatka, kaplan fakultní nemocnice Královské Vinohrady. 75. má filozofka Jolana Poláková, poslední šéfredaktorka teologických textů. O rok starší je řecko-katolický kněz a teolog, psychiatr a esperantista profesor Jaroslav Maximilián Kašparů, premonstrátský terciář, autor knih. 89 let se dožívá dirigent a hudební pedagog profesor Rostislav Hališka. Nyní krátce k počasí, dnes bude zataženo až oblačno, zpočátku se vyskytnou hlavně v horských oblastech přehánky. Během dne bude přehánek přibývat, večer se na Moravě a ve Slezsku očekává déšť. Bouřky budou jen ojediněle. Nejvyšší denní teploty 12 až 16 stupňů Celsia, na západě bude kolem 11, 1000 metrech na horách kolem 6 a v Beskydech 9 stupňů Celsia. Tolik o počasí. A co nás čeká v následujících minutách na Proglasu, bude to hudební kompas, ten naladíte v 7:45. Představíme si francouzsko-norské trio Tim. Od 8 hodiny nabízíme zpravodajství Českého rozhlasu Plus, krátce po zprávách přehled očekávaných událostí a od 9 hodiny tradičně na stole je téma. Kdo získal cenu Magnesia Litera za rok 2025? To se veřejnost dozvěděla v polovině dubna v přímém přenosu České ČT Art. Svoji nominaci v této soutěži proměnila v sobotu večer 18. dubna 2026 historička umění kritička pedagožka Pavla Pečinková za čtyřdílný soupis výtvarného díla Josefa Čapka. Kdo další byl oceněn a jaké měly dojmy někteří vítězové, to se dozvíte právě v dnešním pořadu, který připravila redaktorka Iva Horká. To je tedy tip na dnešní ráno na Proglasu a teď nám bude zpívat Radúza.
2: Tě prosím, buď tu se mnou a ty mi půjčíš pistoli, jako bych strach mohl sejmout.

0: kostele svatého Jana Nepomuckého v Hluboké nad Vltavou se uskuteční zítra benefiční svatojánský poutní koncert vokálně instrumentálního tělesa Schola Auraciana. Od 19 hodin zazní díla Adama Václava Michne z Otradovic, Antonína Dvořáka a Georga Friedricha Händla. Více o programu řekl Proglasu varhaník spolku Václav Schwammenhäfer.
1: Jedná se výhradně o liturgický repertoár, to znamená, že my se zaměřujeme jako ansámbl na praktický doprovod liturgie. Využíváme díla starších mistrů. Máme tam zařazeny i nové autory, současné, jako je třeba dílo Karla Fráni, který leta působil jako regens chory v katedrále svatého Mikuláše v Českých Budějovicích.
0: V rámci koncertu zazní také autorské skladby Václava Schwammenhäfera, který působí v katedrále svatého Mikuláše v Českých Budějovicích. Ta je zázemím spolku Schola Auraciana.
1: Spolek se rodil delší dobu. Já jako varhaník v katedrále jsem kolem sebe měl vždycky nějaké muzikanty a za nějakou dobu to vyrostlo v mé společenství, který si později dal název Schola Auraciana. Auraciana, protože v katedrále svatého Mikuláše jsou ostatky svatého Auraciana, což byl římský voják.
0: Upřesnil Proglasu Václav Schwammenhäfer a dodal, jak vznikla myšlenka benefičních koncertů.
1: Přijde mi hezké a dobré ty naše schopnosti, které máme, nebo to řemeslo, které ovládáme, nějakým způsobem jako zúročit a pomoci těm ostatním. A proto jsme se vydali touhle cestou benefičních koncertů. Rádi přijdeme do nějaké farnosti, učiníme koncert a ten výtěžek zůstane právě v té konkrétní farnosti a ten správce farnosti s tím výtěžkem potom naloží, jak je konkrétně potřeba.
0: Ještě dodejme, že na zítřejším koncertě v Hluboké nad Vltavou vystoupí v sólových partech i zpěvačky Andrea Kadlec-Benedová a Dominika Kudláčková.
2: Někdy se probudím, to bývá kolem třetí, tma mícha osudím.

0: přátelé milí, Proglas teď velice potřebuje vaši finanční podporu. Bude existovat, budeme-li ho tvořit spolu. Prosím, pomozte. Děkujeme.
1: Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Legendární díla i světové premiéry, jazz, experiment i dětské skotačení na Springsteenu nebo open air v Riegerových sadech. Poslední vstupenky na festival.cz.
2: Přiblížila se nám 45. minuta po 7. hodině a to je čas na ranní hudební kompas. Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte. Zkrátka TIM, případně vyslovovaná T-I-M nebo T-I-M, může znamenat lecos. Francouzsko-norské trio tohoto jména nabízí hned několik výkladů. Tomorrow is minimalist, Three independent motions nebo Tall, infinite, microscopic. A právě poslední uvedená slova jsou zároveň názvem jejich nového alba. Z ní si na úvod poslechneme skladbu Ostinato.

Představujeme si francouzsko-norské trio Tim. Jak už jsme si řekli, název je zkratka, která může znamenat například Tall Infinite Microscopic. Stejně tak se jmenuje album, které trio vydává u maďarského vydavatelství BMC. Tématem skladeb je pomývost krásy a paměti v kontextu současného světa, ohroženého zánikem kultur i přírodních druhů. Jde o setkání dvou norských hudebnic, Caroline Wallis a Inger Hannisdal. S hudební vizí Sebastiana Palin, který pro projekt vytvořil kompoziční rámec. Produkce tria se pohybuje mezi minimalismem, improvizací a prací s pamětí i její proměnlivostí. Caroline zpívá, respektive využívá hlas a také elektroniku. Inger Hannisdal hraje na housle a Sebastian na klavír a syntezátory. Poslechneme si ještě skladby Interlude a skladbu Infinite Worlds.

infinite world so small I can't.

0: så små. Jeg klarer ikke se hva som skjer inni deg. Jeg heller deg over kroppen min og kjenner meg enorm. Jeg grev føttene mine i disse uendelige værer. Stryk fingrene gjennom deg. Fargene er også små. Kan nesten ikke se deg fra hverandre. Et hav av værer så tunge. De kan kun bli flyttet av kjemper som meg. Uendelige værer. Så små, små. Jeg klarer ikke å se hva som skjer inni deg. Jeg heller deg over kroppen min og kjenner meg enorm.
1: Poslouchali jsme norsko-francouzské trio Tim. Dnes odpoledne se v hudebním kompasu vydáme do Finska. Budeme se věnovat skupině Ne Lintuiziat. Hudební kompas pro vás připravil Milan Tesař.
2: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
3: Potřebujete vypnout? Zapněte Rádio Proglas.
1: Zprávy nyní přebíráme z Českého rozhlasu Plus.
4: Budeme Vojtěcha Bahenského.
5: V 8 hodin a ve čtvrtek 14. května se setkáváme u Raního Plusu. Nerušený poslech přejí Martina Mašková.
4: A Tomáš Pavlíček.
6: Český rozhlas Plus.
4: A vybíráme z naší programové nabídky pro tuto hodinu, jaké reakce vyvolávají diskuze v poslanecké sněmovně o plánovaném sjezdu sudetských Němců v Brně.
7: Prostě Brno je v plamenech, lidé opravdu se bouří.
5: Zakáže Evropská komise kontroverzní terapii LGBTQ plus osob?
4: A jak moc se zvyšuje závislost Evropy na americkém skapalněném plynu?
5: Zpravodajské informace v celé šíři má pro vás Martin Matějka.
8: Čína a Spojené státy by se mohly dostat do střetu kvůli Tchaj-wanu. Čínský vůdce Xi Jinping to řekl při jednání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v Pekingu. Čína považuje Tchaj-wan za svoje území, Spojené státy ostrov vojensky podporují. Oba státníci spolu jednali taky o obchodu.
9: Donalda Trumpa na náměstí nebeského klidu v Pekingu přivítala armádní kapela, jásající děti a Xi Jinping na červeném koberci. Pak už se státníci odebrali do velkého sálu lidu. Donald Trump před rozhovory řekl, že ho s čínským prezidentem pojí dlouholeté přátelství. Podle Xi Jinpinga je svět na rozcestí, ale obě země čeká skvělá budoucnost. Trump je v Pekingu poprvé od uvalení cel na Čínu loni po nástupu do úřadu. USA ale od té doby cla postupně snížili a s Trumpem jsou v Číně šéfové největších amerických firem. Doprovází ho i ministr zahraničí Marco Rubio, který řekl, že by Čína měla zatlačit na Irán, aby otevřel Hormuzský průliv. Marcel Faltis, Český rozhlas.
8: Ruské drony a rakety masivně útočily na ukrajinské hlavní město Kyjev. Na Telegramu o tom informoval šéf vojenské správy hlavního města Timur Tkačenko. Údery poškodily budovy v různých částech města. Ukrajinské letectvo informuje o útocích i v dalších částech země. Ukrajina čelila masivnímu úderu i včera. Rusko na ně vyslalo nejméně 800 dronů. Zemřelo 6 lidí a dalších 29 zraněných. Kvůli včerejšímu útoku si maďarské ministerstvo zahraničí na dnešek předvolává ruského velvyslance. Ruské drony totiž mířily na Zakarpatí na západě Ukrajiny, kde žije početná maďarská menšina. ČEZ v letošním prvním čtvrtletí zvýšil čistý zisk, vydělal o 13% víc než loni. Výsledky jsou lepší, než se čekalo, říká mluvčí ČEZu Ladislav Kříž.
10: Čistý zisk vzrostl o 13% na 14,5 miliardy korun. Vzhledem k tomu, že došlo k ukončení zdanění neočekávaných zisků, takzvaná windfall tax.
8: ČEZ proto zlepšil i výhled hospodaření za celý rok 2026. Čistý očištěný zisk, ze kterého se vypočítá dividenda, nově předpokládá mezi 30 až 34 miliardami korun. Za první tři měsíce ale společnosti současně klesly provozní zisky meziročně o 9%. Podle Kříže je to kvůli snížení cen vyrobené elektřiny na velkoobchodních trzích. I zisk EBITDA proto poklesl na 35,3 miliardy korun.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Na hospodaření Českého rozhlasu a České televize by mohl dohlížet Nejvyšší kontrolní úřad. Ústavní novelu podpořili poslanci a míří k závěrečnému schválení. O návrhu, který předložili senátoři, debatovali poslanci několik hodin.
11: Návrh sice podporuje i většina opozice, debata se ale často stáčela k jiné změně, kterou chce koalice v otázce Českého rozhlasu a České televize prosadit, k plánované změně financování.
12: Kdyby tady nebyla, tak myslím, že NK už máme schváleno možná mnohokrát.
11: Vysvětluje předseda mediálního výboru František Talíř z KDU-ČSL. Poslanec hnutí ANO Ondřej Babka to vidí jinak.
13: Hledáte prostě zástupné nějaké důvody a výmluvy pro to, proč opět tuto novelu ústavy neschválit.
11: Ke schválení ústavních změn je potřeba i část hlasů opozice. Ve sněmovně se jich zřejmě ve třetím čtení dostatek najde. Proti vystupují zejména starostové, kteří sice souhlasí s obsahem, ale kritizují načasování návrhu. Český rozhlas ani Česká televize se dozoru Nejvyššího kontrolního úřadu nebrání. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
8: Koaliční poslanci dnes budou na mimořádné schůzi sněmovny debatovat o blížícím se sjezdu sudetských Němců v Brně. Jeho organizátory chtějí vyzvat, aby od akce upustili. Podle předsedkyně sněmovního klubu ANO Taťány Malé sjezd zbytečně budí emoce a otevírá rány, místo toho, aby se lidé v rozbouřené době soustředili na to, co je spojuje. Usnesení podle ní podporuje většina poslanců hnutí ANO.
14: Česko-německé vztahy jsou na skvělé úrovni, a to ať v oblasti biznisu, vědy a kultury. Česká republika a Spolková republika Německo své vztahy urovnaly už v 90. letech a zejména pak deklarací z roku 1997.
8: Opoziční poslanci se mimořádné schůze nezúčastní. V týdnu to oznámili zástupci ODS, Hnutí STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09. Podle opozice se koaliční politici pokouší rozdmíchávat nenávist. A téma podrobně rozebereme v Ranním plusu hned po zprávách. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Přes 156 tisíc uchazečů o studium na středních školách nebo víceletých gymnáziích se zítra dozví výsledky prvního kola přijímacích zkoušek. Případný neúspěch může pro některé znamenat výrazný stres. Jak takovou situaci zvládnout, radí Hana Píšová z Linky bezpečí.
15: Určitě bych chtěla děti podpořit, aby třeba ten víkend po tom pátku, kdy se ten výsledek dozví, si udělali nějak co nejvíc příjemný, odpočinuli si a vlastně další třeba přemýšlení o tom, co dál odložili, až ten další týden, kdy se třeba už zveřejní i ty školy, které budou otevírat druhý kola.
8: Pod kontrolou by emoce měly mít i rodiče, aby pro děti v tomto období byly oporou. A stát plánuje další zpřísnění opatření na fotbalových stadionech v reakci na výtržnosti na sobotním derby, to plánuje ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Do budoucna by třeba mohly platit vstupenky na jméno. Pod Národní sportovní agenturou by taky mohla vzniknout databáze problémových fanoušků.
16: Fotky těch, kteří se chovali nevhodně, by do něj vkládaly jednotlivé kluby, říká ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
17: Pouze u těch hříšníků v uvozovkách, kteří se něčeho budou dopouštět, tak tam ty kluby budou mít tu možnost a ty lidi zachytit včas.
16: Problémové fanoušky by kluby odhalovaly díky kamerám u vstupů na stadiony. Aby to mohlo fungovat, je třeba změnit zákony. Pomáhá s tím proto i Úřad pro ochranu osobních údajů, pokračuje jeho předseda Jiří Kautský.
18: Pokud už se někdo protiprávně jednání dopouští, tak potom je tedy strpět, že se jeho údaje budou evidovat.
16: Změny chce ministr Šťastný prosadit do konce roku. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
8: Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy zpozorněte za sjezdem na Trhový Štěpánov. Na 52. kilometru u odpočíky Střechov se srazil kamion s osobním autem. Zasahují do všech pruhů s velkou opatrností a pomalu se projíždí jen levým. Kolona je na 15 až 20 minut. Na dálnici D1 z Prahy do Vyškova kolona kamionu opět výrazně narostla. Aktuálně zpomalují za sjezdem na Měříně na kilometru 138. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy přetrvává silný provoz. Kamiony se sunou pravým pruhem z 20. kilometru. Osobní auta brzdí za Berounem na 14. kilometru. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude zataženo až oblačno, zpočátku se vyskytnou hlavně v horských oblastech přehánky. Během dne bude přeháněk přibývat, večer se na Moravě a ve Slezsku od jihu přidá déšť, ojediněle se objeví i bouřky a nejvyšší odpolední teploty 12 až 16 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
19: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

12 minut po 8 hodině přecházíme s očekávanými událostmi s datem 14. květen 2026. Papež Lev XIV. Navštíví Univerzitu La Sapienza, nejstarší univerzitu v Římě a je jednu z největších v Evropě. Mezinárodní cenu Karla Velikého převezme při slavnostní ceremonii v Cáchách bývalý italský premiér a někdejší prezident Evropské centrální banky Mario Draghi. Dvořákova síň pražského Rudolfina bude dějištěm finále soutěže Pražské jaro 2026 v oboru klavír. Večer s broumovskými diskuzemi hostí knihovna Václava Havla v Praze. Představí téma letošního 13. ročníku a přinese úvodní debatu o lidství a odpovědnosti. Moderuje náš stálý spolupracovník Petr Vizina. Kulatý stůl na téma masová vražda a média zahájí v sídle Senátu v Praze předseda horní komory Miloš Vystrčil. Podle pořádajícího spolku Spojení nadějí debata vyjde ze zkušeností s komunikací po střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v prosinci 2023. Benátské odpoledne otevře 18. ročník obnovených svatojánských slavností na Vális pod Karlovým mostem. Třídenního programu na počest patrona vodáků a lodníků svatého Jana Nepomuckého. 31. ročník Mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy začíná v Praze na výstavišti, potrvá do neděle. Za knihami, jejich autory, vydavateli a čtenáři se vypraví také redaktorka Proglasu Nikola Samcová. Taneční učitelé roku 2026 vyhlásí v Městské knihovně v Praze. Ocenění se týká choreografů tanečních souborů, škol a klubů věkové kategorie 6 až 15 let. S nadcházejícím blahořečením mučedníků komunismu kněží Jana Buly a Václava Drboli pokračuje v Brně přednáškový cyklus pro následování církve 1945 až 1950. V knihovně biskupství brněnského promluví historička Eva Richtrová z Ústavu pro studium totalitních režimů o počátcích majetkové persekuce církve v Československu. V horském středisku Elion ve Špindlerově mlýně se koná ode dneška pětidenní duchovní obnova s páterem Jiřím Šlégrem. Pozvání do ticha. Svatodušní novénu zahajuje farnost Plzeň Severní Předměstí. Po 9 večerů nabídne společné adorace v kostele Všech svatých. Literární a hudební večer věnovaný Janu Jiřímu Výchovi se uskuteční v kapucínském klášteře v Sušici. Život a dílo řádového provinciála a básníka, kterého komunisté umlčovali, přiblíží páter Stanislav Zatloukal. Výchovy básnické skladby zaspívá a doprovodí na klavír Jenovéfa Ita Kučerová. A v Duchcově na Teplicku se chystá komentovaná prohlídka barokní Heimanovy kaple běžně nepřístupné. Tolik z očekávaných událostí.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Tváří právě probíhajícího týdne pro rodinu je pediatr Cyril Matějka, influencer a autor knihy Dětské lékařství, která nedávno získala ocenění Magnesia Litera. Týden pro rodinu má letos motto Rodino, pohni se. Podle Matějky je klíčové jít příkladem.
2: Já myslím, že to je úplně skvělý motto, je to o tom pohybu. V dnešní době hodně dětí tráví čas na mobile, u počítače, u televize a to pohni se by mělo znamenat podle mě trošku prevence obezity, aby se děti hejbaly. Není to jenom děti, ale celá rodina, protože rodiče jsou vzorem pro ty děti, takže je to krásně řečený. Nemůžete říkat dětem, ať se hejbou, když vy se sami nehejbete. Je potřeba pohnout celou rodinou. Děti jedí to, co rodiče nakupují, jedí tak, jak jedí rodiče, oni to kopírují, ten životní styl. Takže bez změny rodičů je těch změnů to dítěti. Buďte jim vzorem, nakupujte třeba domů už jenom o stupeň třeba nějaký lepší jídlo, nebo vybírejte ho důkladněji a sami třeba sportujte s těma dětma. Jak říkám, nemůžete po dítě zjistit něco, co vy sami neděláte, tak proč by toto dítě dělalo?
1: V rozhovoru na Proglasu uvedl dětský lékař Matějka i příklad vlastní rodiny.
2: Manželka je velká běžkyně, tak mě naučila běhat. Já jsem předtím zase takový sportovec nebyl a náš syn taky sám teďka je takový pobíhavý, on cvičí jogu, tak on se snaží taky cvičit. Tak je takový, on to fakt odkoukává. Já když dělám pliky, třeba jen tak si cvičím doma, tak on vedle mě taky dělá, že cvičí. Teďka děláme první cyklový lety na dětském kole, takže je to snadný.
1: A co je podle Cyrila Matějky potřeba rozpohybovat ve společnosti a v přístupu k péči o děti?
2: My jsme teďka otevřeli obezitologickou ambulanci, kde klademe trošku důraz na složení těla, protože není to jenom složit třeba 5 kg, ale o to složení toho těla. Takže nejde nám tolik o to číslo na tý

0: po matce Panny Marie Fatimské a v souvislosti s 45. výročím atentátu na Jana Pavla II. Mluvil včera papež Lev XIV. Před poutníky ve Vatikánu o Marijině spojení s církví. Při generální audienci na svatopetrském náměstí přitom vyšel ze závěrečných pasáží koncilního dokumentu Lumen Gentium – Světlo národů, věnovaným právě Matce Boží a Matce církve.
1: Ona je oslavována jako vynikající a zcela jedinečný člen církve, jako předobraz a dokonalý vzor její víry a lásky. Tato slova nás zvou, abychom pochopili skrze jednání Ducha Svatého, jak Maria přijala a splodila Božího Syna, který se stal tělem. A můžeme Panu Marii rozpoznávat jako model, jako út a jako matku celého církevního společenství. Nechme se tedy utvářet dílem milosti, které se v ní naplnilo. A přijměme dar od Nejvyššího Boha s její vírou a panenskou láskou. Maria je dokonalý model toho, čím je církev povolána být. Je tvorem Božího slova a je matkou Božích dětí, které jsou zrozeny v učenlivosti ve vedení Ducha Svatého. Ona je potom dokonalou věřící. Ona se dokonalým způsobem a bezpodmínečně otevírá pro Boží tajemství ve společenství svatého Božího lidu. Maria je tedy údem, výjimečným členem celého církevního společenství. A nakonec, protože plodí syna a plodí děti v synu, kteří jsou od něj milováni od věčnosti, Maria je matkou celé církve a k ní se můžeme obracet se synovskou důvěrou, v jistotě, že budeme vyslyšeni, chráněni a milováni.
0: Matka Boží je podle papeže Lva také ikonou tajemství.
1: Blahoslavená Panna Maria byla od věčnosti spolu s vtělením Božího Syna, vtělením Božího Syna předurčená za Matku Boží a zcela zvláštním způsobem spolupracovala na díle Spasitelově poslušnosti, vírou, nadějí a vroucí láskou pro obnovení nadpřirozeného života duší. Proto se stala naší matkou v řádu.

0: Radu milosti. V Panně Marii se tedy odráží také tajemství církve. V ní boží lid nachází svůj původ, také svůj model a také svůj domov. V Matce Páně církev rozjímá vlastní tajemství, protože nejen v Marii nachází model panenské víry, mateřské lásky a manželské věrnosti, ke které je církev povolána, ale především poznává v ní také vlastní archetyp, ideální rozměr toho, čemu je církev povolána. A tak, jak můžeme vidět, úvahy o Paní Marii, které jsou zhromážděné v Lumen Gentium, nás učí milovat církev a v ní sloužit k naplnění Božího království, které přichází a které se plně uskuteční ve slávě. Nechme se tedy vést tímto nádherným příkladem, kterým je Maria, Pana a Matka, a prosme jí, aby nám pomáhala svou přímluvou, abychom odpověděli na to, k čemu nás Bůh volá skrze její příklad. Žijí s vírou, která je pokorná a aktivní, žijí svou příslušnost k církvi, uznávám společenství smlouvy, které mi Bůh dal k tomu, abych odpověděl na jeho nekonečnou lásku. Cítím se živou částí církve, v poslušnosti pastýřům, které jsou darovaní od Boha. Dívám se na Marii jako například výjimečný úd člena církve a matku církve a prosím, aby mi pomáhala, abych byl věrným učedníkem jejího syna. Duch svatý, který se stoupil na Marii a kterého pokorně a s důvěrou vzýváme, ať nám dává plně žít tuto nádhernou skutečnost.
1: Slova papeže Lva tlumočil včera v přímém přenosu televize Noes generální audience ve Vatikánu páter Petr Smolek.

Je tu 8. hodina a 30. minuta s Proglasem. Od mikrofonu zdraví a dobré ráno přeje Natálie Fajtová. Dnes je čtvrtek 14. května, podle katolického kalendáře slavnost na nebevstoupení Páně. Připomíná se také svatý Matěj, apoštol a mučedník, patron tesařů a krejčích, řezníků, cukrářů, kovářů a přímluvce napravených alkoholiků. Mučedník pro víru z počátku 4. století svatý Bonifác platí v lidové tradici za třetího ledového muže. Jméno pochází z latiny a znamená člověk dobrého osudu. Tak nositelům tohoto jména blahopřejeme. Právě před 705 lety se narodil otec vlasti, král český a císař římský muž víry Karel IV., zakladatel univerzity, nejvýznamnější evropský panovník pozdního středověku. Naposledy vydechl roku 1378. Před 110 lety zahájila působení Československá národní rada, vedená Tomášem Garrigue Masarykem, reprezentativní orgán zahraničního odboje. Před 95 lety vyhasl život spisovatele, básníka, novináře, překladatele a politika Viktora Dyka. 95 by oslavil národopisec profesor Richard Jeřábek, zemřel v roce 2006. 14. května roku 1948 byla vyhlášena nezávislost státu Izrael. V Královéhradecké katedrále svatého Ducha byl před 15 lety uveden do služby diecézní biskup Jan Vokál. 71. narozeniny slaví karmelitán ve farnosti Praha Liboc páter Jan Fatka, kaplan fakultní nemocnice Královské Vinohrady. 74 let se dožívá kaplan českého velkopřevorství maltéského řádu a předseda sdružení Ackermann Gemeinde Monsignor Adolf Pintíř z farnosti Sušice. 75. má filozofka Jolana Poláková, poslední šéfredaktorka teologických textů. O rok starší je řecko-katolický kněz a teolog, psychiatr a esperantista profesor Jaroslav Maximilián Kašparů, premonstrátský terciář, autor knih. 89 let se dožívá dirigent a hudební pedagog profesor Rostislav Hališka. Nyní krátce k počasí. Dnes bude zataženo až oblačno. Zpočátku se vyskytnou hlavně v horských oblastech přehánky. Během dne bude přehánek přibývat, večer se na Moravě a ve Slezsku očekává déšť. Bouřky budou jen ojediněle. Dnes naměříme nejvýše teploty mezi 12 a 16 stupni Celsia. Na západě bude jen kolem 11, 1000 metrech na horách kolem 6 a v Beskydech 9 stupňů Celsia. Tolik o počasí. Na Proglasu nás od 9. hodiny čeká Na stole je téma. Tam si představíme Pavlu Pečinkovou. Za čtyřdílný soupis výtvarného díla Josefa Čapka získala cenu Magnesia Litera. Pořad pro vás připravila redaktorka Iva Horká. V 10 hodin nabízíme zprávy Českého rozhlasu Plus, potom se můžete těšit na relaci Rádia 7 v 10 hodin a 15 minut nejen chlebem. Od 10:30 vysíláme Voničku pro milovníky dechovky a v 11 hodin čteme na pokračování. Pokračujeme ve čtení upřímných vyprávění poutníka svému duchovnímu otci od neznámého ruského autora. Přeložil Petr Vítá vás a načetl Libor Hradslavský. Teď pokračujeme ranním hudebním proudem, zpívat nám bude František Nedvěd mladší, Toronto já miloval.

už dávno zapomněl, slow fox klopítá. Stáda běží opodál a můj šemík rozjímá v tanci sami dva.

zpíval, už dávno zapomněl slov fox klopítá. Stáda běží opodál, můj šemík rozjímá v tanci sami dva. Když se večer převléká, do černé tmy oponou zakrývá, tak jen chvíli zatancuje v balerínách tam a zpět, jeviště světel znám už naspaměť. Tak jen chvíli zapomeň, jak jen otáčí se svět, rudou růží rtům zašeptám, že s tebou kráčím dál a vpřed.

0: Jak jsme informovali, memorandum o duchovní službě v Poslanecké sněmovně spolu uzavřeli její kancelář, Česká biskupská konference, Ekumenická rada církví a Federace židovských obcí. Stanovuje podmínky spolupráce mezi církvemi a náboženskými společnostmi při jejich působení v Dolní komoře na další 4 roky. Kněze Milana Hanuše za Českou biskupskou konferenci střídá trvalý jáhen Vojtěch Mátl. Svého zástupce nově vyšle Federace židovských obcí, jméno zatím neurčila. Za Ekumenickou radu církví zůstává ve funkci sněmovního kaplana kazatel církve bratrské Daniel Kvasnička.
1: Poslanecká sněmovna má kaplana. To pro někoho bylo velké překvapení a 3 roky, možná chviličku déle, než to bylo formálně ustaveno, i na to lidé zvykali a objevovali, co všecko taková příležitost může skýtat. To znamená, byl jsem k dispozici jednotlivcům, a to jak ze zaměstnanců, tak i z těch volených. Odskakoval jsem i do Senátu a věřte, že zaměstnanců je tam násobně více, nežli těch, které známe z obrazovek. Za druhé, byl jsem k dispozici všem návštěvníkům a prováděl jsem je s potěšením parlamentní kaplí, protože ta slouží oběma komorám a je krásná, je to moderní kaple, která má 10 let letos a my si ji rádi užíváme. Pak taková spolupráce s týmy, různými týmy. Přišli lidé, kteří chtěli snídaní s Bohem, nejdříve tomu říkali. Chtěli si někde sednout a před jednáním se sklidnit. Později je to snídaně pro duši, je to širší trošičku a také se rozšířil počet těch, kteří ji připravují, tedy myslím těch, kteří to zaštiťují a svým jménem zvolávají. A mohl bych pokračovat hodně dlouho, protože taková práce je na každý den a znamená především s těmi lidmi být.
0: Řekl pro Glasu sněmovní kaplán kazatel církve bratrské Daniel Kvasnička.

prej co Čech, to muzikant, tak jako důkaz dejme fant, jestli je pravdou, co se roky traduje. Za zmínku stojí skutečnost, recept na šťastnou společnost, když si sám pískáš, mnohem líp se tancuje. Hudba vždycky byla, je a bude.

0: Dnes dopoledne se v sále Ostravského biskupství uskuteční další setkání Akademie pro třetí věk. Hlavní téma proglasu představila Ludmila Kaňuková z Diecézního centra pro rodinu.
1: Ředitel biskupských lesů, inženýr Libor Konvičný, nám řekne více o proměnách lesa v dnešní době. Dlouhá období sucha, vyšší teploty a silný vítr oslabují především smrkové porosty. Oslabené stromy pak snadněji napadá kůrovec a proto dnes v krajině vidíme více holin nebo suchých stromů než dříve. Proto si nenechte ujít přednášku Les v čase změn. Těšíme se na setkání s vámi.
2: Kardu yllemme pohjoinen taivas.

Hvězdy mizí rotmy, ty ostatní dál klidně svítí. Nedotýkejte se drátů ani padlých na zem,

0: Večer s broumovskými diskuzemi hostí knihovna Václava Havla v Praze. Představí téma letošního 13. ročníku a přinese úvodní debatu o lidství a odpovědnosti. Co dnes znamená být člověkem, který nežije jen sám pro sebe? Jak se proměňuje lidství v současném světě plném technologických, geopolitických a společenských změn? Jak dnes nést odpovědnost vůči sobě, druhým i prostředí, které společně utváříme? Odpoví matematik a dramatik René Levínský, ředitel Centra pro modelování biologických a společenských procesů, válečná reportérka České televize Barbora Maxová a Ester Kurandová, zakladatelka komunitní školy Týlia na Broumovsku a realizátorka environmentálních projektů. Večerem v knihovně Václava Havla provede náš stálý spolupracovník Petr Vizina. Začátek je v 19 hodin.
1: Chaty olisalé dřímou v kořenatých

podepřených o dům u anděla, jak v něvánek jenom trochu dých, strunou harfy tkanina se chvěla. Kde si na Františku, na Valech, vítr drápe pískovcové rány, v kořenatých mokrých základech zmrzle zívá kráter probouřený.

plavbu se dáti, někam přes vodu a kameny, kde tvůj záliv toužně zaspívá ti. Těžko hochu dneska pochopit, proč si tenkrát pažil ještě dále. Vždyť je možno žízeň utopit, stejně tady jako na močále. Dosud slyším onen mladý řev,

25. ročník literární soutěže Magnesia Litera zná své vítěze. Jejich jména byla vyhlášena na slavnostním večeru v sobotu 18. dubna 2026 ve Stavovském divadle v Praze. Ceremoniál přenášela Česká televize Art. A my se v dnešním pořadu Na stole je téma letošnímu ročníku této literární soutěže budeme věnovat. Pořad pro vás připravila a bude vás jím provázet Iva Horká a o zvuk a střih se stará Roman Kabelka. Pojďme si připomenout, kdo se dostal do užšího výběru soutěže Magnesia Litera za rok 2025. Zde jsou nominace. V kategorii Litera za prózu byli nominováni Dora Kaprálová, Mariborská hypnóza, Magdaléna Placová, Fáze jedné ženy, Ladislav Šerý, Tajný život institucí. V Liteře za poezii byly tyto nominace. Daniel Hradecký, Náměstí práce, Iva Jakimiv, Onde a Radovan Jursa, Koncept transparence. V kategorii Litera za knihu pro děti a mládež byli nominováni tito autoři se svými díly. Petr Borkovec, Diktáty, Kateřina Ilnerová, S láskou V, Martin Kanaloš, Já, Tran a všechno ostatní. Kategorie Litera za naučnou literaturu. Ivan Blecha, Dávné znění, Klopítání s Gustavem Málerem. Petr Pokorný a Petr Šída, Hinterland, Archeologie severočeských pískovcových krajin. A posledním nominovaným byl Martin C. Putna s knihou Oni poslední Římané. Litera za publicistiku. Zde byli nominováni Miloš Hroch, Šeptej na hlas, Klára Kubičková a Jana Srncová, Roztěkané, Romana Indrová-Semelková, Křivoklácko, Cesta domovem. V kategorii Litera za nakladatelský čin byli nominováni Edice Paprsek, Pavla Pečínková, Josef Čapek, Pracoval jsem mnoho, Kateřina Šedá a kolektiv, Národní sbírka zlozvyků, Encyklopedie nešvarů národa českého v 15 kapitolách. Kategorie Litera za překladovou knihu. No Violet Bulawayo, Slavné časy. Žolt Káčor, Cikánský Mojžíš, Anarchistická tóra. A Liza Rydzénová, Jeřáby táhnou na jih. A nyní nominace v kategorii Litera za debut roku. Alexandra Brocková, Číhat na mech. Marie Škrdlíková, Jak dlouho se spí, když kvetou orchideje. Radek Volman, Krev, kruh, černá. Litera za detektivku. Nominace. Jiří Klečka, Černý kos. Michaela Klevisová, Letní slunovrat. A Michal Sýkora, Žádné dobré zprávy. Litera za fantastiku. Zde byli nominováni tito autoři. Jela Abasová, Tři čtvrtě na šílenství. Jarmila Kašparová, Palác šupinatých koček. A Ludmila Svozilová, Ante Portas. A konečně v poslední kategorii již byla Litera za humoristickou knihu. Jsou tyto nominace. Zuzana Bergrová, Podezřelý ticho. Petr Brožovský, Luciférovka. A Petr Laštovka, Umřel jsem, ale už je mi líp. Samotné vyhlášení cen mohli diváci sledovat, jak už jsem v úvodu zmínila, v přímém přenosu slavnostního večera ze Stavovského divadla v sobotu 18. dubna 2026 od 20 hodin a 15 minut na ČT Art.
Záznam ceremoniálu najdete v archivu jak na webu Magnesia Litera, tak na webu České televize. A kdo tedy dosáhl na ocenění? Dvě litery si odnesla Dora Kaprálová, a to knihu roku a literu za prózu s knihou Mariborská hypnóza, kterou vydalo nakladatelství Větrné mlýny. Literu za poezii získal Radovan Jursa, Koncept transparence. Tuto knihu vydalo nakladatelství Galerie Věž. Litera za knihu pro děti a mládež putovala do rukou Kateřiny Ilnerové za její knihu S láskou V. Knihu vydalo nakladatelství Host. Litera za naučnou literaturu. Tak ta patří Petru Pokornému a Petru Šídovi za knihu Hinterland. Archeologie severočeských pískovcových krajin z nakladatelství Kodudek. Litera za publicistiku, tu si odnesly dvě dámy, Klára Kubíčková a Jana Srncová se svojí knihou Roztěkané, vydalo nakladatelství Host. Litera za nakladatelský čin putovala do nakladatelství Osmička v Humpolci, ale také Pavle Pečinkové, která knihu připravila, a to za tetralogii Josef Čapek Pracoval jsem mnoho. Literu za překladovou knihu dostal titul Slavné časy, autor Nouvájlet Bulavájo, a tuto knihu přeložila Anna Štádlerová. Vydalo nakladatelství EMG Odeon. A konečně za debut roku, tak tu si odnesla Marie Škrdlíková Jak dlouho se spí, když kvetou orchideje. Nakladatelství NLN. Literu za detektivku si odnesl Jiří Klečka s knihou Černý kos, kterou vydalo nakladatelství Host. Literou za fantastiku se může pyšnit autorka Jela Abbasová se svojí knihou Tři čtvrtě na šílenství z nakladatelství Host. Litera za humoristickou knihu putovala k Zuzaně Bergrové za knihu Podezřelý ticho, vydalo Albatros Media Moto. A cenu Magnesia za přínos knižní kultuře dostala Jaroslava Haladová a Český rozhlas Vltava za nenahraditelnou službu, kterou tato stanice poskytuje české literatuře a kultuře. A konečně cena čtenářů patří knize Dětské lékařství, autor Cyril Děckař a vydavatelství 103 Média.

0: A my se v dalších minutách podíváme blížeji na cenu za nakladatelský čin, protože jsme se na rádiu Proglas oceněné tetralogii, která mapuje dílo Josefa Čapkách v 7000 položkách, věnovali a natočili jsme s autorkou i nakladatelem rozhovory. Ještě se sluší dodat, že v porotě kategorie litera za nakladatelský čin zasedli Štěpán Dančo, grafický designer, Jakub Říha, editor, Marcela Turečková ze Svazu českých knihkupců a nakladatelů a knihkupci Jan Uher a Edita Vaníčková, Makosová. A nyní už si pojďme poslechnout, co na ocenění řekli v Humpolci. V soutěži Magnesia Litera za rok 2025 získal literu za nakladatelský čin nadační fond Osmička z Humpolce na Vysočině se svojí tetralogií Josef Čapek, Pracoval jsem mnoho, kterou sepsala Pavla Pečinková. Slavnostního přebírání cen Magnesia Litera, které se konalo 18. dubna a přenášela jej ČT Art, se zúčastnila výkonná ředitelka nadačního fondu Osmička Martina Hončíková. A já ji teď tady mám před sebou a já se hned zeptám na první otázku. Paní Hončíková, co pro vás toto ocenění znamená?
1: Tak to ocenění Magnesia Litera za nakladatelský čin samozřejmě je pro nás nesmírně vzácné a vážíme si jej hluboce, protože my to vnímáme jako ocenění nejenom pro tu knihu jako takovou, ale je to skutečně ocenění 8 let velmi úmorné a pečlivé badatelské práce právě Pavly Pečinkové a zároveň, což na tom večeru vzhledem tedy k jaksi časovému omezení. Ti, kteří jsme obdrželi ceny, tak jsme byli samozřejmě omezeni časem, tak jsem ani nemohla poděkovat všem, kdo se o tu knihu zasloužili, tak přirozeně Pavla Pečinková a dále autoři a autorky, které si k těm jednotlivým 4 dílům přizvala ke spolupráci, tak to je samozřejmě Pavla Pečinková je takové srdce prostě, které bije pro Čapka a ona má na tom tu zásluhu největší. Ovšem, myslím, že je velmi důležité a jsem ráda, že teď dostávám příležitost k tomu říci, že dalšími dvěma vlastně nesmírně důležitými lidmi, bez kterých by Čapek, respektive ta tetralogie Čapkova tady nebyla, jsou mecenáši a zakladatelé Osmičky, manželé Rieznerovi. Díky nim vlastně ten Čapek mohl vzniknout v takovém rozsahu a v takové kvalitě, v jaké vznikl a důkazem tedy toho, že se to povedlo, je právě to ocenění Magnesia Litera, jak už jsme zmínili. A manželé Rieznerovi jsou nejen mecenáši Osmičky, ale obecně jsou to my velcí milovníci umění, podporovatelé umění. A jak už jsem řekla, díky nim Čapek existuje, nebo ta tetralogie čapkovská, a díky nim existuje i Osmička, takže to ocenění je z velké části patří jim.
0: Jaké jste měla pocity během toho slavnostního večera? Musím podotknout, že i přesto, že vás tedy moderátoři večera nepředstavili a tak si mnoho lidí mohlo myslet, že cenu přebírá autorka knihy Pavla Pečinková, tak když to pomineme, tak jak jste se cítila na tom pódiu?
1: No tak já tedy doufám, že na základě toho medailonku, který předcházel tomu udílení cen, tak většina lidí snad poznala, že já tedy bohužel nejsem Pavla Pečinková. Dále také sál byl samozřejmě plný literátů, lidí, kteří z řada z nich Pavlu Pečinkovou znají, takže se na ní i vyptávali. Velmi mě mrzí, samozřejmě nás všechny mrzí, že Pavla Pečinková se večera zúčastnit nemohla a tudíž se nemohla tu cenu převzít osobně. V každém případě ale pro mě to samozřejmě bylo velkým překvapením a byla to velká čest a to vám asi potvrdí všichni, kdo nějaké takové ocenění získali. Ono vlastně v ten daný moment, kdy to vyhlásí, tak se ve vás mísí šok, jakési prostě zároveň nadšení, radost, takže ono to potom vlastně uběhne jako velmi, velmi rychle a spíš to mně osobně to vlastně docházelo až jaksi posléze, když jsem s tou cenou usedla zpátky do hlediště.
0: Očekávala jste, že tuto kategorii vyhrajete? Konkurencí byla například Národní sbírka zlozvyků Encyklopedie nešvarů národa českého v 15 kapitolách od Kateřiny Šedé a vlastně byly nominovány 3 počiny v této kategorii. Tak očekávala, anebo to bylo velké překvapení?
1: No, když budu hovořit sama za sebe, tak to bylo opravdu překvapení. Přirozeně my jsme to tady sledovali s velkou jako pozorností už v momentě, kdy jsme se dostali do toho užšího výběru. A musím říci, že letos se nám zdálo, že ta konkurence byla opravdu velice silná, což samozřejmě na jednu stranu o to těžší bylo jaksi zvítězit v té kategorii, ale na druhou stranu nás velmi těší jako nakladatele, z pozice nakladatele, nás těší, že stále jsou tady nakladatelství, která připravují nádherné, vypravují krásné knihy, které potom jsou oceněné. Ale zpátky k tomu, zdali jsme to čekali nebo nečekali, v nás se to tak jako tady mísilo v týmu, když jsme se o tom bavili. Samozřejmě jsme jak si doufali, že ta osmiletá mravenčí práce a úsilí práce na té knize nebo na těch čtyřech knihách, že bude oceněno. Protože ta kniha je tedy nejenom tou náplní velmi bohatá, neobvyklá a neopakovatelná, ale ona je i krásná. Všechny ty čtyři knihy jsou krásně graficky zpracované studiem Toman Design, takže je to takový opravdu celkový balíček. Ovšem, jak už jsem zmínila, ta konkurence byla skutečně velmi silná a z těch třech finalistů, tak já osobně jsem, i když to bude znít trošku jaksi macešsky, tak já jsem trošku jsem dávala šanci jednomu z našich, řekněme, spolunumovaných nebo konkurentů, ale tím spíš mě teda nesmírně potěšilo, že opravdu porota Magnesia Litery, že opravdu uznala, že ten Čapek si zaslouží to ocenění a v tom jsem s ním zajedno a my všichni.
0: Je to vaše první takové větší ocenění, anebo máte na kontě i další?
1: No, osmička i přes svůj útlý věk. My jsme shodou okolností tedy, a to jsem i tehdy na pohodu, když jsme dostávali, nebo když jsem přebírala tu cenu, jsem zmínila, že ten samý den, tedy 18. dubna, tak osmička slavila 8. narozeniny. Tak taková osmičková plnoleta, zdalo by se říci, ale ve srovnání samozřejmě s jinými institucemi, s jinými nakladateli, tak my jsme takový jako teenager v podstatě, my jsme docela jako mladí, ale i za tak krátkou dobu, tak máme těch ocenění, když se tady bavíme o knihách, tak máme jich poměrně hodně. My jsme několikrát získali ocenění za nejkrásnější knihu roku. Pravidelně se umísťujeme vlastně mezi prvními třemi nominovanými na to ocenění, takže v tom si troufám říct, že jsme už trošku jakoby ostřílení, řekněme, ale přirozeně nás to vždycky velmi potěší. To je samozřejmě i zásluhou toho, že dlouhodobě spolupracujeme. Vlastně od začátku osmička spolupracuje s úžasným grafickým duem Štěpán Malovec a Martin Odehnal, kteří pro nás ty krásné knihy vytvářejí. Ale samozřejmě ta Magnesia Litera, zase to je, ta cena má úplně jiný charakter, protože se hodnotí tedy nejen krása té knihy, ale především obsah, který opravdu v případě té tetralogie pracovala se mnoho, je skutečně mimořádný.
0: Ráda bych se vás zeptala na otázku, jestli otevírá dveře do dalších aktivit podobná cena, nebo jaký je váš pohled a názor na takovéto soutěže?
1: Pokud se budeme bavit tedy o soutěžích, které se týkají knih, tak já jim velice fandím.

0: výběr knih pro děti, ale také odborných publikací a samozřejmě knih, které vydáváme my jako Osmička. Takže to, že se neustále něco děje, že se neustále vydávají nové a nové knihy, byť často je to jaksi aktivita, která se vám vlastně nevyplatí. Je to převážně činnost nadšenců, milovníků knih a literatury, tak já si myslím, že to je velmi záslužné a ty soutěže si myslím, že v tomto jsou jako velmi fér, že opravdu, že oceňují ty, kteří si to ocenění zaslouží, ať už po stránce obsahové nebo grafické. A my samozřejmě z každého takového ocenění máme obrovskou radost. Zdali nás to někam posouvá, či nikoli v to, jak si zvenku nejsem schopná jak si odhadnout, ale zcela jistě se tím zapisujeme stále hlouběji a hlouběji do povědomí veřejnosti, která nás samozřejmě vnímá především jako instituci kulturní, uměleckou, ale řada lidí vlastně nás nemá úplně spojenou s tou činností nakladatelskou, takže tohle si myslím, že je pro nás velmi důležitý, že jsme se ukázali i v jiné poloze, než v té poloze umělecké.
1: Možná by posluchače zajímalo také to, jak a kde jste se propojili s Pavlou Pečinkovou, i když o ní je tedy známo, že ona se specializuje na Josefa Čapka, tak jestli byste mohla ve stručnosti třeba říct, jak k této spolupráci došlo nebo jak se vyvíjela.
0: No, tohle bylo, jak už jsem naznačila úplně na začátku našeho rozhovoru, tak tohle bylo velmi šťastné setkání právě manželů Riesnerových a Pavly Pečinkové, ke kterému došlo už před těmi dlouhými 8, možná už více lety. Ta kniha jako taková se připravovala 8 let, takže došlo k tomu setkání. Věřím, že to rezonovalo nejen jaksi odborně, ale především lidsky, protože to je při takovém projektu extrémně důležité, aby si ti lidé prostě sedli. Z naší strany, z mé konkrétně strany, já musím říci, že k Pavle Pečinkové chovám neskonalou úctu. Nesmírně si ji vážím, protože si myslím, že není u nás tolik jaksi srdcařů, kteří jsou zároveň i skvělými odborníky. Takže v tomhle tom je pro mě setkání osobně s Pavlou Pečinkovou jako velkým obohacením. A věřím tomu, že to tak bylo, i když se vlastně potkala Pavla Pečinková s manželi Riesnerovými, kteří, jak už jsem říkala, jsou vlastně jaksi hybateli vlastně tady toho celého projektu a Osmičky. A to dál, to už víte, to už je historie, všichni to znáte a všichni si můžete podívat, čtenáři a posluchači se mohou podívat na ty krásné 4 knihy, které jsou výsledkem této velmi šťastné spolupráce.
1: To byla Martina Hončíková, výkonná ředitelka nadačního fondu Osmička z Humpolce, která převzala Magnesii literu za rok 2025 za nakladatelský čin. A jde o soubor 4 knih mapujících výtvarnou tvorbu Josefa Čapka. Tetralogie nese název Josef Čapek, pracoval jsem mnoho a autorkou je Pavla Pečinková. A já ještě dodám 2 pozvánky a obě se týkají humpolecké Osmičky. První z nich je pozvání na vernisáž výstavy Present Perfect, otisky času v současné keramice, která se koná v pátek 15. května 2026 v 18 hodin. Více informací, včetně vstupenek na akci, získáte na Facebooku zmíněné Zóny umění v Humpolci. A druhé pozvání se týká pořadu Radio Report, který jsme natáčeli přímo v Humpolci. Můžete si ho na Rádiu Proglas poslechnout ve středu 27. května 2026 ve 20 hodin a 15 minut.

0: No a nyní už se přesuneme k dalšímu důležitému aktérovi, jímž je autorka oceněného díla Pavla Pečinková. Ta nám poví nejen o práci na knize. Tak pojďme si tedy poslechnout, co jsme s ní natočili na toto téma loni, tedy v dubnu roku 2025. Pracoval jsem mnoho. Tak se jmenuje čtyřdílný soupis výtvarného díla Josefa Čapka, který dala dohromady historička umění, kritička a pedagožka doktorka Pavla Pečinková. Čapkovi se věnuje už více než 40 let a první díl pod názvem Kresba vydala v roce 2019, druhý díl Užitá kresba spatřil světlo světa o rok později, tedy v roce 2020 a třetí díl Malba pak v roce 2023. Sérii završuje čtvrtý, poslední díl Grafika. Grafický design a sazba jsou dílem studia Toman Design a celý soubor vydal nakladatel Nadační fond Osmička z Humpolce. V dnešní knihovničce na Proglasu si budeme o Čapkově tetralogii s názvem Pracoval jsem mnoho povídat s její autorkou, doktorkou Pavlou Pečinkovou. Vítejte v brněnském studiu Proglasu, paní Pečinková.
1: Děkuji za pozvání.
0: Dílo, které jsem před chvílí představila, lze považovat za takzvaný šperk knihovny. Navíc, aby se vám jednotlivé díly nepletly, tak hned na první pohled rozeznáte ten, který díl podle barvy. Uvidíte zelenou, červenou, modrou a nebo černou. Já se zeptám, paní Pečinková, jak dlouho jste na tomto díle pracovala a jestli byste nám mohla postupně jednotlivé díly představit. Předpokládám, že těm třem prvním se budeme věnovat okrajově a více se ponoříme do té poslední knihy. Můžeme to takhle udělat?
1: Zkusíme to. Já jsem na tom projektu pracovala, řekla bych tak přes 12 let, téměř jako na plný úvazek. Každý ten svazek má v podstatě příbuznou strukturu. Je to pouzdro, ve kterém jsou dva paperbacky. Já jsem si přála, aby Čapkův soupis byl v paperbacku, protože on byl vlastně novinář, nepovažoval se za špičkového umělce, za celebritu, za honoraci, chtěl, aby to bylo pro lidi, pro život a k tomu chtěl, aby to, co dělá, bylo pro lidi a pro život a tomu odpovídá spíš ten paperback. No, ale v tom obrovském rozsahu stránkovém by se to do paperbacku těžko vázalo a tak jsme nakonec zvolili takovou kompromisní verzi mezi monumentální knihou a paperbackem a to je teda dva svazky složené v tom jednom pouzdru. První zelený je věnován kresbě volné, na to navazovala teda kresba užitá, to znamená karikatury, ilustrace a scénografie. Za ty scénografie jsem zvlášť vděčná, ty jsem nespracovávala já. Na tom pracovali pracovníci divadelního oddělení Národního muzea. A je to vlastně první, jako doposud bylo scénografické dílo Josefa Čapka známo z nějakých 60-100 nebo maximálně 100 ukázek. Se ukáže, že to je 1000 prací, jo, že ten rozsah je daleko větší. V tom to je teda podle mě velký přínos tady tohodle druhého svazku. A třetí svazek, jo, ten je nejdůležitější, ten je věnován malbě a ten obsahuje i bibliografii a soupis výstav a tyhle ty, jako takovýhle aparát. Ta grafika původně neměla být součástí toho soupisu, protože soupis Čapkových volných grafik už jsem publikovala ve spolupráci s Jaroslavem Slavíkem v roce 2009. a už se mně zdálo, že je to zbytečné to znovu opakovat, že přepsat ty rozměry a znovu to vyfotit nebo uplatnit ty staré fotografie, ale nakladatel, respektive manželé Riesnerovi, kteří stojí za tím projektem Osmička Humpolec, mě nakonec přesvědčili, že si přáli, aby teda, když už jsme dali tomu soupisu takovouhle velkorysou podobu, aby byl stejně graficky zpracovaná i ta grafika. Jo? Aby to mělo všechno stejný kabátek, ať je Čapek teda doma. No a nakonec mě k tomu přesvědčili také proto, že se uvolila spolupracovat na tom čtvrtém svazku docentka Alena Pomajzlová, která se zabývala a už publikovala také dříve soupis Čapkových obálek. Takže tím pádem to opakování toho mého soupisu začalo mít smysl, že to nebudou jen volné grafické listy. Navíc to si strašně přál zeť Josefa Čapka. Ten litoval, že jsou to jen volné grafické listy a že by chtěl, že je škoda, že tam nejsou zastoupeny i Čapkovy linořezové ilustrace, které se nezachovaly v těch autorských nátiscích, které se zachovaly jenom v těch publikacích, protože to bylo tištěno z Čapkových původních matric. Mm-hmm. Takže jsem tam doplnila i teda, to se mi tehdy zdálo strašně náročné, a tak teď jsem na to měla čas v důchodu, tak jsem tam doplnila i ty grafiky, které jsou známé jen z továrních otisků. No a navíc k tomu přistoupil i ten soupis obálek, takže teď je opravdu ta grafika jako co nejúplnější. No, takže teď ten nový kabát má teda smysl.
0: To jsou 4 knihy. Jsou vlastně vložené do takového kartonu, což je praktické. Už jsem to někde viděla, to se mi líbí velmi. Ještě mě napadá taková věc, knihy jsou 4, jsou velmi jakoby obsáhlé, jenom ten soupis v prvním díle kresba obsahuje 3,500 položek a komplet soupis má přes 7,000 položek. Už z toho vyplývá, že Josef Čapek byl tedy hodně plodný, tak předpokládám, že i ten název Pracoval jsem mnoho se odvíjel od této skutečnosti. Je to tak? Nebo proč ten název? Ještě by mě zajímalo.
1: No samozřejmě, Čapek se uplatnil v řadě oborů, protože to byl člověk živý, pohyblivý a v podstatě věnoval se výtvarné kritice, věnoval se žurnalistice, věnoval se literární tvorbě, kreslil, maloval, pracoval na ilustracích, na karikaturách, na scenografii, má dokonce několik návrhů užitého umění, jako návrhy na známky nebo na textil. A vlastně ve většině z těchto oborů znamenala ta jeho tvorba významný přínos pro české moderní umění a každý z těch oborů by téměř stačil na jednu samostatnou kariéru. Takže pracoval opravdu mnoho a navíc ten název je vlastně citací jeho povzdechu v knížce Psáno do mraku, kde říká, pracoval jsem mnoho až nad své síly a končí ten citát, kdo můžete, šetřte víc svým životem. Takže to je autentický Čapek, ten název.
0: No, ale v podstatě vy jste se taky napracovala hodně, že? 12 let, když jste na tom pracovala, tak to je taky. No, se dá říct, že jste také pracovala mnoho.
1: No, musím říct, že mě to až potom někdy přišlo jako nerozumné. Protože opravdu jsem nad tím sedávala až 10 hodin denně, když bylo zle. Jo, když byli. A skutečně 10 let nebo 12 let na plný úvazek něco takového. Já jsem si říkala, proč jsem si to vymyslela takhle. Protože ty jako nešlo jenom o ten soupis, že jo, pak každý ten svazek obsahuje jako monografickou studii, jako úvodní text, který jako má kolem těch 100 stran. Pak jsme si k tomu vymysleli obrazové pásmo, aby ty Čapkovy práce vyzněly, aby nebyly reprodukované jen v tom soupisu, jen v tom malinkém formátku velikosti krabičky od cirek nebo známky. A všechny ty obrázky musíte popsat a všechny musíte odatovat a všude musí být rozměry a majitelé a copyrighty a tohle bylo na tom vlastně ta největší otročina. A teďka někde Čapek tento pojmen, někde se ty názvy zvlášť u těch grafik liší, takže jako si uhlídat, aby to jednou byla hlava muže a jednou hlava muže v klobouku a hlava muže s knírkem. No.
2: Mě už se z toho dělá špatně, jenom to poslouchám, protože jsem taky jednu knihu dávala dohromady a přesně úplně to vidím. Zeptám se vás, věnovala jste tomu opravdu kus života, 12 let je 12 let, nicméně dotáhla jste to do finále, ale přesto se vás zeptám, co bylo nejtěžší na té práci a naopak, co vás nejvíc na té práci těšilo?
1: No, nejtěžší asi bylo vydržet, protože jako ta knížka, když se začíná koncipovat, tak to vypadá snadno. Tak člověk vidí tu strukturu toho textu a jak to bude plynout a pak jako je potřeba ty formulace dotahovat, je potřeba si to uhlídat a pak opravdu té zajímavé práce tam bylo vlastně míň než toho otrockého soupisu, který může dělat kdokoliv. Jo, ale na druhou stranu nemůže, protože tam je potřeba hlídat ten celek a v tom celku, jako soupis v obrázku, třeba jsem využívala studentku, která mi to přepisovala z kartiček do databáze. Jo, takových mechanických prací je strašně moc, které si člověk musí udělat. To bylo nejtěžší. Ale zase je to vyvážené tím, že berete ty věci do rukou, že s nimi jste, že s nimi žijete a že vlastně pořád jsem objevovala, jak je ten Čapek skvělý umělec, poctivý a jak je schopný i v právě ta grafika, někteří mají tu grafiku vlastně nejradši z Čapkovy tvorby, protože Čapkův taková maxima byla dosáhnout maximální intenzity výrazu při minimálních výtvarných prostředcích. Jo, a tohle toto se skvěle daří právě v té grafice. No, on se soustředoval na začátku v tom období předválečné avantgardy. On byl zaujat možnostmi moderní výtvarné formy. A někdy až posedle jakoby zkoumal, kam až může dojít v té redukci výtvarných prostředků, aby to dílo, ta práce měla pořád ještě tu výpovědní hodnotu a měla svou sílu. A tady tahle ta formová ekonomie, ta se mu skvěle dařila právě v té grafice. A to je čtvereček, je kolečko a je to člověk. Jo, to umí jen Čapek. Takže tohle bylo moc pěkný na té práci.
2: A ještě se zeptám, ty obálky už byly také publikované?
1: Ty obálky paní Pomajzlová také už jednou publikovala, ale pro tento projekt vlastně ten svůj úvodní text jako postavila zase dál jinám. Podívala se na to z pozice těch nakladatelů, nikoli z pozice vývoje samotného Čapkova díla. Takže to je velice zajímavá studie. A vlastně ty obálky, díky těm obálkám je Čapek vlastně znám ve světě a mnozí si pod pojmem Josef Čapek vybaví především jeho knižní obálky. Takže a vlastně poprvé tady teď vychází pohromadě Čapkova grafická tvorba, jak volné listy, tak ty obálky, protože Čapek úplně nerozlišoval volné a užité. Jo, u něj i to, co bylo užité, tak tomu věnoval stejnou pozornost jako Volnému. Samozřejmě ty obálky jeho jsou naprosto originální. To nemá ani ve světové tvorbě obdobu. Ale i ty jeho ilustrace, já jsem se tam místy zaměřila na srovnávání, když třeba ilustroval román Zajícův, tak jak vypadaly dobové ilustrace romána Zajícova ve světě, ve Francii nebo v Německu. No to se nedá srovnat, to je konvence proti autorské řeči. To je Levana, jako tam prostě na té užité tvorbě se dá doložit, jak Čapek překračoval hranice těchto oborů.
2: Co je na Josefu Čapkovi tak výjimečné?
1: No pro mě byl prostě jedinečný. Můžeme zmiňovat rozsah jeho tvůrčích zájmů, který nemá obdoby. Můžeme se odvolávat na originalitu jeho výtvarné i literární tvorby, i na hloubku a závažnost jeho činnosti publicistické. Ale když bych to měla nějak shrnout, tak pro mě je Čapek jako umělec této generační vrstvy naprosto jedinečný v tom, že tak závažné, mnohostranné a originální dílo, ale hlavně takovou závažnou výpověď o člověku a jeho vnitřním i vnějším světě, o společnosti První republiky, tak mnohostranou a hlubokou nepodal podle mě žádný umělec z jeho generace. Tu Čapkovu výjimečnost já osobně spojuji s etikou jeho tvorby. Ono to zní divně, protože jako někdy se mi lidé ptají, no tak jako protože si ceníš jeho poctivosti, jeho vážnosti, jeho odpovědnosti k tvorbě, to ještě neznamená, že teda ty obrázky jsou skvělé. Ale ty obrázky jsou s touto odpovědností a s tou etikou jeho tvorby souvisí. Čapek nechápe umění jako profesi, zábavu nebo prezentaci. Pro něj to není žebříček ke slávě nebo bohatství. Od mládí, jak později píše, to považoval za to nejzávažnější z lidského činu. A za svůj úkol si už od začátku bral to svědectví, tu výpověď o člověku. Když dostal v roce 34 otázku, co má člověk z umění, odpověděl, vždyť co je obsahem každého umění než člověk. Než člověk, tedy v něčem ba přemnohém každý z nás. Než život, tedy zase v přemnohém každý z nás. Než tento svět uprostřed nezměřitelnosti vesmíru, to všechno, co bylo, jest a bude a v čem jsme nyní my. Takže on usiloval postihnout tady, vlastně, nebo on se snažil podat takovou univerzální výpověď o vnitřním světě člověka 20. století. Tudíž vlastně nepřijímal žádné konvence, nesnažil se přizpůsobit svou tvorbu nějakým vnějším požadavkům, ale vycházel právě z tohoto zásadního poslání. V podstatě už v roce 20, ještě když začínal, psal, co jest. Ano, jest člověk a smysl života. To není otázka obsahu v malbě, je to otázka zároveň původu a určení. A na tuto otázku, co jest, odpovídá pořád a odpovídá po svém. A to je samozřejmě otázka nezodpověditelná definitivně. To nemá jedinou odpověď. A proto, že na tu otázku musí odpovídat za sebe tady a teď v tomto okamžiku a co nejpoctivěji. A proto ta jeho tvorba má takovou sílu. On to, co jest, pozoroval a vnímal velice intenzivně a uměl to, co poznal, to, co uviděl, převést do jednoduchých, originálních a sdělných výtvarných znaků, tak, aby to komunikoval nepojmovým způsobem a ty jeho obrazy, jeho grafiky, jeho kresby v podstatě zpřítomňují, nikoli znázorňují lidi nebo člověka a jeho svět. A to dokázal jako málo kdo. A ještě bych zdůraznila jeho vnitřní svobodu, která právě díky té vnitřní svobodě opět má jeho dílo to napětí a tu sílu. Já bych řekla, že umělci 20. století nebo první půlky 20. století, i když vlastně řekla bych celý 20. století, zdůrazňují svobodu a originalitu, ale zároveň se šikují do skupin a podřizují kolektivním programům, protože ten společný postup je prostě snadnější. Josef Čapek se nepodřizoval nikomu a ničemu. Pro něj to byla ta podstatná výpověď. Jak v těch 30. letech potom dokonce definoval tu podstatu umění jako konfrontaci s bytím. Něco naprosto zásadního. To se v podstatě nenosilo v jeho době a nenosí se ani teď. Takže v tom je pro mě Čapek jedinečný a proto na něj nedám dopustit.
2: Mně se líbí, jak zhrnul koncem 30. let svůj celoživotní postoj do věty. Nechci býti, nemohu býti dlažební kostkou. Jen mne tedy nechte neopracovaného a neužitečného vlomu.
1: Tak to přesně
2: si, to asi tak vystihuje, jak jste to teď řekla.
1: Ano.
3: A to je z dnešního pořadu Na stole je téma vše. Ohlédli jsme se v něm za loňským rokem, v němž spatřili světlo světa kvalitní knihy a ty nejlepší si odnesli titul Magnesia Litera 2026. Za 25 ročníků pořadatelé této soutěže ocenili bezmála 250 knih. Za pozornost vám, milí posluchači, děkuje a od mikrofonu se s vámi loučí Iva Horká.

0: Podpořte vznik pořadu na Radiu Proglas.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 490 na telefonní číslo 8 a 4 sedmičky. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovska.sms.cz.

přátelé milí, Proglas teď velice potřebuje vaši finanční podporu. Bude existovat, budeme-li ho tvořit spolu. Prosím, pomozte. Děkujeme.

0: Tato kočka poslouchá Proglas.
1: Přesný čas vám přináší jen zbytečný stres.
2: Blíží se 10. hodina a zprávy přebíráme z Českého rozhlasu Plus.
3: Deset hodin.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Šéf Bílého domu Donald Trump jednal s čínským prezidentem Xi Jinpingem, řešili i otázku Tajvanu. Ukrajinský protikorupční soud poslal Zelenského spojence Jermaka do vazby a poslanci dnes na mimořádné schůzi projednají výzvu vládní koalice ke zrušení sjezdu sudetských Němců v Brně. Zprávy a Martin Matějka. Čína a Spojené státy by se mohly dostat do střetu kvůli Tajvanu. Čínský vůdce Xi Jinping to řekl při jednání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v Pekingu. Čína považuje Tajvan za svoje území, Spojené státy ostrov vojensky podporují. Oba státníci spolu jednali taky o obchodu.
5: Donalda Trumpa na náměstí nebeského klidu v Pekingu přivítala armádní kapela, jásající děti a Xi Jinping na červeném koberci. Pak už se státníci odebrali do velkého sálu lidu. Donald Trump před rozhovory řekl, že ho s čínským prezidentem pojí dlouholeté přátelství. Podle Xi Jinpinga je svět na rozcestí, ale obě země čeká skvělá budoucnost. Trump je v Pekingu poprvé od uvalení cel na Čínu loni po nástupu do úřadu. USA ale od té doby cla postupně snížili a s Trumpem jsou v Číně šéfové největších amerických firem. Doprovází ho i ministr zahraničí Marco Rubio, který řekl, že by Čína měla zatlačit na Írán, aby otevřel Hormuzský průliv. Marcel Faltis, Český rozhlas.
3: Ukrajinský protikorupční soud poslal do vazby bývalého šéfa prezidentské kanceláře Andrije Jermaka. A ten patřil k vlivným spojencům prezidenta Volodymyra Zelenského a čelí obvinění z praní špinavých peněz. Soud taky stanovil kauci, a to na 140 milionů hřiven v přepočtu asi 66 milionů korun. Jermak vinu odmítá. Jermak byl svého času pokládán za nejbližšího Zelenského spolupracovníka. Odstoupil loni na podzim po vypuknutí korupčního skandálu. Úřady ho podezřívají z toho, že se podílel na legalizaci stovek milionů korun prostřednictvím výstavby luxusních bytů u Kyjeva. Podle vyšetřovatelů mohly peníze pocházet z ukrajinské energetické společnosti Energoatom. Koaliční poslanci dnes budou na mimořádné schůzi sněmovny debatovat o blížícím se sjezdu sudetských Němců v Brně. Jeho organizátory chtějí vyzvat, aby od akce upustili. A podle předsedkyně sněmovního klubu ANO Taťány Malé sjezd zbytečně budí emoce a otevírá rány místo toho, aby se lidé v rozbouřené době soustředili na to, co je spojuje. Usnesení podle ní podporuje většina poslanců hnutí ANO.
6: Česko-německé vztahy jsou na skvělé úrovni, a to ať v oblasti biznisu, vědy a kultury. Česká republika a Spolková republika Německo své vztahy urovnaly už v 90. letech a zejména pak deklarací z roku 1997.
3: Opoziční poslanci se mimořádné schůze nezúčastní. V týdnu to oznámili zástupci ODS, hnutí STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09. Podle opozice se koaliční politici pokoušejí rozdmíchávat nenávist.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Na hospodaření Českého rozhlasu a České televize by mohl dohlížet Nejvyšší kontrolní úřad. Příslušnou novelu poslanci po zhruba 6-hodinové debatě poslali do závěrečného kola schvalování. Předlohu podporuje i opozice. Tále zároveň kritizuje vládní koalici kvůli plánovaným změnám ve financování veřejnoprávních médií. Pokračuje šéfka poslaneckého klubu Starostů Michaela Šebelová.
7: Pokud my v tuto chvíli víme, že je předložen návrh, který říká, že vláda nebude vázána tím, co se usnese poslanecká sněmovna, a bude moci sama svým rozhodnutím změnit financování této instituce, tak přece je to něco, co může oslabit finanční nezávislost toho Nejvyššího kontrolního úřadu.
3: Dohledu Nejvyššího kontrolního úřadu se Česká televize ani Český rozhlas se nebrání. A ke schválení ústavních změn bude ve třetím čtení novely potřeba 120 hlasů, vládní koalice jich má 108. ČES v letošním prvním čtvrtletí zvýšil čistý zisk, vydělal o 13% víc než loni. Výsledky jsou lepší, než se čekalo, říká mluvčí ČESu Ladislav Kříž.
8: Čistý zisk vzrostl o 13% na 14,5 miliardy korun. Vzhledem k tomu, že došlo k ukončení zdanění neočekávaných zisků, takzvaná windfall tax.
3: ČEZ proto zlepšil i výhled hospodaření za celý rok 2026. Čistý očištěný zisk, ze kterého se vypočítá dividenda, nově předpokládá mezi 30 až 34 miliardami korun. Za první tři měsíce ale společnosti současně klesly provozní zisky meziročně o 9%. Podle Kříže je to kvůli snížení cen vyrobené elektřiny na velkoobchodních trzích. I zisk EBITDA proto poklesl na 35,3 miliardy korun. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Výsledky prvního kola přijímacích zkoušek na střední školy se uchazeči i jejich rodiče dozví v pátek. Dostupné budou v elektronickém systému DIPSY i na webech škol. A podle Cermatu, který zkoušky zajišťuje, se na střední školu nebo víceletá gymnázia letos přihlásilo přes 156 tisíc zájemců. Pokud neuspějí přihlásit, se můžou do dalších kol, která školy s volnou kapacitou vyhlásí, pokračuje ředitelka Cermatu Barbora Rosulková.
9: Přihlášky do druhého kola bude možné podávat od 19. do 25. května, a to elektronicky prostřednictvím systému DIPSY, případně na tiskopisu. Uchazeči mohou stejně jako v prvním kole podat až 3 přihlášky do oboru bez talentové zkoušky a až 2 přihlášky do oboru s talentovou zkouškou.
3: A zpěvačky Shakira a Madonna a korejská skupina BTS vystoupí v rámci vůbec první poločasové show při finále letošního mistrovství světa ve fotbale, informuje o tom stanice NBC News. Šampionát, který hostí Spojené státy, Mexiko a Kanada, začne 11. června. Finálový zápas bude 19. července. Dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna kvůli svátkům v Německu a Rakousku dnes popojíždí extrémně dlouhá kolona kamionů. Aktuálně už od sjezdu na Velký Beranov z kilometru 119. Na plzeňské dálnici D5 směrem do Prahy zastavují nákladní soupravy u Králova dvoru na 20. kilometru. Osobní auta jedou krokem od Loděnice z 9. kilometru. A na dálnici D8 na příjezdu do Prahy směrem z Ústí čekejte zdržení. Z úrovně Klíčan fronta popojíždí až do Cínovecké ke sjezdu na Březněves. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude zataženo až oblačno, nejvyšší odpolední teploty 12 až 16 stupňů. Tolik zprávy, teď už aktuálně.
10: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Je Bůh pravdomluvný? Když něco konkrétního slíbí, naplní to? V minulém zamyšlení jsme zanechali nejbližší Ježíšovi učedníky ve stavu očekávání. Starozákonní boží zaslíbení daru Ducha Svatého pro izraelský národ jim Ježíš aktualizoval a hovořil o tom, že po svém odchodu jim pošle Ducha Svatého jako parakléta, přímluvce, zastánce. V posledním rozhovoru to zaslíbení ještě více upřesňuje a říká: zůstaňte tady, nikam nechoďte, dokud se to nestane. Učedníci jsou tedy spolu, modlí se a očekávají. A po 10 dnech je to tady. Zaposlouchejme se do toho, jak událost líčí autor biblické novozákonní knihy Skutků apoštolů ve 2. kapitole, verších 1 až 4. Když nastal den letnic, byli všichni spolu na jednom místě. Náhle se ozval zvuk z nebe, jako když se žene prudký vítr, a naplnil celý dům, kde seděli. A ukázali se jim jazyky, jako by z ohně, které se rozdělovaly, a na každém z nich se usadil jeden. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. Učedníci byli naplněni Duchem Svatým, což je v knize Skutků jev označovaný na různých místech i dalšími jinými slovy, jako křest Duchem Svatým, sestoupení Ducha Svatého z mocí, přijetí či vylití Ducha Svatého a podobně. Apoštol Petr shromážděným lidem vysvětluje, že se právě naplňuje proroctví starozákonního proroka Joela o všeobecném vylití Božího ducha. Doprovodné efekty silného zvuku z nebe a ohnivých jazyků jsou, zdá se, efekty speciálními, které poukazují na jedinečnost dané události. Náš nedávno zesnulý kazatel Daniel Hečko napsal, že letnice jsou stejně jedinečnou a neopakovatelnou skutečností jako Vánoce či Velikonoce. Vedle této výjimečnosti vykazuje tato událost i velikou univerzalitu. Kdybychom pokračovali ve čtení textu z 2. kapitoly Skutků až do 12. verše, nalezli bychom tam celkem 9krát slova jako všichni, celý, každý. Jakoby pod textem bylo, že o letnicích Duch Svatý sestoupil na celou církev. Od letnic je Duch Svatý z církví nepřetržitě. A tomu odpovídá, že tato událost nezůstává ojedinělou, ale za různých okolností se takové věci dějí i dále. V knize Skutků apoštolů čteme o dalších podobných vylitích Ducha Svatého, na skupinu obyvatel Samaří, věřících v Krista, na pohany z Kornéliova domu, poslouchající Petrovo kázání, či na učedníky Jana Křtitele v Efezu, kteří uvěřili v Krista skrze službu apoštola Pavla. Kniha Skutků ale svědčí i o opakovaném naplňování Duchem Svatým, ať už u jednotlivců, či skupiny věřících. Apoštol Pavel vybízí křesťany v novozákonním listu do Efezu v 5. kapitole 18. verši, aby se nechávali naplnit duchem. A určitě to platí nejen pro jedno místo či dobu. Gramatická konstrukce originálního řeckého textu ukazuje, že má jít o opakující se děj. Naplnit ve fyzickém smyslu znamená obsadit, vyplnit určitý prostor. Co tedy znamená nechat se naplnit duchem? Líbí se mi formulace jednoho vyučujícího, který řekl: cokoliv, čemu se otevřu a poddám, mě naplní. A co mě naplní, podle toho se budu řídit. To mě ovládá. V Bibli máme mnoho příkladů toho, co se děje, když lidé jsou naplněni vínem, zlobou, žárlivostí, strachem, hořkostí, chtíčem či radostí.
Billy Graham trefně poznamenal. Chceš-li vědět, zdaj si skutečně naplněn Duchem Svatým, všimni si, co se z tebe vylije ven, když se do tebe strčí. Proč potřebujeme být naplněni Duchem Svatým? Výstižnou odpověď dává list do Efezu v následujících verších, tedy verších 19 až 21. Naplňujte se Duchem, mluvíce k sobě v chvalospěvech, v oslavných zpěvech a v duchovních písních, svým srdcem zpívajíce Pánu a velebíce ho a vždycky za všechno děkujíce Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista, podřizujíce se jeden druhému v bázni před Kristem. Apoštol Pavel zde spojuje výše zmíněnou výzvu nechat se naplňovat Duchem se čtyřmi průvodními znaky, které ukazují, čím se naplnění Duchem projevuje. Křesťané mají promlouvat k sobě navzájem v chvalospěvech, oslavných zpěvech a duchovních písních. To může mimo jiné být i svědectví

měřítku, než jsme schopni ze svých přirozených sil. Potřebujeme tedy být plní Ducha Svatého, abychom se připodobňovali Ježíši a zároveň mohli efektivně sloužit růstu Božího království. Naplnění duchem nemá být jakousi kvalitou, kterou ukazujeme druhým, jací jsme skvělí křesťané, ale má to být tím, po čem prahneme, co opravdu potřebuje každý z nás pro svůj život, ale co potřebují i lidé kolem nás, aby jim Kristus, přebývající v nás skrze Ducha Svatého, mohl účinně sloužit. Ano, potřebujeme přítomnost a moc Ducha Svatého. Daniel Hečko napsal, že naplnění duchem není důkazem naší velikosti, ale spíše naší slabosti, tedy naší nedostatečnosti nás samých o sobě. Co udělat proto, abychom byli naplněni Duchem Svatým? O některých věcech jsme mluvili už minule, ale přece jen bych se ještě jednou vrátil k Ježíšovu slovu, zaznamenanému v Janově evangeliu 7. kapitole, verších 37 až 39. V poslední velký den svátku Ježíš vstal a zvolal: žízní-li kdo, ať přijde ke mně a pije. Kdo věří ve mne, jak praví písmo, řeky živé vody poplynou z jeho nitra. To řekl o duchu, kterého měli přijmout ti, kteří v něho uvěřili. Dosud totiž Duch Svatý nebyl dán, protože Ježíš ještě nebyl oslaven. Ježíš tady přijetí ducha váže na tři kroky a jednu podmínku. Tou klíčovou podmínkou je věřit v Ježíše. A v souvislosti se zmínkou o Ježíšově oslavení bychom mohli dodat věřit v Ježíše za nás ukřižovaného, z mrtvých vstalého a sedícího po Otcově pravici v nebi. Prvním krokem je žízeň, touha po Bohu, po jeho průniku do mého a našeho světa. Druhým krokem je přicházet k Ježíši. Je to tedy o vztahu s Ježíšem, vcházení do jeho blízkosti. Ježíš je pro mne bránou, kterou vstupuji do života. A třetím krokem je pít. Není zde řečeno, co přesně máme pít, asi hlavně proto, že to nejsme my, kteří to určujeme. V každém případě máme pít něco, co je od Boha, co je u Ježíše. Z fyzikálního pohledu, abych mohl něco pít, musím otevřít ústa a potom buď vytvořením podtlaku v ústech tekutinu nasávám, nebo využívám gravitace a kladu láhev či hrnek s nápojem výše, než jsou má ústa. Vlastně tím či oním způsobem se oné tekutině poddávám. Z duchovního pohledu, abych mohl přijímat, pít to Boží a zejména dar jeho ducha, musím se Bohu otevřít a poddat se mu. Pití je vždy aktivní proces a otvírání se a poddávání Bohu je něčím, co vyžaduje náš aktivní přístup. Milí přátelé, chci vás pozvat do toho, abychom v této chvíli, případně nějaké pozdější, kdy na to budete mít více času a prostoru, se pokusili o ty tři právě zmiňované kroky k přijímání Božího ducha. Za prvé, žíznit po Bohu. Možná k tomu může pomoci přemýšlet nad tím, jak moc potřebujeme Boha ve svém nitru, ve svých vztazích, ve své službě, ve svém životě. Právě vědomí, že Boha opravdu moc potřebujeme, nás může vést k touze, žízni po něm. Za druhé, přijít k Ježíši. Vždy k němu můžeme přicházet za jakýchkoliv okolností. Jak? Tím, že ho oslovíme, promluvíme k němu, chceme se mu přiblížit, poznat ho víc, být s ním víc, odkládat to, co nám brání být mu blízko. A za třetí, pít. Tedy otevřít se a poddat živému Bohu. Přijímat, co má pro nás připravené. Můžeme to vyjádřit při modlitbě i svým tělem, rozevřít

že možná kleknout na kolena. Závěrem ještě jedna myšlenka. Duch svatý je tím nejvzácnějším darem, ale vlastně nejde ve skutečnosti o to, kolik my máme ducha, ale nakolik má duch svatý nás.

severních a severozápadních Čechách má Proglas v systému DAB vysíleče na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třeboňském vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce. Pokrývají tato města a okolí Cheb, Chodov, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Jirkov, Kadaň, Karlovy Vary, Klášterec nad Ohří, Krupka, Liberec, Litoměřice, Litvínov, Louny, Mariánské Lázně, Ostrov, Roudnice nad Labem, Sokolov, Teplice, Ústí nad Labem a Žatec. Jsme tu s vámi po celý den.

Vítejte u čtvrteční voničky pro milovníky dechovky. Dechové hudby Dambořanka a Bůranka vás společně zvou na májovou taneční zábavu na statku u Steinrů v Šardicích, které se koná příští sobotu odpoledne. Program začíná 23. května v 17 hodin. Dobrá zábava i občerstvení na místě zajištěno. Domácí i přespolní jsou srdečně vítáni. Přijďte si zatančit a pobavit se s dobrou dechovkou. Dechová hudba Dambořanka vám hraje také v dnešní voničce. Přejeme příjemný poslech.

Blučínská chasa a obec Blučina vás zvou na tradiční babské hody v Blučině, které se konají v sobotu 23. května. Program začíná ve 13 hodin předání práva a průvodem chasy po dědině. Pokračuje od 17 hodin ve venkovním sportovním areálu krojovanou zábavou s dechovou hudbou Blučiňáci. Domácí i přespolní jsou srdečně vítáni.

0: Odbyla 11. hodina a dnes už po 20. otevře Libor Raclavský knihu Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci. Knihu z ruštiny přeložil Petr. Vítám vás, přeji vám příjemný poslech.
1: Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci. Část 20.

V dnešní části se vracíme zpět k poutníkovým příhodám. Po roce od okamžiku, kdy se vydal na pouť do Jeruzaléma, se poutník objevil u svého duchovního otce a dále pokračuje ve vyprávění svých příhod.

Uplynul již rok od posledního setkání s poutníkem, když tiché zaklepání na dveře a prosebný hlas oznamovali příchod tohoto požehnaného spolubratra k radosti navštíveného. Pojď dál, milovaný bratře. Poděkujeme spolu pánu, který požehnal tvé cestě i tvému návratu. Chvála a dík nejvyššímu Otci štědrosti za vše, co připravuje podle svého úradku, vždy prospěšnému pro nás poutníky a putující do cizích zemí. Hle, i mně hříšníkovi, který se s vámi loni rozloučil, je opět z milosti Boží dopřáno vidět vás a slyšet váš radostný pozdrav. Ovšem očekáváte ode mě podrobné vyprávění o svatém Božím městě Jeruzalémě, kam byla moje duše přitahována a kam mě vedlo moje nezvratné předsevzetí. Ale ne vždy se splní to, co si přejeme. Tak se stalo i mně. Ano, a není to podivné. Copak jsem já, ubohý hříšník, hoden chodit po téže posvěcené zemi, do níž se vtiskly božské stopy Pána Ježíše Krista? Vzpomeňte si, Báťuško, jak jsem se loni odtud vypravil se společníkem, hluchým starcem s dopisem od irkutského kupce pro jeho syna v Oděse, aby mě vypravil do Jeruzaléma. Tak jsme zanedlouho šťastně dorazili do Oděsy. Můj společník hned najal místo na lodi do Konstantinopole a vypravil se. Já jsem zůstal a hledal jsem kvůli dopisu syna irkutského kupce. Brzy jsem našel jeho byt, ale k svému údivu a lítosti jsem svého dobrodince nenašel mezi živými. Už 3 týdny předtím po krátké nemoci zemřel a byl pochován. Silně mě to zarmoutilo, avšak spolehl jsem se na Boží vůli. Všichni domácí byli ve smutku. Vdova po zemřelém, která zůstala sama s 3 malými dětmi, bez ustání plakala a několikrát za den upadala do zoufalství. Zdálo se, že i ona brzy zemře z tak hlubokého žalu. Avšak přitom všem mě přijala laskavě. I když vzhledem k okolnostem neměla možnost vypravit mě do Jeruzaléma, nechala mě u nich 2 týdny jako hosta, dokud otec zesnulého, podle svého slibu, nepřijede do Oděsy zařídit účty a organizaci obchodních záležitostí osiřelé rodiny. Tak jsem zůstal. Pobyl jsem týden, měsíc, 2. Ale místo kupce přišel dopis s oznámením, že mu okolnosti neumožňují přijet a radí, aby obchodní příručí vyhotovil účty a bez meškání se vypravili do Irkutska. Nastaly přípravy a starosti. A když jsem spozoroval, že na mě nemají kdy, poděkoval jsem jim za pohostinnost a rozloučil se s nimi. Vydal jsem se opět putovat po Rusy. Dlouho jsem přemýšlel, kudy se mám nyní dát. Nakonec mě napadlo, abych zašel do Kyjeva, kde už jsem nebyl mnoho let. A tak jsem šel. Ovšem, že jsem se zpočátku trápil proto, že se mi nesplnilo moje přání být v Jeruzalémě. Ale vždy to nemohlo být bez Božího záměru, uvažoval jsem. A utěšoval jsem se nadějí, že Pán, který miluje člověka, přijme záměr jako skutek a nenechá moji bídnou pouť bez poučení a duchovního užitku. A tak se i stalo. Neboť jsem se setkal s takovými lidmi, kteří mi odhalili mnohé, mě dosud neznámé, a přiváděli moji temnou duši ke spáse. Kdybych z nutnosti nenastoupil tuto cestu,
nikdy bych tyto své duchovní dobrodince nepotkal. A tak jsem šel přes den s modlitbou, večer jsem se zastavoval na nocleh a četl jsem svoje dobrotolubí pro posílení a pro povzbuzení své duše v boji s neviditelnými nepřáteli spásy.

Když jsem ušel z Oděsy 70 verst, stala se podivná příhoda. Dohonil jsem velkou kolonu asi 30 vozů se zbožím. První vozka, vůdce skupiny, šel vedle svého koně. Ostatní šli v houfu kousek za ním. Museli projít kolem rozvodněného rybníka, na kterém se s hrozným hlukem srážily rozpraskané jarní ledy a s vodou se rozlévaly po okolí. Najednou mladý vozka vpředu zastavil svého koně a s ním zastavila celá kolona. Všichni voskové k němu přiběhli a viděli, že se začal svlékat. Zeptali se ho, proč to dělá. Dostalo se jim odpovědi, že se mu zachtělo vykoupat se v rybníku. Překvapení voskové se mu začali smát. Někteří mu v tom bránili a nazývali ho nerozumným. A starší bratr toho vosky mu zastoupil cestu a přemlouval ho, aby jeli dál. Ten se bránil a vůbec nechtěl poslechnout. Někteří z mladších vosků z legrace začali nabírat vodu z rybníka do věder pro napájení koní a vychrstli na toho, který se chtěl koupat. Někdo na hlavu, někdo za límec a říkali: my tě vykoupeme. Jakmile se voda dotkla jeho těla, zvolal: ach, to je skvělé. Sedl si na zem a oni na něj dále chrstali vodu. Za chvíli si lehl a pokojně zemřel. Všichni se vyděsili a nechápali, proč se to stalo. Starší si dělali starosti a mluvili o tom, že je třeba vyrozumět soud. Ostatní usuzovali, že mu byla taková smrt předurčena. Postál jsem u nich asi hodinu a šel jsem dále. Ušel jsem 5 verst a uviděl jsem na hlavní cestě vesnici. Vešel jsem do ní a potkal jsem staříka duchovního, který šel po ulici. Napadlo mě říci mu o té příhodě, kterou jsem viděl, a poslechnout si jeho názor. Duchovní mě vzal k sobě. Já jsem mu vyprávěl, co jsem viděl, a žádal jsem ho, aby mi vysvětlil příčinu, proč se tak stalo. Neumím ti na to nic říci, milovaný bratře, než to, že v přírodě je mnoho podivného a nepochopitelného pro náš rozum. Myslím, že to Bůh učinil proto, aby člověku jasněji ukázal boží prozřetelnost a vládu nad přírodou nepřirozenými a bezprostředními změnami jejich zákonů v určitých případech. Já sám jsem byl jednou svědkem podobné příhody. Nedaleko od naší vesnice je hluboká rokle, sice ne široká, ale do hloubky 10 sáhů, nebo i více. Je děsivé jen pohlédnout na její temné dno. Pro pěší je přes ní postaven jakýs taký z můstek. Jeden sedlák z mé farnosti, otec rodiny a člověk dobrých mravů, najednou z ničeho nic pocítil nepřekonatelnou touhu vrhnout se z toho můstku do té hluboké jámy. Celý týden s tou myšlenkou a touhou zápasil, nakonec, když již nemohl déle to nutkání snášet, k ránu vstal, naspěch odešel a skočil do jámy. Brzy, když uslyšeli sténání, ho z té jámy s námahou vynesli se zlámanýma nohama. Když se ho ptali na příčinu jeho pádu, odpovídal, že i když nyní cítí silnou bolest, v duši má klid, že splnil svoje nepřekonatelné nutkání, které jej celý týden tak podněcovalo, že byl připraven ztratit i svůj život, jen aby svoji touhu splnil. Více než rok se léčil v nemocnici ve městě. Často jsem ho navštěvoval a když jsem u něho viděl lékaře, chtěl jsem také jako ty slyšet od nich o příčině této příhody.
Lékaři mě jednohlasně odpověděli, že to byla extáze. Když jsem žádal, aby mi vysvětlili vědecky, co je to a následkem čeho postihuje člověka, neuslyšel jsem od nich nic víc, než že to je tajemství přírody, vědou ještě neodhalené. Já jsem poznamenal, že kdyby se člověk při tom tajemství přírody obracel k Bohu s modlitbou a odhalil by to dobrým lidem, pak by podle vás nepřekonatelná extaze nedosáhla svého cíle. V skutku je v lidském životě mnoho příhod, které nejsou jasně pochopitelné. Zatímco jsme tak rozmlouvali, setmělo se a já jsem zde zůstal nocovat. Po ránu poslal policejní komisař svého písaře s tím, aby bylo povoleno pochovat mrtvého na hřbitově a že lékař při pitvě těla nenašel žádné příznaky pomatení mysli a jeho smrt přičítá náhlé mrtvici. Pohleď, řekl mi duchovní. Ani medicína nemohla určit příčinu jeho nepřekonatelné příchylnosti k vodě. A tak jsem se s duchovním rozloučil a šel jsem dál.

Putoval jsem několik dní a značně unavený jsem došel do velkého obchodního městečka jménem Bělaja Cerkov. Protože už bylo k večeru, začal jsem si hledat nocleh. Přímo na tržišti jsem narazil na člověka, který vypadal také jako poutník a který se po krámech ptal, kde je dům jakéhosi měšťana. Když mě uviděl, přišel ke mně a říká: vidím, že i ty jsi poutník. Pojďme spolu. Najdeme zdejšího měšťana příjmením Jevrejnov. Je to dobrý křesťan, vlastní bohatý hostinec a rád přijímá poutníky. Mám zde od něho lístek. S radostí jsem souhlasil a brzy jsme jeho obydlí nalezli. Samotného pána domů jsme sice nezastihli, ale jeho žena, hodná stařenka, nás přijala laskavě a přidělila nám k odpočinku samostatnou světničku v podkroví. Lehli jsme si a trochu si odpočinuli. Pak přišel pán domů a pozval nás k sobě na večeři. Po večeři jsme si povídali, kdo jsme, odkud, a tak nějak přišlo slovo i na to, proč se jmenuje Jevrejnov. Povím vám o tom pozoruhodný příběh, odpověděl a začal svoje vyprávění. Vězte, že můj otec byl Žid, rodem z města Šklova, a nenáviděl křesťany. Od mládí se připravoval na to, že se stane rabínem a horlivě studoval všechny židovské pomluvy k vyvrácení křesťanství. Jednou se mu přihodilo, že musel přejít přes křesťanský hřbitov. Tam uviděl lidskou lebku s oběma čelistmi, ve kterých byly znetvořené zuby. Musela být vytažená z nedávno vykopaného hrobu. On ve své zatvrzelosti se začal nad tou lebkou vysmívat. Plival na ní, nadával a šlapal po ní. Ale nespokojil se s tím. Vzal ji a vrazil ji na kůl, podobně jako se nasazují zvířecí kosti na plašení dravých ptáků. Když se tak pobavil, vydal se svou cestou. Následující noci, jakmile usnul, se před ním najednou objevil jemu neznámý člověk a agresivně jej obviňoval slovy: jak ses opovážil zhanobit moje ostatky? Já jsem křesťan a ty jsi Kristův nepřítel. Několikrát za noc se to vidění opakovalo a připravovalo ho o spánek a o klid. Potom se před ním začalo míhat to zjevení a ozvěna vyčítavého hlasu i ve dne. Jak čas ubíhal, zjevení se opakovalo stále častěji. Nakonec, když začal pociťovat malomyslnost, strach a zemdlenost sil, obrátil se na své rabíny, kteří nad ním četli modlitby a zaklínání. Avšak nejen, že ho vidění neopouštilo, ale opakovalo se ještě častěji a agresivněji. A když tato jeho situace vešla ve známost, dozvěděl se o tom křesťan, kterého znal z obchodních záležitostí, a ten mu radil, aby přijal křesťanskou víru. Přesvědčoval ho o tom, že kromě toho se žádným jiným způsobem nemůže znepokojivého zjevení zbavit. Židovi se sice do toho ani trochu nechtělo, avšak odpověděl takto: rád udělám, co chceš, jen abych se zbavil toho trýznivého a nesnesitelného vidění. Křesťan se zaradoval nad těmi slovy, přemluvil ho, aby podal místnímu biskupovi žádost o křest a připojení ke křesťanské církvi. Napsali žádost a Židy, i když neochotně, podepsal. A hle, od chvíle, kdy žádost podepsal, vidění přestalo a nikdy už ho nezneklidňovalo. Velmi se nad tím zaradoval, zcela se uklidnil
a pocítil tak plamenou víru v Ježíše Krista, že se bez meškání vypravil k biskupovi, řekl mu o tom, co se stalo, a vyjádřil srdečné přání být pokřtěn. Horlivě a zdárně se naučil dogmata křesťanské víry a byl pokřtěn. Odstěhoval se sem, zde se oženil s mou matkou, dobrou křesťankou, a žil zbožně a spokojeně. Byl štědrý k chudým, čemuž naučil i mě. Před smrtí mi to odkázal v závěti a dal mi své požehnání. Tak proto se jmenuju Jevrejnov. Zbožně a s dojetím jsem vyslechl ten příběh a uvažoval jsem pro sebe. Můj Bože, jaký milosrdný je náš Pán Ježíš Kristus a jak veliká je jeho láska. Jakými různými cestami přivádí k sobě hříšníky a jak moudře obrací bezvýznamné příhody ve směřování k velkým věcem. Kdo by mohl tušit, že Židovo vyvádění nad mrtvými kostmi mu poslouží k pravému poznání Ježíše Krista a přivede ho ke zbožnému životu.

0: Slyšeli jsme 20. část vyprávění poutníka svému duchovnímu otci. Z ruštiny přeložil Petr, vítám vás. Četl Libor Raclavský. Technicky spolupracoval Miloš Švábek a knihu vydalo nakladatelství Refugium.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
1: Částka vám bude odečtena.

Je 11 hodin a téměř 1:32 minut. Příjemné stále ještě dopoledne s Proglasem přeje Zdislava Horníková. Prožíváme 14. květen, podle katolického kalendáře je to slavnost nanebevstoupení Páně. Připomíná se i svatý Matěj, apoštol a mučedník, patron tesařů a krejčích, řezníků, cukrářů a kovářů a přímluvce napravených alkoholiků. Mučedník pro víru z počátku 4. století svatý Bonifác platí v lidové tradici za třetího ledového muže. Bonifácům přejeme k svátku vše dobré. Jméno z latiny, které znamená člověk dobrého osudu. Před 110 lety zahájila působení Československá národní rada vedená Tomášem Garrigue Masarykem, reprezentativní orgán zahraničního odboje. 14. květnem 1948 se datuje vyhlášení nezávislosti státu Izrael. V dalším vysílání na našich vlnách nabídneme o 14 hodin hudební kompas, se kterým se tentokrát vypravíme do Finska za skupinou Nelintuizet. O 16 hodin nás pak čeká hitparáda, kterou pro vás sestavil Josef Javůrek. Přejeme příjemný a ničím nerušený poslech.

zpívá Veronika Kohoutová a písnička Tak jako teď. Nyní nás čeká jedna zpráva. V Doxech na Českolipsku po 3,5 letech skončila obnova bezmála 100letých varhán, které jsou v tamním kostele svatého Bartoloměje a Panny Marie Montserratské. V neděli je požehná pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Dle administrátora děkanství patera Kamila Škody budou sloužit nejen jako doprovod bohoslužeb, ale také jako nástroj pro koncerty. Pochází z roku 1932, mají 2 manuály a 27 rejstříků. Opravu potřebovali také kvůli tomu, že byly málo využívané. Obnova si vyžádala skoro 1,6 milionu korun. Jejíž součástí byla přestavba pneumatického systému na elektrický.

0: Diecézní centrum pro seniory v Hradci Králové pořádá 9denní zájezd do Medjugorje s duchovním doprovodem od 10. září. Zájemci se mají hlásit obratem nejpozději do 21. května. Vedoucí centra Veronika Čepelková vzkazuje.
1: Milí poutníci, seniori, přátelé, vydejte se s námi na oblíbený poutní zájezd do světoznámého poutního místa Medjugorje, místa, kde se dějí zázraky, a to především v srdci člověka. Na programu bude také odpočinek u blankitně modrého Jaderského moře v Gradaci, to je na Makarské riviéře, a navíc ještě možnost plavby lodí na poloostrov Pelješac. V Medjugorje máme ubytování ve 4hvězdičkovém hotelu nedaleko kostela. Pohodlným bonusem budou noclehy po cestě tam i zpět a polopenze během celého pobytu, takže se jedná opravdu o velmi komfortní variantu. Prosíme, přihlaste se včas, neváhejte, abyste si zajistili místo, a my se na vás budeme velice těšit.
0: Slov už bylo dost, to si myslí David Koller, proto posílám jeho písničku Víc než slova.

otázku boží. Nikdo tu nečeká, mýty se boří pro víru člověka. Za lidskou duší krčí se svědomí, na srdce buší.

pro lásku člověčí, čin víc než slova, odsti nás přesvědčí.

0: Akademická obec Katolické univerzity v Rožumberku zvolila v prvním kole za kandidáta na nového rektora Tomáše Jablonského. Tento vedoucí katedry pedagogiky a psychologie na pedagogické fakultě by měl vést ve čtyřletém funkčním období do roku 2030. Rozhodlo slavnostní zasedání akademické obce. Na něm také žilinský biskup Tomáš Gális obdržel čestný titul doktor honoris causa. Akci předcházela slavnostní mše svatá na ukončení akademického roku, jak informovalo Radio Lumen. V homílii biskup Bernard Buber, velký kancléř Katolické univerzity, povzbudil studenty i pedagogy, aby moderní technologie nenahradily osobní setkání s lidmi.
1: Náš životný príbeh často píše iba nejaký algoritmus. Žijeme potom akoby v bublinách, neprepustných voči sebe navzájom a vyostrujeme vzájomné konflikty, strach či násilie. Toto sú najväčšie rizika dnešnej doby. Ak sa z nás vytratí ochota spolu hovoriť a spolu hľadať pravdu, utopíme sa v predsudkoch i nenávisti, nebudeme vedieť dobre rozlišovať.

posledních letech se i v Česku znovu otevírá otázka vztahu státu a církve. Diskuse o možné smlouvě se Svatým stolcem naráží na staré obavy, že by církev získala privilegia stojící mimo dosah moderního práva. Jedním z nejčastěji zmiňovaných bodů je spovědní tajemství, institut, který se svou absolutností vymyká logice současného právního myšlení. Není náhodou, že právě zde se vede spor. Spovědní tajemství totiž představuje hranici, na kterou stát naráží a kterou není schopen snadno překročit, aniž by změnil svou vlastní povahu. V době, kdy roste tlak na transparentnost, kontrolu, odpovědnost, působí existence prostoru absolutního mlčení téměř provokativně. A přesto právě tato v uvozovkách provokace odhaluje něco podstatného. Ne všechno v lidském životě je určeno k regulaci. Tradice je souhrnem zkušenosti generací, něčím, co vznikalo pomalu, často bez velkých teorií, ale s hlubokým pochopením lidské povahy. Spovědní tajemství je právě takovou institucí. Po staletí vytvářelo prostor, kde člověk mohl mluvit pravdu o sobě samém, bez obav, bez kalkulu, bez právní obrany. Pokud tento prostor narušíme, nezískáme více pravdy. Získáme jen více ticha. Lidé nebudou otevřenější, budou opatrnější. Moderní stát má nepochybně legitimní ambici chránit spravedlnost a bezpečnost, ale konzervativní myšlení připomíná, že ne každé dobro lze vynutit zákonem. Existují sféry, kde přílišná hodlivost vede k opačnému výsledku. Spovědnice je jedním z posledních míst, kde se člověk setkává se svým svědomím bez přítomnosti moci. Zásah do spovědního tajemství by proto nebyl jen technickou právní úpravou, znamenal by zásadní proměnu role kněze. Z důvěrníka by se stal potenciální prostředník mezi jednotlivcem a státem. A jakmile se tato důvěra jednou poruší, nelze ji jednoduše obnovit. Právě proto mnohé státy uzavírají dohody se Svatým stolcem, takzvané konkordáty. Nejde o privilegium, ale o uznání hranic. O vědomí, že existují oblasti lidského života, které mají zůstat mimo přímý dosah státní moci. Je to výraz zdrženlivosti a zdrženlivost je v politice často ctností vzácnější než aktivita. Obrana spovědního tajemství tak není obranou minulosti, je obranou prostoru, kde člověk není redukován na objekt práva, ale zůstává bytostí odpovědnou především sám sobě. A možná právě zde leží jádro celého sporu. Společnost, která ztratí úctu k tajemství svědomí, dříve či později ztratí i úctu ke člověku samotnému. PS, možná nejde jen o vztah státu a církve, možná jde o něco hlubšího, o to, zda ještě dokážeme přijmout, že existují hranice, které nemají být překročeny, ne proto, že by to nešlo, ale proto, že by se tím ztratilo něco podstatného. V době, kdy chce moderní stát vědět o člověku téměř vše, působí spovědní tajemství jako tiché, ale pevné ne. A právě taková ne bývají pro svobodu často důležitější než všechna hlasitá prohlášení. Přeji klidné a hluboké velikonoční rozjímání. Čas, kdy má smysl se na chvíli zastavit, stišit a možná i beze slov naslouchat tomu, co se v běžném hluku světa snadno ztrácí.

0: Dobré poledne z Proglasu. V dnešní modlitbě chceme pozdravit do obcí Březnice, Martinice a Podčapli. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.

0: Modleme se.
1: Bože, vzkříšením svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, Syna plněno svět radostí, na přímluvu jeho rodičky, Panny Marie Dej, ať dosáhneme radosti života věčného, skrze Krista, našeho Pána. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jak byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Odpočinutí věčné, dej zemřelým Pane,
1: a světlo věčné, ať jim svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
0: Svatý Františku, náš bratře, ty, který si před 800 lety šel stříc sestře smrti jako smířený člověk, přimlouvej se za nás u Pána. Ty, který si v ukřižovaném u svatého Damiana našel pravý pokoj, nauč nás hledat v něm pramen veškerého smíření, jež boří všechny zdi. Ty, který si neozbrojený překročil hranice války a neporozumění, dej nám odvahu stavět mosty tam, kde svět staví hranice. V této době sužované konflikty a rozdělením pros, abychom se stávali tvůrci pokoje, neozbrojenými a odzbrojujícími svědky pokoje, jenž pochází od Krista. Amen. Svatý Františku,
1: oroduj za nás.
0: Všichni svatí a světice Boží,
1: orodujte za nás.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.
1: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.

minut po 12. zahájíme hudební siestou. Na úvod zazní koncert pro klavír a orchestr C-moll číslo 24 Wolfganga Amadea Mozarta. Na klavír zahraje Ivan Moravec. Academy of St. Martin diriguje Sir Neville Mariner.

Slechli jsme koncert pro klavír a orchestr C-moll číslo 24 Wolfganga Amadea Mozarta. Ke klavíru usedl Ivan Moravec. Academy of St. Martin umělecky řídil Sir Neville Pirenner. Dále pokračujeme symfonií číslo 6 D-dur z kamenění Finea a jeho přátel od skladatele Karla Dieterse von Dietersdorf. Nastudoval Pražský komorní orchestr pod vedením Bohumila Gregora.

0: skončila poslední skladba dnešní hudební siesty na Proglasu. Byla jí symfonie číslo 6 D-dur z Kamenění Finea a jeho přátel od Karla Dietrichse von Dietersdorf. Přednesl Pražský komorní orchestr pod taktovkou Bohumila Gregora.
1: Čtvrteční zprávy Proglasu ve 13 hodin přináší Ladislav Pohl. Dobré odpoledne. Rada Justitia et Pax vydala prohlášení k sudetoněmeckému setkání. Otevírá se bazilika v Jablonném v Podještědí. Papež dnes navštívil Univerzitu La Sapienza. Rada Justitia et Pax vydala prohlášení Dobré sousedství není samozřejmost. V něm se zabývá připravovaným sudetoněmeckým setkáním v Brně. Připomíná, že podle výzkumů veřejného mínění považují Češi i Němci převážně vzájemné vztahy za dobré. Je důležité připomenout, že takto je označují především ti, kdo je rozvíjejí, ať už jako podnikatelé, turisté, obyvatelé pohraničí nebo členové spolku s česko-německým zaměřením. Pokračuje redaktorka Lenka Pekařová.
2: Jedním ze spolků, které chápou význam dobrých sousedských vztahů, jsou organizátoři festivalu Meeting Brno. Pozvali například do Brna významné židovské rodiny, které uprchly před nacisty či zorganizovali setkání Vintonových dětí. Nejde o to měnit historii, zakrývat tragédie, nespravedlnosti a utrpení. Minulost nelze změnit, lze ale změnit náš pohled. Můžeme změnit způsob, jak o ní přemýšlíme a na co klademe důraz. Budoucnost, nemá-li být řešena silově, nemůže stát na historických křivdách, ale na schopnosti porozumět si, odpouštět a hledat společné cíle v evropském společenství.
1: Bazilika v Jablonném v Podještědí na Liberecku je ode dneška opět přístupná veřejnosti. Uzavřená byla kvůli vyšetřování policie po krádeži lebky svaté Zdislavy. Tamní děkan dominikán Pavel Majer řekl, že jen upravili okolí relikviáře, ale jinak ho nechali na svém místě, což je jeden z bočních oltářů hlavní lodi baziliky. Neznámý pachatel odcizil ostatek v úterý večer při přípravě bohoslužby. Policie po něm zatím marně pátrá. Papež Lev XIV. Se dnes vydal na pastorační návštěvu Římské univerzity La Sapienza. Nejprve se zastavil k modlitbě v univerzitní kapli. Při setkání s rektorkou a studenty i profesory zmínil, že kdo bádá, kdo studuje, kdo hledá pravdu, ten nakonec hledá Boha, setká se s Bohem, najde Boha právě v kráse stvoření, v mnoha podobách, do nichž Bůh chtěl vtisknout svou pečeť. Do všeho, čím jsme, především jako synové a dcery Boží, bytosti stvořené k jeho obrazu, ale také do všeho stvoření. Po odhalení pamětní desky připomínající návštěvu pozdraví Akademický senát a správní radu univerzity. Navštíví také výstavu La Sapienza a papežové. Školu založil v roce 1303 jeho předchůdce Bonifác VIII. Postupem času se rozrostla a dnes je největší evropskou univerzitou. Slovenský ministr zahraničí Juraj Blanár odsoudil včerejší a dnešní útoky Ruska na Ukrajinu, které zasáhly i západní části této země, kde žije početná slovenská menšina. Tamní opozice dříve kritizovala, že vládní politici ruské údery v sousední zemi nekomentovali. Kvůli nim byly včera na zhruba 2 hodiny uzavřené hraniční přechody mezi Slovenskem a Ukrajinou.
3: Posloucháte zpravodajství Proglasu.
1: Večer s broumovskými diskuzemi hostí knihovna Václava Havla v Praze. Představí téma letošního 13. ročníku a přinese úvodní debatu o lidství a odpovědnosti. Co dnes znamená být člověkem, který nežije jen sám pro sebe? Jak se proměňuje lidství v současném světě plném technologických, geopolitických a společenských změn? Jak dnes nést odpovědnost vůči sobě, druhým i prostředí, které společně utváříme? Odpoví matematik a dramatik René Levínský, ředitel Centra pro modelování biologických a společenských procesů, válečná reportérka České televize Barbora Maxová a Ester Korandová, zakladatelka komunitní školy Týlia na Broumovsku a realizátorka environmentálních projektů. Večerem v knihovně Václava Havla provede náš stálý spolupracovník Petr Vizina. Začátek je v 19 hodin. Městské divadlo Zlín má novou hudební inscenaci Kryl. Nejbližší představení je dnes. Na jevišti ožívá příběh kroměřížského rodáka, básníka a písničkáře Karla Kryla. Jehož tvorba se stala symbolem odporu k sovětské okupaci Československa v srpnu 1968 a k totalitě. V hlavní roli vystupuje Zdeněk Lambor. Umělecký šéf Zlínského divadla Patrik Lančarič se ujal režie.
4: Tak samozrejme, že sme sa snažili vlastne vypovedať ten príbeh Karla Kryla v podstate od jeho detstva až teda po jeho smrť. Má to teda nejaké prvky toho dokumentárneho divadla, ale nie je toto dokumentárne divadlo v pravom slova zmysle, pretože mnohé tie veci sme vlastne sa snažili zobraziť takým vlastne trošku metaforickým spôsobom. Celý ten svet vlastne toho akoby minulého režimu sa tam objavuje v podobe alegorických postav, ktoré práve pochádzajú z Krylových piesní a z jeho vlastnej obraznosti.
3: Počasí.
1: Máme zataženo až oblačno, místy se vyskytují přehánky, výjimečně i bouřka. Večer dorazí od jihu, hlavně na Moravu a jeho východ Čech déšť. Teploty stoupají k 13 až 17 stupňům Celsia. Na západě Čech je kolem 11, v 1000 metrech na horách kolem 6. Fouká mírný jihozápadní až jižní vítr. Na severovýchodě přechodně čerstí i s nárazy, který bude později odpoledne a večer slábnout. Tlak mírně klesá, večer vykáže se trvalý stav. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré, večery budou místy mírně nepříznivé. To byly nejnovější zprávy pro Glasu. Předávám slovo kolegyni Zdislavě Horníkové. Od mikrofonu se loučí Ladislav Pohl, naslyšenou.

kde ze svatby se chodí zvesela a ze hřbitova pokorně a sticha. Vystrkov, kde si ověš kostel

0: Přesný čas vám přináší jen zbytečný stres.
1: Přesto vám ho prozradí, máme 13 hodin a téměř 10 minut. Pojďme na další zprávu. České a moravské mini pivovary loni uvařily 1000 hektolitrů piva, meziročně o 8000 méně. Pokles podle prezidenta Českomoravského svazu minipivovarů Michala Voldřicha souvisí mimo jiné s tím, že 3 minipivovary vešly do vyšší kategorie výstavy.
2: České minipivovary se v posledních letech potýkají s výrazně náročnějšími podmínkami. V České republice aktuálně působí přibližně 520 minipivovarů. Toto číslo je v podstatě stabilní, stejně jako loni. V loňském roce nám vzniklo 26 pivovarů. Podle těchto údajů a 23 nám skončilo.
1: Celkem tak v Česku aktuálně působí 520 mini pivovarů. Na loňském prodeji tuzemského piva se podíleli z 2,5%.

0: byla čínská skupina Shenzhen a my se vrátíme do Čech a do Rakouska. Uvidíte v další zprávě. Nová cyklotrasa propojí Vyšší Brod na Česko-Krumlovsku a rakouský Reichenthal. Povede například přes bývalý historický hraniční přechod mezi Konrátovem a Štutungem. Náklady na vybudování 4-kilometrové trasy činí 22 milionů korun. Cyklisté ji budou moci využívat od konce srpna. Trasa povede místy, kudy v minulosti vedla cesta do Rakouska. Po druhé světové válce německému cunu a vzniku železné opony však postupně zanikala. V posledních letech s ní zbylo jen torzo.
1: Ona kdysi byla využívaná samozřejmě pohraniční stráží, teď vlastně do poslední fáze byla využívaná zemědělci. A těch posledních 400 metrů bylo takový, že to de facto už ani nebyla cesta.
0: Objasnil vyšebrodský místostarosta Jaroslav Marek. Cyklotrasa, jejíž stavba v těchto dnech začala, bude mít asfaltový povrch a parametry, kdy budou moci využívat i vozidla. Ale vjezd autem na ní bude pouze s povolením.

Přátelé milí, Proglas teď velice potřebuje vaši finanční podporu. Bude existovat, budeme-li ho tvořit spolu. Prosím, pomozte. Děkujeme.

0: Litoměřicích dnes skončí dvoudenní Young Caritas Forum 2026. Setkání spojuje pracovníky a dobrovolníky s charitní sítí i odborníky a další zájemce o téma dobrovolnictví. Akce se zaměřuje na hledání nových způsobů, jak zapojovat mladé do dobrovolnických aktivit, rozvíjet komunitní život a posilovat místní sítě pomoci. Co akce nabídne Proglasu, sdělila vedoucí oddělení globálního vzdělávání a osvěty Charity Česká republika Petra Cmárová.
1: Young Caritas Forum se letos koná ve dvou dnech a propojuje tak inspiraci i sdílení zkušeností a na všechno máme dostatek času. Je naším velkým potěšením, že hostíme taková jména a jejich příspěvky, jako jsou kněz, biolog a pedagog Marek Orkovácha nebo například socioložku z Pražské fakulty humanitních studií Terezu Pospíšilovou či Michala Brožu z informačního centra Organizace spojených národů v Praze. Ti nám také letos pro fórum udělili záštitu. Součástí tedy budou diskuze s odborníky, celodenní ideát

0: Young Caritas, které dnešní fórum pořádá. V Young Caritas vidíme, že když mladí lidé zažijí dobrou partu a připadají si užiteční, zapojují se velmi aktivně, přicházejí s nápady, jsou ochotní věnovat mnoho svého času právě dobrovolnictví, což je vlastně v takovém kontrastu, že často se říká, že mladí lidé nic nedělají, zajímají se třeba jenom o to, aby byli na telefonu nebo trávili čas na internetu. Naše zkušenost je opravdu opačná, že když vidí ten smysl své činnosti, připadají si užiteční, tak se rádi zapojují do dobrovolnictví.
1: Řekla o Young Caritas Fóru 2026 Petra Cmárová, vedoucí oddělení globálního vzdělávání a osvěty Charity ČR. A tady je další písnička. Tomáš Kočko a orchestr zaspívá Povídají lidé.

Přiblížila se 13. hodina a 31. minuta. Posloucháte Proglas, od mikrofonu zdraví Stislava Horníková. Dnes si připomínáme 14. květen 2026, podle katolického kalendáře slavnost Nanebevstoupení Páně. To je v řadě zemí státním svátkem, dnem pracovního klidu. Učitel církve ze 4. a 5. století svatý Augustin napsal: Ježíš Kristus vystoupil na nebesa. Kéž tam s ním vystoupí i naše srdce. Jako on vystoupil a přece se od nás nevzdálil, tak i my jsme s ním už nebi, ačkoliv s naším tělem se ještě nestalo to, co máme slíbeno. On už je vyvýšen na nebesa a přece v nás na zemi trpí každou bolestí, kterou jako jeho údy zakoušíme. On ač je tam, je také s námi. A my, třeba že jsme zde, jsme také s ním. On neopustil nebe, když k nám odtamtud sestoupil, a stejně neopustí ani žádného z nás, když znovu vstoupil na nebesa. Ke 14. máji patří i připomínka svatého Matěje, apoštola a mučedníka, patrona tesařů a krejčích, křesníků, cukrářů, kovářů i přímluvce napravených alkoholiků. Lidová tradice ukazuje na svatého Bonifáce, třetího ledového muže. Pravděpodobně rodilý Římán údajně odjel do Tarzu na území současného Turecka, aby hledal ostatky mučedníků. Tam se prý zděsil nad krutostí pro následování křesťanů. Stejně roku 306 byl pro víru spolu s dalšími uvězněn a zabit. Bonifác má svátek i podle občanského kalendáře. Jméno utvořené z latinských bonum, to znamená dobro, a fatum, to je osud, tedy člověk dobrého osudu. Pojďme se také podívat, co nás čeká v odpoledním vysílání. Tam se můžete těšit v 16 hodin na hitparádu, kterou pro nás sestavil Josef Javůrek. V pořadu za 5:05 v 17 hodin a 10 minut vás potom Petr Vizina již podruhé vezme do galerie současného umění Pluto v Ostravě. Od počátku letos, je to právě 10 let, vede galerii Pluto Marek Pokorný. A další výročí, která připadají na tento den, si řekneme hned po písničce.

52. narozeniny dnes slaví apoštolský nuncius na Ukrajině, litevský duchovní v diplomatických službách svatého stolce arcibiskup Visvaldas Kubolkas. 71. narozeniny slaví karmelitán ve farnosti Praha Liboc, pater Jan Fatka, kaplán fakultní nemocnice Královské Vinohrady. 73 let se dožívá jediný monarcha, který mluví plynně česky, kambodžský král Norodom Sihamuni. Vystudoval Pražskou konzervatoř a Akademii muzických umění. Tuto zemi označil za druhý domov. Ve vlasti zakusil i pronásledování a věznění polpotovským režimem. Vládne od roku 2004. Výrazné politické pravomoci nemá. Reprezentuje především jednotu kambodžského království, státu s jednou z nejstarších kurtů v jihovýchodní Asii. 74 let se dožívá kaplan českého velkopřevorství maltéského řádu a předseda sdružení Ackermann Gemeinde Monsignor Adolf Pintýř z farnosti Sušice. 76 let se dožívá řecko-katolický kněz, teolog a psychiatr, esperantista profesor Jaroslav Maximilián Kašparů, premonstrářský terciář, autor knih. 89 let se dožívá dirigent a hudební pedagog profesor Rostislav Hališka.

Ještě jsem neřekl, že mám rád ty stejné věci, co ty. Ještě jsem neřekl, že před tebou padám do němoty. Ještě jsem neřekl, že jsem pravidelný dárce krve. Já prostě neumím se prodat takto na poprvé. Ještě jsem neřekl, že jsem pro tebe ten pravý. Ještě to nevíš. Ještě jsem neřekl, že běhám za 12 vteřin stovku. Ještě jsem neřekl, že stavím ze syrek Eiffelovku. Ještě jsem neřekl, že umím být i jiný než nervózní. Ještě jsem neřekl spoustu věcí, co už nikdy nezazní. Ještě jsem nevyčíslil všechny svoje klady a teď už nemám kdy.

přirozeně, tak proč to není? A člověk by řval nejradši do celého města, vždyť my dva jsme přece ze stejného těsta, vždyť my nemůžeme přestat. Ne, my nemůžeme přestat.

75. narozeniny dnes slaví filozofka Johana Poláková, členka Evropské společnosti pro katolickou teologii, nositelka ceny Tomas Toparda za esej Perspektiva naděje. Po skonu Tomy Otimádra vedla teologické texty. Roku 2015 jejich vydání ukončila. Poslední díle tehdy napsala: Síla a trpělivá křesťanská výzva ke skutečnému, s Bohem žitému životu trvá pro kohokoliv až do konce světa. Nebeotvírající síla vzkříšení vrhá už teď své nepřemožitelné světlo na všechny temnoty a inspiruje život nás všech, kteří chceme. Navzdory situačním svodům, vlastním nedostatkům i nepřízni okolností, opravdově naplno a do všech důsledků být a spolupracovat s jeho tvůrcem. Všechna tato výročí pro vás pravidelně připravuje Kateřina Vitouchová.

Je 14 hodin a začíná odpolední hudební kompas. S ním se vypravíme do Finska. Bude nás zajímat kapela Nelintuizet, což znamená Tihle ptáci, a její album Úsy Huonedový pokoj. Začneme skladbou Kisi Mixet, Kusi a Sincenem, což znamená otázky 6 a 7.

Představujeme si finskou skupinu Nelin Duizet a její první album Úsy Huone, které vyšlo v loňském roce. Skupina čerpá z finské lidové hudby a propojuje ji se syrovým zvukem folk roku 70. let minulého století. Důležitou roli v její hudbě hrají více hlasy a vzájemná souhra jednotlivých členů. Texty písní reflektují nejistotu současného světa, sny, peníze, smrt i význam hudby a lidské blízkosti. Sestavu tvoří Kielo Kerkeinen, Laura Moisio, Lauri Millimäki a Pekko Keppi. Všichni zpívají a každý z nich hraje na několik nástrojů. V jednotlivých písní tak uslyšíme akustické kytary, violončelo, harmoniku, smyčcovou liru, mandolínu, syntezátor a perkuse. Poslouchat budeme ještě písně Unta Makea, Sladké sny a Látikón do krabice.

Poslouchali jsme ukázku z alba Úsy Hône filtské kapely Nelinduizet. Zítra vychází nové album skupiny Tamincrest, kterou tvoří Tuarégové ze Sahary. Jejich novinku si představíme v hudebním kompasu před 8 ráno. Zítra odpoledne se budeme věnovat americkému trombonistovi Joe Findlerovi, kterému také zítra vychází nové album. Hudební kompas pro vás pravidelně připravuje Milan Tesař.

Skupina Obejváci vznikla v roce 2021 v jihočeských Vodňanech a svůj název odvozuje od společného hraní v obýváku. Nedávno vydala nové třípísňové EP se skladbami Tisíc let, Ty víš a Balada pro čistou duši. Kapela tvoří zpěvačka a hráčka na oktávovou mandolínu Kristýna Baršíny, kytarista Luboš Baršíny, houslista a mandolista Jan Pelech, benčista Lukáš Šebesta a baskytarista Štěpán Pavlíček. Jejich hudba vychází z bluesgrassu, který obohacují o vlastní autorské písně s českými texty. A právě jejich skladbu Tisíc let si nyní pustíme.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnou.

0: ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králík, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
1: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
0: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
2: Hodin a 31 minut aktuální čas, dobrý poslech odpoledního vysílání přeje Zdislava Horníková. Připomínám také, že je 14. květen 2026 a také je to slavnost na nebevstoupení Páně. Připomínáme si i svatého Matěje a svatého Boniface. Na průkopnickou první sociální encykliku papeže Lva 13. Rerum Novarum navázal právě před 55 lety Pavel VI. V apoštolském listu Octogesima Adveniens, 80. výročí. Všímá si společenských změn a varuje před nerovnocenným rozvojem ekonomiky, hladomoru nebo novými formami vykořisťování. Podle Andrea Tornilieho z Vatikánského úřadu pro komunikaci slova dopisu silně připomínají výzvu papeže Františka. A ještě jedno výročí, které připadá na dnešní den, a to je 14. květen 1948. To se naplnily sny mnoha generací židů z celého světa o vlastním domovině. David Ben-Gurion, čelná postava židovské komunity v britské Palestině a první izraelský premiér v knihovně Tel Avivského muzea vyhlásil nezávislost státu Izrael. Ta byla potvrzena i deklarací. Oblast Blízkého východu si však záhy proměnila v místa bolestných konfliktů. Pojďme se podívat, co nás čeká. V dalším vysílání Něco si přejí je kapela v čele se zpěvákem a kytaristou a moderátorem Proglasu Josefem Javůrkem. Skupina se zaměřuje na staré rock'n'rolly a hudbu, která z nich vychází. Inspiruje se kapelami jako Beatles, Rock'n'Rolls nebo Beach Boys. Zpočátku dávala přednost anglickým textům, poslední době však zpívá hlavně česky. V roce 2023 kapela vydala své první album Karneval s 15 autorskými skladbami, propojenými konceptem rockového karnevalu v duchu 60. let. Skupina Něco si přeji zahraje v našem koncertním studiu živě ve 7:45 večer. A potom ve 20:15 vysíláme pořad Radio Report. Ten nám připomene loňský ročník semináře Hudba spojuje, který v srpnu přivedl do Dolan u Olomouce zpěváky z různých koutů republiky. Program byl zaměřen především prakticky. Společný zpěv, práce s hlasem i péče o jeho kondici. Domy účastníků, ukázky práce ve sboru i rozhovory připravila redaktorka Adéla Šimoníková. Letošní ročník se koná od 27. do 30. srpna. Bližší informace naleznete na webu hudbaspojuje.cz.

0: Jubilejní 30. svatojánská pouť oživí kapli svatého Jana Nepomuckého v Železném Brodě poblíž Jablonce nad Nisou. Koná se v sobotu.
1: V této příležitosti byla skomponována nová mše Missa Jubilensis Bohuslavem Lévem, kterou chceme ve světové premiéře uvést. Je to taková kombinace cymbálu, houslí a klavíru a zborového zpěvu. Zuzana Rabčíková by měla přijet hrát na cymbál a zpívat sola s Evou Ledlovou, manželkou komponisty, a kostelíčkový sbor, jak mu říkáme, který se vytvořil u příležitosti těchto svatojánských poutí, by měla tuhle mši uvést. Potom po bohoslužbě bude občerstvování poutníků, farní společenství, různé nabídky věcí, které vytvoří a vytváří mnozí po celý rok místní umělci a podporovatelé kostelíčka, a následuje pohádka pro děti o 14:30 a o 14:30 bude 58. benefiční koncert, kde bude vystupovat paní Zuzana Rabčíková se svým doprovodem.
0: Organizátor Martin Tomešek dodal informace i o dalších akcích.
1: A zároveň v této příležitosti bude mít pátr Jan Hrubý vernisáž svých děl, které vytvořil. Není to první vernisáž a výstava, kterou tady bude mít, a máme radost, že nám přijede nejenom sloužit na mši svaté, ale i bude uvádět svou výstavu. Co je tam také zajímavé, aktivita paráda z poutí, kde kdo má nějaký hezký kus šetníku, který nenosí, může vzít sebou, pověsit do nadcesti ke kostelíčku, na ramínko, a kdo bude chtít a bude se mu to líbit, si může tuto věc dnes a zase nezudá, zase si můžou vzít zpátky. Předče zveme všechny, nejenom na tuto pouť, ale předveče pouti 6 hodin 15 minut máme v městském divadle přednášku pana profesora Halíka Víra a terapie společnosti.
0: Tolik pozvánka ze Železného Brodu a po písničce se vrhneme do Brna, kde si řekneme něco víc o brněnském katedrále, kde se uskuteční koncert.

0: byla Hadí korunka od skupiny Čechomor. Brněnskou katedrálu svatých Petra a Pavla rozezní v neděli 17. května další z koncertů varhaníků pro svatého Jakuba. Organizátor Jan Kopřiva seznámil Proglas účinku s účinkujícími.
1: Vystoupí Tatiana Pernetová a Daniel Knut Pernet. Zazní mimo jiné části z nedělní hudby Petra Ebena, či preludium, adagio a chorální variace na hymnus Veni Creator Maurice Durufleho. Koncerty se konají jednou měsíčně v různých brněnských kostelích. Vystupují přední umělci z České republiky i zbytku střední Evropy. Výtěžek z koncertů je použit na financování proběhlé rekonstrukce kostela svatého Jakuba. Pro blížší informace ohledně koncertů a doprovodných akcí doporučujeme sledovat facebookovou stránku Varhaníci pro svatého Jakuba.
0: A teď už husličky od Jiřího Zinoga. Tady jsou.

Milí přátelé, Proglas může vysílat právě a jen díky vaší finanční podpoře. Prosím, nezapomínejte na Radio Proglas. Patří vám všem.

0: Moravská pouť seniorů se uskuteční na Svatém Hostýně příští čtvrtek 21. května. Ti, kteří se nemohou fyzicky zúčastnit, budou mít možnost sledovat mši svatou a májovou pobožnost online. Podrobnosti doplní Markéta Matlochová z Olomouckého centra pro rodinný život.
1: Hlavním celebrantem bude olomoucký biskup Antonín Basler. Mše svatá začíná v 9.40. Po polední pauze bude mít otec biskup svědectví o jeho zkušenosti s modlitbou růžence, díky níž objevil hloubku mše svaté. Na závěr pouti bude v bazilice v 15 hodin májová pobožnost. Těšíme se na všechny poutníky. Pouť organizují koordinátoři diecézních center z Brna, Olomouce a Ostravy. Bližší informace mohou zájemci najít na webu rodinnyživot.cz.

která se chystá splažit horkou zem. Odloupnout tiše kousek mléčné dráhy, poslat jej tobě hvězdným povozem. Chtěl bych se slůvkem dotknout letu ptáků, přeletět mžiku celou čínskou zeď. Pozdravit cestou psaní od pošťáků, které si žádá spěšnou odpověď.

0: 16. hodina, od mikrofonu se loučí Zdislava Horníková a předávám moderátorské křeslo Aleně Rubášové a teď už hitparáda, kterou připravil Josef Javůrek.
1: Na vlnách Proglasu vás od mikrofonu zdraví Josef Javůrek. Vítám vás u poslechu 15. 22. kola hitparády, ve kterém se dozvíme, jak se umístilo 9 písní, pro které jste mohli až do středečního poledne hlasovat. Posloucháte tento pořad poprvé a nevíte jak? Je to prosté. Vyberete si 3 písně a udělíte jim 3, 2 a 1 bod. Můžete také připsat tip na píseň, která by se v hitparádě podle vás měla objevit, protože každý týden nasazujeme 3 novinky. Nezapomeňte přitom odpovědět na anketní otázku. 2 z vás vylosujeme a stanete se výherci balíčku CD. Hlasovat můžete prostřednictvím webové adresy hudba.proglas.cz/hitparáda nebo e-mailem hitparada@proglas.cz. Hitparáda však není jen přehledem pořadí písní, ale přináší i přehled koncertů, chystaných vydání pořadu Jak se vám líbí nebo nových alb. Máme toho před sebou opravdu hodně a proto pojďme vyhlásit novinku na 12. místě. Píseň Beskydy najdete na prvním albu skupiny Za koncem s názvem Hlavolam. Kapela hrála živě u nás ve studiu v roce 2022.

Znáte ten pocit, kdy máte chuť objevovat stále nové a nové nahrávky k poslechu? A nejlépe takové, které by se trefily do vašeho vkusu? Možná vám s tím pomohou tipy od Milana Tesaře. Stories from My Paris je název nového alba skupiny Voila v čele se zpěvačkou Zdenkou Trvalcovou. Skupina Amsterdam Klezmer Band vydala nové album s názvem Diaspora. Folková skupina Meziměsto vydá v červnu nové album s názvem Pramen, co neuteče. A zpěvačka Marta Tepfrová připravuje nové EP s kapelou Milokraj. Jeho natáčení je možné podpořit na portálu donio.cz. Na 11. místo nasazuji novinku Beaty Bocek s názvem Zelené zasielam. Písničkářka z česko-polského pomezí zpívá slezským nářečím Po našimu. Po delší době vydala nové album Bílo. Nasazená skladba je inspirovaná lidovou písní.

Milan Tesař se vás v minulém kole hitparády ptal, jestli existuje nějaké slovenské slovo, kterému jste dlouho nerozuměli, nebo které vám přišlo zvláštní. Případně vás vyzval ke sdílení příhody se slovenštinou. A pro slovenské posluchače tato anketní otázka platila opačně. Posluchačka Vlasta nám napsala: se slovenštinou se setkávám celý život, protože moje mamka byla ze Slovenska. Ale úsměvnou situaci jsem zažila nedávno. Pracuji v obchodě a stáli jsme s kolegyní u pultu. Vešel muž a: či prosím nemáte servitku? Kolegyně nevěděla, co pán chce, ale já jsem se sehnula a podala mu několik ubrousků. Pán poděkoval a odešel a my jsme se tomu potom od srdce zasmáli. Takže od té doby slovenské zákazníky obsluhuji já. Ovšem anglicky mluvící, zase moje o hodně mladší kolegyně. Moc děkuji za vtipnou příhodu. Zbývá nám vyhlásit třetí novinku tohoto kola, kterou bude píseň Nevcházej něžně. Její autor Roman Hampacher je písničkář, kytarista, farář Církve adventistů sedmého dne a člen skupiny Lautrec. Má nové album Nil Novi Sub Sole na texty kolegy z kapely Lautrec Michala Bulíře.

0: Zazněly tři novinky tohoto kola, pro které můžete hlasovat opět až do středečního poledne. V následující části pořadu se postupně dozvíme, jak si vedly písně z minulého kola. Můj dědeček pocházel z Čech a už jako malému dítěti mi spolu s babičkou četli pohádky v češtině. Celý život čtu, sleduji televizi a poslouchám rádio ve slovenštině i v češtině. Češtině tedy rozumím poměrně dobře. S psaním je to trochu horší, protože některá pravidla pravopisu se v těchto jazycích liší. Co se týče jedné příhody, jednou se mi podařilo zaměnit slova hořký a horký, a to jsem se tedy pořádně styděla. A nedávno jsem se pozastavila nad, pro mě podivně znějícím, českým slovem píce, protože jsem nevěděla, co přesně znamená. Rychle jsem si ale vyhledala, že se jedná o krmivo. Naštěstí existují slovníky a internet. Děkuji za odpověď na minulou anketní otázku od paní Růženy. Odhaluji 9. místo. Skupina Tokio s písní Na nebi četná znamení.
1: Na nebi četná znamení a poletují draci. Mě pod peřinou lapení, jak na mršinu raci. A cítím, jak mi dochází dech. Kape voda v dřezu a kroky na schodech. To anděl v hávu havraním dá kertům vuvuzelu. A když mou ruku odháníš, tak připaží mi k tělu. Už víme, že náš soudný den se stal, že jak to bylo prozatím,

na provázích vodění, jak z hader pimprlata, tak nediv se, občas se to stává, že víno vůbec nepiješ, ale stejně bolí hlava a země nemá rotaci, je bezbarvá a plochá a tělo mé se kymácí, jak moje socha. Už vím, že náš soudný den se stal, že jak to bylo prozatím, tak to bude dál, to bude dál.

Pavel čeká. Nebe dělá přemety, zázraky se dějí a všude plachtí komety, jak puky na hokej. Ale pro nás dva zastavil se čas, tak uhýbám ti pohledem a v hlase kryju třas. A ty nebeská znamení už dosahují k horám, to my jsme tady ztracení, jak v poušti Karákoram. Už vím, že náš soudný den se stal a že jak to bylo prozatím, tak to bude dál, to bude dál.

I dnes mám tu čest vymyslet anketní otázku a jako vždy mě inspirovala jedna ze soutěžních písní. Konkrétně ta, kterou jsme právě slyšeli v podání skupiny Tokio. Cestovali jste někdy do asijských zemí, ve kterých jste už byli? Láká vás tato představa, nebo to není nic pro vás? Kam byste se nejraději podívali? Své odpovědi připište k hlasování prostřednictvím webové adresy hudba.proglas.cz/hitparáda nebo e-mailu hitparada@proglas.cz. Dva z vás se stanou výherci balíčku CD. Na 8. místě kapela Terrible Twos s písní Ulica láká.

Posluchač Rostislav napsal: Se slovenštinou nemám problém, jelikož to mám na Slovensko vzdušnou čarou 6 kilometrů a po silnici 11. V naší rodině máme několik bratranců či sestřenic na Slovensku, tak od malička jsem se s ní aktivně střetával. Mně se líbí, nebo spíše překvapují ty jejich přesmyčky. Například debna, hmla a podobně. Jako děti jsem si je dobíral, že my autem, vlakem a podobně jezdíme a oni chodí. Ale nejvíce se mi líbí záhorácké nářečí, které používalo ve své tvorbě RND, Radošínské naivné divadlo. Na jejich hry a tu mluvu jsem se vždy těšil. Vyhlašuji 7. místo. Píseň A Girl from Kyiv v podání skupiny Yiddish Glory.

Příklad Iva Bitová, Beata Bocek, Anna Beata Háblová nebo Bára Zmeková. Zdeněk Vřešťál oslaví 70. narozeniny v Brně na Musilce 18. května. Vystoupí zde se skupinami Neřeš Trio a Neres a Lucia. V kabinetu Múz v Brně má 18. května koncert slovenská skupina Corben Dallas. V pražském klubu Jazz Dog vystoupí 19. května dánská baskytaristka Ida Nielsen a 21. května americký saxofonista Chris Potter. Bluegrassová skupina Sunny Side zahraje 21. května v Praze Vinohradek v restauraci U vodárny. Londýnský bubeník Tom Skinner bude mít 21. května dva koncerty ve Vodojemech na Žlutém kopci v Brně. Festival Prosecké máje se koná 21. května v zahradě Pavana v Praze 9 Proseku. Vystoupí na něm BBP, podzemní orchestr, Krásné nové stroje nebo Původní Bureš. Skupina Hrozně zahraje 21. května v baru u Kouřícího králíka v Brně. A skupina Poutníci vystoupí 22. května ve Skaličce u Tišnova. Šestá příčka patří Vladimíru Mertovi a jeho písni Nedotýkati se.

ti. Hvězdy mizí rotmy, ty ostatní dál klidně svítí. Nedotýkejte se drátů ani padlých na zem,

Pokud dáváte přednost rozhovorům a koncertům zajímavých kapel z pohodlí domova, pak je výhled pořadu Jak se vám líbí na další týden přímo pro vás. Ve čtvrtek 14. května bude mít koncert ve studiu Proglasu skupina Něco si přej. Pátek bude patřit

0: při rozhovoru s pianistkou a zpěvačkou Beatou Hlavenkovou. V sobotu 16. května se zaposloucháme do reprízy rozhovoru s hudebníkem a producentem Tomášem Havlenem. V pondělí si budeme povídat s Ondřejem Rumlem o albu Vždycky to tu bylo. Tentýž den v 16 hodin budeme vysílat pořad Čaj do páté, který k 60-letému výročí alba skupiny Beach Boys Pet Sounds připravil Roman Kabelka. Článek k pořadu si můžete přečíst již teď na našich webových stránkách hudba.proglas.cz. Na úterý chystáme rozhovor s publicistou Petrem Graciasem a zpěvákem Romanem Dragounem. A středa 20. května bude patřit rozhovor s Michalem Kořánem z vydavatelství Blue Lizard. Pátý je Igor Orozovič s písní Holubí muž. Tato píseň podle pravidel nahradila úspěšnou skladbu Je to dávno.
1: Mou ruku vedla japonská tuš a v tom se zjevil

Holubý muž s kohoutím chvostem je trochu zvláštní, ale vy co jste? Holubý muž růžové brýle nosil je rád do této chvíle. Přišel se ptát otázky prosté, slyšené už z

zvrká si písně, nějak žít zkouší, sám žije sám v davovém houští, miluje hudbu, ač neskušený, miluje slunce a ještě víc ženy. Zahoďte do krbů plyšové prisma, holuby rules mají charisma, přimůřte oči, vnímejte auru, zjevil

co jste, člověče, tvore, šelmo a klíště. Nauč se milovat a třeba příště vezmou tě na archu s dalšími druhy. Teď sedni na čerta a splácej.

Nevybrali jste si z nabídky koncertů? Nevadí, mám tu pro vás další. Písničkář Jan Řipka bude hrát písně Boba Dylana v českých překladech 23. května v Praze v klubu Kaštan. Saxofonista Michal Žáček se svou kapelou vystoupí 24. května v Uherském Brodě. Skupina Panoptikum představí své nové album Pizza Extrapolis v Cargo Gallery v Praze 27. května. Slovenské skupiny Živé kvety a Terrible Twos mají koncert 28. května v Brně ve Staré pekárně. Písničkářka Květa a Ostrava Klezmer Band vystoupí 7. června ve Frýdku v rámci akce Svatý Jan Session. V rámci festivalu Iberika se 13. května v Mikulově představí mezinárodní formace Azahar. V Praze v Instituto Cervantes se 17. června koná kytarový recitál Lukáše Somera s kytarou po Jižní Americe. Gala koncert festivalu Iberika proběhne 20. června na hradě Špilberku v Brně. Půjde o představení Chitano Errante v podání flamenkového kytaristy Jeronima Mai a jeho tria, tanečníka Daniela Caballera a hráče na perkuse Joseho Lopese. Od 5. do 11. července se bude konat kytarový festival Milov. Vystoupí na něm mistři klasické i neklasické kytary jako Jošo Štefan, Duo Melis, Zoran Dukič a další. A festival Colors of Ostrava bude probíhat od 17. do 18. července. Vystoupí na něm například IMT Smile ze Slovenska, americká zpěvačka LP, Václav Havelka se sborem Elpida, Ondřej Ruml, Rozálie a mnoho dalších. Roman Dostál, místo čtvrté a píseň Utiš nás.

Tobě svěřujeme opojení i stesk, hojivou mastí pomazány, v jizvách tvého slunce lesk.

V úvodu dnešní hitparády jsem vám slíbil, že s odpovědí na minulou anketní otázku vylosuji dva výherce malého dárku. Milan Tesař se vás ptal, jestli existuje nějaké slovenské slovo, kterému jste dlouho nerozuměli, nebo které vám přišlo zvláštní. Případně vás vyzval ke sdílení příhody se slovenštinou. A pro slovenské posluchače tato anketní otázka platila opačně. Posluchačka Tereza nám napsala: Slovenštinu mám ráda a denně ji kolem sebe slýchám. Nevnímám ji jako něco mimořádného. Problém mám občas se slovesy rátat a tárat. Trochu se mi pletou, ale z kontextu se naštěstí vždycky chytím. Myslím, že opravdu komická situace by nastala, kdybych měla slovensky mluvit. To by bylo teprve zábavné. Ale to jsem ještě nikdy nemusela. Moc děkuji za odpověď, stáváte se výhercem balíčku CD. Z vás, kteří jste odpověděli na minulou anketní otázku, jsem ještě vylosoval posluchače Ondřeje. Gratuluji a i k němu už posílám malý dárek. Na třetím místě je skupina Hrdza s písní Beťar dívka.

Posluchač Honza nám napsal. Dlouhou dobu mi dělalo problém rozlišit, co je kapusta a co kel. Myslel jsem si, že kapustnica je polévka z kapusty a ona je to zatím zelňačka. No, a jelikož jsem se narodil koncem 60. let, zažil jsem v televizních zprávách střídání češtiny a slovenštiny a slovenské filmy, seriály a zábavné pořady. Přečetl jsem i několik knih ve slovenském překladu. V době vlády jedné strany se ve slovenské knize v Praze dalo občas narazit na nějaké zajímavé tituly. No a samozřejmě mám i oblíbená slova, která pro mě znějí libozvučně nebo zkrátka zajímavě, jako třeba cintorín, hřbitov, bocián, čáp, ošípané, prasata, korytnačka, želva, cencůl, rampouch nebo olovrant, svačina. Na vojně jsem byl se spoustou Slováků, tak jsem pochytil i pár slovíček od východňárů a těm bylo někdy těžké porozumět, když spustili. Snad od té vojny jsem nedávno někde po těch mnoha letech zaslechl slovíčko ceruska a vykouzilo mi to úsměv na rtech. Nikdy jsem se slovenštinou neměl problém porozumět. Určitě by se ale našla spousta slov, která bych musel zadat do překladače, abych zjistil, co znamenají. Děkuji za odpověď a vyhlašuji druhé místo. Píseň Poutník v podání skupiny Poslední vagón.

0: Do dnešního kola hitparády se nedostali Jan Jeřábek, Jirka Čevela a Eva Hrešková. Naopak na prvním místě se stejně jako minulý týden dnes umístila Chvíle napětí, skupina Žamboši s písní Skrýš.
1: Obejmi mě.

tak ještě... Každá hitparáda jednou skončí, aby mohla začít nová. I dnes už se s vámi pomalu loučím, ale ještě přečtu jednu odpověď na minulou anketní otázku Milana Tesaře. Pokud jde o slovenštinu, jsem z generace, která ji ještě rozumí, takže rozumím velmi dobře. Před lety jsem domů přinesl DVD s jednou pohádkou. V menu byla možnost navolit slovenštinu, tak jsem to zkusil. Děti nerozuměly. Dnes občas starší dcera zkouší mluvit rádoby slovensky, ale to se bojím, aby nám Slováci nevyhlásili válku, kdyby ji slyšeli, kterak jim hanobí jazyk. Děkuji posluchači Jiřímu. Nastává čas na tradiční rekapitulaci.

0: Desátá příčka, Roman Hampacher, Nevcházej něžně.
1: Vyhořet je tak snadné, rozdášli víc než máš. V kalné vodě až na mě marně se ukrýváš.
2: Tak nediv se, občas se to stává, že víno vůbec nepiješ, ale stejně bolí hlava a země nemá rotaci.
0: Na devátém místě skupina Tokio, Na nebi četná znamení.
2: Už vím, že náš soudný den se stal, že jak to bylo prozatím,

0: kamikaze.
1: Vrká si písně, nějak žít zkouší, sám žije sám v davovém houští, miluje hudbu, ač neskušený, miluje slunce a ještě víc ženy. Zahoďte do krbu plyšové prisma, holuby rules mají charisma, přimůřte oči.
2: Na pátém místě Igor Orozovič,

0: Na prvním místě skupina Žamboši s písní Skrýš. V hitparádě na Radiu Proglas můžete hlasovat prostřednictvím e-mailové adresy hitparada@proglas.cz nebo formuláře na webové adrese hudba.proglas.cz/hitparada, a to vždy do středečního poledne. Vyberete si 3 písně a udělíte jim 1, 2 a 3 body. Od mikrofonu se s vámi loučí Josef Javůrek a od mixážního pultu Roman Kabelka. Musíte uzavřít příměří.
1: A zprávy přebíráme z Českého rozhlasu Plus.
2: Sněmovna se postavila proti sjezdu sudeckých Němců v Brně. Organizátoři ale trvají na tom, že akce bude. Evropská unie aktivovala krizový mechanismus kvůli Hantaviru a premiérka Lotyšska rezignovala. Na počátku byl incident s ukrajinskými drony. Zprávy a Martin Matějka. Sněmovna vyzvala ke zrušení plánovaného sjezdu sudeckých Němců v Brně. Návrh prosadili ANO, SPD a motoristé. V usnesení zároveň odmítli možné zpochybňování poválečného uspořádání nebo relativizaci nacistických zločinů. Opozice se jednání na protest nezúčastnila a sjezd má být součástí festivalu Meeting Brno. Organizátoři kvůli usnesení sněmovny program rušit nehodlí, říká spoluzakladatel spolku David Macek.
3: Ano, sněmovna si to nepřeje, nicméně my jsme svobodná země, jsme občanská společnost ve sjednocené Evropě a dovolili jsme si jako český spolek pozvat německý spolek ke společným gestům piety, smíření, osvěty a také radosti z nového přátelství.
2: Sjezd sudeckých Němců má být v Česku poprvé, a to od 22. do 25. května. Evropská unie se v souvislosti s výskytem Hantaviru rozhodla aktivovat unijní krizový mechanismus. Má usnadnit výměnu informací mezi členskými státy a institucemi 27. O opatření rozhodlo kyperské předsednictví, aby mohlo lépe monitorovat šíření nákazy. V prohlášení nicméně stojí, že riziko je v Evropě velmi nízké. Hantavirus je v současnosti spojován s výletní lodí MV Hondius, která zahájila plavbu 1. dubna v Argentině. Dosud jsou evidovány 3 úmrtí a několik potvrzených případů nákazy. Lotyšská premiérka Evika Siliňová rezignovala na funkci, její kabinet bude pokračovat, dokud nevznikne nová vláda s důvěrou. Prezident Edgars Rinkevič se chce zítra sejít se zástupci všech parlamentních frakcí. Poté se rozhodne, koho pověří sestavením vlády.
4: Lotyšská premiérka Evika Siliňová ztratila v parlamentu většinu poté, co se k opozici připojila dříve koaliční Progresivní strana. Ta premiérce vytýkala, že s ní nekonzultovala jmenování nového ministra obrany. Strana hrozila vyslovením nedůvěry. Podle Siliňové tak zvítězily úzké stranické zájmy nad zodpovědností. Problémy lotyšské vlády se vyostřily minulý týden, kdy premiérka Evika Siliňová vyzvala k rezignaci ministra obrany Andrise Spruce, právě z Progresivní strany. Stalo se tak po havárii 2 ukrajinských dronů, kdy jeden způsobil požár ve skladu paliv. Místo Spruce jmenovala do funkce plukovníka lotyšské armády Raivise Melnise. S tím ale progresivisté nesouhlasili. Lotyšsko čekají parlamentní volby v říjnu. Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Hasičům se podařilo lokalizovat požár skladu baterií v Nové Pace u Jičína. Nehrozí tak, že by se oheň dál rozšířil. Českému rozhlasu to řekla mluvčí hasičů Královéhradeckého kraje Martina Gecová. Hasiče podle ní otevřeli kontejner a baterie z ní vyndali. Teď sledují jejich teplotu.
6: Pokud by se tam ten požár dále rozhodíval uvnitř těch baterií, tak máme možnost určitou taktiku, kdy bychom ty baterie ponořili do vodní lázně, do takového speciálního kontejneru, kde by se baterie chladily. Ale pokud ta teplota bude nízká, tak to samozřejmě nebude potřeba.
2: Baterie můžou hořet až desítky hodin a uvolňují se z nich toxické látky. Hasiči proto lidem v okolí doporučují nevětrat a nevycházet. Kompletní video krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonem v Podještědí na Liberecku zveřejnila na svém webu policie. Nahrávka zachycuje osobu, která relikvii v úterý v podvečer vzala z oltáře. Policie hodlá odcizený předmět zařadit do celosvětové databáze Interpolu, říká mluvčí Ivana Baláková.
7: Z Stále vyhodnocujeme stopy zajištěné v kostele, přičemž spolupracujeme s kriminalistickým ústavem v Praze a také zpracováváme informace od občanů. Pomohou nám i záznamy z palubních kamer z projíždějících vozidel v okolí baziliky.
2: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Libeňský most v Praze se bourat nebude. Krajský soud v Brně potvrdil rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který zakázal jeho demolici. Informovala o tom mluvčí soudu Tereza Janejšková. Technická správa komunikací původně plánovala most nahradit novou stavbou a v roce 2022 už vybrala stavební firmu. Později ale projekt zásadně upravila. Podle antimonopolního úřadu tím změnila původní návrh natolik, že měla vypsat nové výběrové řízení. A kina uvádí v premiéře animovaný snímek Malá Amélie. Na Oscara nominovaný film vypráví o dívce, která se učí chápat svět kolem sebe a že se svět netočí jenom kolem ní.
8: Když jsou člověku tři, všechno vnímá, ale nic nechápe.
9: Barvitý kreslený francouzský film sleduje holčičku, která věří, že jí patří celý svět. Tedy až do chvíle, kdy ochutná čokoládu, promluví a zjistí, že svět dospělých má vlastní pravidla.
10: Až vyroste, tak na tebe zapomene.
9: Příběh o belgické rodině žijící v Japonsku 60. let už získal cenu diváků na největším festivalu animace ve francouzském Annecy. Malá Amélie usilovala také o Zlatý globus nebo britské ceny BAFTA. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
2: Na pražském okruhu směrem na D1 se jede v koloně od D5 za Ořech asi 15 minut. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most za nájezdem z Dolních Počernic stojí kamion po nehodě a blokuje pravý pruh. Kolona je od D11 asi na 30 minut a v Českobrodské do centra se popojíždí před Dolními Počernicemi více než 10 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekáme většinou zataženo a nejvyšší páteční teploty 11 až 15 stupňů na horách naměří kolem 5. Tolik zprávy, teď začíná.
11: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Máme 17 hodin a 10 minut a na Proglasu začíná repríza pořadu Za 5.5 Petra Viziny s podtitulem Kdo se bojí současného umění?
1: Za 5.5
2: Za 5.5 Dozvědět se víc.
1: Za 5.5 Jevy a místa neotřele.
3: Málo kdo ho chápe, za to je mnoho těch, kteří se ho bojí. Řeč je možná překvapivě o současném umění. To bych přece dovedl taky, nebo proč je to tady tak prázdné, šeptají si návštěvníci galerii. Příštích 45 minut nebude referát z výstavy, přestože vás na jednu vezmu. Jestli totiž něco současné umění dokáže, pak klást člověku otázky po smyslu, kráse nebo spravedlnosti. Podobně jako víra a náboženství. Je za 5.5. Při poslechu stejnojmenného pořadu vás vítá Petr Vizina. Jsem v Ostravě, kde v rekonstruované budově městských jatek sídlí galerie současného umění Plato. Od počátku, letos je to právě 10 let, vede galerie Plato Marek Pokorný. Marek Pokorný, ředitel galerie současného umění Plato v Ostravě. Vy jste, když jsme procházeli vaší galerii, řekl, je to krásná výstava, to zase nikdo nepochopí. Já vím, že v tom je veliký nadhled a ironie, ale taky to znamená, že existuje jako odpojení mezi tím, co veřejnost nějak ve většině chápe, co to je umění a to, co děláte vy. Trápí vás tě?
4: Trápí nás to obecně, je to velké téma, jehož jako řešení nebo na nějaké uchopení vlastně moc nikdo nepřišel. My to máme velmi intenzivně v diskuzích uvnitř instituce, jak s tímhletím problémem, které současné umění prostě má jako z definice, nakládat v rámci takového subjektu, jako je galerie současné umění, která se přímo, řekněme, jakoby podílí i na vzniku uměleckých děl, na formulování témat, na tom, jak to vlastně vypadá, protože to je mutual investigation. A narážíme v tom na to, že na jedné straně ta touha jakoby zprostředkovat nebo zpřístupnit nebo snížit ten psychologický práh nebo tu bariéru je obrovská. Na druhou stranu vlastně my jsme odpovědní také za to umění a za ty umělce, kteří potřebují něco jako formulovat. A my jen jako nemůžeme říkat, jak to mají udělat.
3: Já si chytím toho, že jste řekl, že to je mutual investigation, což by bylo česky asi vzájemné objevování nebo pátrání. Čili lidi, kteří přicházejí sem do Plata, zjišťují, jaké je soudobé současné umění a vy taky zjišťujete, jaký jsou lidé, kteří si ho přicházejí prohlédnout.
4: Ano, ano, ale jako tím, že vlastně tím primárním návštěvníkem je někdo, kdo určitou zkušenost má, tak je to snazší. Ona se zajímá také to okolí, to znamená lidé, kteří vlastně vůbec jakoby nepotřebovali umění ke svému životu. A my jsme se to od začátku snažili řešit tak, že víc než o umění třeba jsme mluvili o těch tématech, která to umění řeší. To znamená, já to vždycky přirovnávám k tomu, že milovníci vláčků se generují vlastně z nejrůznějších sociálních skupin. Tam jsou profesoři, prostě jsou tam dředníci z pošty, že jo, prostě jako jsou tam desetiletí chlapci a 80letí dědečkové a nemají spolu vlastně jakoby nic společného, kromě té vášně pro ty vláčky. Jo. A pak my otvíráme nebo zabýváme se třeba tématy, která jsou důležitá vlastně pro lidi jako napříč, řekněme, nějakým habitem nebo nějakým jakoby sociálním zařazením, intelektuální výbavou nebo vzděláním. A vlastně to, o co se pokoušíme, je nabídnout to, že vlastně je tady nějaký prostor, který o tom problému nebo o tom tématu, které je vlastně zajímá v běžném životě, mluví i to umění. Samozřejmě pak je tam ta bariéra, to znamená ten jazyk současného umění, ale vlastně poslední třeba zkušenost pro mě je taková, že my tady máme prostě uklízečky. Jedna z nich nastoupila nedávno a vidí vlastně svoji první výstavu. A jí se to hrozně líbí. Takže tam je prostě opravdu jenom, často jenom ten předsudek, že jdu někam, jako kde tomu nebudu rozumět. Já tomu taky často nerozumím.
3: Tady bych se rád zastavil, Marku. Existuje průzkum, který říká, že lidé se ostýchají nebo dokonce stydí za to, že nečetli některé knihy z Babičku nebo Švejka, ale moc se nestydí za to, že nerozumí současnému umění, protože to po nich prostě nikdo ve škole nebude chtít. Jako kdybychom celý život žili v tom stínu té školní docházky a přicházet do galerie, jako by znamenalo, že nás někdo bude z něčeho zkoušet. Je strach hlavní potíž?
4: Já myslím, že jo. Že to je nedůvěra, strach. A samozřejmě jakoby střední Evropa má historicky jako strašné obavy jako z čehokoliv, co je trošku jakoby jinak. Jo, myslím si, že to vidíme v mnoha příkladech jako historických. A ono se to nějak mentálně propisuje. Čili ta obava z toho, že něčemu nedostojím, aniž by prostě vůbec se pokusil jenom tak jakoby přijít a říct si, jako něco to se mnou udělá. A tohle to je prostě největší problém, který neřešíme my. Tady neřešíme my jako galerie současného umění, to je prostě úkol pro celou společnost, pro různý typy institucí, včetně vzdělávací. A to je vlastně i moje téma jako těch posledních 20 let, kdy řekněme, vedu nějakou instituci, prostě nedokážeme úplně všechno. Čili já sázím v té svojí praxi jako spíš na dlouhodobý proces, než na to, co, k čemu se uchyluje řada institucí našeho typu nebo v tom v oblasti výtvarného umění, že nabídnu jako něco, co a priori je přijatelné a myslím si, že skrz to se dostanou ty lidi někam hlouběji. Ne, oni si přijdou ověřit něco, co už znají. Jo, a to umění vždycky bylo taky trochu o tom, že se dovím něco, co jako úplně nevím nebo nechci vědět možná. A tohle to je věc, která mě jako extrémně zajímá, i proto vlastně to umění já potřebuju ke svému životu. Já se prostě jako skrz umělce, umělkyně, skrz jako debatu, která se kolem umění vede, prostě neustále musím otvírat vlastně něčemu, kdy prostě já jsem z generace jako 90. let, jako měl bych být předtím jako zavřený jako postihlo celou řadu mých generačních vrstevníků, ale já to jenom dokážu zapojovat, nebo prostě myslím si, že je možné to zapojovat jako těch zkušeností, které mám všichni.
3: Jak vám tohle bude znít? Když jste mluvil a říkal jste, že potřebujete umění ke svému životu, vlastně mě napadá, že existuje, a řekl jste, že existuje spousta lidí, kteří nepotřebují umění ke svému životu. Tady je vlastně zvláštním způsobem umění společníkem náboženství. Hodně lidí říká, potřebuji náboženství ke svému životu, ale většina společnosti říká, k čemu by mi to bylo. Přitom ve své době umění vlastně nahradilo náboženství v jistém smyslu. K čemu vy potřebujete umění ve svém životu? Je to to, že si potřebujete vyzkoušet, jak myslí jiní lidé, co dělají, nebo jak byste to shrnul?
4: Je to pro mě nejvzrušivější vlastně přístup k věcem, na který sám nepřijdu. Je to podobně jako věda, prostě já zase zajímám metodologie vědy třeba, tak vlastně čtu paralelně jakoby i literaturu tohohle toho typu a je to způsob, jak vlastně nahlížím do nějakou klíčovou dírkou, jako do něčeho, kam já vím, že sám nedojdu, jo. Ale vlastně mě to přidává dimenzi, mě to přidává prostě i spoustu radosti vlastně, na který jako jinak jako nepřijdu. Jako v přírodě jich mám spoustu, že jo? Prostě v rodině jich mám spoustu. Jako a tohle je ještě další vrstva, kde se jiným způsobem, velmi specifickým způsobem propojují zkušenosti, které já nikdy mít nebudu. A jsou mi dostupný nějakým způsobem přes umění, umělecký dílo, setkání s umělcem. V tomhletom je to nějakým způsobem možná jakoby s tím náboženstvím
3: analogicky. Představoval, že mluví možná kněz, který říká, tak já nabízím, že se podíváme klíčovou dírkou do prostoru, kam prostě přirozeně jenom nahlížíme, je to tajemství a taky to přináší nějakou radost. To je velmi zajímavá.
4: Já myslím, že to tam někde jakoby v nějakém hlubokém základu prostě lidský bytosti je prostě nějaká potřeba tohohle toho typu a je naplňovaná, že v sekulárním světě jako různými jinými prostředky. Nemáme ten jeden jako synoptický pohled jako nebo deštník, pod který se všichni schováme.
3: Nebo taky totalitní.
4: Nebo taky totalitní, že jo, ale to všechny tyhle ty oblasti, jak když příliš jako věřím vědě, tak mám problém, jako když jsem příliš jako staticky nábožensky založený, tak můžu mít taky problém, že jo, když jako jedu jenom v umění, tak jako taky můžu mít jako velký problém sociální, nebo já nevím jaký, ale tohle to je vlastně nějaká pozice, jakoby za mě, zase jako vycházím z vlastní zkušenosti, ale která odpovídá, a to umění tam vlastně jako hraje velkou roli, odpovídá prostě stavu světa, civilizace, lidských bytostí jako v 21. století nebo 20. století a dostávám tím něco, co fakt jako už jinde vymizel.
5: Já se omlouvám, že jsem ten rozhovor rozehrál takhle abstraktně, ale téma vaší výstavy, která je oslavou 10 let plata, nás jako velmi dobře uzemní, protože ta výstava se jmenuje Půda a přátelé. Ve světle toho, co jste říkal, co tady lidi najdou, přijdou a řeknou si, tady jsou kytky, tady je socha kopřivě, je to umění.
4: Já mám jako ten institucionalistický pohled na umění, to znamená jako všechno, co se ocitne v nějakým rámci nebo je pomenovaný jako umění, tak je možný vlastně s ním naložit jako s uměním a to, že máme nějaký návyky, že Newton taky nepředpokládal, že tady byl nějaký Einstein, že a tak dále, tak prostě berme to tak, jako že někdo si myslí, že ty věci jsou uměním a zkusme se na to podívat vlastně jako na umělecký dílo. To znamená, že mu nemusím rozumět, takže ho dokážu sám jako sestavit. To znamená, že se na něj můžu dívat tak, jako že mě tam něco prostě zarazí, překvapí.
5: A kdybyste byl teďka chvilku popisný, co vlastně na té výstavě pro vás je důležité, co tady vidíme?
4: Já se na výstavě dívám jako na nějaký celek, jako na nějakou kompozici, jako na nějaký dramat. Prostor, jako který je obsazen určitým typem dramaturgie a ta výstava, kromě té páteřní linky architektonické vybudované s Zbyňkem Baladránem v podstatě jako nějaký intervence jako téměř jakoby architektonického, uměleckého typu, tak kolem ní se odehrávají nebo kolem ní jsou umístěny určitý jakoby otázky nebo problémy, které jsou spojené s půdou. No.
5: S půdou
4: pochopenou jako něco, co si zaslouží pozornost. A najednou, jako když se zaměřím na půdu jako na něco, co si zaslouží moji pozornost, tak zjišťuju, že umělce nějakým praktikováním, řekněme, určitých principů jakoby zahradničení, jakoby fascinují věci, které prostě jsou v půdě živý, transformativní. Že je zajímají vlastně, já nevím, pastelec, který prostě bez té půdy neuděláte. Jo? Můžete vykrmit ovce, ale prostě nemůžete pást, takže prostě tam jsou najednou otázky spojené jakoby s časem, jako s plným časem, jako s časem, který neplyne jako podle hodinek. Jsou tady transformativní věci, které se týkají půdy jako z toho negativního pohledu. To znamená, jako ta půda prochází jakými zásahy, buď intendovanými jako záměrnými nebo nezáměrnými jako v případě války, kdy není záměrem zničit půdu, nebo někdy je, ale děje se to. A najednou, jakoby, co to vlastně znamená pro, a to zajímá ty umělce, co to znamená vlastně jakoby pro naše životní prostředí, co znamená pro lidi, kteří s tou půdou jsou spojení, co znamená jakoby pro zvířata, které jsou s tím spojený, co znamená ten obraz jako to, té půdy jakoby pro nás, jako pro vnímatele. A to jsou jakoby traumatický, velký vlastně jakoby témata, který jako umění v jiných podobách ukazovalo prostě pořád jako minimálně prostě od 18. století. Jenom my proto máme jako jiný typ citlivosti, jinou zkušenost a jiný techniky. Takže to je třeba jakoby něco, co myslím si, že je dobře jakoby vepsaný do té výstavy. A i ta kombinace, zase v rámci celé té dramaturgie, kombinace věcí, které jsou jaksi materiální povahy a jsou materiálově velmi jakoby fragilní, jako křehký, ať už jsou to prostě věci, které jsou přímo vytvářeny vlastně z něčeho, co na té půdě muselo nějak nebo s tou spolu bezprostředně spojený, jako je vlna, že jo, prostě pasu ovce, pak je musím ostříhat, pak tu volnost pracuju, pak jako se to přechází někam. a z toho já udělám umělecký dílo, který nese tu kvalitu prostě nějaký křehkosti, nebo jsou tady, je tady projekt, který je prostě spojený s živýma květinama. Takže taky je to vlastně umělecké dílo, do kterého je zapojená vlastně živá příroda. Ale pak jsou tady pevnější věci, jako tradičnějšího typu, jako je keramika, prostě keramický vázy, který zase jakoby metaforicky přes 2-3 kroky jako vás naspátek vedou jakoby k té půdě, nejenom tím, co je tam na něj znázorněný, ale vlastně jako je to nějaká transformace jako základu, jako bez kterého jako nedokážeme žít. A k tomu ještě ke všemu vlastně pak jsou video, eseje, který vlastně zobrazujou s nějakým výřezu vlastně věci, které jsou s tou půdou spojené, a vlastně on se to propojuje. Takže ta dramaturgie je pro mě vlastně jakoby klíčová a nějakým, a to, co ji zmiňuje vlastně Edith Jeřábková, vlastně tím průvodcem, prostě je australský pedolog nebo prostě environmentalista, jako který vlastně v fiktivním jakoby rozhovoru jakoby vysvětluje ty základní jakoby fascinace tou půdou. Takže tam od něho se potom můžeme rozbíhat jakoby k různým aspektům, vlastně o co ty umělci zajímá.
5: Víte, co mě zaujalo, že já mám nabít takovou analogii s náboženstvím, ale teď mě taky napadlo, když jsem tu výstavu viděl, že vlastně to jsou dobré umění, že by mu velmi dobře rozuměl té vaší výstavě každý, kdo má zahrádku, každý, kdo přemýšlí o květinách, kdo přemýšlí o rostlinách. Že to není umění, ke kterému byste potřebovali předporozumění umělecké. Jistým smyslu se dá říct, že vy říkáte, že každý, kdo má zahrádku, je trošku umělec.
4: Určitě ano, jako zase...

0: přišli, kdyby to třeba nebylo o půdě. Podobná výstava nebo prostě analogická výstava byla před 2 lety, která byla spojená vlastně se zvířaty ve městě, což je taky téma, který fascinuje spoustu lidí. Jo.
1: A nebo velké, ním, ten velké téma, kočky a psy.
0: Kočky, ale nejenom, jako tady jsou prostě od jako holubů přes, prostě my tady máme na zahrádce nosorožíka, nosorožík kapucínek a jako těch věcí je tady vlastně najednou, jako to je věc, jako kterou, o které lidi ví. Někoho to fascinuje, někdo to hledá, někdo na to přijde tady, protože najednou zjistí vlastně, že mu uniká v téhle oblasti jakoby spoustu zajímavých věcí a to umění tady přesně o to, že vlastně dokáže jako navíst, když jako nemáme jako žádný velký předsudek k tomu, aby jsme ve svém normálním životě, to vlastně to je moje jako velký téma, vlastně, že díky tomu umění jako pak jako se můžu chovat a jednat a vnímat vlastně trochu jinak, než před tím setkáním třeba s uměleckým dílem.
1: Sedíme v budově zrekonstruovaných bývalých jatek v Ostravě. A to je velmi impozantní rekonstrukce. Ten barák je krásný, jak by se řeklo lidově. Ale nabízíte něco, co se nemusí potkávat s očekáváním, že jdete do galerie a tam budou vystavená krásná umělecká díla, aby se potěšíte tím, jak někdo zručný a tak. Všechno tohle to obvyklé. Vedete to 10 let. Je to příklad nějaké zdařilé praxe, taky soužití mezi městem a jeho městskou galerií. Oč vám vlastně jde? Co je vaše ambice hlavu?
0: Jako ředitele nebo jako Marka Pokorný?
1: Já bych to teď nerozlišoval.
0: Já to možná řeknu jako trochu pateticky. Já myslím, že opravdu jsem se snažil vždycky v tom, co dělám, a teď to dělám prostě tady, jako ty 10 let plus nějaká předehra tam byla. Spolu jako s kolegyněmi a s kolegy najít vlastně jakoby správný způsob, jak dělat instituci. Instituci zrovna pro současné umění. A to znamená mít v ní důvěru, být k ní kritický, nebát se neúspěchu nebo rizika a neustále si vyjasňovat vlastně, jak se má tohleto všechno dělat dobře. To znamená, hodně to souvisí jakoby s tím, jak dovnitř mluvíme, jak spolu fungujeme jako tým, což se potom projevuje v tom, jak dokážeme mluvit se svým okolím. Takže to jsou jakoby dva procesy, které mě na budování ty instituce vlastně zajímají. To znamená, jasná i imaginativní vlastně práce jakoby uvnitř toho celého týmu, kde se dbá na nějaký jakoby základní hodnoty. Je to vlastně vepsání určitých občanských hodnot jako do určitý instituce a hledání udržitelnosti těchto hodnot jakoby výkonu té instituce.
1: Dobře.
0: To je vlastně to, co mě vlastně zajímá.
1: A zároveň 10 let mluvíte s radnicí města, které chce být kulturním městem, které chce být nějakým způsobem otevřené, zajímavé. Jak to zapadá do té představy radní a těch, kdo město vedou, to, co vy děláte? Jak s nimi komunikujete vlastně? Co jim říkáte? A co je to vůbec jde? Co dělá?
0: Jako na té pragmatické rovině, a to se potvrdilo, je pro město velikosti Ostrava je důležité mít prostě opěrný systém institucí, ať už v oblasti sportu, v oblasti sociální, ale také v oblasti kulturní. Zase jako není to žádná novinka, když se podíváme na to bezprostřední okolí, tak každé město na 200 000 obyvatel, kolem 200 000 obyvatel má muzeum umění, má městský muzeum nebo nějaký jiný muzeum, historicky vzniklý, a vedle má divadlo, filharmonii, ty další jakoby instituce kulturní a taky nějaký typ instituce městské pro současné. Takže to byl první krok. To znamená jakoby tu Ostravu definovat i prostřednictvím téhleté instituce jako město, které svou velikostí a významem a ambicemi, řekněme, a sociálním jako zázemím odpovídá vlastně městům podobného typu v Evropě. Druhý krok je to, že skrze tuhletu instituci jednak můžeme mluvit o nějakých věcech, které

0: psychologický, z pohledu prostě environmentálního, sociálního, já nevím jakýho, že ta instituce dokáže pro to město a transformovat jakoby problémy, které se na jiných úrovních vlastně neřeší, nebo otázky, jako, se kterými se jako to město nesetkává jinde, můžeme pro vytvářet nějaký jako nějakou zpětnou vazbu, nebo nějaký zrcadlo, nebo nějaký průhled jako někam. A třetí věc, jako, která je pro mě důležitá, je, že taková instituce, když je dobrá, tak s tím městem, tak o tom městě podává nějakou zprávu do, nejenom dovnitř, ale právě do toho okolí bezprostředního, což je v našem případě Česká republika a v ideálním případě vlastně i do mezinárodního kontextu. Že dostává to město vlastně do nějakého bezprostředního vztahu s tím, s čím se rádi jako vždycky srovnáváme. V České republice chceme být furt světový, chceme být takovýhle onaký, ale vlastně nikdo to moc neodpracuje. Tohle to myslím, že jsou tři jakoby základní jakoby prvky, které jsou pro to město důležité, ať už prostě tady budeme víc klást akcent na nějaké procesuální věci, nebo budeme trochu jakoby tradičnější v něčem, jo, tak jako takzvaně pro tu veřejnost, ale to jako moc stejně jako neudělá, že jo, to je jenom představa, si myslím já. A ty instituce jako definují to město jako, jako město pro život. Jako město, jako který prostě má svůj nějakou identitu, který je sebevědomý, který jako, se chce dívat opravdu jakoby dál než za jedno volební období. A samozřejmě to, jakým způsobem to naplňujeme, jako může být předmětem jakoby debat, jako nepochopení, což je běžný, jako dělám to v tom 35 let, takže ta debata se za stolik jako nezměnila od roku 94 nebo 93.
1: Je to stejná debata? Proč se ptám, soudobé umění, nebudeme říkat moderní, ale soudobé. Soudobé umění může být tím, že je provokativní, že se zabývá tématy, která bychom velmi často raději nechali schovaná pod kubercem. Může být zdrojem velkého nedorozumění a kulturních válek. Ještě všichni pamatujeme, jak za prezidentování Miloše Zemana byl nepříjemná výstava čínského umělce v Národní galerii, taky to stálo, myslím, hlavu potom šéfa Národní galerie. To by je jeden příklad toho, že to soudobé umění může fungovat jako bič na ty, kdo k němu mají nějakou náklonnost, že to jsou ti takzvaní kultivovaní lidé, kteří provokují ty, kdo do těch galerií nechodí. Jo, tak máte tedy, že se to od toho roku 94 nezměnilo?
0: Myslím si, že se mění jakoby celkový klima a samozřejmě jakoby tyhle ty aspekty, které tady byly přítomny jako fakt jako těch 35 let. Nejdřív tam bylo to prostě úplně základní neporozumění, jako proč bychom měli vůbec něco platit, ať se to prostě dělá jak chtějí.
1: Ať si každý na to vydělá.
0: Na to vydělá, že jo, což je jakoby leitmotiv, jako který je tady od těch 90. let. Potom vlastně přišla nějaká jakoby fáze, kdy se začalo být takový jako normální, nebo to spíš nikoho moc nezajímalo, ale vlastně pořád se na současné umění dívalo jako na nějakou zbytkovou sféru, která,
1: záliba,
0: která je to nějaká jako záliba, vlastně jako dobře. A teď jakoby v tom kontextu jakoby ty celkový jakoby politický změny jako v posledních letech, no v posledním roce, jako teďka to vidíme, jak to akceleruje, zejména s ohledem jako na obsazení ministerstva kultury, tak vlastně tyhle ty jako latentní hlasy, které často jsou založeny nějaký jako spíš osobní jako zkušenosti, než na poznání vlastně nějakých jako pragmatických celků, které vlastně, které souvisejí s vedením jako krajů nebo měst, tak samozřejmě tohle to najednou jako začíná, jako může být podpořeno vlastně tím co se děje na té celostátní úrovni. Ale ono se to týká jakoby všech jako oblastí, kde o něco jde, jako kde jde o ty důležité jako hodnotové věci týkající se prostě liberální demokracie, týkající se sociální spravedlnosti, týkající se prostě jako toho, co to znamená žít dobrý život. Takže jako v tomhle tom je otázka, kam až jako se dostaneme v příštích letech, a to já nedokážu odpovědět.
1: A když zmiňujete ministerstvo kultury, to bývá považováno za takový okrasný zbytkový ministerský post. V minulosti byl ministrem kultury Zubař. Byla tam taky dáma, která myslím, že byli tam lidé nekvalifikovaní. Myslím, že ani současný ministr kultury neukazuje, že by měl kdo ví jakou kvalifikaci na toho ministra kultury. Čili všichni to berou, že to je něco z pitného, něco takového, co se obsazuje, protože to tak nějak má, protože to tak nějak jste z minulosti. V minulosti to tak bylo, tak to nebudeme rušit, protože ta menšina, která tu kulturu zastává, je dost hlasitá a má ty společenské konexe. Není to tak?
0: No to je právě ten optický klam, který se tady jaksi nějak vytvořil v 90. letech a teďka jako zrovna současné obsazení ministerstva kultury ukazuje, jak vlastně to ministerstvo kultury je důležité a silné, protože prostě skrz jako velmi malý rozpočet, velmi málo úředníků a velmi malý výkon jako dokážu vlastně lecos jako udělat. V tomhle případě pokazit. Jo? Zničit, jako zdestruovat jako bez plánu B. A to se ukazuje najednou, že to kultura je vlastně jako extrémně důležitá instituce, protože lze, jako když chci, tak dokážu prostě udělat s ním velký věci, ať už jako dobrý nebo špatný. To, že prostě jako jsme jako společnost nebo jako politici na to, jak k čemu je to ministerstvo kultury dobré, jako rezignovali jako v 90. letech a pak jako s nějakými kosmetickými úpravami jako to přečkalo těch 30 let, jako je to trošku jako někam se vyvinulo, bylo víc peněz, méně peněz, jako nechávali se ředitelé v klidu a tak dále, ale tady nedošlo jakoby k nějaký jakoby velký transformaci. Jo. Pohledu na kulturu, fungování ministerstva kultury, peněz, které jdou do kultury, protože zase já nerad mluvím o těch ekonomických aspektech, že mi to přijde otravný, protože prostě myslím si, že to je naprosto zjevný. Jako kulturní průmysl existuje, prostě kultura je prostě součástí genetické výbavy jako celý řady vlastně oborů lidské činnosti, bez kterých by vlastně nikdy nebyly. A pokud jako to nebudeme podporovat, tak samozřejmě jako můžeme zapomenout na inovace, můžeme zapomenout na implementace, můžeme zapomenout prostě na ekonomickou výtěžnost, na všechno. Prostě je to elementární věc. A my jsme nikdy nebyli schopni vlastně to vzít vážně. Jeden z příkladů třeba je rušení zahraničního vysílání Českého rozhlasu. Všechny země na světě, prostě viz Rusko a Benátský bienále, prostě používají kulturu pro komunikaci svých jako geopolitických, ideologických, politických a jiných jakoby záměrů, i v tom dobrým, i v tom špatným, velmi intenzivně. My jsme na to úplně rezignovali. Úplně rezignovali a nikdo to nezvedl jako ze země. Vždycky se to nějak jako zalátalo. Teďka, jako když jako se bavíme o tom rušení, všichni se snaží skrz kulturu, prostě do toho zahraničního prostoru, si pozici posílit jako jim prostřednictvím a my v tuhle tu chvíli, kde tohle to všichni dělají, tak jako od toho ustupujeme. Finsko a jeho architektura, prostě fenomén, jako o kterém se mluví prostě posledních 40 let, teďka už ne tak intenzivně, ale prostě bylo období, kdy to byl grál jako pro architekty, designéry, prostě i pro normální lidi, jakože to bylo spojený vlastně s Altem a s tímhle tím všim. Jak se to vybudovalo? V roce 1938 v encyklopedii architektury heslo finská architektura mělo jeden odstavec. V roce 1948 mělo dva odstavce. Koncem 50. let už tomu byla věnovaná jako jedna kapitola. Protože prostě založili velmi efektivní agenturu, která se zabývala jako promocí finského designu a finské architektury ve světě. Jo? A měli prostě jako plánovaný jako záměry na Jižní Ameriku, na Střední Evropu, dokonce i prostě ve východním bloku. Vycházely knihy o finské architektuře a designu jako v 60. a 70. letech. Stálo to pár korun a ten dopad byl extrémní. Já neříkám, že musíme jít touhle cestou, jako je to ten marketing před marketingem, ale prostě elementární support a elementární přítomnost jako tam, kde dokonce ani nás to nestojí žádný velký peníze, jako musí být. Benátský bienál je jedním z příkladů.
1: Dalším příkladem může být Česká filharmonie, česká klasická hudba, která je prostě, říká se, že naším nejlepším ambasadorem v zahraničí. Ale když se vrátíme k soudobému, současnému umění, které podle mě je vaše téma, tak je to tím, že to umění je nevyzpytatelné, málo srozumitelné a lidé se ho bojí, tak proto ho o něm neuvažujeme jako o ambasadorovi českého uvažování, nebo českého, ne, myslím, toho, které se děje v Česku.
0: Já myslím, že takhle už na takovouhle detailní úroveň už vlastně nikdo nejde. Jo? Že to je prostě jako něco, co jako je spíš institucionálního typu a obecně ta kultura vlastně jako je vytěsněná z toho, že by měla být pochodovaná. Jo? A to současné umění nemusí být jako na prioritou. Jo? Ale máme prostě pár příkladů, prostě účast na Vsaopavu, na Bienále, v Benátkách, kde máme pavilon od prostě 20. let, jako 100 let tam máme ten pavilon. Vedle Francie, vedle Británie, vedle skandinávských zemí, naproti prostě Německu, tak jako to stojí jako nic.
1: No v tom pořadu,
0: a nikoho to nezajímá.
1: V tom pořadu, kde teď mluvíte vy, mi v minulém díle říkala naše zástupkyně v Grónsku, naše ataše říkala, a to je Gróňanka, ona říkala, já jsem se do Česka zamilovala kvůli formatovým filmům, které jsem viděla v Kodani. Čili nás to nestálo nic, ty filmy měly takový význam, že prostě ti lidi najednou vědí o Česku. Tak jak o tom s vámi mluvím, tak zhoršuje se ta situace nebo zlepšuje? Máte dojem, že to...
0: Já myslím, že to osciluje kolem nějakého, nějaký nuly, nebo vlastně někde furt na nějaký stejný úrovni, že ty debaty se vlastně podobný vedou, to není nic jako poprvé, co bych zmiňoval, ale jako když jsem to nevysvětlil, nebo jsem se pokoušel, jestli to vysvětlil vlastně i na diplomatické akademii budoucím pracovníkům velvyslanectví, tak oni to vůbec jako nepobrali, protože to slyšeli poprvé v životě a přišlo jim to, že to je mimo, protože to prostředí, jako ve kterém se všichni tyhle lidi pohybují, jako to nemá vůbec, jakoby, to tam není jako mentálně přítomné.
1: No mluví se o kulturní diplomaci.
0: Přece. No to se mluví, ale prostě
1: neděláme
0: ji. My ji neděláme, neděláme ji setrvale.
1: Hleďte, vy jste taky člověk, který je člověk ambicí, vy jste taky chtěl být ředitelem Národní galerie, nevyšlo to. V tomhle směru jste spokojený, že děláte skvělou věc a někdo řekne, vedle Národní galerie je to přece jenom Městská galerie v Ostravě?
0: Je to takhle. Proč jsem chtěl být generálním ředitelem Národní galerie? Je přesně proto, co jsem teď uváděl já, proč dělám plato. To znamená, určitý typ hodnot jakoby propsat do nějakého prostředí a samozřejmě jakoby to, o čem se tady bavíme, mít proto jakoby ten opravdu jakoby vlivný nástroj a uplatnit tam vlastně jakoby nějakou svoji představu o tom, co to znamená řídit instituci jakýhokoliv typu, tak to je to, o co mi šlo vlastně. To je, co je pro mě důležitý a myslím si, že vlastně, kdyby to udělal někdo jiný, tak vlastně tomu, kdybych viděl někoho jiného, kdo vlastně má podobný profil myšlenkový a větší tlak, já nevím, politický, manažerský, jakýkoliv, tak bych jako to úplně neřešil. Myslím si, že vlastně tam byly dva pohledy, jako, které do dneška jsou ve hře. Jeden je takový trochu jakoby neoliberálně jako marketingový s velkýma jakoby viditelnýma výsledkama, jako který reprezentuje kolega Fajt, jako který vlastně v tom, co on jako sleduje, je důsledný, je velkorysej a prostě má to jako nějaký výsledek.
1: To myslíte, co myslíte tím neoliberálním?
0: Tak jako ten úspěch, jako který je vidět jako počtem lidí a tím, že jako spolupracují s těma velkýma institucemi na těch velkých jakoby věcech a tak dál, což je jako v pořádku úplně a myslím si, že instituce tohoto typu mají směřovat tímhle směrem také, ale vlastně to, co je pro mě jako důležitý, je vlastně pokusit se o proměnu Národní galerie v Praze tak, aby to byla ta občanská jako instituce. To znamená i to, co, jako, to, jak funguje vevnitř. Protože bez toho, že bude fungovat vevnitř ta instituce, neunese ani svůj úspěch.
1: Jo, a tam to špak neúspěch.
0: Na to špak neúspěch. A to je to, co vlastně mi tam trochu jakoby chybělo, proto jsem tak jako byl trošku urputný v určitých jako fázích, že jsem si říkal, že nabízím vlastně nějakou cestu, která je podle mě vlastně extrémně jako důležitá a jediná možná jako pro Národní galerii dlouhodobě. A jako když to nevyšlo, teď už jako všechno má svůj čas, tak vlastně OK, no, vždycky jsem ochoten, schopen jako cokoliv vlastně přispět, protože si myslím, že to je vlastně jako dost jako zásadní moment pro i pro nás jako instituce menší jiného typu, kdy ta centrální instituce vlastně jako drží určitou úroveň nebo určitou linii, určitý typ jakoby sebevědomí a dokáže vlastně
2: předpřipravit spoustu jakoby věcí.
0: Nebo prostě, že se nepohybujeme my ve váku, jako, že můžeme odkazovat jako i na tu centrální instituci. Takže jako já vlastně jakoby jsem šťastný člověk jakoby v tom, že vlastně jako jednomu z mála lidí jako v posledních 30 letech se podařilo, no, 50 letech se podařilo vlastně samozřejmě s nějakou dělostřeleckou přípravou jako v těch předchozích obdobích, jako kdy tady to fakt jako nevzniklo jen tak, že jsem přišel sem a přišel do nějaký situace, ale podařilo se mi prostě jakoby vybudovat něco, co podle mě jako je vzorovou jako institucí pro současný umění, funkční, bez ekonomických problémů, jako s nějakým core publikem a s mezinárodním nějakou vnímatelností a zároveň se tady lidi cítějí dobře.
1: Mě zaujalo na začátku, že jste mluvil víc o nutnosti vybudovat kvalitní instituci. To, že je umělecká, je jediná věc, jste říkal na začátku, takhle jsem vám rozuměl.
0: Jo.
1: Dokážete si najít nějakého spojence v tom smyslu, že vybudoval v Česku, abychom si rozuměli, kam směřujete. Dokážete si vybrat nějakou instituci, která má kvalitní vedení a dobře funguje podle vaší představy a není umělecká?
0: Takhle jsem o tom nepřemýšlel. Jako svého času, jako určitě ústavní soud třeba, jo. Nebo za Motýla Jirky Seitlový jako
1: institut ombudsmana.
0: Institut ombudsmana, jo. Tohle to jsou třeba pro mě jakoby nějaký vzory jako i lidský, jako, nebo ve vztahu jakoby k instituci.
1: Je zajímavé, že jste jmenoval ty lidi v čele těch institucí, jako kdyby každá instituce jako systém potřebovala nejprve ty postavy, ty osobnosti, které o tom systému mají nějakou představu a dokážou si přesadit.
0: Bohužel je to tak, jako to je věc, jako, která mě vlastně jako netěší. Jo, že jako já jsem u toho ombudsmana jsem o tom mluvil, protože jako tam to nějakým způsobem taky vznikalo, ústavní soud taky nějakým způsobem vznikal a i když tam působí kolega Křeček, tak si myslím, že on se to jako úplně nezničí, jo, že vlastně ty základy jsou tak silný, že je to dobře založená, může pokračovat. A pak už jako vlastně, a důležitý u těch zakladatelů je, aby pak už ty instituce fungovaly prostě v nějakých intencích samostatně. Já jsem odcházel z Brna, z Moravské galerie v Brně, kde samozřejmě jako můj nástupce jako prostě proměnil to tak, jako kam já bych to nikam jakoby nevedl, mám s tím jako určitý problém, ale vlastně ta instituce jako funguje, jo. Může být lepší, horší, jako to už jako prostě jsou jako externality, někdy se to sejde, někdy se to nesejde, ale funguje a vlastně jako je to daný opravdu tím, co jsme tam odpracovali prostě 10 let já, 9 let já, předtím jako Kalio Pichal, Nikola, která prostě odešla prostě neúplně šťastně, ale prostě udělala ten úplný základ, o který já jsem se mohl opřít. Já jsem tam udělal nějaký základ a vlastně funguje to a je to prostě výrazný. Ale když bych měl propojit jako ty instituce, které fungují, jako jak z hlediska svého účelu, tak i z hlediska toho, jak fungují uvnitř, tak vlastně pro mě byly tyhle ty dva příklady jako po ruce, že jsem to znal i jako z přímého fungování. A je to něco, jako třeba trochu mi chybí vlastně v těch veřejných institucích obecně v České republice, že tam se příliš spolíhá na tu silnou osobnost, která vlastně to všechno jakoby vytvoří a zachrání. Ale pak, když člověk mluví jako s těma lidma vevnitř, jo, tak to vypadá trochu jinak. A to si myslím, že není dobrý. Nebo to jede nějakým jakoby samospádem. A nebo prostě se ty instituce sami jako neobhajujou. Nebo prostě instituci. Čili jako na jednu stranu ta osobnost jako je extrémně důležitá, na druhou stranu já jsem jako trošku jako podezřívavý jako v roli osobnosti v dějinách, že jo, a to se týká i ty Národní galerie, že si máme před sebou, že jo, ty pořád jakoby vzory Kramář, Cibulka, Kotalík, jako, no, Knížák, Jiří Fajt, jako, no, to jsou prostě alfa samci, jako všechno, jo. Myslím si, že člověk by neměl být jako ředitel alfa samec dneska. Jo, někdy to nejde, ale teď si myslím, že jako už to je jako model, který není úplně nejvhodnější, že instituce je prostě sociální, prostě nějaká aktivita. Není to...
1: Že je potřeba jiný druh vedení.
0: Jiný druh ten
1: vedení. Testosteronově, diktátorsko.
0: Ne, jako to si myslím, že není dobře. My jsme, my jsme dokončili vlastně teďka roční takový proces facilitace, protože samozřejmě to založení a nějaký rozvoj té instituce jako si vyžádal jako i nějakou daň jako v nějakým míře vyhoření jako toho týmu a prostě nějaký únavy jako to stěhování, že my všechno jako ustojíme, že ale jako jsme až na tom posledním místě. Architekt má dost času, realizátor stavby má dost času a my to pak musíme stihnout za 2 měsíce.
1: A facilitaci, myslíte, že si vás někdo prohlédl a zjistil?
0: Ne, my jsme si objednali vlastně externího facilitátora, který nám pomohl projít nějakým sebezpytem nebo sebepoznání, nalezením nějakých neurologických bodů, který tušíme, ale nedokážeme si sami popsat.
1: Jak vám to vyšlo?
0: Šlo spíš o to rozehrát ty situace složitě znova a přijít jako na některé věci, které jsou pro nás důležitý, jako z hlediska vnitřní komunikace a tak dál. A my jsme vlastně výsledkem jako téhleté facilitace, kromě toho katarzního nějakého účinku, řekněme, je text toho, čemu my říkáme ústava. Je to pravděpodobně první institucionální ústava jako v České republice ve veřejné instituci. A to bude mít ústavu. Jsou některé věci, které prostě my musíme naplnit, že jsou tady nějaké zákony, pravidla, prostě nejsou legislativa, ale pak jako je tam obrovský prostor, bo to jak vlastně fungujeme uvnitř a tam to máme definované, prostě nějaké hodnoty, způsoby řešení konfliktních situací, které můžou nastat, jako jakým způsobem se chováme jakoby ke svým partnerům a tak dále, tak dále.
1: Můžu si někde tu ústavu přečíst?
0: Bude zveřejněna 1. července, předpokládám.
1: To je výročí vaší galerie.
0: Výročí galerie na našich webových stránkách a tohle to je třeba jako extrémně důležitý, protože to je něco, jako na co se může kdokoliv, nejenom ten ředitel nebo vedení točit jako na některých věcech, který si myslí, ale že tam je něco napsáno a my můžeme jakoby i prověřovat to, jestli projekt, který děláme, souvisí jako s těma hodnotama, jako který tam máme a tak dále, tak dále. A pak jsou tam uvedeny i nějaký nástroje, kterýma vlastně se ten tým může řídit.
1: Marek Pokorný, Galerie Plato, mockrát děkuji za rozhovor a gratuluju k výročí.
0: Děkujeme.

17 hodin 55 minut. Myšlenka na den je z pera vedoucího skupiny Webend a bývalého senátora Valtra Bartoše.

0: posledních letech se i v Česku znovu otevírá otázka vztahu státu a církve. Diskuse o možné smlouvě se Svatým stolcem naráží na staré obavy, že by církev získala privilegie stojící mimo dosah moderního práva. Jedním z nejčastěji zmiňovaných bodů je spovědní tajemství, institut, který se svou absolutností vymyká logice současného právního myšlení. Není náhodou, že právě zde se vede spor. Spovědní tajemství totiž představuje hranici, na kterou stát naráží a kterou není schopen snadno překročit, aniž by změnil svou vlastní povahu. V době, kdy roste tlak na transparentnost, kontrolu, odpovědnost, působí existence prostoru absolutního mlčení téměř provokativně. A přesto právě tato v úvozovkách provokace odhaluje něco podstatného. Ne všechno v lidském životě je určeno k regulaci. Tradice je souhrnem zkušenosti generací, něčím, co vznikalo pomalu, často bez velkých teorií, ale s hlubokým pochopením lidské povahy. Spovědní tajemství je právě takovou institucí. Po staletí vytvářelo prostor, kde člověk mohl mluvit pravdu o sobě samém, bez obav, bez kalkulu, bez právní obrany. Pokud tento prostor narušíme, nezískáme více pravdy. Získáme jen více ticha. Lidé nebudou otevřenější, budou opatrnější. Moderní stát má nepochybně legitimní ambici chránit spravedlnost a bezpečnost, ale konzervativní myšlení připomíná, že ne každé dobro lze vynutit zákonem. Existují sféry, kde přílišná hodlivost vede k opačnému výsledku. Spovědnice je jedním z posledních míst, kde se člověk setkává se svým svědomím bez přítomnosti moci. Zásah do spovědního tajemství by proto nebyl jen technickou právní úpravou, znamenal by zásadní proměnu role kněze. Z důvěrníka by se stal potenciální prostředník mezi jednotlivcem a státem. A jakmile se tato důvěra jednou poruší, nelze ji jednoduše obnovit. Právě proto mnohé státy uzavírají dohody se Svatým stolcem, takzvané konkordáty. Nejde o privilegium, ale o uznání hranic. O vědomí, že existují oblasti lidského života, které mají zůstat mimo přímý dosah státní moci. Je to výraz zdrženlivosti a zdrženlivost je v politice často ctností vzácnější než aktivita. Obrana spovědního tajemství tak není obranou minulosti, je obranou prostoru, kde člověk není redukován na objekt práva, ale zůstává bytostí odpovědnou především sám sobě. A možná právě zde leží jádro celého sporu. Společnost, která ztratí úctu k tajemství svědomí, dříve či později ztratí i úctu ke člověku samotnému. PS, možná nejde jen o vztah státu a církve, možná jde o něco hlubšího, o to, zda ještě dokážeme přijmout, že existují hranice, které nemají být překročeny, ne proto, že by to nešlo, ale proto, že by se tím ztratilo něco podstatného. V době, kdy chce moderní stát vědět o člověku téměř vše, působí spovědní tajemství jako tiché, ale pevné ne. A právě taková ne bývají pro svobodu často důležitější než všechna hlasitá prohlášení. Přeji klidné a hluboké velikonoční rozjímání. Čas, kdy má smysl se na chvíli zastavit, stišit a možná i beze slov naslouchat tomu, co se v běžném hluku světa snadno ztrácí.
1: Po myšlence na den Valtra Bartoše vás zveme k poslechu přenosu mše svaté z kostela Panny Marie Sněžné v Praze. Sloužit ji budou bratři františkáni.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, milost našeho Pána Ježíše Krista, ať je s vámi se všemi. Drazí bratři a sestry, drazí posluchači, drazí diváci, dnes máme slavnost, kdy se díváme do nebe. Do nebe, kam odešel náš Pán Ježíš Kristus, náš Pán a Spasitel. Díváme se tedy někam, kam oko nedohlédne, ale srdce ano. A proto můžeme s důvěrou to svoje otevřít, vyznat, že jsme lidé slabí a hříšní a poprosit, ať nás Pán svojí milostí očistí, ať nás naplní svým svatým duchem. Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším myšlením, slovy, skutky a nekonám, co mám konat. Je to má vina, má veliká vina. Proto prosím Matku Boží, Panu Marii, všechny anděly a svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpust nám naše hříchy a doveď nás do života věčného.

0: Modleme se. Všemohoucí věčný Bože, tvůj zkříšený syn Ježíš Kristus vystoupil na nebesa a tím bylo povýšeno i celé lidstvo. Naplň nás radostnou vděčností a nadějí, že pro své spojení s Kristem také my vejdeme do tvé slávy, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.
1: Čtení ze Skutků apoštolů. Ve své dřívější knize jsem pojednal, milý Teofile, o všem, co Ježíš konal a čemu učil až do dne, kdy byl vzat do nebe. Předtím dal svým vyvoleným apoštolům příkaz skrze Ducha Svatého. Po svém utrpení jim poskytl mnoho důkazů, že žije. Po 40 dní se jim zjevoval a mluvil o Božím království. Když s nimi jedl, přikázal jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma, ale čekali na Otcovo zaslíbení. Vždyť jste přece o tom ode mne slyšeli. Jan křtil vodou a vy budete pokřtěni Duchem Svatým za několik málo dní. Tu se ho ptali ti, kteří s nimi byli. Obnovíš teď, pane, v Izraeli království? On jim však řekl, to není vaše věc, abyste věděli čas a okolnosti, jak je Otec z vlastní moci ustanovil. Ale až na vás sestoupí Duch Svatý, dostanete moc a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku a v Samořsku, ano, až na konec země. Když to pověděl, byl před nimi zraky zdvižen a oblak jim ho vzal z očí. Hleděli upřímně k nebi za ním, jak odchází, a najednou vedle nich stáli dva muži v bělostných šatech a řekli: Lidé z Izraele, proč tak stojíte a hledíte k nebi? Ten Ježíš, který byl vzat od vás do nebe, přijde zase právě tak, jak jste ho viděli, že odchází do nebe. Slyšeli jsme slovo Boží.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Efezanům. Bratři, Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, ať vám udělí dar moudře věci chápat a jejich smysl odhadovat, takže budete moci mít o něm správné poznání. On ať osvítí vaše srdce, abyste pochopili, jaká je naděje těch, které povolal, jaké poklady slávy skrývá křesťanům jeho dědictví a jak se ukazuje na nás, na věřících, jeho nesmírně velká moc působením jeho všemohoucnosti. Ta se už projevila, když Krista vzkřísil z mrtvých a posadil ho po své pravici v nebi. Vysoko nad všechna knížata, mocnosti, síly, panstva. A jak jen se ještě jmenují všechny hodnosti, a to nejen v tomto věku, ale i v budoucím. Ano, všechno podřídil pod jeho nohy a jeho dal jako svrchovanou hlavu církvi. Ona je jeho tělem, plností toho, který naprosto všechno ovládá. Slyšeli jsme slovo Boží.

0: Pán s vámi.
1: I s tebou.
0: Zakončení svatého evangelia podle Matouše.
1: Sláva tobě, Pane.
0: 11 učedníků odešlo do Galileje na horu, kam jim Ježíš určil. Uviděli ho a klanili se mu, někteří však měli pochybnosti. Ježíš k ním přistoupil a promluvil. Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa. Slyšeli jsme slovo Boží.
1: Díváme se z apoštoly do nebe a Ježíše vzal oblak člověku s očí. A když tam najednou stojí ti dva andělé, muži v bílém rouchu a slibují, že zrovna tak, jak jste ho viděli odcházet, tak také přijde, tak je to takový příslib útěchy. Další příslib útěchy, a to je ta poslední věta v evangeliu. Nevím, jestli si ji vybavujete. Pardon, ty vaše tváře byly zajímavé na tuto otázku. Ježíš nám slíbil, že s námi bude až do konce světa. To znamená, že nás nikdy neopustí. Že s námi půjde tu naši cestu trnitou, že i když půjdeme údolími, úskalími, že tam nebudeme sami. A o to se můžeme ve svém životě opřít. Protože když to Ježíš slíbil, tak to také určitě dodrží. A jestliže máme Krista ve svém srdci a chceme ho mít ve svém životě, pak není možný, aby s námi nebyl. Bůh naplňuje všechno, co existuje. Když jsem měl možnost dostat se na konec sluneční galaxie, a zjistil, že jich je tam ještě dalších ohromada, dalších různých galaxií, tak se mi z toho točí hlava a nejsem schopný vlastně takový to, tu vširu přítomnost existenci Boží uchopit. Jak tomu všemu dává řád, jak tomu dává smysl. A co vesmír a galaxie, ale když se člověk přeci jenom trošku zbrzdí, a podívá se do to kolem sebe, na to, co kvete, na tu roztodivnou květenu, těch drobných, jemných, hebkých lístků a květů, tak si člověk řekne, je to ruka Boží. Někdo, kdo nám vlastně tady dává svoji stopu, abychom ho dokázali nalézt. No a pak přijdou nějaký zvířátka a ty to hezký spasou, že jo? To je jasný, protože je to dobrý. A tak ono dneska my taky jíme spoustu květin a zeleniny a všech možných těchto věcí. Je to dobrý. Ale i v té chuti dokážeme najednou vnímat jakousi harmonii. A samozřejmě každý máme jiné chuť. Ale když to přirovnám jenom k tomu, když máme možnost podívat se, jak se člověk věnuje třeba zvířátkům, které něco učí, tak ty zvířata jsou schopní pochopit mnoho věcí. Ale my jsme víc. My dokážeme tvořit. My dokážeme zahlédnout věci, které se dotýkají našeho srdce. Jestli si někteří z vás pamatujete mýho Maxe, tak ten byl prodejný za rohlík, že jo? Ale v tom není láska. Ta láska byla někde jinde. Ale naše láska vůči Pánu Bohu, když máme možnost ho poznávat, když ho máme možnost poznávat ve svém životě, ve svých krocích, tak člověk žasne. Žasne a zase budeme se dívat do nebe na chviličku a mnozí z vás už byli v luftu, no v luftu jsme furt, ale myslím v letadle, A uvědomíme si, že v těch 10 kilometrech, co tak ty letadla létají, tak člověk je víceméně, kdyby tam nebyly ty pasažéři, tak sám. A víme z těch obrázků, jak teďko oblítli ten měsíc a viděli zapadat tu slunci a vycházet slunci, já jsem se zamotal, jak viděli zapadat naší zemi a vycházet naší zemi za sluncem, což je úplně něco neskutečného, i když logického. Tak člověk tam přímo Boha nezahledne, ale může žasnout nad tím, jak ty věci fungují a že tady každý z nás je, že můžeme žít, že můžeme milovat, že k sobě můžeme hledat cestu. Vím, že je spoustu různých těžkostí, ale jak již jsem říkal, ten Ježíšův příslib, on nás nikdy neopustí. Jenomže právě v okamžiku, kdy my budeme mít nastavené srdce a budeme hledat Pána Boha, tak je zvláštní, že ho jsme schopni najít leckde. Dá se říct všude. Ale když budeme mít srdce zatvrzelé, tak si nevšimneme častokrát ani těch květoucích krás, které jsou kolem nás, ani toho dobrého, co je kolem nás, protože to naše srdce na to by nebylo připravené. A jestliže máme srdce vnímavé, citlivé a dokážeme vypozorovat spoustu věcí, dokážeme spoustu věcí vytvořit, opravdu jako krásných věcí, dokážeme domyslet, tak je to zase jenom svědectví o velikosti Boží. A člověk nemusí tady nějakým způsobem chápat všechno. Ale samozřejmě, že jedna z existenčních otázek nebo z otázek základních je vlastně, co bylo předtím, než vznikla země, než vznikl vesmír. A víme, že tam prostě je zcela jednoznačně nad tím vším nejsvětější trojice, Otec, Syn a Duch Svatý, kteří žijí a budou žít, protože jsou v přítomném okamžiku v naprosto dokonalé lásce. A skrze tu lásku mohl přijít velký třesk. Skrze tu lásku byl stvořen každý z nás. Skrze tu lásku, ale musíme se podívat na kříž. Nám byl dán Spasitel. A já věřím tomu, že i kdyby člověk v ráji nezhřešil, tak by tento okamžik, který slavíme dnes, stejně musel přijít. Protože Ježíš nás ve svém srdci nese před Boží tvář. A každý z nás má v Ježíšově srdci nezastupitelné místo. Nikdo jiný se tam nevejde. Protože nejde o tvary či velikost, ale o tu jedinečnost. A jestli máme v srdci lásku k Pánu Bohu, tak jsem přesvědčen, že tam každý z nás to místo máme. A že každého z nás chce Ježíš očistit, připravit, abychom také my jednou mohli vidět Boha tváří v tvář. Ale nejenom to. On nám dává svého ducha, tedy motivaci, oheň, vítr, řekněte si, co chcete, co vám je bližší. Mně se líbí obojí, hlavně ten oheň i voda, že jo, ta mohutnost vody. Ale to, co v nás vlastně rozfoukává nějaký ty pozitivní emoce, tu touhu potom přiblížit se k Pánu, touhu potom dát mezilidské vztahy, které nejsou dobré, dokupy, tak to je působením Ducha, Ducha Svatého, který nám odhaluje tajemství Božího života. A my najednou na tento svět se můžeme dívat úplně jinak. Tento svět skovává jakoby pod nánosem možná neznalosti a všeho možného, tak skovává ty stopy Boží. A buďme těmi, kteří je odhalují. Buďme těmi, kteří o nich svědčí. Protože Ježíš přichází nepoznán skrze každého, kdo se mu dává k dispozici. Protože každého z nás chce potřebovat. Samozřejmě, že Bůh nikoho nepotřebuje, ale on chce, abychom byli svým způsobem užiteční. A i když to nevidíme, i když to nemusíme vnímat, jestliže se mu dáváme, tak on to vezme vážně. Pane, tady jsem, učiň ze mě nástroj svého pokoje.

0: Vyznejme svoji víru. Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucí, stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného. Věřím v jednoho Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, který se zrodil z Otce přede všemi věky. Bůh z Boha, světlo ze světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozený, ne stvořený, jedné podstaty s Otcem, skrze něho všechno je stvořeno. On pro nás lidi a pro naši spásu se stoupil z nebe. Skrze Ducha Svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem. Byl za nás ukřižován, za dnu Poncia Piláta byl umučen a pohřben. Třetího dne vstal z mrtvých podle písma, vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce a znovu přijde ve slávě soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce. Věřím v Ducha Svatého, Pána a dárce života, který z Otce i Syna vychází, s Otcem i Synem je zároveň usíván a oslavován a mluvil ústy proroků. Věřím v jednu svatou, všeobecnou, apoštolskou církev. Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů, očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku. Amen. A nyní s důvěrou prosme našeho Pána.
1: Pane, prosíme tě za církev, sjednocuj ji, obnovuj a ochraňuj svým duchem.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Prosíme tě, Pane, za všechny pastýře církve. Vyprošujeme jim dar moudrosti a statečnosti, aby ve světle evangelia ukazovali cestu ke svatosti všedního dne.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Prosíme tě za mocné tohoto světa. Dej jim zdravý rozum a

0: za spásu duší zemřelých, zvlášť v našich rodinách.
1: Prosíme tě, vyslyš nás.
0: Prosíme za úmysl této mše svaté, za živé i zemřelé maminky z modlitev matek a jejich rodiny.
1: Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě také za naše posluchače a diváky. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě také o požehnání pro Matěje, který má dnes svůj svátek.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: O to všechno tě prosíme skrze Krista našeho Pána.
2: Amen.

Modleme se, bratři a sestry, aby se má i vaše oběť zalíbila Bohu Otci všemohoucímu. Po slavnosti na nebevstoupení Tvého Syna přinášíme, Bože, tyto dary a prosíme, ať účast na Kristově oběti pozvedá naší mysl k Tobě, neboť s Tebou žije a kraluje na věky věků. Pán s vámi, vzhůru srdce. Vzdávejme díky Bohu našemu Otci. Pravdě důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče, všemohoucí věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky skrze našeho Pána Ježíše Krista. Neboť On, král slávy, vítěz nad hříchem a přemožitel smrti, vyzdvižen nad nebesa, usedl dnes po tvé pravici. Andělé žasnou, že člověk je soudcem celého světa a pánem vesmíru. A my se radujeme, že tvůj Kristus nepřestal být jedním z nás, že je náš prostředník u tebe a zůstává mezi námi. My k němu patříme na věky a skrze něho se jednou náš život naplní v tobě. A proto tě celý vesmír oslavuje a všechno tvorstvo ti zpívá novou píseň. Také my tě chválíme a se všemi nebeskými zástupy voláme.

Pravdě jsi svatý Bože a právem tě chválí všechno, co jsi stvořil. Neboť skrze svého syna našeho pána Ježíše Krista, mocí Ducha Svatého, všemu dává život a všechno posvěcuješ a ustavičně si zhromažďuješ lid, aby od východu až na západ byla tvému jménu přinášena oběť čistá. Proto tě, Otče, pokorně prosíme, posvěť svým duchem tyto dary, které před tebe klademe, ať se stanou

tělem a krví tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on sám nám přikázal slavit toto tajemství. V noci, kdy se za nás vydal, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky a požehnal, lámal, dával svým učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává.

Po večeři vzal také kalich, vzdal ti díky a požehnal, dal svým učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná, to konejte na mou památku.

0: tajemství víry. Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme.
1: Pane Ježíši Kriste.
0: Proto na památku spasitelné smrti tvého syna i jeho vzkříšení a na nebe vstoupení a v očekávání jeho slavného příchodu přinášíme ti, Bože, toto díku vzdání, tuto oběť živou a svatou. Zhlédni na oběť své církve, vždyť je to oběť tvého syna a jeho obětí jsme byli s tebou usmířeni. A nás všechny, kdo přijímáme jeho tělo a krev, naplň ho svatým duchem, ať jsme jedno tělo a jedna duše, Kristu našem Pánu.
2: Skrze něho, ať se před tebou stáváme obětí úplnou a ustavičnou, abychom dostali dědictví s tvými vyvolenými, s nejsvětější panou a bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly a slavnými mučedníky, se svatým Františkem, svatou Klárou, svatou Anežkou a se všemi svatými našimi zastánci a stálými pomocníky. Pro tuto oběť našeho smíření dej Bože celému světu mír a spásu. Pamatuj na svou církev putující po této zemi, upevní ve víře a lásce. Pamatuj na svého služebníka, našeho papeže Lva, našeho biskupa Stanislava, biskupský sbor, kněžstvu a všechen vykoupený lid. Slyš naše prosby, dobrotivý Otče, a stoj při nás, vždyť stojíme před tebou podle tvé vůle. Smiluj se nad svými rozptýlenými syny, abychom všichni byli jedno v tobě. Přivítej ve svém království naše zemřelé bratry a sestry i všechny, kdo z tohoto světa odešli v tvém přátelství. Splň naši naději, že s nimi budeme v tobě věčně žít a vidět tvou slávu skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho dáváš světu všechno dobré.
0: Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého, po všechny věky věků. Amen. Pomodleme se s důvěrou spolu s našimi diváky a posluchači modlitbu, kterou nás naučil náš Pán Ježíš Kristus. Otče náš, jen si na nebesích, posvěd se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.
1: Amen.
0: Pokoj Páni, ať zůstává vždycky s vámi. Drazí diváci a posluchači, přijměte od nás pozdravení pokoje a my se navzájem pozdravme pozdravením pokoje. Jardo.

tam se podívej, ty budeš vědět. Tam se podívej. Tam se podívej.

Hle, beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři beránkově. Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.

Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat. Ale co mohu, pane, bez tebe? Ty jsi, Bože, má síla. Toužím po tobě a protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučila.

0: Modleme se. Bože, ty jsi nám dal účast na vykoupení, které nám zasloužil tvůj syn Ježíš Kristus svou smrtí a svým vzkříšením. Nauč nás projevovat ti za to vděčnost, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a králuje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Drazí přátelé, drazí diváci, posluchači, přeji vám, aby ta svatodušní novéna, která dnes tak začíná, aby ve vás opravdu vzbudila tu touhu, potom nadšení, ten oheň Ducha Svatého, aby zapálil nás. Jestli se chcete trošičku rozehřát, i když bude zima, tak v Hájku bude New Dawn Day, takže v sobotu od 9.30 asi bude do 18 hodin program tam. Mše svatá by tam měla být 16 hodin až, takže je to takový ojedinělý, ale na nástěnce plakátek anebo na jejich stránkách či našich si můžete najít plakátek, kde je QR kód, kam se můžete nezávazně přihlásit, aby oni věděli, kolik asi přijde lidí a s kým počítat, a taky, abych já věděl, kolik toho mám navařit. Už teď je přes 300 lidí. Dobrý. A jinak krom těchto věcí, tak bych vás taky klidně rád pozval na ekumenickou bohoslužbu, která bude v pondělí v Hájku v 17 hodin a ve čtvrtek 21. bude nejenom pro seniory a terciáře ve 12 hodin. Tak to jenom, abych udělal takové to hájecké okénko. Jinak jsme tu měli prvního holuba odchyceného, takže děkuji. To je přes ptáčky, takže jsem povolal toho nejzkušenějšího, o kterým vím. Tak to jenom, aby třeba posluchači věděli, co se dělo za ten šrumec, tak jako v tom mikrofonu. Ale rozhodně vyprošu vám, aby ve vašem srdci jste měli pokoj. Pán s vámi, skloňte se před Bohem a přijměte požehnání. Všemohoucí Bůh přijal svého syna k sobě a člověku se tak otevřel přístup do nebeské slávy. A tam jednou přijme i vás, abyste se u něho radovali na věky. Amen. Kristus se ukázal svým učedníkům a jako slavný vítěz nad smrtí byl před jejich očima vzat do nebe. Ať se jednou ukáže i vám, až přijde jako soudce, a ať na vás zjeví své milosrdenství. Kristus usedl po pravici Otcově a přece podle svého slibu zůstává s námi. Ať i vy žijete ve spojení s ním, abyste měli účast na jeho slávě.
1: Amen.
0: Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Amen.
0: Jděte ve jménu Páně. Bohu díky.

Mši svatou jsme přenášeli z kostela Panny Marie Sněžné v Praze. A zítra v pátek 15. května se přenos mše uskuteční rovněž od 18 hodin, a to z kostela svatého Vojtěcha v Českých Budějovicích. Nyní už na Proglasu začíná hudební zastavení. Uslyšíme renesanční polyfonní skladbu Ave Nobilissima Creatura, jejímž autorem je Josquin des Prez. A to v provedení La Chapelle Royale. Diriguje Philippe Hervech.

Vyslechli jsme renesanční polyfonní skladbu Ave Nobilissima Creatura, jejímž autorem je Josquin des Prez, a to v provedení La Chapelle Royale. Dirigoval Philippe Hervech. Je 19 hodin a děti už se určitě těší na večerní zíváček s pohádkou.

Ahoj holky a kluci, dneska večer se koukneme do abecedy pod písmenko S, kde už se chystá příběh o stonožce sportovkyni.

0: nejlepší. Jsem jednička.
1: Chválila často sama sebe Stonožka. A měla proč? Rozhodla se totiž, že bude tou nejrychleji obutou Stonožkou na celém světě. A tak celé dny trénovala, aby si rychle obula na svých stonoch 100 bot. Sotva obouvání dobře nacvičila, přidala si další zátěž. To víte, to sportovci dělávají, snaží se neustále překonávat sami sebe. U Stonožky přibylo k obouvání 100 bot co nejrychlejší navlékání 100 ponožek. Zkuste si na ni chudinku po ránu vzpomenout, jak to měla těžké, když se rozespalí, nemůžete trefit ani do svých 2 ponožek. Ale tahle Stonožka byla opravdu vytrvalá a měla také svůj důvod. Poštou jí totiž přišla pozvánka na slavnostní sněm všech Stonožek. Ten se koná jednou za 100 let a trvá 100 dní. Tak si představte, jaká to musí být sláva. Stonožka chtěla zazářit. Vzdychla nad pozvánkou.
2: Taková událost, taková sláva a nezapomněli ani na mě.
1: Nevěděla teď, co dřív. V pozvánce stálo, že se nebude jen sněmovat, ale i sportovat. Soutěžit ve šplhu na větev, okusování listů a běhu na velkou vzdálenost. Stonožka si tedy musela rozšířit tréninkový plán. Každý den kromě oblékání ponožek a obouvání bot šplhala, běhala nebo něco okusovala. Každý den ovšem mohla zkusit jen jednu disciplínu, aby měla vůbec čas si najít něco k jídlu. V neděli pak musela po náročném týdnu odpočívat. Ale kdo by si myslel, že při odpočinku zahálila, tak je vedle jak ta jedle. Stonožka totiž dostala s pozvánkou i seznam věcí, které má mít s sebou. Sehnat je a vhodně zabalit ji stálo spoustu námahy a starostí. No jen se do seznamu podívejte sami.
2: Seznam věcí pro 100 nožky. 100 bot, 100 ponožek, 100 papučí na přezutí, 100 jan na 100 bot a 100 papučí, 100 ličku na sednutí, 100 lek, 100 lní lampičku a 100 letý kalendář, 100 vku svačin a postroj na lučního koně k projížďkám. Páni, to snad ani není možné. Místo 100 nožky bych se teď měla jmenovat 100 ručka. Jak já to všechno potáhnu?
1: Naříkala si a vzdychala Stonožka při balení zavazadla. A to si ještě přidala nový sportovní úbor, kdyby dělala stojky, z toho starého uší kouká bříško. A také lupu sehnala a pytlík sádry. Chtěla si na stonožčím sněmu vyzkoušet poznávání i odlévání různých stop. Když zkoumala znovu svoji pozvánku, co všechno mohou stonožky dělat, zastavila se u předposledního řádku.
2: A co to máme tady? Tak pozor! Bude tam stopování nebo stepování. Na step bych si musela koupit dalších 50 párů speciálních okovaných bot.
1: Lekla se a utřela si z čela pot, protože stepování pro stonožky není nic lehkého. Jen si to představte. To musí jít jedna nožka přesně za druhou. Ale zkuste jich naráz kočírovat 100. I když, co kdyby to přece jen stonožka zkusila? Nakonec ale nápad se stepováním zavrhla. Ještě toho trochu. Další boty se jí už do zavazadla nevejdou. I tak si musela od souseda Střevlíka půjčit na 100 dní vozík, jinak by tu výstroj nepobrala. A chcete vědět, jak se jí na stonožčím sněmu vedlo? Nikdo jiný si nedal tolik práce s přípravou. Takže jasně vynikala. Sklidila velký potlesk od všech 100 nožek, které volali.
3: Tahle 100 nožka je jednička!
1: A i když nevyhrála stepování, jízdu na koníkovi nebo stojkovanou, spokojeně odjela domů s 5 zlatými medailemi. V obouvání, oblékání, okusování, šplhání i běhání. 100 let má od trénování pokoj.

Příběhy z pohádkové písmenkové říše napsala pro vás Gabriela Kopcová. Četli Aneška Jakubcová, Romana Odstrčilová a Adriana Růžičková. Zítra už se podíváme na písmenko Eš, kde bydlí šotek Šebestián. Ale teď už tu mám pro vás dvě písničky, Trpasličí svatbu a Královnu hraček.

A než opravdu odletíme do země snů, pojďme se ještě společně pomodlit. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Dobrý Bože, uzavírám s tebou další den. Děkuji za všechnu práci, kterou jsem dnes stihla udělat. Děkuji i za možnost odpočinku a jsem moc ráda, že tě smím znát. Amen. A teď už je nejvyšší čas jít do postýlek. Holky a kluci, dávejte na sebe pozor, prosím, a dobrou noc.

0: jak se vám líbí.
1: Živě z koncertního studia Proglasu.
2: Něco si přeji je kapela v čele se zpěvákem, kytaristou a moderátorem Proglasu Josefem Javůrkem. Skupina se zaměřuje na staré rock'n'rolly a hudbu, která z nich vychází. Inspiruje se kapelami jako je Beatles, Rolling Stones nebo Beach Boys. Zpočátku dávala přednost především anglickým textům, v poslední době však zpívá hlavně česky. V roce 2023 kapela vydala své první album s názvem Karneval, kde bylo 15 autorských skladeb inspirovaných konceptem rockového karnevalu. A skupina Něco si přeji nyní zahraje v našem koncertním studiu Radia Proglas. Hezký den.
3: Ahoj, zdravím všechny posluchače.
2: My se s Pepou i s ostatními členy kapely dobře známe, takže si budeme všichni tykat, což jako ostatně dělám skoro vždy s kapelami. Každopádně je tady trochu jiná sestava, než já znám, možná i než znají někteří vaši posluchači, tak jestli byste se prosím představili.
4: Tak já jsem Honza Hrazdíra a hraju na kytaru v kapele už 9 let, Pepo, je to pravda?
3: Ano, přesně 9 let. No, já se jmenuji Josef, mě každý zná, kdo zná naší kapelu. A jsem tady od začátku, hraju na kytaru a na klavír a na harmoniku.
5: Já jsem Karolína, v kapele Něco si přeji jsem od začátku, hrála jsem na basu a zpívala jsem. Po vydání CDčka se naše cesty dočasně rozešly, teď se zase na nějakou dobu sešly a tohle je jeden z mých posledních koncertů s kapelou.
6: Já jsem Michal a převzal jsem štafetu Pokáji na basu a hraju tady třetím rokem. Čísla mi moc nejdou, takže druhým, třetím rokem.
7: Já jsem Igor, hraju na bicí a jsem v kapele teďka nově plus minus od konce léta.
2: Právě i díky Igorovi jsem si jako říkala, že se na tohle zeptám, protože Igora neznám, takže jsem ráda, že uslyšíme vlastně i takhle nového bubeníka. Tak možná si můžeme dát hnedka první písničku. Jaká no. To bude?
3: Jmenuje se Není mi 90.

0: Děkujeme.
1: Tak to byla píseň Není mi 90 od kapely Něco si přeji a vy můžete slyšet i potlesk. Ti, co nás nevidíte, to znamená, že je tady spoustu diváků a posluchačů živě a kdo byste tady nebyl živě, ale jste nás chtěl vidět, tak skrze YouTubeový kanál Radia Proglas můžete aspoň tak na dálku nasávat atmosféru. Tak jo, pojďme se teď podívat na tu písničku Není mi 90.
0: Ano.
1: Znamená hrát rock and roll to, že se automaticky ta kapela zařadí do nějaké jako old school školy nebo to, že lidé předpokládají, že to musí dělat jenom prostě ti, kterým je 90?
0: To si myslím, že ne. Ta písnička je samozřejmě trochu nadsázka. Rock and roll je pro všechny generace, ale já jsem začínal v kapele Rocky Eagles, která začínala s rock and rollem v 60. letech, takže jsem si díky bohu dostal mezi lidi, kteří to hráli úplně na začátku tady v Brně. A vlastně tou písničkou jsem se snažil říct, že vlastně existovala prostě generace, která tím opravdu žila, a to byla ta generace těch 60. 50. let.
1: Mě zaujalo to, že jsi říkal, že rock and roll je pro všechny generace. Je to tak opravdu? Protože neznám upřímně já moc mladých kapel, co se vlastně věnuje rock and rollu, tak jak to s tím rock and rollem a nějakou třeba mladší jako populací je?
0: Tak my jsme to vždycky měli tak, a aspoň na našich začátcích kapely, že když jsme měli třeba koncert, a byly to koncerty třeba studentský, někdy v tom roce 2018, 2019, když jsme začínali, tak tam většinou hrály metalové kapely a teď jsme tam vystoupili my s tím rock'n'rollem, tak první písničku na nás všichni koukali, co to jako hrajem, a na druhou písničku se chytli a tancovali a bylo to super.
1: Takže chvilku to možná trvá, než jim to jako dojde a pak si řeknou, jo, je to vlastně dobrý.
0: Přesně tak.
1: A co vaši posluchači, je to spíš jako, je to spíš ta starší generace, nebo mladší, nebo úplně všichni?
0: Tak já bych řekl, že je to tak napůl, že je to spíš ta starší, která jakoby ten rock'n'roll opravdu tím žije, tím rock'n'rollem. My teda se úplně už nehlásíme k rock'n'rollu, spíš k Mercy Beatu, k Big Beatu, k rocku, jako spíš tomu šedesátkovýmu. Ale pak je tady mladá generace jako našich vrstevníků, která jako nás poslouchá, protože jsme vlastně jako jejich vrstevníci.
1: Jak to mají ostatní jako se vztahem k tomu žánru, k rock and rollu, jak jste se k tomu vůbec dostali?
2: No, já jsem se k tomu dostala tak, že mě oslovil spolužák na vejšce, jestli náhodou nechci s ním začít hrát v kapele, a když jsem se ptala, co hraju, tak řekl rock and roll. A tak jsem se k tomu dostala trošku jako slepý k houslím, respektive k base teda.
3: Ano, vlastně ve výsledku rock and roll je takový prapůvodce té naší populární hudby, takže můžeme sice říkat rock and roll, ale víme, že vlastně rock and roll je všechna hudba, co se hraje, takže to mě tak jako hřeje u srdíčka, když si to uvědomím.
4: U mě za všechno můžou Beatles, takže to je odpověď na vaši otázku.
1: Díky Beatles.
5: Tak já jsem se do kapely a vlastně obecně k rock'n'rollu dostal zejména díky panu Kašubovi, který mě právě Něco si přeji doporučil. A víceméně jsem k tomu přišel jako slepej k houslím, ale baví mě to hrát. Je to podle mě skvělý žánr.
1: K panu Kašubovi se určitě ještě dostaneme, ale teď si pojďme na další písničku, to bude jaká?
0: Jmenuje se Karneval a je to titulní písnička z našeho debutového alba, o kterém si mluvila.

0: Děkujeme.
1: Tak to byla píseň Karneval, taky z alba debutového.
0: Ano.
1: Možná bychom si ho mohli trochu představit, sice už nechci říct, že je staré, ale už to jsou 3 roky od toho, co vyšlo, ale co je to za album, o čem je, co se tam nachází za písničky a tak dále.

0: Kájina, protože to byla Kájina písnička. A nakonec se to tak ujalo, že tomu říkáme a i na desce jsme ji pojmenovali Kájina.
1: Chce k tomu Kájině něco říct?
2: Jo, tak pro mě ten text té písničky byl takový jako trošku způsob, jak se vyrovnat s komplikovaným vztahem se svým otcem. Takže jsem to tak jako nacpala do té písničky.
1: A... To je docela těžké téma.
2: Je.
1: Chystáte třeba teďka nějakou další desku? Už jsou to 3 roky od vydání, tak je něco takového na cestě, nebo na čem teďka kapela pracuje?
0: No, já musím říct, a myslím, že nebudu mluvit jenom sám za sebe, když řeknu, že ta deska nás stála hodně psychických i fyzických sil. A vlastně potom jsme vydali novej single s Milanem Kašubou, And I Love Her, což byl cover, jazzový cover písničky od Beatles. A nějak se nám zalíbilo dělat singly, a tak jsme v tom pokračovali, vydali jsme Anthropos Forever, teď není mi 90, chystáme teď single Bouři a Labyrint a vlastně jsme si řekli, že až těch singlů bude víc, tak to dáme na jedno LPčko a předěláme k tomu třeba 2-3 písničky a vydáme to jako desku takhle, postupně.
1: Jo, to možná někdy lepší než...
0: Rozložíme síly a nebudeme se zbytečně přepínat.
1: O tom se jako právě málo mluví, nebo možná se o tom mluví dost, ale posluchač to úplně nepozná, kolik je zatím jedním albem jako práce, nejenom té jako hudební, ale i té propagační a tak. Tak jak máte v tomhle rozdělené, nebo jak jste měli možná rozdělené jako ty role? Kdo jakou v tom měl roli v tom albu?
2: No, Pepa dělal všechno. A my jsme se na to složili.
1: Chceš tomu něco říct, Pepo, nebo?
0: No tak...
1: vypadal tak.
0: No, toho je strašně moc, jo. Já si vzpomínám, my jsme teda nahrávali album ve studiu na Orlí, což bylo strašně super, nahrávali jsme všichni dohromady, což byla skvělá zkušenost, taky si myslím, že je to z toho alba hodně poznat, že tam panuje taková živá a lidská atmosféra. Zároveň teda potom jsme si to sami stříhali i jakoby produkovali, natáčeli jsme si sami zpěvy a samozřejmě hodně velkou práci udělal mix a mastering. Je tady Radek Žák, kterýho bych chtěl pozdravit, a který nám dělal skvělej mastering a teďka nám míchá naše nový singly a je to opravdu bomba. Jeho zvuk je super.
3: Ale hlavně hodně práce předtím odvedla ještě Kája, se kterou se tady na sebe tak usmíváme a ten na tom nechala hodně, hodně moc práce.
2: Jo, byla to sranda, byla to legrace. Pepa je takovej, že ho políbí muza vždycky v 10 hodin večer a já jsem skřivan, takže já v 10 hodin večer upadám do komatu a Pepa vždycky poslal třeba nějakou novou verzi zpěvu nebo tak a prosím tě, mohla bys mi to jenom honem rychle v rychlosti hodit do toho mixu a takhle jsme se bavili celý prázdniny.
1: To je hezký. Tak jo, možná bychom si teďka mohli dát 2 písničky za sebou, jestli souhlasíte.
4: Ano.
1: A to bude Hany Hany a Mám v srdci kámen. Ty jsou z jakého období?
2: Hany Hany je teď vlastně jeden z těch chystaných singlů. Zpívám to já jako poslední jakoby svůj singl s touhle kapelou. A Pepo, už sedíš u klavíru, viď? Takže tu druhou si uvedeš sám?
0: Já ji uvedu.

0: Děkujeme.
1: A můžeme dát rovnou další písničku. Mám v srdci
2: Určitě, kámen. Můžeme.
1: Chceš si nějak představit, Pepo?
2: No tak já mám smutnou a veselou historku, tak jsem si řekl, že dneska řeknu tu veselou. Já, na naší nový zkušebně je klavír, křídlo, a to mě donutilo trochu cvičit. A mám kamaráda, jmenuje se Vladan Roner, skvělej klávesák a hraje na Hammondovy varhany. Hraje taky s Milanem Kašubou a já jsem mu říkal, mohl bys mě prosím tě udělit pár lekcí na to piano, abych se v tom trošku zlepšil. A on říkal, no, co ti, to se naučíš všechno sám. Ale on říkal, no, ale když máš rád ty Beatles, tak oni dělali ty vidličky, to je něco takového. A já jsem říkal, no, to je dobrý. A druhý den jsem šel na zkušebnu a složil jsem tuhle písničku. Takže jak málo stačí k radosti a k inspiraci. Ale už nebudu dál řečnit. Tahle písnička se jmenuje Mám v srdci kámen.

0: Děkujeme.
1: Kapela Něco si přeji nám stále hraje v koncertním studiu Radia Proglas. Vy se na nás můžete, vy nás můžete nejen poslouchat, ale i se na nás dívat skrze YouTubeový kanál. A my jsme teď slyšeli písničku Mám v srdci kámen, předtím Hany Hany. A obě byly takové melancholičtější a obě jsou novější. Tak moje otázka je, jestli se kapela Něco si přeji víc posouvá k nějaké melancholii. Já teda musím říct, že se mi to jako moc líbí. Možná by to drnká na nějakou jako moji notu, ale líbí se mi to hodně.
0: Děkuju. No každopádně, až uslyšíš další písničku vlastně všichni, tak uvidíš, že ta melancholie tam moc není. Aha. Že je to spíš sranda. Ale máš pravdu, jako je pravda, že ty první písničky, které jsem skládal do Něco si přeji na tom úplném začátku, tak byla tam velká inspirace rock'n'rollem a tomu jsem přizpůsoboval i ten text, který byl teda převážně anglický. Ale s tou češtinou a vlastně i posunem toho žánru spíš k tomu mercy beatu a pop rocku 60. let, který je pořád mým vzorem, protože já říkám, že mým oblíbeným filmařem je Quentin Tarantino, který dělá nový filmy, který vypadají jako z 60. 70. let a mým snem je dělat takovou hudbu, která bude nová, ale bude mít toho ducha těch 60. 70. let. Tak tím posunem toho žánru si myslím, že se otevírají jiné možnosti a tím i vlastně, že se do těch písniček snažím vždycky dát nějaký svůj osobní příběh. Že vlastně ty písničky jsou takový můj trošku jakoby deník, kde se snažím jakoby zachytit, co se mi zrovna děje, tak to tam dám, no, jako byl třeba Kámen. I když teda Hany Hany, ten text jsme skládali s Kájou spolu, a tam to vyloženě bylo tak, že mě napadlo to téma a přišlo mi zajímavé, protože ta písnička je hodně inspirovaná skupinou The Supremes. To byla americká skupina z 60. let s Dianou Ross v čele. A tak vlastně ten text je uspůsobený tomu, aby trošku připomínal tu éru a tu kapelu, ale Mám v srdci kámen je vyloženě ryze osobní písnička s vlastní zkušeností v pozadí, v zákulisí.
1: Já se na to někdy ptám, není to takové, že se jako až moc tak jako obnažuješ? Je ti to, jako řešíš to nějak třeba předtím, než s tím jdeš ven, že a co na to ti jako ostatní řeknou, nebo že je to hodně osobní vlastně, jestli to nějak musíš v sobě si předtím vyřešit, než s tím jdeš ven?
0: Je to zajímavý, ale v písničce mě to nevadí. Mm. Je to věc třeba konkrétně s tím kamenem, kterou bych nikomu neřekl, kdyby to bylo v rámci konverzace, ale když je to v písni, tak mi to nevadí.
1: Tak jo, pojďme si dát další písničku, Když léto končí.

0: Tak jo, slíbila jsem, že se pobavíme taky o Milanu Kašubovi, kterého jste už několikrát zmínili. Možná, Pepo, kdo to je a co tě k němu pojí, nebo jaký spolu máte vztah, protože možná spoustu posluchačů nebo i diváků ho zná z vašich sociálních sítí, ale možná neví úplně, kdo to je, nebo je zmatený vlastně, co ta vaše spolupráce, jak to tam je a tak, tak jestli bys o tom prosím něco řekl.
1: Tak je to můj učitel kytary, ke kterému jsem chodil v době střední školy. Honza k němu chodil mnohem díl, no a jinak je to můj životní guru a takový psycholog.
0: Kolik Milanu Kašubovi je?
1: Prosím?
0: Kolik Milanu Kašubovi je? Jenom
1: teď tak... mu bylo 86.
0: A jak je to vlastně pro tebe nebo pro vás jako kapelu je s ním vlastně hrávat, protože on určitě musí mít takový až jako mentorský vhled pro vás?
1: Je to strašně fajn člověk, je to kamarád, já ho považuji za takového svého adoptivního dědu. A je s ním strašná legrace, vždycky se strašně nasmějeme.
0: A nepřemýšleli jste, že byste ho vzali i sem, to by mohlo být taky zajímavé.
1: No, říkali jsme si, že zahrajeme spíš, protože my jsme s ním nahráli jednu písničku, a to je And I Love Her, a říkali jsme si, že tady bychom chtěli zahrát tu autorskou tvorbu, tak jsme to vymysleli takhle.
0: Nás už docela tlačí čas a abychom stihli vlastně všechny písničky, tak si dáme teďka další. To bude Bytost z příběhu. Chcete si nějak představit?
1: Tak já bych řekl, že ta písnička tou bytostí z příběhu je Paul McCartney, protože je to takový příběh, který říkám úplně každému na potkání. V roce 2016 jsem se dostal na jeho koncert a o tom je ta písnička a změnilo mi to úplně můj celý život. A vlastně po tom koncertě jsem založil tuto kapelu a začal jsem skládat písničky, takže to, o tom je Bytost z příběhu.

0: Děkujeme.
1: Kapela Něco si přeji a písnička Bytost z příběhu. Já mám pocit úplně takové jako nostalgie, nebo takového jubilea, protože ty jsi říkal rok 2016, teď je rok 2026. Znamená ano. To, že kapela letos slaví 10. výročí?
0: Ano, přesně tak. V prosinci to bude 10 let, co jsem se potkal s Kristýnou Švihálkovou a založili jsme základ kapely a v březnu následujícího roku se přidala Kája a náš bývalý kytarista Joey.
1: To je velká věc, co chystáte?
0: No tak na listopad plánujeme třetí ročník rock'n'rollového festivalu. Bude to 14. listopadu na Musilce, kde oslavíme 10 let. Bude tam 8 rock'n'rollových kapel a jedna z nich budeme my a oslavíme 10 let. Bude to super, přijďte, budeme moc rádi.
1: Předtím, než se rozloučíme a dáme si poslední písničku, tak mám ještě takovou otázku na Káju, když tak nemusíš odpovídat, ale jaké to pro tebe je vlastně končit v kapele po tak dlouhé době, nebo i když tam byla ta pauza, tak prostě jsi s tou kapelou spjatá hodně dlouho a najednou končíš, tak jaké to pro tebe je?
2: Tak ono to není vlastně zas až tak najednou, jak jsem říkala, tak tam vlastně k té rozluce už došlo a to, že jsem se vlastně vrátila, bylo původně, zaspíváš s náma pár akcí, jo, tak jo, to bude super. A než jsem se nadála, tak už jsem zase byla úplně jakoby po krk v kapele a říkám si, protože mám zaměstnání a spoustu dalších věcí, kvůli kterým nemůžu té kapele dát tolik, co bych si myslela, že ta kapela zaslouží. A lišíme se v některých jakoby pohledech na to, jak třeba se ta muzika dělá nebo nedělá a nechci, když ta kapela jde jedním směrem, tak je blbost, aby jeden člověk šel opačně. No.
1: A kdyby někoho zaujal tvůj zpěv nebo baskytara, kde ti může jinde slyšet?
2: Už téměř nikde. jak jsem říkala, tak ty aktivity mi trošku přirůstají před hlavu, takže hraju doteď ještě s Petrou Geblovou v kapele, ale i tam už moje angažmá končí.
1: A kdyby někoho z posluchačů, kteří vás předtím neznali a zaujala je teďka kapela Něco si přeji, kam byste je odkázali, kde vás můžou najít nebo kde vás můžou poslouchat?
0: Na Facebooku kapela Něco si přeji a Instagram Něco si přeji /music. A Bandzone samozřejmě. A Spotify, kde jsou všechny naše alba a singly.
1: A doporučuji, protože kapela občas natáčí i vtipné reelsy, takže to stojí za to.
0: Už i ty si to viděla.
1: Ano. Tak jo. Já se teď rozloučím, ale kapela ještě zahraje jednu písničku, to bude Anthropos Forever, teda taky jedna z těch novějších.
0: Ano.
1: A já vám moc krát děkuju, že jste tu byli, taky děkujeme za zvuk i za obraz a od mikrofonu se loučí Anna Janošková. Hezký den.
0: My moc děkujeme za pozvání a jsme rádi, že jsme si tu dnes mohli zahrát.

0: Zprávy nyní přebíráme z Českého rozhlasu Plus.
1: 20 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Sněmovní mediální výbor zrušil usnesení ohledně médií veřejné služby. Na Kubě došla nafta a topný olej. Fotbalista Chorý dostal od disciplinární komise trest na 6 zápasů, Moses jich vynechá 8. Počasí zítra bude zpočátku zataženo, místy s deštěm, odpoledne se oblačnost začne protrhávat a teploty do 15 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Sněmovní výbor pro mediální záležitosti zrušil veškerá usnesení ohledně veřejnoprávních médií, přijal je přitom na svém minulém zasedání. Na něm měla opozice většinu, protože někteří koaliční poslanci se z jednání omluvili. Zrušená usnesení mimo jiné vyzývala ministra kultury Otu Klempíře za Motoristy, aby stáhl návrh na změnu financování veřejnoprávních médií. Další dokument pak zřizoval pracovní skupinu k tomuto návrhu. Ta dnes byla fakticky zrušena. Její koordinátorka Andrá Hofmanová z Pirátské strany ale řekla, že fungovat bude dál.
3: Expertní pracovní skupina byla zrušena, ale bude pokračovat neformálně dál, ať už v rámci naší práce tady ve sněmovně nebo případně pod Senátem. Jsme rádi, že její zájemci mají vůli spolupracovat, protože se stále jedná o jedinou expertní pracovní skupinu k tomuto tématu.
2: Návrh o převedení České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet je teď v připomínkovém řízení. To skončí o půlnoci. Kubě úplně došla nafta a topný olej, řekl to ministr pro energetiku Vicente Della Olevi. Hlavní město Havana čelí nejhorším výpadkům elektřiny za poslední desetiletí. Mnoho čtvrtí je bez světla až 22 hodin denně. Je to kvůli americké blokádě. Šéf Bílého domu Donald Trump v lednu pohrozil uvalením cel na jakoukoliv zemi, která Kubě dodá palivo. V dubnu na ostrov přivezl ropu velký tanker plující pod ruskou vlajkou. Byl tak první od prosince. Americký potravinářský gigant Mondelez se dopustil v Německu nekalé soutěže a klamání spotřebitelů. Rozhodl o tom soud v Brémách, podle kterého firma nedostatečně upozorňovala zákazníky na zmenšování fialových čokolád Milka.
4: Mondelez loni v Německu jednak stenčil tabulky čokolády Milka asi o milimetr a zároveň je zdražil, takže na první pohled téměř identické balení najednou obsahovalo o 10 gramů čokolády méně a přitom stálo v přepočtu asi o 12 korun víc. Na Mondelez podala žalobu nevládní organizace na ochranu spotřebitelů. Skutý dal za pravdu, že balení čokolády bylo částečně klamavé a výrobce měl správně několik měsíců upozorňovat na změnu gramáže. Pro americkou firmu nemá rozhodnutí soudu přímé důsledky, ale může se proti němu odvolat. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
2: Začíná rekonstrukce královského letohrádku na Pražském hradě. Potrvá 2 roky. Dělníci opraví například dřevěný strop v tanečním sále, vnitřní osvětlení, arkádový ochoz, okna, dveře i okenice. Popisuje to ředitel správy Pražského hradu Pavel Vyhnánek.
5: Na letohrádku už se podepsal zub času. Ta opravdu rozsáhlá rekonstrukce je potřeba. Nyní probíhají přípravné práce, už probíhají zábory v okolí letohrádku.
6: Fotbalový záložník Slávie David Moses dostal od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace trest na 8 utkání. Důvodem je úder loktem do hlavy Petra Hodouše z Liberce při ligovém souboji na severu Čech. Komise přihlédla zejména k zdravotním následkům zraněného Hodouše, který má zlomenou čelist. Útočník Tomáš Chorý si nezahraje 6 zápasů, protože v derby Slávie se Spartou trefil loktem do obličeje obránce Asgera Sørensena. Jeden z důvodů výše trestu popsal předseda disciplinární komise Jiří Matner.
7: U hráče Chorého to vychází z toho, že se před disciplinární komisí objevil po třetí za vyloučení a samozřejmě za takovou hru, kde hrozilo zranění hráče, je potřeba trestat a přihlédnout i k té přitěžující okolnosti, což je recidiva.
6: Třetí potrestaný fotbalista Slávie je obránce David Douděra, který má stopku na 3 zápasy kvůli vulgárním urážkám směrem k rozhodčímu derby se Spartou.
8: Taky silnice 38 u Stonařova. Dálnice D11 ve směru z Hradce Králové na Prahu je na 14. kilometru stále uzavřena. Vyšetřují tam vážnou nehodu. Kamion srazil dva lidi u odstavené dodávky. Policie teď pustila kolonu mezi místem nehody a exitem 18 na Bříství, kde policie odklání dopravu přes silnici 611. Před sjezdem je kolona už z 19. kilometru, na dálnici se pak vrátíte na exitu 8 Nehvizdy. Ale objízdná trasa už je plná, počítejte zde se zdržením. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy se po hodně silném provozu začínají postupně rozjíždět kolony. Kamiony aktuálně brzdí za sjezdem na Popůvky na kilometru 185. Levý pruh pro osobní auta už projedete rychleji, ale i v něm se občas prudce brzdí až do zastavení. A silnice 38 mezi Znojmem a Jihlavou neprůjezdná za Stonařovem u Prostředkovic. Odklízí tu následky nehody osobního a nákladního auta. Náhradní trasa vede přes Brtnici a Kněžice. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Zítra čekáme zpočátku zataženo na Moravě, ve Slezsku a v jeho východní polovině Čech s deštěm. Odpoledne se oblačnost začne protrhávat a přehánky, výjimečně i bouřky, se objeví hlavně v Čechách. A nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy.
9: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: pátek 29. května vás zveme na Noc kostelů do Radia Proglas v Brně.
1: Přijďte se zastavit, zaposlouchat a nahlédnout do vysílání.
0: Klidně jen na pár minut.

Milí přátelé, Proglas může vysílat právě a jen díky vaší finanční podpoře. Prosím, nezapomínejte na Radio Proglas. Patří vám všem. Díky.

Chtěli jste se vždy naučit správně zpívat? Zpíváte rádi a přejete si ve zpěvu zlepšit? Vedete chrámový sbor, který chcete posunout o pár úrovní výše? Přemýšlíte, jak zaujmout své zpěváky nebo jak oslovit hudbou veřejnost? Připojte se k nám a zažijte téměř 4 dny plné hudby a sdílené radosti. Těmito slovy lákali pořadatelé na letošní ročník semináře Hudba spojuje. Do Dolan u Olomouce se koncem srpna sjelo na 50 účastníků, kteří se rozhodli zdokonalit své pěvecké dovednosti. A Proglas byl u toho. Příjemný poslech pořadu Radio Report vám přeje Adéla Šimoníková.

0: Je pátek 28. srpna, 7:30 ráno a já z Olomouce mířím na autobus směr do Lany. S pořadateli a účastníky semináře se potkám při samém začátku jejich dne. V sálu základní umělecké školy je čeká společné rozespívání, které vede hlavní odborná lektorka semináře Kateřina Mlynarská z Polska. Zpěvačka, pedagožka, hlasová lektorka, muzikoložka, sbormistrně a koučka. Vede originální vokální workshopy v Polsku i v zahraničí, zaměřené mimo jiné i na liturgický zpěv. Jeden z jejich workshopů má možnost zkusit na vlastní kůži. Následně jej zvu ke krátkému rozhovoru, který překládal Adam Biernat.
1: Jubilate Deo omnis terra, Deo omnis. Dva.
2: Jubilate Deo omnis terra.
1: Servite Domino in letitia.
2: Servite Domino in letitia.
1: Jubilate Deo.

0: On jest wystarczający, tak jak ja jestem wystarczająca. I trzecie, nikt tak jak ja sam.
1: A za trzeci, nikdo nezná svůj hlas tak, jak já ho znám. Protože můžeme získávat dovednosti, můžeme vyhledávat učitele, ale nakonec jsem to já, kdo má ten kontakt s tím mým hlasem. Já jsem za to zodpovědný.
0: Bo nikt nie jest w stanie poznać swojego głosu i nikt nie jest z nim tak blisko i tak często jak ja.
2: Existuje nějaké univerzální cvičení, které by třeba mohl někdo z našich posluchačů pravidelně dělat, aby se zlepšil ve zpěvu? Můžete dát nějaké tipy?
0: Je bardzo wiele takich.
1: Je hodně takových cíků, takže vám řeknu pro příklad dva a budete je moci dělat bezpečně a denně.
0: Děti je mohli robiť bezpečně. Pierwsze ćwiczenie.
1: Tak to první cvičení zvětšuje ten prostor pro rezonaci v hlavě.
0: Rezonacijnou v głowie.
1: Cvičí také ty svaly, které jsou za to zodpovědné, a jazyk. Ty svalstvo jazyka.
0: Je to też ćwiczenie.
1: A prodlužuje také tu fázi toho výdechu a cvičí, jak dobře dýchat, správně dýchat.
0: Naturalnego oddechu. Vykonávání go
1: a ještě dává nám takový vědomí, takový pocit, kde máme nějaké křeče v těle a jak je můžeme redukovat.
0: Znakomitě
1: k tomu ještě dodává kyslík tělu a je takové protistresující. A všichni známe to cvičení, ten cvik, to je prostě zívání. Ale když chceme, aby nás to rozvíjelo jako zpěváky,
0: Je jeden malý
1: prvek, o kterém vám chci říct. Důležité je, když budete zívat, takže špička jazyka bude v kontaktu se spodními jedničkami. Druhá důležitá věc je taková, že na poprvé to udělejte před zrcadlem, abyste viděli, jak ten jazyk se tvaruje.
0: Jak ukládá se jazyk?
1: Nemůže vypadat jako domeček hobita, jako pahorek. Má být plochý a nejlépe to bude, když bude jako lžička nebo plátek růže odespoda.
0: I ważne, żeby zrobić wdech przez nos. Pomyśl sobie wtedy, że wdychasz jakiś.
1: Pamatuj, że dech bychom měli dělat nosem a
0: może to będą perfumy.
1: Zkus si to nějak vybavit tak, že je to nějaký pěkné aroma. Buď to bude to nějaké parfémy, nebo to bude babičino jídlo, které dělala, nebo Středozemní moře. To už je na tobě.
0: Milý zápach, za kterým tenskníš.
2: Zajímalo by mě, jak může zbormistr motivovat svůj zbor k lepším výkonům?
0: Myslím, že jeśli chodzi o motywację chórzystów do lepszego śpiewania, warto mówić ludziom.
1: Pokud jde o motivaci, tak je důležité lidem říkat, že ten zbor je tak silný jako ten nejslabší článek.
0: Nejslabší. A spotykamy się w chórze, żeby robić to, co lubimy. Więc mimo tego, że czasami te próby są trudne, takie monotonne, że wydaje się, że nie robimy postępów. Ważne jest to myślenie, o którym mówiłam w poprzednim pytaniu.
1: Setkáváme se ve zboru, abychom dělali to, co máme rádi, což je důležité, když zkoušky jsou někdy těžké, monotónní a máme takový pocit, že nejdeme nějak dopředu, tak zpívání je pro nás důležité a to nás nějak naplňuje.
2: Ještě úplně na závěr zeptám se, jak se vám zatím líbí v Dolanech a vím o tom, že jste tady byla i loni, tak nějaké zážitky, dojmy.
0: Bardzo mi się to podoba, bardzo się cieszyłam, że mogę tutaj wrócić i naprawdę czekałam na ten moment.
1: Kasia řekla, že se jí tu velmi líbí a že má radost, že čekala, až zase přijede, protože na poprvé tu byla minule, byla poprvé na Moravě a velmi se jí tu líbí, že jsou, je tu krásně, ale taky jsou krásní lidé, kteří mají pocit, jsou otevření a mají taky smysl pro humor. A to je pěkně, protože se krásně taky pobavíme, smějeme.
0: Razem se dużo smějeme tež, więc to je dla mě wspaniały čas.
2: Po krátkém rozhovoru čekají Kateřinu Mlynarskou individuální konzultace se zpěváky. Já se podívám na zkoušky po hlasech. Jdu postupně. od sopránu přes alt, tenor až po bas. Každé skupině se individuálně věnuje jeden ze členů organizačního týmu.

0: Ve volné chvíli, pauze před společnou zkouškou všech hlasů, prosím o pár slov několik účastníků.
1: Dobrý den, já se jmenuji Svaťka a přijela jsem z Ostravy.
0: Co vás teda na seminář přivedlo? A jste tu poprvé nebo už jste byla loni?
1: Tak přivedla mě láska k hudbě, sice amatérsky, ale miluju zpěv a jsem zde poprvé.
0: Jak jste se dozvěděla o semináři?
1: Dozvěděla jsem se z televize Noé, z rádia Proglas od vás a i z internetu, ze sociálních sítí.
0: Mm-hmm. Jaké jsou zatím vaše dojmy z programu? Jak se vám tady líbí?
1: No, líbí se mně moc. Nemám vlastně, co bych vytkla, že je špatně. Jsem velice spokojená a řekla bych přímo nadšená.
0: Co byste si chtěla odvést domů? Je to třeba nějaká technika, inspirace, zlepšení ve zpěvu?
1: No, já myslím, že to zlepšení ve zpěvu, techniku, jak trošičku lépe zpívat než doteďka a i radost ze setkání s různými lidmi.
0: A pokud byste měla doporučit třeba seminář někomu dalšímu, co byste řekla? Proč by měl třeba někdo přijet?
1: Ať neváhá, ať vyzkouší, za zkoušku nic nedále určitě nebude litovat. Vřele doporučuji za sebe.
2: Jmenuji se Laďa Jáluj a přijel jsem z Pitína a Hostětína.
0: Já se vás zeptám, co vás přivedlo na seminář Hudba spojuje a jestli jste poprvé nebo jste byl i loni?
2: Byl jsem loni a přivedla mě potřeba přes hlas se umět otevřít.
0: Co byste si chtěl odnést tady z toho semináře domů?
2: No právě dokázat se uvolnit v situaci, která je stresová, která je nepříjemná.
0: Zpíváte někde ve sboru?
2: Příležitostně zpívám v Pitíně v kostele.
0: A ještě se zeptám, jaké jsou zatím vaše první dojmy z programu, protože jsme teprve druhý den tady.
2: No tak kromě takového příjemného očekávání, tak už taky únava, protože je to intenzivní, já jak nejsem zvyklý zpívat. Fůra textů, které jsou pro mě cizí, teďka samozřejmě tóny sem tam, je to prostě náročné.
0: A ještě se na závěr zeptám, pokud byste měl doporučit seminář někomu dalšímu, aby přijel příští rok, co byste řekl?
2: Kdo chce poznat živý zpěv, tak ideální přijet sem, protože ta Kaša je úžasná ženská, která jak v tom životě a zpěvu to předváděla stejně a prostě to z ní srší.
3: Jsem Anna Polášková. Na semináři Hudba spojuje jsem byla už loni, takže už mě přivádí zkušenost. A je to samozřejmě výjimečné setkání s výjimečnými lidmi, kde člověk může získat nejenom zkušenosti, ale navázat i příjemné kontakty. A je to obecně, je to jako povznášející a dává to, člověk se něco naučí. Mm-hmm.
0: Odkud jste přijela a jak jste vlastně o semináři se dozvěděla loni?
3: Loni jsem se dozvěděla ze semináře od známé, která mi poslala vlastně informaci. Přijela jsem z obce Strážovice.
0: Co byste si tady z toho semináře chtěla odnést domů? Nějaké zkušenosti, techniku, inspiraci?
3: Co si chci odnést domů je právě ten prožitek toho, kdy člověk může zpívat a zároveň tím jednak sám něco prožívat, ale sám něco druhým říkat. A že vlastně spojení toho textu, hudby a takového vzájemného naslouchání v tom sboru je to výjimečná událost, zvlášť když jsou větší sbory. A ne každý má tu možnost zpívat ve velkém sboru a je to naprosto něco odlišného. Takže vlastně odnes si to, že si to člověk může prožít.
0: A na závěr, pokud byste setkání měla doporučit někomu známému, někomu dalšímu, kdo by měl přijet, co byste mu řekla?
3: No řekla bych mu, ať jede, řekla bych mu o tom, jak je to úžasné. Já jsem loni říkala, že došlo tam vlastně ve finále ke spojení strašně moc skutečností na té závěrečné mši svaté, kdy to se nedalo ani pojmenovat. To už je něco nad námi, něco nepojmenovatelného a je to opravdu zážitek, který musíte prožít sami.
0: Úplně na závěr své návštěvy, po skvělém obědě ve školní jídelně, si k reportážnímu mikrofonu zvu dvě důležité ženy.

0: Organizátorky setkání. Romany Odstrčilové se ptám na praktickou a organizační stránku akce. Hlavní tvůrkyně projektu Markéta Doleželová doplňuje informace k myšlence, repertoáru i plánech do budoucna. Romy, mě by na začátek zajímalo, kolik účastníků letos přijelo na seminář?
1: Letos nám přijelo, tuším, 48 účastníků. Můžu říct, že přijeli opravdu z celé republiky, protože máme účastníky z Ústí nad Labem, z Děčína, ze Slezska, máme účastníky od Kyjova i místní z Dolan, takže opravdu máme obsáhlou celou republiku.
0: Je to opravdu velký počet lidí. Jak je ubytováváte a jak řešíte třeba stravování?
1: Měli účastníci při přihlašování několik možností. Máme na výběr ze dvou ubytování, nebo ze dvou typů ubytování, které zajišťujeme my, ale samozřejmě si mohli vybrat i vlastní ubytování, zařídit si ho sami. Ubytováváme jak tady v Dolánkách, což je část Dolan, a ubytováváme na turistické základně na Pohořanech. Co se týče stravování, tak snídaně si zajišťujeme, dalo by se říct, své pomocí. Obědy nám zajišťuje školní jídelna na základní škole v Dolanech, takže na obědy chodíme tam. Večeře máme velmi pestré, protože měli jsme obložené mísy, budou bagety, a v sobotu nás čeká večer u Udírny na Pohořanech, kde vlastně bude speciálním hostem večera dechovka Dolanka, která nám tam přijde zahrát. Budeme se tam moci společně setkat, povykládat si i, dalo by se říct, civilně, a zatancujeme si, zaspíváme i jiné písničky než ty, které máme tady v repertoáru. Máme v programu speciální bloky, kdy máme otevřenou takzvanou relax zónu, kde máme kavárnu, která funguje na bázi dobrovolných příspěvků, takže vaříme tam výbornou kávu, máme úžasné domácí zákusky, laskonky, rohlíčky ořechové, všecko možné, a účastníci mají možnost nám buď elektronicky nebo v hotovosti přispět tady na toto občerstvení.
0: Co si přeješ, aby si účastníci ze setkání odnesli?
1: Já bych si přála, aby si účastníci odnesli ten pocit radosti ze zpěvu z toho jako zborového zpěvu, protože proto tady jsme. A musím říct, že za mě paní Kateřina to úplně jako dokonale v nás probouzí tady, no, veškeré emoce, nejenom tu radost, ale ona dokáže v člověku opravdu probudit úplně všecko, co si zamane.
0: Jak vlastně vznikla myšlenka semináře Hudba spojuje a s jakým očekáváním jste ho loni poprvé pořádali?
2: Já jsem se zúčastnila v Polsku, v Krakově u Dominikánu v Varštat muziky Nezvyklej, a strašně se mi líbilo, že ten program tam je dělaný pro běžní sbory, pro běžní lidi. A tím, že já vlastně dlouhodobě vedu sbor tady u nás v Dolanech, tak jsem často narážela na to, že třeba repertoár, který je běžně dostání u nás, je buď moc jednoduchý, nebo naopak moc těžký, nebo se mi nelíbil, nebo něco. No a právě v tom Polsku u Dominikánu jsem narazila jednak na skladby, které mě oslovily tím, že jsou zpívatelný i pro amatéry, ale zároveň jsou krásný. Takže to byla první věc, a druhá věc, která mě oslovila, byl způsob té práce. To znamená dělat věci jednoduše, ale kvalitně. A to mě inspirovalo natolik, že jsem zůstala v kontaktu právě s Kateřinou Mlynářskou, s naší lektorkou, a vznikla potom vlastně takhle myšlenka zkusit něco takového podobného spořádat i u nás.
0: Čekali jste takový zájem o seminář?
2: My jsme rádi, že zájem vůbec je. Vůbec jsme vlastně nevěděli, kolik lidí nějaká taková akce může oslovit. Jo? Je to něco, co je nový, protože jasně u nás se sice dělají akce pro sbory, pro zpěváky, ale jsou přece jenom trošku jiný než náš seminář, takže jsme vůbec jako netušili, do čeho jdeme. A první ročník bylo taková jako loterie, že jsme s napětím očekávali každou přihlášku. Loni vlastně bylo kolem 50, letos taky, což si myslím, že je krásný číslo, a jsme za to rádi.
0: Je nějaký příběh za názvem Setkání Hudba spojuje?
2: No prostě je to pravda.
0: Takže by se dalo říct, že je to i takové motto.
2: Je to takové motto, je to zároveň název semináře. Trošku nevíme, jak to skloňovat, ale pořád vítězí to, že je to pravda. A já s tím prostě tu zkušenost mám, no, že hudba dokáže spojit lidi jak mezi sebou, tak vlastně i v nějakým tom, řekněme, vertikálním, spirituálním rozměru. Že hudba je prostě to, co dokáže vyslovit to jako nevyřčené a sdělit obsahy zase jinou formou. Takže vzniklo to vlastně na základě zkušenosti.
0: Komu je seminář vlastně určený? Začátečníkům, profesionálům, sbormistrům a v
3: praxi, jak to vypadá, koho je tady nejvíc?
2: Začnu od konce. Nejvíc máme řadových sboristů, to znamená lidi, kteří třeba ve farnosti někde zpívají, ve schole, ve sboru nebo úplně prostě někde jinde. A to si myslím, že je asi i to největší těžiště té cílové skupiny, to znamená lidi, kteří zpívají a chtějí se v tom zpěvu zdokonalit. Přesto mezi účastníkama je několik sbormistrů, několik profesionálních muzikantů a je mezi něma i pár lidí, kteří se zpěvem vlastně úplně začínají, je to pro ně úplně nový. A letos zatím, loni jsme rozhodně měli takovou zkušenost, že všichni na všech úrovních odcházeli obohacení. Takže asi bych řekla, že začínajícímu zpěvákovi ta akce může dát víc, ale rozhodně to neomezujeme jen pro amatéry. Jsme rádi za každého zpěváka, který si chce užít ty 2-3 dny společného zpívání, kdo se možná chce na zpěv a hudbu podívat zase trošku jinak.
3: Je vaše setkání něčem jiné než běžné kurzy zpěvu nebo nějaké hudební workshopy?
2: To je záludná otázka. Myslím si, že je to vždycky hodně o tom, jaký lidi se sejdou. Možná jsme trošku jiný repertoárem, protože zařazujeme třeba vícero jednodušších skladeb. Máme adaptované vlastně současné skladby z dílny polských dominikánů, Pavla Bemenka, Piotra Pálky a tak dál. Což jsou věci, které třeba my jsme si vlastně adaptovali, překládali z polštiny a nejsou třeba úplně běžně k dostání. Zároveň to jsou čtyřhlasí skladby, které jsou krátké, efektní, jednoduché, ty melodie prostě chytají za srdce. Takže možná jsme trošku jiný repertoárem, rozhodně jsme jedineční spoluprací s Kašou Mlynářskou, s hlavní lektorkou, která, no já s oblibou říkám, že se moc nedá popsat a je to potřeba zažít.
3: S tím můžu souhlasit. Ještě by mě zajímalo, když se přesuneme trošku k té organizaci, protože to určitě není jednoduché, tolik lidí, nakrmit, ubytovat, nachystat jim ten program, zabavit je. Co je vlastně na celé té organizaci pro vás osobně jako nejnáročnější?
2: Asi zajistit, aby všichni byli tehdy, kdy mají, tam, kde mají být. Ale musím říct, že mám tak skvělou skupinu spoluorganizátorů, že vlastně všechno šlape jako hodinky a je to paráda. Samozřejmě můžou si vyskytnout nějaký prostě situace nepředvídatelný, ale vlastně jsme hrozně rádi, že i co se týká ubytování, jídla, že spolupráce třeba s obecním úřadem, s ubytovacíma zařízeníma, se školní jídelnou, že vlastně funguje úplně jako bezproblémově. Takže řekla bych, že díky tomu, že každý dělá to, co má v tom celém procesu, tak vlastně nenarážíme na nějaký jako větší problémy a vlastně všechno šlape a myslím si, že i při tom organizování si to všichni zvládáme i užívat.
3: Ještě se zeptám, co vy jako hlavní organizátorka, ta, která vymyslela celý projekt, si přejete, aby účastníci si odnášeli ze setkání?
2: Já bych byla hrozně ráda, kdyby lidi odjížděli s tím zážitkem, že zpívali, že jim u toho bylo dobře, že možná zakusili něco, co třeba pro ně bylo nový, nebo co bylo v životě poprvé, nebo bylo nějakým způsobem jiný. A možná, aby odjížděli i s tím, že věci se dají dělat, když to řeknu trošku blbě, tak jako lidově, možná někdy i nízkonákladově pro někoho, ale že přesto můžou být hodnotní a kvalitní.
3: A poslední otázka, jak byste si přáli za organizátory, aby se seminář vyvíjel v příštích 5-10 letech?
2: My budeme rádi, pokud pořád bude zájem, aspoň takový, jaký je. Ráda bych se pouštěla do větších akcí. Myslím si, že tahle forma, jak jsme to zatím rozjeli, nám vlastně sedí i personálně, i tak nějak stylově. A samozřejmě, když budoucnost přinese nějaký jiný výzvy, tak budeme zvažovat. Ale zatím si myslím, že jsme spokojeni tak, jak jsme, tak, jak to funguje. A pokud o to bude zájem i nadále, tak budeme určitě rádi.
0: Po dopolední plném krásných zpěvů, nadšených účastníků a příjemné atmosféry se vracím zpátky do Olomouce. V autobuse mě napadá, že název semináře v Dolanech je vážně vystihující. Hudba spojuje. Posuďte i vy sami. Od reportážního mikrofonu se loučí Adéla Šimoníková. O zvuk se staral Vojtěch Pchálek.
4: Připomněli jsme si loňský ročník semináře Hudba spojuje. Ten letošní se koná od 27. do 30. srpna a je možné se na něj přihlašovat na webu Hudba spojuje. .cz.
5: V severních a severozápadních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánské

Je 21 hodin, milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Alena Rubášová, posloucháte Proglas a je čas k modlitbě večerních chval. Po nich následuje modlitba živého růžence světla.

0: Prožíváme slavnost na nebevstoupení Páně. Hymnus si nalistujeme na straně 628 ve starším vydání breviáře, 628 a nebo 707 v novějším vydání, strana 707. Všechny ostatní texty vezmeme od strany 638, pokud máte starší vydání breviáře, 638, anebo 717, v tom novějším vydání 717. Modlit se s vámi bude dnes Alena
1: a Pavel.
0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. O Jezu Kriste, Synu Panny čisté, zhlédni na nás, svou svatou milostí zahřívej nás, aby Tvé slavné jméno v nás i v církvi Tvé vždy bylo chváleno i velebeno.
1: Pro ponížení Tvé v světě zmaření jsi povýšen, v tomto našem lidství jsi vyvýšen do slavnosti nebeské, nad všechny kůry andělské, v slavné důstojnosti božské.
0: Tam jsi náš biskup, skrze tebe přístup k Otci máme a na Tvou oběť spoléháme, kterou Otci předkládáš, za naše hříchy jí dáváš a za nás se tam přimlouváš.
1: Každému z dveře, kdo se k nebi béře, k Otci Tvému, není kromě tebe cesty k němu. Když se kdo pustí tebe, oklame zavede sebe, nemůže přijít do nebe.
0: Opatruj nás sám, neb ty jsi Bůh, náš i Pán. Čeleď jsme tvá, ať tvůj odpůrce v nás místa nemá. Od všelikého zlého vyprosť každého věrného, přiveď do království svého.
1: Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce. Aleluja.
0: Hospodin řekl mému Pánu, seď po mé pravici, dokud nepoložím tvé nepřátele za podnož tvým nohám.
1: Žezlo moci ti podává Hospodin ze Sionu, panuj uprostřed svých nepřátel.
0: Ode dne zrození je ti určeno vládnout v posvátném lesku. Splodil jsem tě jako rosu před jitřenkou.
1: Hospodin přísahal a nebude toho litovat. Ty jsi kněz na věky, podle řádu Melchizedechova.
0: Hospodin je po tvé pravici, potře krále v den svého hněvu.
1: Cestou se napije z potoka, proto povznese hlavu.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce. Aleluja.
1: Bůh se vznáší za jásotu, Hospodin vystupuje za hlaholu trub. Aleluja.
0: Všechny národy, tleskejte rukama, jásejte Bohu radostným hlasem.
1: Protože Hospodin je vznešený, hrozný, je to veliký král nad celou zemí.
0: Podrobuje nám národy, klade nám k nohám pohany.
1: Vybírá nám naše dědictví, slávu Jakuba, kterého miluje.
0: Bůh se vznáší za jásotu, Hospodin vystupuje za hlaholu trub.
1: Zpívejte Bohu, zpívejte, zpívejte našemu králi, zpívejte.
0: Protože Bůh je králem celého světa, zpívejte mu chvalospěv.
1: Bůh vládne národům, Bůh zasedá na svém svatém trůnu.
0: Knížata národů se přidružují k lidu Abrahamova Boha.
1: Vždyť Bohu patří vládcové země, je nad míru vznešený.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Bůh se vznáší za jásotu, Hospodin vystupuje za hlaholu trub. Aleluja.
1: Nyní je oslaven Syn člověka a Bůh je oslaven v něm. Aleluja.
0: Děkujeme ti, Pane Bože vševládný, který jsi a který jsi byl.
1: Že jsi převzal svou velikou moc, a ujal se z vlády.
0: Pohané se rozzuřili, ale tu přišel tvůj hněv a čas soudit mrtvé.
1: Dát odměnu tvým služebníkům, prorokům a věřícím a těm, kdo se tě bojí, malým i velkým.
0: A zahubit ty, kdo hubili zemi.
1: Od nynějška patří vítězství, moc a královská vláda našemu Bohu a panování jeho pomazanému.
0: Neboť byl svržen žalobník našich bratří, který na ně žaloval před naším Bohem ve dne v noci.
1: Oni nad ním zvítězili beránkovou krví a slovem svého svědectví.
0: Protože nemilovali svůj život natolik, že by se zalekli smrti.
1: Proto se veselte nebesa a vy, kteří v nich přebýváte.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
0: Nyní je oslaven Syn člověka a Bůh je oslaven v něm. Aleluja. Krátké čtení z prvního listu Petrova. Kristus vytrpěl jednou smrt za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás smířil s Bohem. Byl sice usmrcen podle těla, ale podle ducha dostal nový život. On se odebral do nebe, je po boží pravici a jsou mu podřízeni andělé, mocnosti i síly.

0: Vystupuji k svému otci a vašemu otci. Aleluja, aleluja.
1: Vystupuji k svému otci a vašemu otci. Aleluja, aleluja.
0: Zase vás uvidím a vaše srdce se bude radovat.
1: Aleluja, aleluja.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Vystupuji k svému Otci a vašemu Otci. Aleluja, aleluja. Králi slávy, vládce všeho tvorstva, dnes vystupuješ jako vítěz na nebesa. Nenechávej nás samotné, ale pošli nám slíbeného Ducha pravdy. Aleluja.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení.
1: Že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem. Rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné se sadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství.
1: Jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, na věky věků. Amen.
0: Králi slávy, vládce všeho tvorstva, dnes vystupuješ jako vítěz na nebesa. Nenechávej nás samotné, ale pošli nám slíbeného Ducha pravdy. Aleluja. Kristus byl vzat do slávy Otcovi a vládne spolu s ním celému světu. Radostně ho vzívejme. Ty jsi král slávy, Kriste.
1: Králi slávy, tvým na nebe vstoupením vešlo už i lidské tělo do nebeské slávy.
0: Sejmi z nás naše hříchy a dej, ať se tvé vítězství a tvoje sláva jednou projeví i na nás.
1: Sestoupil jsi k nám cestou lásky.
0: Dej, ať i my cestou lásky vystoupíme k tobě.
1: Ty jsi přislíbil, že všechny potáhneš k sobě.
0: Nedopusť, aby byl někdo z nás odloučen od tebe.
1: Ty jsi vstoupil do nebeské slávy.
0: Dej, ať tě následujeme myslí i srdcem.
1: Ty přijdeš soudit živé i mrtvé.
0: Dej nám i našim zemřelým, ať v den soudu stojíme po tvé pravici. Ty jsi král slávy, Kriste. Nyní se pomodleme, jak nás Pán Ježíš naučil. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Všemohoucí věčný Bože, tvůj vzkříšený syn Ježíš Kristus vstoupil na nebesa a tím bylo povýšeno i celé lidstvo. Naplně nás radostnou vděčností a nadějí, že pro naše spojení s Kristem také my vejdeme do tvé slávy. Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

Nyní vás na Proglasu zveme k modlitbě živého růžence. Dnes se pomodlíme růženec světla. Číslo do studia je 739 850 345. 739 850 345.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. V úvodu modlitby ještě nabízíme chvíli ztišení, v níž můžete Bohu předložit své úmysly.

Věřím v Boha, Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce Všemohoucího. Odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého věříme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého doufáme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého milujeme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.

0: Vítám ve vysílání paní Anu, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já bych se chtěla pomodlit za naše narozené vnuky, za našeho Florianka a za Moničku a za naše rodiny. Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.
1: Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Děkuji vám všem, že jste se se mnou modlili a pěkný večer a s Pánem Bohem.
0: S Pánem Bohem také děkujeme.

0: Druhý desátek se s námi pomodlí paní Emílie. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, chvála Kristu a paně Marii. Já bych prosila, abyste se se mnou pomodlili za zemřelého manžela, živou zemřelou rodinu, obrácení hříšníku, za svatého otce, náš národ, za ukončení všech válek a na můj úmysl. Otče náš, jen si na nebesích, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdrava Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který zjevil svou v Káně zjevil svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami

0: které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Pán Bože, zaplať všem, kteří se se mnou modlili, a vám proglase pěknou dobrou noc a s Pánem Bohem.
1: Děkujeme, s Pánem Bohem.

0: Třetí desátek se pomodlíme s paní Věrou. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače Rádia Proglas a moc bych chtěla poprosit, abyste se všichni se mnou pomodlili za moje vnoučata, za obrácení mojí dcery, za pokoj v rodině a za pokoj ve všech rodinách. Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vzýval pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzývá k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vzýval pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzývá k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který hlásal

0: své Boží království a vyzývá k pokání.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přivej do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Mockrát vám všem děkuji za modlitbu a přeju vám všem i zaměstnancům Rádia Proglas krásný večer a dobrou noc.
1: Moc děkujeme. S Pánem Bohem.

0: čtvrtý desátek se pomodlíme s paní Marií. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, chvála Kristu a paní Marii, tady je vaše posluchačka Marie. Tento desátek bych se s vámi prosila pomodlit za všechny své drahé zemřelé, za spásu jejich duší, za boží požehnání, ochranu paní Marie a za dar zdraví pro rodiny svých dětí, pro manžela a pro švagrovou a za svatého otce. Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď v království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Božským dítkem máti, rač nám požehnání dáti. Děkuji všem, kdo se se mnou modlili, děkuji vám všem v proglase a s Pánem Bohem dobrou noc.
0: Také přejeme dobrou noc s Pánem Bohem.

0: Pátý desátek se s námi pomodlí paní Ludmila. Dobrý večer.
1: Pozdrav pán Bůh, dobrý večer. Tady je Lidka z Krkonoš a já bych prosila, abychom se pomodlili společně desátek, který ustanovil Eucharistii, za svatého otce, za mír na Ukrajině a ve světě, za našeho otce arcibiskupa, který jistě je smutný z té ztráty lebky paní Zdislavy, takže za toho, kdo to udělal, aby se obrátil, aby ji vrátil, aby se našla a vrátila zpátky. Také prosím za naši zem, za rodiny, za obrácení všech autoritářů, který škodí zemi a světu. Prosím za také nejstaršího vnuka, který přijme svátost běžmování v Červeném kostelci, takže nejstarší z našich 16 vnoučků Mikuláš, aby mu Duch svatý v životě ukázal a všem těm běžmovancům, jaký jsou pro ně ty boží cesty a naplnili ten život podle boží vůle. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který ustanovil nejsvětější svátost oltářní.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva buď Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva buď Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který se nám daroval v Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva buď Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva buď Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. O Maria, bez poskvrny prvotního hříchu počatá, oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme, a za všechny, kteří se k tobě neutíkají, zvláště pak za nepřátele církve svaté a za ty, kteří jsou nám obzvláště svěřeni do přímluvné modlitby. Tráva z královno, Matko milosrdenství, živote sladkosti a naděje naše buď tráva, k tobě voláme vyhnaní synové Evy. Tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. I protož orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči. A Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž. O milostivá, o přívětivá, o přesladká Panu Maria.
0: Oroduj za nás, královno posvátného růžence.
1: Aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních. Modleme se. Bože,
0: tvůj jednorozený syn,
1: tak. No, pokračujte.
0: Nám svým životem, smrtí a zmrtvých vstáním získal věčnou spásu.
1: Dej nám, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují, skrze Krista našeho Pána.
0: Amen.
1: A ještě na úmysl našeho papeže Lva 14., který je velkým darem pro tuto těžkou dobu. Takže pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží rodičko, nezamítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečenství vysvoboď nás vždycky. Panu slavná a požehnaná, paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, u syna nám smilování vypros, synu svému nás doporuč, synu svému nás doprovoď. Oroduj za nás, svatá Boží rodičko, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních. A ještě svatý Michaeli Archanděli, braň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým. Kníže nebeského vojska, svrhni božskou mocí do pekelné propasti satana a jiné děti zlé. Slyším jehňátka, se tu cítím. Takže tady máte kousek Krkonoš.
0: To je pěkné.
1: Tak našich jehňat. Takže svatý Michaeli Archanděli, braň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým. Kníže nebeského vojska, svrhni božskou mocí do pekelné propasti satana a jiné duchy zlé, kteří usilují o zkázu duší. A ještě přidáváme vždycky zasvěcení paní Marii. Takže ona si přeje, abychom ji zasvětili Rusko. A mně připadá, že už mnozí jsme malověrní, že to nepomáhá. Ale pomáhá to. Takže za obrácení Ruska a Vladimíra Putina. Maria, matko, má královno, tobě ho a celý Rusko dnes úplně obětujem. Na důkaz své oddanosti zasvěcujeme ti dnes jeho oči, uši, ústa, srdce jeho samého docela. Když tedy tobě náleží, chraň, vychovávej a používej ho. Je tvé dítě a tvé vlastnictví. Amen. Takže to je všenštátské zasvěcení. Pana Maria určitě je ráda, že plníme její přání, jak to stále opakuje v Medjugorje. Díky za to společenství krásný s vámi a v nebi se dovím, kdo všichni jsme se vlastně modlili spolu. Pán Bůh
0: také
1: zaplatí,
0: děkujeme s Pánem Bohem.
1: A za vás. Takže zdraví vás tady Hňátka. Krkonoš.
0: Děkujeme. S Pánem Bohem a dobrou noc.
1: Pánem Bohem. Dobrou noc.
0: Tak já děkuji všem dnešním volajícím, jak paní Ludmile, tak paní Marii, Věře, Emílii a paní Aně a samozřejmě vám všem, kteří jste se s námi také pomodlili. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

0: Dnes už po 20. otevře Libor Raclavský knihu Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci. Knihu z ruštiny přeložil Petr, vítám vás. Přeji vám pěkný poslech.
1: Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci. Část 20.

dnešní části se vracíme zpět k poutníkovým příhodám. Po roce od okamžiku, kdy se vydal na pouť do Jeruzaléma, se poutník objevil u svého duchovního otce a dále pokračuje ve vyprávění svých příhod.

Uplynul již rok od posledního setkání s poutníkem, když tiché zaklepání na dveře a prosebný hlas oznamovali příchod tohoto požehnaného spolubratra k radosti navštíveného. Pojď dál, milovaný bratře. Poděkujeme spolu Pánu, který požehnal tvé cestě i tvému návratu. Chvála a dík nejvyššímu Otci štědrosti za vše, co připravuje podle svého úradku, vždy prospěšnému pro nás poutníky a putující do cizích zemí. Hle, i mně hříšníkovi, který se s vámi loni rozloučil, je opět z milosti Boží dopřáno vidět vás a slyšet váš radostný pozdrav. Ovšem očekáváte ode mě podrobné vyprávění o svatém Božím městě Jeruzalémě, kam byla moje duše přitahována a kam mě vedlo moje nezvratné předsevzetí. Ale ne vždy se splní to, co si přejeme. Tak se stalo i mně. Ano, a není to podivné. Copak jsem já, ubohý hříšník, hoden chodit po téže posvěcené zemi, do níž se vtiskly božské stopy Pána Ježíše Krista? Vzpomeňte si, Báťuško, jak jsem se loni odtud vypravil se společníkem, hluchým starcem s dopisem od irkutského kupce pro jeho syna v Oděse, aby mě vypravil do Jeruzaléma. Tak jsme zanedlouho šťastně dorazili do Oděsy. Můj společník hned najal místo na lodi do Konstantinopole a vypravil se. Já jsem zůstal a hledal jsem kvůli dopisu syna irkutského kupce. Brzy jsem našel jeho byt, ale k svému údivu a lítosti jsem svého dobrodince nenašel mezi živými. Už 3 týdny předtím po krátké nemoci zemřel a byl pochován. Silně mě to zarmoutilo, avšak spolehl jsem se na Boží vůli. Všichni domácí byli ve smutku. Vdova po zemřelém, která zůstala sama s 3 malými dětmi, bez ustání plakala a několikrát za den upadala do zoufalství. Zdálo se, že i ona brzy zemře z tak hlubokého žalu. Avšak přitom všem mě přijala laskavě. I když vzhledem k okolnostem neměla možnost vypravit mě do Jeruzaléma, nechala mě u nich 2 týdny jako hosta, dokud otec zesnulého, podle svého slibu, nepřijede do Oděsy zařídit účty a organizaci obchodních záležitostí osiřelé rodiny. Tak jsem zůstal. Pobyl jsem týden, měsíc, 2. Ale místo kupce přišel dopis s oznámením, že mu okolnosti neumožňují přijet a radí, aby obchodní příručí vyhotovil účty a bez meškání se vypravili do Irkutska. Nastaly přípravy a starosti. A když jsem spozoroval, že na mě nemají kdy, poděkoval jsem jim za pohostinnost a rozloučil se s nimi. Vydal jsem se opět putovat po Rusy. Dlouho jsem přemýšlel, kudy se mám nyní dát. Nakonec mě napadlo, abych zašel do Kyjeva, kde už jsem nebyl mnoho let. A tak jsem šel. Ovšem, že jsem se zpočátku trápil proto, že se mi nesplnilo moje přání být v Jeruzalémě. Ale vždy to nemohlo být bez Božího záměru, uvažoval jsem. A utěšoval jsem se nadějí, že Pán, který miluje člověka, přijme záměr jako skutek a nenechá moji bídnou pouť bez poučení a duchovního užitku. A tak se i stalo. Neboť jsem se setkal s takovými lidmi, kteří mi odhalili mnohé, mě dosud neznámé, a přiváděli moji temnou duši ke spáse. Kdybych z nutnosti nenastoupil tuto cestu,
nikdy bych tyto své duchovní dobrodince nepotkal. A tak jsem šel přes den s modlitbou, večer jsem se zastavoval na nocleh a četl jsem svoje dobrotolubie pro posílení a pro povzbuzení své duše v boji s neviditelnými nepřáteli spásy.

Když jsem ušel z Oděsy 70 verst, stala se podivná příhoda. Dohonil jsem velkou kolonu asi 30 vozů se zbožím. První vozka, vůdce skupiny, šel vedle svého koně. Ostatní šli v houfu kousek za ním. Museli projít kolem rozvodněného rybníka, na kterém se s hrozným hlukem srážily rozpraskané jarní ledy a s vodou se rozlévaly po okolí. Najednou mladý vozka vpředu zastavil svého koně a s ním zastavila celá kolona. Všichni voskové k němu přiběhli a viděli, že se začal svlékat. Zeptali se ho, proč to dělá. Dostalo se jim odpovědi, že se mu zachtělo vykoupat se v rybníku. Překvapení voskové se mu začali smát. Někteří mu v tom bránili a nazývali ho nerozumným. A starší bratr toho vosky mu zastoupil cestu a přemlouval ho, aby jeli dál. Ten se bránil a vůbec nechtěl poslechnout. Někteří z mladších vosků z legrace začali nabírat vodu z rybníka do věder pro napájení koní a vychrstli na toho, který se chtěl koupat. Někdo na hlavu, někdo za límec a říkali: my tě vykoupeme. Jakmile se voda dotkla jeho těla, zvolal: ach, to je skvělé. Sedl si na zem a oni na něj dále chrstali vodu. Za chvíli si lehl a pokojně zemřel. Všichni se vyděsili a nechápali, proč se to stalo. Starší si dělali starosti a mluvili o tom, že je třeba vyrozumět soud. Ostatní usuzovali, že mu byla taková smrt předurčena. Postál jsem u nich asi hodinu a šel jsem dále. Ušel jsem 5 verst a uviděl jsem na hlavní cestě vesnici. Vešel jsem do ní a potkal jsem staříka, duchovního, který šel po ulici. Napadlo mě říci mu o té příhodě, kterou jsem viděl, a poslechnout si jeho názor. Duchovní mě vzal k sobě. Já jsem mu vyprávěl, co jsem viděl, a žádal jsem ho, aby mi vysvětlil příčinu, proč se tak stalo. Neumím ti na to nic říci, milovaný bratře, než to, že v přírodě je mnoho podivného a nepochopitelného pro náš rozum. Myslím, že to Bůh učinil proto, aby člověku jasněji ukázal Boží prozřetelnost a vládu nad přírodou nepřirozenými a bezprostředními změnami jejich zákonů v určitých případech. Já sám jsem byl jednou svědkem podobné příhody. Nedaleko od naší vesnice je hluboká rokle, sice ne široká, ale do hloubky 10 sáhů, nebo i více. Je děsivé jen pohlédnout na její temné dno. Pro pěší je přes ní postaven jakýs taký zmůstek. Jeden sedlák z mé farnosti, otec rodiny a člověk dobrých mravů, najednou z ničeho nic pocítil nepřekonatelnou touhu vrhnout se z toho můstku do té hluboké jámy. Celý týden s tou myšlenkou a touhou zápasil, nakonec, když již nemohl déle to nutkání snášet, k ránu vstal, naspěch odešel a skočil do jámy. Brzy, když uslyšeli sténání, ho z té jámy s námahou vynesli se zlámanýma nohama. Když se ho ptali na příčinu jeho pádu, odpovídal, že i když nyní cítí silnou bolest, v duši má klid, že splnil svoje nepřekonatelné nutkání, které jej celý týden tak podněcovalo, že byl připraven ztratit i svůj život, jen aby svoji touhu splnil. Více než rok se léčil v nemocnici ve městě. Často jsem ho navštěvoval a když jsem u něho viděl lékaře, chtěl jsem také jako ty slyšet od nich o příčině této příhody.
Lékaři mě jednohlasně odpověděli, že to byla extáze. Když jsem žádal, aby mi vysvětlili vědecky, co je to a následkem čeho postihuje člověka, neuslyšel jsem od nich nic víc, než že to je tajemství přírody, vědou ještě neodhalené. Já jsem poznamenal, že kdyby se člověk při tom tajemství přírody obracel k Bohu s modlitbou a odhalil by to dobrým lidem, pak by podle vás nepřekonatelná extaze nedosáhla svého cíle. V skutku je v lidském životě mnoho příhod, které nejsou jasně pochopitelné. Zatímco jsme tak rozmlouvali, setmělo se a já jsem zde zůstal nocovat. Po ránu poslal policejní komisař svého písaře s tím, aby bylo povoleno pochovat mrtvého na hřbitově a že lékař při pitvě těla nenašel žádné příznaky pomatení mysli a jeho smrt přičítá náhlé mrtvici. Pohleď, řekl mi duchovní. Ani medicína nemohla určit příčinu jeho nepřekonatelné příchylnosti k vodě. A tak jsem se s duchovním rozloučil a šel jsem dál.

Putoval jsem několik dní a značně unavený jsem došel do velkého obchodního městečka jménem Bělaja Cerkov. Protože už bylo k večeru, začal jsem si hledat nocleh. Přímo na tržišti jsem narazil na člověka, který vypadal také jako poutník a který se po krámech ptal, kde je dům jakéhosi měšťana. Když mě uviděl, přišel ke mně a říká: vidím, že i ty jsi poutník. Pojďme spolu. Najdeme zdejšího měšťana příjmením Jevrejnov. Je to dobrý křesťan, vlastní bohatý hostinec a rád přijímá poutníky. Mám zde od něho lístek. S radostí jsem souhlasil a brzy jsme jeho obydlí nalezli. Samotného pána domů jsme sice nezastihli, ale jeho žena, hodná stařenka, nás přijala laskavě a přidělila nám k odpočinku samostatnou světničku v podkroví. Lehli jsme si a trochu si odpočinuli. Pak přišel pán domů a pozval nás k sobě na večeři. Po večeři jsme si povídali, kdo jsme, odkud, a tak nějak přišlo slovo i na to, proč se jmenuje Jevrejnov. Povím vám o tom pozoruhodný příběh, odpověděl a začal svoje vyprávění. Vězte, že můj otec byl Žid, rodem z města Šklova, a nenáviděl křesťany. Od mládí se připravoval na to, že se stane rabínem, a horlivě studoval všechny židovské pomluvy k vyvrácení křesťanství. Jednou se mu přihodilo, že musel přejít přes křesťanský hřbitov. Tam uviděl lidskou lebku s oběma čelistmi, ve kterých byly znetvořené zuby. Musela být vytažená z nedávno vykopaného hrobu. On ve své zatvrzelosti se začal nad tou lebkou vysmívat. Plival na ní, nadával a šlapal po ní. Ale nespokojil se s tím. Vzal ji a vrazil ji na kůl, podobně jako se nasazují zvířecí kosti na plašení dravých ptáků. Když se tak pobavil, vydal se svou cestou. Následující noci, jakmile usnul, se před ním najednou objevil jemu neznámý člověk a agresivně jej obviňoval slovy: jak ses opovážil zhanobit moje ostatky? Já jsem křesťan a ty jsi Kristův nepřítel. Několikrát za noc se to vidění opakovalo a připravovalo ho o spánek a o klid. Potom se před ním začalo míhat to zjevení a ozvěna vyčítavého hlasu i ve dne. Jak čas ubíhal, zjevení se opakovalo stále častěji. Nakonec, když začal pociťovat malomyslnost, strach a zemdlenost sil, obrátil se na své rabíny, kteří nad ním četli modlitby a zaklínání. Avšak nejen, že ho vidění neopouštilo, ale opakovalo se ještě častěji a agresivněji. A když tato jeho situace vešla ve známost, dozvěděl se o tom křesťan, kterého znal z obchodních záležitostí, a ten mu radil, aby přijal křesťanskou víru. Přesvědčoval ho o tom, že kromě toho se žádným jiným způsobem nemůže znepokojivého zjevení zbavit. Židovi se sice do toho ani trochu nechtělo, avšak odpověděl takto: rád udělám, co chceš, jen abych se zbavil toho trýznivého a nesnesitelného vidění. Křesťan se zaradoval nad těmi slovy, přemluvil ho, aby podal místnímu biskupovi žádost o křest a připojení ke křesťanské církvi. Napsali žádost a Židy, i když neochotně, podepsal. A hle, od chvíle, kdy žádost podepsal, vidění přestalo a nikdy už ho nezneklidňovalo. Velmi se nad tím zaradoval, zcela se uklidnil
a pocítil tak plamenou víru v Ježíše Krista, že se bez meškání vypravil k biskupovi, řekl mu o tom, co se stalo, a vyjádřil srdečné přání být pokřtěn. Horlivě a zdárně se naučil dogmata křesťanské víry a byl pokřtěn. Odstěhoval se sem, zde se oženil s mou matkou, dobrou křesťankou, a žil zbožně a spokojeně. Byl štědrý k chudým, čemuž naučil i mě. Před smrtí mi to odkázal v závěti a dal mi své požehnání. Tak proto se jmenuju Jevrejnov. Zbožně a s dojetím jsem vyslechl ten příběh a uvažoval jsem pro sebe. Můj Bože, jaký milosrdný je náš Pán Ježíš Kristus a jak veliká je jeho láska. Jakými různými cestami přivádí k sobě hříšníky a jak moudře obrací bezvýznamné příhody ve směřování k velkým věcem. Kdo by mohl tušit, že Židovo vyvádění nad mrtvými kostmi mu poslouží k pravému poznání Ježíše Krista a přivede ho ke zbožnému životu.

0: Slyšeli jste 20. část vyprávění poutníka svému duchovnímu otci. Z ruštiny knihu přeložil Petr, vítám vás, četl Libor Raclavský. Technicky spolupracoval Miloš Švábek. Knihu vydalo nakladatelství Refugium.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
1: Částka se vám bude odečítat každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

0: Na Proglasu posloucháte pořad Na stole je téma. Vítá vás Milan Tesař. Já jsem moc rád, že naproti mě u stolu usedl Michal Horáček. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Textář, spisovatel, básník dnes, protože se budeme bavit především o vaší nové sbírce, která vychází v těchto dnech, jmenuje se Pozemský prach a boží dech. Dnes to tady bude, já mám tendenci říct víc o básních než písňových textech, ale ona to tak úplně pravda taky není, protože tak jako v případě vašich předchozích sbírek, i tady vlastně by měly vzniknout postupně písně, že? Je to tak.
1: No ano, ono to nese, celá ta věc, přímo podtitul slova příštích písní inspirovaná biblickými příběhy.
0: Tak, takže my budeme hovořit o příštích písních, ovšem dvě ty písně si už dnes poslechneme, to mohu prozradit, a inspirace biblickými příběhy. Kdy vás jako autora, jako textaře poprvé napadlo inspirovat se Biblí? Já jsem přemýšlel, když samozřejmě nevím, co bylo třeba předtím, ale vzpomněl jsem si na konec 89. nebo začátek 90. roku, kdy jsem z rozhlasu poprvé s překvapením slyšel zpívat Hanu Zagorovou Proč má stále snímat hříchy stejný beránek. Aha. A byla to slova, která do té doby jsem moc v rádiu neslýchal.
1: Ano, to byl to takový text, který jsi mi napsal. A je to jeden z příkladů, že celá dlouhá léta mě to duchovní téma, zejména teda křesťanský téma, nechává úplně nedotknutýho. Ale je to příběh mnohem delší, než je do roku 89. Je to příběh starý 70 let.
0: Uhum. Kdy tedy jste si poprvé řekl třeba vědomně, teď bych mohl pracovat s Biblí jako zdrojem inspirace, nejenom třeba na ploše jedné písně, jedné básně?
1: Tak asi, myslím, že to je asi tak 3 roky zpátky, ale ono to mělo svůj docela dobrý důvod, protože jak člověk se dostane do určitého věku, jednou vás to taky čeká, tak vystávají silněji než dříve takový ty vzpomínky na ty nejranější zkušenosti se světem, které se vesměs spojí s těmi, kteří vás do toho světa uvádějí, to znamená s rodinou. A naše rodina byla taková zvláštní poměrně, protože můj tatínek byl takový ten intelektuál levicový a jako militantní komunista, který hájil ty marxismy a takové věci. A na rozdíl od těch jiných, tak on to opravdu jako studoval, protože on to jako uměl. Jo. A byl takový jako hodně výmluvný v tom smyslu. No a mě bylo ty 4-5 let, jo. Ale už tenkrát jako potřeboval bych viděl, že existuje ten vědecký světový názor a že ten pochybně zvítězí a už mě na to chtěl připravovat. Ale ve stejném bytě, kromě moje maminky a dědečka, bydlela i moje babička a ta naopak nenáviděla veškerý jako komunistický náhledy na svět a naopak byla to praktikující katolička jako silně. Takže zatímco táta byl teda tenkrát dramaturgem různých pražských divadel a musel teda být v těch divadlech, tak moje babička tehdy už důchodkyně mě brala do kostelu. A když jsme přišli domů, tak mi předčítala. A nebyly to takové knížky, jako se čtou malým dětem obvykle, jako, já nevím, které to jsou, něco z Mateří doušek nebo takové věci. Ale byly to biblické příběhy. Uh-huh. Pravda je teda, že to nebyla ještě napřed přímo ta Bible. Byly to Albrechtovo dílo, taková biblická dějeprava. A ta kniha samotná byla překrásná. No, protože to měla, ona měla ilustrace Žistáva Dory, takový ocelorytiny a tam ten anděl s tím plameným mečem, jako to bylo něco. A pak ty příběhy, jako dramatický, dramatičtější, jsem později zjistil, než mnohý ty dobrodružní knížky, které jsem pak už četl jako kluk, jako Tarzan nebo Vinetu nebo tak. Ale to bylo, jako to ve mně zanechalo hluboké stopy. Takže já jsem s tou Biblí docela jako vyrůstal. Jo, taky. Uh-huh. A no, sám jsem se později, taky když už babička nebyla, ale já už jsem byl dospělý, tak jsem praktikující katolík. A tak asi to čekalo, to téma.

0: má někde ukrytý ve mně a se začalo hlásit o pozornost.
1: Tak a teď téma, které já nechci říkat, že všichni znají, jsou ty notorické příběhy, které znají samozřejmě i nepraktikující, i nevěřící. Pak jsou samozřejmě v Bibli mnoha skrytá zákoutí, která musí už člověk probádat trochu víc do hloubky. Ale když bychom vyšli z těch známých příběhů, jak to udělat, aby se člověk neopakoval, aby jenom nepřeveršoval to, co v té Bibli je?
0: To je výborná otázka, protože to opravdu člověk jako já jsem musel řešit. Jo. Vlastně jenom převyprávět to, co už je napsané a co slýcháme jako při čtení, jako při bohoslužbách, že? Tak to bych nosil dříví do lesa. Že? A ani to ne, protože to jsou experti, že? Jsou faráři, teologové a tak. Ale já jsem antropolog, já jsem kulturní antropolog a vystudoval jsem to a přistoupil jsem k tomu z takového antropologického hlediska, takže ano, je takový notoricky známý příběh, když už zmiňujete ty nejznámější, tak je ten příběh té cizoložnice přichycené, že jo, teďka prostě podle Mojžíšova zákona má být kamenována, no a tu přijde Kristus a řekne, kdo bez vás je bez viny, tak ten ať první hodí tím kamenem. A no jo, ale já jsem to pojal z hlediska jako té hříšnice. Jako to se mluví obvykle o tom, jako zvenčí. Ale já tady, ale ve všech ostatních těch básních jsem to nechal vyprávět v první osobě, ty aktéry. Jo? A to nabízí jako už samo o sobě jako zajímavější pohled, si myslím. No a kromě těch notoricky známých, jak jste se zmínil, tak jsem tam našel a vyloženě jsem si užil takový méně známý postavy, jako já nevím, Metuzalém, o tom by bylo jedno slovo, že byl hodně starý, to je celý. Jo. Ale já jsem si tak představil, jak se ten Metuzalém v těch 969 letech věku, co se tak myslí o tom světě. Jo. A zpívá to nakonec to zhudebnil i o Viktorii, naspívá to Metuzalema. No a jsou tam spoustu takových dalších postav, ke kterým se možná dostaneme. A ne všechny se dostaly nakonec i do té knihy. Jako. Takže jsem vlastně měl velký zájem právě o ty méně známý, ale ať byli známí nebo méně známí. V každém případě je to antropologický pohled. Co nám nabízí aktér v takové situaci, nám, lidem 21. století, abychom uměli konfrontovat, porovnat svoji vlastní životní zkušenost s tím, jak tyhle velké problémy řešili ti hrdinové či antihrdinové těch biblických příběhů.
1: Tím hrdinou nebo vypravěčem není vždy jen člověk. Mě to trochu připomnělo můj oblíbený román Orhana Pamuka Jmenuji se Červená, kde každou kapitolu vypráví buď nějaký člověk, ale může to být třeba kůň a může to být právě červená barva, ten titul Červená barva v knize. Takže vy tam necháváte promluvit třeba holubici v tom příběhu o potopě. Bylo třeba zvlášť obtížné dívat se na svět něčíma očima?
0: Pro mě to není až tak obtížný, si myslím. Nechci se přecenit, ale mě to inspirovalo, protože já už svoje předchozí tu básnickou sbírku, která se jmenuje Český kalendář, která také byla zhudebněna, tak tam to vypráví, já nevím, Český fousek, nebo vodník, kůň svatého Martina a tak podobně, tak pro mě to novum nebylo zrovna.
1: Říkáte hrdinové, ale taky antihrdinové. Zase se zeptám, co je vám z toho třeba blížší při tom zpracování. Vžívá se dobře člověk do role biblických padouchů?
0: No, to obecně se říká v umělecké tvorbě, že prostě třeba hrát nebo napsat postavu padoucha je jakoby vlastně snazší než toho dobrého dobrého člověka. No ale tady se člověk, já jsem se teda pustil někdy do takových, docela jsem si popustil fantazy, jako například jeden z takových lidí je ten, jeden z těch římských vojáků, který přibyli Krista na kříž. A říká, jo, ani se necukal, to co by se cukal, my to umíme, chvilka ne. Ale teď, co je zajímavý, on má takový pěkný šát, jo. No jo, ale my jsme čtyři. No, tak jak to uděláme? No, tak nakonec teda vyzve, aby si o to zahrali ty kostky. No, to není téma, který bych pojal takhle jako první. Jako. Já si myslím, že myslím Kranách, nebo lidi v té době, tak napřímo řekneme 15. 16. století, to docela bylo téma, jak tam teda metají ty kostky o ten šát. Ale mně to připadlo zajímavé tak jako cesta do duše jako vojáka. Jo. Takový to, a teď si myslím, že se dostáváme k tomu, co prožíváme i my, nebo známe takový situace, jo, kdo se řekne, no ne, tak takový ten jakoby v uvozovkách pragmatismus, jo, kde jde úplně stranou nějaká hodnota, nebo tak. No ne, no tak co s ním, tak hele, prej ho vezmu na nebesa, no tam ho oblečou.
1: Tady nějaké oblečení, no. Že, tak no. Jo, to je vlastně přístup, který asi můžeme čekat, že tak bylo, že to tak bylo, no.
0: No.
1: Pak mě ještě tam zaujala jedna věc obecně, například apoštolové. Ty si představujeme z těch starých obrazů jako takové ty vousaté muže, jo, máme to nějak zašité. Nedávno vznikl seriál Chosen, kde jsou ti apoštolové vlastně mladí muži v produktivním věku a ten Matouš je tam vlastně takový mladý autista.
0: Ano, ano.
1: A mně se to hrozně líbí, jak ho právě zpracovali, nabídli navzdory těm kánonům, tak jak to známe. Když vy jste přemýšlel nad těmi postavami. Snažil jste se někde třeba jít takhle proti proudu?
0: Já jsem, kromě toho, že mě babička inspirovala k tomu, abych vůbec vnímal Bibli, tak pak na mě působilo v dalších 70 letech mnoho jiných lidí. A studoval jsem kromě té antropologie taky dějiny umění na Univerzitě Karlově a dokončil jsem to asi před 3 lety. A to je vlastně cesta výtvarnými díly, které v západoevropské tradici jsou prakticky výhradně do určité doby věnovány těm biblickým příběhům. Tam je takový zajímavý příběh. Caravaggio, asi tak v roce 1607, namaloval na objednávku jednoho kostela římského to, jak právě Matouš jako vytváří evangelium. Jo. On to pojal tak, že ještě to dohnal dál, než vy jste jakoby zmínil. To je skutečně člověk jako skoro negramotný, jako ničím, jako žádným vzděláním nepoznamenaný. To je prostě člověk jako naprosto jako nevýjimečný na první pohled, jo, protože výjimečným se stal jenom tím, že ho Kristus pozval, aby ho následoval. No a teďka, on se tak představil, ten Caravaggio, že říkal, že to musí být plně normální chlap. A namaloval ho, jak slétá takhle anděl k němu a vede mu tu ruku, vede mu to přímo, jako vlastně jako zapisuje ten Matouš společně s tím andělem. Jo. No a těm se to jako, těm objednavatelům se to nelíbilo, vůbec mu to nezaplatili a nevzali. Jako, jo. A musel to udělat teda jináč, jako musel to být jako mnohem jakoby takzvaně důstojněji. A to je fakt zajímavý z hlediska dějin umění a z hlediska vůbec hodnocení umění a svobody uměleckého tvůrce a tak podobně. Tak to je přesně tak, já jsem se ty lidi snažil vnímat jako normální jako lidi, ne ty který mají tolik těch soch po celém světě, že? A jsou na mozaikách a na obrazech a tak. Ale takhle karavadžovsky.
1: My se právě s Matoušem dostáváme k první naší hudební ukázce. Vy jste vlastně přinesl 2 úplně čerstvé skladby z díla, které, mluvíme-li tedy o nějakém budoucím hudebním albu, z díla, které vzniká. O tom si řekneme něco za chvilku, ale pojďme si teď tedy představit toho vašeho Matouše už v té hudební podobě. Co tedy, co a koho uslyšíme?
0: Tak někde vzadu bude ten Caravaggio na jiném obraze, to chci poznamenat, jo, protože tam prostě je jak Kristus vstupuje do nějaký ty knajpy a ukáže na jednoho celníka zrovna, řekne, pojď za mnou, následuj mě. A i on vstal a následoval ho, takhle to napsaný v Matoušově evangeliu. No a teď, když to bylo potřeba, nebo bylo kýžené, aby dostal hudební podobu, tak jsem se obrátil na uměleckého tvůrce, o kterém si snad malinko ještě povíme více potom, který se jmenuje Ivo Viktorin. Ivo Viktorin má téměř 50 let ve Zlíně studio V. V tom studiu vzniklo stovky. Vznikly stovky alb, jo, který on vlastně jako spoluprodukuje, mistr zvuku taky a tak. A sám teda skládá. A já jsem prostě mu jedno dne zavolal a řekl jsem, jestli by ho to nezajímalo. On řekl, že to asi ne, protože na text jako teda neumí to skládat. Ale nicméně díky laskavé asistence boží změnil svůj názor a jedno z prvních písní, které udělal, je právě tahle. Takže to je hudba Ivo Viktorina a také to Ivo Viktorin sám interpretuje.

bylo to v předjaří. Zanech ty zbytky zimy. Seděl jsem u stolu se sobě podobnými. Byli jsme plkali.

jsem opustil labirint bludných kruhů. Jako člen skupiny 12 dobrodruhů pohřbili bezradnost díky jemu nečekaně.

jako by nebylo, o čem se nevypráví. Já všechno s radostí se píšu do své zprávy, přečti a jednou pak

0: Tak to byl evangelista Matouš, ukázal na mě, Ivo Viktorín. S Michalem Horáčkem hovoříme o básnické sbírce Pozemský prach a Boží dech a také tedy o budoucím, předpokládám, hudebním albu nebo dvojalbu. Těch básní je 40 v té sbírce.
1: Ano.
0: Měly by být zhudebněny všechny, nebo jak, co vlastně je plán?
1: Když už jste zmínil těch 40, já přece bych rád se toho dotkl, toho tématu, jo? Protože to je biblický téma. Jo? 40, ta číslovka 40 velice často charakterizuje nějaký čas, takové očištění, usebrání, nějaké změny člověka, nějaké dozrávání. Jo? 40 dní trvá potopa, 40 let jdou Izraelci pouští, než smějí vstoupit do zaslíbených země a podobně. Takže já jsem si to sám takhle vytknul, řekl jsem si. Já bych si, je to teda možná až trošku drzí, jako, ale já bych chtěl, aby během 40 týdnů jsem napsal 40 těch básní, které by byly zhudebněny. A k tomu teda došlo. A já předpokládám, že jednou by měly být zhudebněny všechny ty, které jsou v té knize, o které mluvíme. Totiž ona vlastně to není ani tak sbírka, jako antologie, protože těch básní jsem musel napsat mnohem více, aby paní doktorka Ivašita, která byla mou editorkou, mohla ty, které se jí nejevily být na té úrovni jako ty lepší, aby tam prostě nebyly. Ale jak se tak někdy stává, tak ty naše názory nemusí být totožný. Uh-huh. Ano, já jsem zohlednil to, že ona je editorka, tak co, jako proti čemu protestovala, tam nebylo. Není. Ale přesto, když se to mě líbí, tak já to ještě dávám zhudebňovat, takže těch básní vlastně k dispozici je víc jako pro ty skladatele. No, tak ten, tím cílem je, aby bylo teda ani ne buď jedno nebo dvoj album, ale spíš buď dvoj nebo troj album. Dneska už je to jedno. Dneska se to odehrává v tom jako digitálním
0: virtuálním prostoru.
1: No, bohužel teda, ale stalo se to. No a mým cílem bylo oslovit ty, o kterých jsem se domníval, že by ty příběhy mohly hudebně nějak rozvinout, jako dál, povýšit je dál. Jinak by to nemělo smysl, kdyby to jenom ilustrovali. Takže většinou to není ilustrací, ty hudby. A už jsme zmínili Ivo Viktorina z Lína, který naštěstí má kolem sebe ještě shromáždil mimořádnou kapelu vynikajících instrumentalistů. Třeba nevím, Petr Hoffman na elektrický kytary, nebo Petr Ptáček na bicí, nebo a jiní. No a ti se teda taky nějak jsou tím inspirováni, takže oni to už natáčejí v tom Zlíně a tak. To je. Takže Ivo Viktorin tam má těch věcí více než jiní, protože taky přišel jako první vlastně. No ale pak jsou tam další autoři a moc mě potěšilo, že mezi nimi je také pan Michal Novinsky, to je slovenský skladatel filmové hudby, který sklízí úspěchy za svou tvorbu po celé Evropě a tam přinejmenším v Praze teda dostal 4 český lvy. Ale to moje žena třeba dělala nějaký norský film, jako výtvarnice. A najednou kouká a říká, to je hudba Michal Novinsky, jako norský film. No, stalo se, že si taky vybral jednu věc, která se mne Boží mlýny, a necháme to zpívat Michalu Kocábovi. Potom sám Michal Kocáb složil jednak 2 operní árie a jednak jako takovou píseň, která je žánově těžko zařaditelná, no řekněme, že to takový nějaký alternativní rock. Jo. A ještě od něj budu chtít jednu věc. A od něj, když je to Kocáb, tak musí být pořádný big beat. Jo. A to tam nikdo zatím neudělal, tak já bych chtěl, aby Kocáb udělal pořádný big beat. A to do písně Gog a Magog. Ano. A pak jsou tam další autoři, Lukáš Sommer, ten skládá artificiální hudbu klasickou, Jan Kučera, no, prostě další. A zase i z folkový scény třeba krásně udělala 3 věci. Krásně udělala Petra Šany Šanclová.
0: Tak to je krásné, jak se tam vlastně prolínají jména z různých i ty žánry, jak zmiňujete, od operních árií, tedy po snad i ten tvrdší big beat. Jak potom taková alba, vím, že to už předjímám něco, co teprve asi budete řešit, ale myslíte, že písně budou řazeny spíš takto, jak v té antologii, to znamená chronologicky, anebo spíš žánrově, že by třeba bylo jedno artificiální, jedno rockové?
1: Ne, ne, tady mám už usazený názor jednoznačně, protože to biblické vyprávění je charakteristické tím, že je jako lineární. Jo?
0: Ano.
1: Tak je to od alfy k omeze, že se tak jako ten svět má pohybovat. A je to příběh, ta dějinnost je to, co Bible přináší do naší kultury, ta dějinnost. Jo? A tak já tohle nemůžu ignorovat. To zkrátka bude od stvoření světa až potřeba knihu Kazatel, nebo i současnost.
0: Takže tak jako v Bibli se střídají různé žánry knih, tak se budou střídat různé žánry hudební.
1: To jste dobře poznamenal, vidíte? To jsem si ani neuvědomil vlastně, ano.
0: Tak vedle té hudební složky má kniha výraznou složku výtvarnou. Teď narážím na fotografie, které jsou její, abych řekl, nezbytnou součástí, patří k ní.
1: To je zajímavé, co to říkáte, protože to si paní doktorka Ivašita, editorka knihy, jako nezdílí tenhle názor. Já, když jsem to jako dokončil a teďka se musel mluvit o tom, jak ta výtvarná podoba bude vypadat, tak on říkal, ne, to vůbec ne. A když jsem teda přišel s tím konečným řešením, o kterým se zmínil, tak říkám, to jako kdybyste do toho hodil handgranát. To prostě má mluvit samo za sebe. Jo. Jenom to nepotřebuje nic. Jo. Takže takový názor je samozřejmě legitimní a nemůžeme rozhodnout, který je správný. Jako správný akorát ten, který jsem zvolil nakonec já, protože to nikdo jiný udělat nemůže. No, ale to měl taky jako příběh. Napřed jsem měl výtvarníka, který něco jako předložil a nakladatelství Argo, kde to vyjde, byl nespokojený a musím říct, že právem, že jsem sdílel ty výhrady, takže to trvalo 2 měsíce, jak jsme se zdrželi. Potom jsem se obrátil na pana profesora Borise Jirku, který už ilustroval knihu Kudikam, což je 2000 veršů teda divadelního představení, a kterýho jsem vždycky měl rád, dokonce ještě než jsem ho poznal, jsem si od něj kupoval obraz, tu a tam nějaký a tak. A to bylo jako to bylo nadějný, protože já to mám rád, on je takový expresivní, jako to, jako že tomu rozumí. A teďka, když jsme se zase jako po mnoha letech spolu mluvili, tak on si vzpomněl, že on vlastně byl jeden z prvních, kdo něco mýho ilustroval. A to jeden z dopisů z lásky a nenávisti, které vycházely v Mladém světě v roce 89. A shodou okolností to byl příběh Lotovy ženy, zrovna taky biblický. A tak se zradovali, že jsme se znovu našli po těch letech. No, na tom začal pracovat, on říká, já teď nemám čas, ale od ledna budu moci, no, tak někdy tak koncem jako půlce ledna jako se snažím zjistit, jak je na tom. No, zjistí se, že šel někde po lese a tam se nějak nachladl a že teda je v nemocnici. Jako. A já jsem říkal, on tak nachladl, no tak, no. A pak se ukázalo, že měl zápal plic, no, no a za další asi 7 dní jsme se dozvěděli, že zemřel. Což mě se velice dotklo, jako, protože jsem ho opravdu měl rád nejen jako umělce, jako normální člověka. A najednou teda byl konec ledna, začátek února, nevěděli jsme teďka, co teda, to už má vyjít, ne, ta kniha, tak. No já jsem si vzpomněl, no vidíte, jak jsem to, naši povídání jsem zahájil tím, jak člověk si ke stáru vzpomíná na ty dávný příběhy a přátelé a všechno, co ho ovlivnilo. A jeden z takových výrazných lidí, který kolem mě byli, byla parta redaktorů Mladého světa a mezi ně patřil i fotograf Jan Šibík. Tenkrát to byl takový kluk, vždycky byl takový trochu jiný než všichni ostatní, už jenom proto, že teda se hrnul do těch válek a pogromů a katastrof a zemětřesení a všechno a dokázal to i za toho komunismu se tam vůbec dostat. A pak to jako opravdu zvláštním způsobem zachycovat. Jo. A to je ještě expresivnější než Boris Jirku, jako v podstatě, jo. Když to jako vidíte. Tak a navíc, ty fotografie, které dělá, nejsou ilustrativní, to nejsou jako biblická témata.
0: No.
1: Ale jsou to ta témata, která mě zajímají. Jak je to s těmi proroky biblickými, kteří jsou vrháni do lvích jam? Jo? I dneska jsou takový. Jo? A nebo návrat ztraceného syna. Dnes zoufale touží matky po návratu svých ztracených synů. No a takže jsem vybral v spolupráci s ním nějaký ty fotografie a doprovází to prostě vidění Jana Šibíka.
0: Tak jako potom tady stojí na tom obalu knihy, nemají sbírku popisně ilustrovat, spíše tvoří její obrazový kontrapunkt.
1: Jo, tak bych to řekl. Myslím, takže pro, to tak vystihuje.
0: Opravdu pro zájemce, kdo si chce ještě rozšířit ten věm o nějaký obraz a třeba si domyslet ty příběhy do té současnosti, protože to je vlastně i důležité téma. Já když jsem si pročítal ty básně, tak samozřejmě, že vycházíte z těch biblických veršů, ale mnohde jsem viděl nějakou právě souvislost s dnešním světem, ať to bylo třeba samozřejmě v tom Gogovi a Magogovi, že tam je to jako jasné, ale i v mnoha dalších. Takže kdo je vlastně tím pro vás třeba typickým cílovým čtenářem, tou cílovou skupinou? Měl by to být právě člověk třeba, který by tam měl hledat tady ty přesahy?
1: Já si nikdy nestanovuju nějakou cílovou skupinu. Uh-huh. Nikdy, zásadně. Ani nemyslím na to, na nikoho, kdo by to jako měl nějak vnímat, protože pak člověk upadá do nebezpečí, že místo umělce se stane řemeslníkem. Jo. A to bych nechtěl. Já jenom chci, aby jsem já mohl ručit za to, že zrovna v této fázi svého života jsem dal to relativně nejlepší, co ve mně je. A to je všechno. Takže nemyslím na to, kdo to má tí. Ale doufám, opravdu horoucně doufám, že si to lidi najdou a že se tak stanou mými spoluautory. Protože teprve tehdy to umělecké dílo žije. Když si to někdo vezme, stáhne to ke svýmu životu, nebo potom přemítá po svém, a teprve tehdy ta kniha už je. Kdybychom se zahli do knihovny a vyndali náhodou knihu 20 lidí, třeba, já nevím, Medvídka Pů. A pak se řeklo, tak co tam bylo? Řekněte mi, jako, jak to vidíte? Jaký to má smysl, tady ten Medvídek Pů? Myslím, že bychom dostali 20 různých názorů, kdyby to ty lidi všichni opravdu přečetli. A to znamená, že jsou spoluautoři toho. Já hledám spoluautory. Prosím vás, jestli jste se dostali až sem a posloucháte tento pořad navzdory tomu, že pan Tesař jako první slovo vedl básně. A že přesto jste vydrželi. Vy jste ti, ke kterým chci mluvit. A mě by teda opravdu moc potěšilo a poctilo, kdybyste si ty příběhy chtěli vyprávět a promýšlet a rozvíjet spolu se mnou.
0: Tak když ty básně položíme vedle písní, tak je pravda, že písně je asi něco, k čemu mají lidé tak nějak spontánně blíž, ale pro vás byly to třeba už, když jste začal ty básně tvořit, vnímal jste je hned jako písňové texty, nebo to nějakým způsobem zraje, nebo necháváte až ty autory hudby, aby z toho ten text udělali? Jak vlastně vnímáte nějaký ten možný rozpor mezi básní a písňovým textem?
1: To je dost zajímavá otázka. Ale já to řeknu rovnou. Já jsem si od začátku představoval, že půjde o verše, které jsou relativně jako vyzývají teda aspoň ke zhudebnění.
0: Takže opět
1: je tam přesně, je tam přesný rytmus. Vždycky je tam rytmus. Jo, když jsem napsal Metuzaléma, tak každý, kdo se na to podívá, má něco společného s hudbou a vidí na první pohled, že to je valčík. To nemůže být nic jiného než valčík. A nebo třeba teoreticky by mohlo být. A já jsem to psal jako valčík. A podobně. Takže to má přesný rytmus. Potom to má rým. No, to se dnes moc nepěstuje, to je akorát tady z Brně ještě pan Krchovský jako dělá, ale jinak skoro už nikdo, že by byl nějaký rýmy. Pak to ještě má refrén. A takhle jsem to koncipoval a jako zatím se nestěžovali ti skladatelé na to, že by to bylo nezhudebnitelné. Jakoby. Naopak, já si spíš myslím, že někdy je to až příliš přesný, jako, že to je důsledně trvám na to, aby to bylo úplně jako formálně dokonalý, ale písničky jako nebejvají. Jako. No, tam je potřeba někdy trošičku jako víc toho kolovrátku. Jako.
0: A jsem tam asonance místo rýmu, že?
1: A ještě víc. Jako tam, oni tam někde slovo uberou a tamhle tři slova přidají. Zejména v té anglosaský jako tradici to tak je. Dokonce tam se považuje za velice problematický, když je to přesný. Jo. Ale když už se otevřel tu otázku, tak co to je jako za poezii? Může být písněvý text jako opravdu fair, braný jako bona fide, jako poezie? No já o tom vůbec nepochybuju. Teda. Tak ostatně mohu to doložit tím, že Nobelovu cenu za literaturu dostal Bob Dylan. A já si myslím, že kdyby čeština byla srozumitelnější po celém světě, že by tu Nobelovu cenu asi dostal Jiří Suchý. Jako.
0: Já připomínám podtitul knihy Pozemský prach a boží dech. Ten podtitul je Slova příštích písní inspirovaná biblickými příběhy. My tu máme druhou, už hotovou píseň. No, i když píseň, teď je to skladba, árie?
1: Ne, to je bona fide árie. To je árie se vším všudy, která určitě se uplatní v opeře, kterou píšeme s Michalem Kocábem a během, dneska je 13. května, tak během asi kolik, 17 dnů, to máme odezdat, jako podle dohody v Národním divadle, ale akorát to nebude zpívat kontratenor, nebo bude to zpívat někdo jiný. A my bychom rádi využili toho, že tohle dělat před živým publikem už teď a přece jenom vnímat, jakou to jako budí emoci, anebo třeba žádnou. To je hezký, že to můžeme. Takže Michal oslovil kontratenoristu pana Vojtěcha Pelku, který, to je mladý kluk, který skutečně, tak to je věštím, jako, že bude jako světově proslulý. Už teďka, jako mladý, získává mnohé různé ceny po Evropě, jako kontratenor. A nás nesmírně těší, že tenhle talentovaný člověk to udělá. Na rozdíl od toho, tady ty písničky, Iva Viktorina, která je jako dobře smíchaná a mástrovaná, tak to tady ještě tady úplně jako není, tak prosím posluchače, aby byli v tomhle ohledu tolerantnější, protože to ještě potřeba jako zmástrovat, trochu se tomu věnovat. Jo. Ale je to prostě, to je normální árie ze všem všudy. A tím, že jsem vám si dovolil nabídnout tyhle dvě tak různé věci, tak si naznačit tu žánrovou pestrost, jako bezuzdnou žánrovou pestrost celého toho pořadu a LPčka a všeho.
0: Tak a kdo je hrdinou této árie?
1: Je to David, král, pozdější král David, ovšem ve věku 16 let, kde je poukým pasáčkem. A teďka on říká, jako, to je fakt těžký jako něco udělat. Jo. Třeba složit píseň. Jo. Ale že věří tomu, že mu přijde na pomoc ten, kdo se do hry vloží. Jo. A to ten, který, že to bude ten, který jako má tu největší moc a že prostě doufá ten David v přízeň boží. A všichni ho známe, Davida, jako souboje s Goliášem. Jo. A já jsem tady to traktoval tak, že to je souboj o to, aby se z ničeho stalo něco. Jako když složíte píseň nebo žálm, nebo se odhodláte bránit svoje stáda před útoky predátorů, tak takový 16-letý kluk, který má jenom prák, jak může jít proti lvu. No ale on jde, protože si spoléhá na to, že má přízeň boží. A já bych si strašně přál, aby tohle oslovilo nás jako všechny, protože je možný zkrátka se spolehnout, požádat o tu přízeň boží, spolehnout se na to a udělat něco, s čem si myslíme, že se nám nemůže podařit a on by nemohlo. Ale když spolehneme na přízeň boží, tak se leccos podařit může.
0: Tak pojďme si tady poslechnout Davida.

0: Ve studiu je se mnou Michal Horáček, představujeme si sbírku nebo antologii, jak jsme slyšeli, Pozemský prach a Boží dech. Mluvili jsme o připravovaném dvojalbu nebo trojalbu, uvidíme, jak je to s koncertním uvedením těch písní. Já už jsem tak mezi řádky pochopil, že některé z nich už i živě snad zazněly.
1: No ano, je potřeba se věnovat tomu testu před živým publikem. Já jsem minulý rok začal v Praze, v Klementinu, kde je zrcadlová kaple, jeden z velkých skvostů vrcholného českého baroka. Nevím, jestli to udělal Kaňka nebo Dietzenhofer, ale v každém případě je to něco senzačního. A tam já uvádím takový recital, který se jmenuje Baroko, kde se snažím přiblížit jako barokní naladění a barokní myšlení nám dnes. A tam jsem si pozval jak Ivo Viktorina zmíněnýho, tak Petru Šanclovou, tak tady Davida Belku a taky Michala Kocába. A vždycky tam nějaký ty písně uděláme. On je to takový recitál, takový trochu zamyšlení, nevím, trochu dějiny umění, trochu antropologie, trochu mše. Teď se omlouvám, že jsem nepoužil příliš vnosné slovo, ale něco z toho tam je. A vždycky to bylo vyprodaný a vždycky to působilo tak nějak celistvě. Jo. Takže mi to pozbudilo a jdeme dál. Nejdůležitější z hlediska Pozemského prachu a Božího dechu, což je tedy název celého toho konceptu, bude 2. listopadu ve Státní opeře v Praze. Tam je koncert se symfonickým orchestrem, s kapelou Ivo Viktorina, s Hradišťanem, který tam přijede se svým cymbálem a samozřejmě v čele s Jirou Pavlicou a spoustu dalšího. Ale já to tady, vám to tady neříkám, proto abych si dělal reklamu, jo, protože ono do toho je půl roku. Dneska je to vyprodaný do posledního místa, půl roku dopředu. Ale ti, kteří možná se do tom dozvídají později, koupili by si ty stupenky, anebo prostě hold, ty stupenky by strašně opravdu musel být hodně drahý, protože to je strašně těžký. Tak těm, kteří by to chtěli slyšet a takzvaně nějak přijatelný vstupný, tak těm nabízíme nový pořád, jo, který se bude jmenovat Takový jsme byli, podle písně Michala Kocába. A ten bude od 24. června letošního roku v pražském kostele barokním, kostele svatých Šimona a Judy. Jo, to je pěkný prostor, protože to spravuje celý FOK. Mají tam velké zkušenosti s tím, mají tam světlo, všechno možné. A teď já tam, na rozdíl té kaple, mohu pozvat i smyčcový kvartet a rockovou kapelu a prostě to bude dobrý zážitek. A tam, jestli budete chtít přijít, tak tam uslyšíte mnohé z těch věcí, o kterých si tady povídáme dneska.
0: Skvělé, takže 24.
1: června. Večer. 19.30. Krásný prostor. Lurágo to dělal. Nádherný barokní prostor.
0: Výborně. Já se vrátím k dramaturgii, řekněme, té básnické sbírky. Vy jste už říkal, že tam 40 básní, že to má svůj důvod, že se tam nevešly úplně všechny. Byla některá témata, s kterými jste si třeba, nechci říct, úplně nedokázal poradit, ale která jste sám odložil, protože vám třeba nepřišla nakonec tak nosná?
1: Děkuji za takovou otázku. To je přesně otázka pro uměleckého tvůrce. Že? To jsou těžké rozhodnutí. Tak, a jsou dvě okolnosti, kvůli kterým tam něco není. Jo. První je taková, že jsem to prostě nedokázal udělat dost dobře. Já ještě věřím, že některý ty témata je potřeba. Já jsem napsal asi 3 verze desatera. Ale aby to bylo to antropologické, aby jsme se k tomu mohli stáhnout, aby to bylo jen to vyprávění o něčem, byli součástí toho příběhu, tak to je ohromně, pro mě je to ohromně těžký. Tak desatero tam není, protože jsem to prostě nedokázal. No a pak tam není něco, co asi nebylo dost dobrý, co jsem sice napsal, pak to nebylo dost dobrý, tak to mi paní doktorka Ivašita, se kterou spolupracuji právě, protože je nesmírně přísná, což je jediný smysl editora a opravdický, tak řekla, no tohle jste netrefil. A potom ještě, já jsem sice praktikující katolík, ale vůbec se nebráním tomu, abych poslouchal chytrý evangelíky, že? A jedním z nich je pan Miloš Reichert, teolog a farář, evangelický, který kromě toho teda mluvčí charty 77 a vůbec by ve společnosti takového člověka něco báječného. No a ten mi spoustu věcí jako rozebral a řekl, tady jste to netrefil. Takže třeba já jsem tam nějaký Možíše a on říkal, ne, takhle to nemůžete pojmout, to určitě dokážete líp. A tady se to ale ku podivu stalo, že jsem to napsal líp, potom jinak a líp toho Možíše. A to je díky Miloši Richertovi.
0: Mě právě zaujaly ty jeho několik stránek, které má v té knize takový doslov, kde právě třeba hovoří i o čtení Bible v dnešní době. A je tam ta... Je tam taky to téma, které já jsem nedávno rozebíral shodou okolností se dvěma různými hudebníky, kteří zhudebňovali přímo biblické žalmy. Mm-hmm. A to je to, že v některých těch žalmech jsou docela drsná témata. On tam zmiňuje to rozbíjení novorozenců o skálu, ale jsou to i ty žalmy, které vybízejí k zabíjení nepřátel a podobně, které jsou vlastně pak už v rozporu s tím novozákonním milujte své nepřátele. Takže vlastně člověk asi dneska stěží, by si vzal Bibli jakýkoliv, jakékoliv téma, protože jsou tam i takováhle témata, která si už nám dnes nic moc neřeknou, ale zaujalo mě, jak Miloš Reichert vlastně říká i, že tohle to může být k něčemu užitečné, třeba právě k tomu vidět, jak to dnes vnímáme jinak.
1: No jistě, to nepochybně ano. Ale já jsem zrovna nepřišel na nějaký téma, takový, který by mě oslovilo biblický s tím, že no tohle je hrůza. To jako nechci. No tak když to nechci, no, tak proč bych to vykládal, že? Ale jinak ano, máte pravdu, oba s Milošem Richertem, je to tak, no.
0: Když jste na začátku vyprávěl ten příběh, jak jste ty biblické příbohody vnímal skrze toho Olbrachta, skrze tu biblickou dějepravu. Měl jste třeba nějaké období, kdy jste tu Bibli přečetl od začátku do konce tak, jak leží a běží, anebo to ani není podle vás třeba nebo důležité?
1: Já myslím, že jako na jeden zápřah, ale tím myslím, je to 72 knih, jo, to je Biblia sakra, tak. Jo, to jsou knihy svaté, 72 knih. To je to možný, ale určitě to je mnoho lidí, kteří jako podnikli takovou cestu, ale na to se potřebujete přece jen vyvázat jako z běžného života a opravdu to intenzivně číst. To není čtení jako takový, jak dělají ty rychločtenáři. To je čtení, že musíte přemýšlet o každý věci, protože ono je to úžasně napsané. Jako když si uvědomíme ten rozdíl mezi třeba soudobou tehdy řeckou tvorbou, jako Homer, jako Odysea, Iliada. No tam se nekonečně popisujou ty věci takový, jako co měl na sobě a ten štít a teď ho odložil a teďka toho koně a jak se ten kůň jmenoval a teďka, že ho potřeboval nový podkovy. A to je do nekonečně jako. Ale tady nic takového není. Tady je to najednou prostě Abraham stojí a slyší, jak mu Hospodin řekne Abrahame. No Abraham řekne, tu jsem. To je celý, ale to je to umění. Jako všechno to tajuplný, všechno to, protože to je soustředění do toho nejdůležitějšího. Žádný popisy, tam vlastně vůbec nejsou popisy, žádný. Tam je jenom to důležitý. A jestli tam je jenom to důležitý, no tak to musíte náležitou úctou ctít a tak číst. Jo? To znamená, že ten, kdo by chtěl přečíst Bibli, tak aby já řekl, ano, on to opravdu přečetl, no tak to musíte věnovat jako léta, si myslím. Přinejmenším léta. A na jeden zápřeh bych to asi nedal, protože by to bylo na mě příliš velký sousto, ale ano, přečetl jsem tak, dejme tomu, půlku starého zákona určitě od začátku, já nevím, prvních pět knih, že? To jsem asi přečetl najednou. Jako. Ale celou tu Bibli ne.
0: Jedna z možností je pročíst si tedy sbírku Michala Horáčka Pozemský prach a boží dech a třeba tak, že po každé básni se podívat na tu pasáž v Bibli a přemýšlet nad tím.
1: To bylo bezvadný, to by mě těšilo.
0: Tak my jsme si dnes poslechli i dvě zhudebněné básně. Budu se těšit, že se k nám dostanou i ty další, tak jak budou vznikat a že se tady třeba jednou zase sejdeme a budeme si povídat už o tom hudebním zpracování díla.
1: To je moc hezký, že to říkáte. To bych si moc přál. Děkuju.
0: Naším hostem v pořadu Na stole je téma byl Michal Horáček. Já moc děkuju a těším se zase někdy příště naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Loučí se také Milan Tesař, o zvuk se nám staral Šimon Vítek.

0: Radio Proglas lze podpořit DMS-kou v hodnotě 190 korun.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

soustřed se na svůj dech, zhluboka z plic matky země, zahřevi si, rozbor zeď, připrav se, postav se pevně. Vezmi zpět

0: V následujících měsících budeme v duchovním slově číst z knihy kardinála Tomáše Špidlíka Prameny světla. Kniha nás postupně uvede do základních témat duchovního života.
1: Ve kterých okolnostech je zvlášť potřeba posilovat naději? Za prvé, ve snaze o dokonalost. Novicům řeholních společností, mladým bohoslovcům se snadno zdá, jako by svatost byla na dosah roky. První nadšení je jako dobrý vítr do plachet. Pak však přijde tišina, bouře, vichr, který žene nazpět. A přece jsou k dokonalosti povoláni všichni. Za druhé, máme posilovat naději při modlitbě. Modlitba se totiž nestává účinnou množstvím slov, nýbrž důvěrou. V 17. kapitole Matoušova evangelia čteme: Budete-li mít víru jak hořčičné zrnko, můžete říci této hoře, přesuň se odtud tam, a přesune se, a nic vám nebude nemožné. Zdá se však, že právě tato důvěra je snadná. Svatý Řehoř Nyský se ptá, je-li radno učinit Bohu nějaký slib, chceme-li opravdu něco vymodlit. Je přesvědčen, že takový slib je dobrá věc. Není to proto, že by se Bůh dal jakoby obměkčit slíbeným darem, to by bylo směšné. My sami však cítíme větší důvěru, když něco Bohu slíbíme, máme pevnější naději, že dosáhneme toho, oč žádáme. Každé posílení naděje pak modlitbě prospívá. Za třetí. Situací, kdy máme posilovat naději, jsou chvíle, kdy nás zmáhá malomyslnost. List Židům přirovnává naději ke kotvě. Pro námořníky starých lehkých člunů byla kotva posledním zajištěním, když vlny lodí příliš zmítaly. Smysl tohoto obrazu je zřejmý. Jsou okamžiky, kdy síla člověka je jen v naději, kterou ani nemůžeme nahlas vyslovit. V tichu a naději je má síla, píše Balbín po Bílé hoře. Bůh sám očišťuje naši naději tím, že dopouští zklamání, neúspěchy, stavy citové beznaděje. U mystiků se tyto stavy projevují zdrásavou bolestí. Podle svatého Jana od Kříže jsou duševní skleslosti zaviněné často tím, že boží světlo proniká do duše, která není doposud dokonale očištěna. Tyto stavy však dávají příležitost k hrdinnému postoji, k důvěře v jediného Boha. Za čtvrté, máme posilovat naději v pokušeních, když se bojíme, že podlehneme. Moderní lékař a psycholog, který přednáší v Římě, se zabýval otázkou špatných návyků v oboru 6. přikázání. Přišel k závěru, že jsou nevyléčitelná jen potud, pokud pacient sám nevěří, že se může hříchu vyhnout, dokud říká, rád bych, ale... Jistota je nejlepší opora při chůzi po provaze. V životě mravním nám tuto jistotu chce dát Bůh, i když si máme být dobře vědomi svých slabostí. Přestaňte však, píše Monsignor Gray, vypočítávat Bohu dlouhou monotónní řadu našich nehodností, ubohostí jenom proto, abychom si sami před sebou ospravedlnili neklid a nejistotu, kterou v sobě nosíme. Bůh někdy naši naději posiluje zvláštním způsobem. Dává nám už zde na zemi určité znaky své přízně. Všeobecně jim říkáme útěchy. Přijdou okamžiky, kdy všechna nejistota mizí, kdyby každý z nás byl ochoten rád umřít, protože se mu zdá, že nebe je mu otevřené. Někteří svědci měli i zvláštní vidění, v nichž je sám Kristus Pán ujistil o své lásce k ním. Nikdo nemá takovými zvláštními dary božími pohrdat, protože jsou zvláštní posilou. I třem apoštolům se jí dostalo nahoře tábor, aby byli lépe vyzbrojeni pro příští zkoušky. Naopak však zase všichni učitelé duchovního života varují před vyhledáváním útěch a tím víc před touhou po viděních a zjeveních. Křesťanská naděje hledí do budoucna na něco, co teprve od Boha očekává. Ten, kdo hledá útěchy, se chce těšit z přítomnosti. Do jisté míry jakoby odhazoval to, co činí křesťanskou naději tak vzácnou, to je tu plnou důvěru v Boha i v nejistotě.

0: Četli jsme z knihy Tomáše Špidlíka nazvané Prameny světla. Knihu vydalo nakladatelství Refugium v roce 2009. Blíží se půlnoc a my nyní uzavřeme den modlitbou Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem. A ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Aleluja. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
1: Neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou jsi připravil pro všechny národy.
0: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků.
1: Amen.
0: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji.
1: Aleluja.
0: Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce.
1: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.

25. ročník literární soutěže Magnesia Litera zná své vítěze. Jejich jména byla vyhlášena na slavnostním večeru v sobotu 18. dubna 2026 ve Stavovském divadle v Praze. Ceremoniál přenášela Česká televize Art. A my se v dnešním pořadu Na stole je téma letošnímu ročníku této literární soutěže budeme věnovat. Pořad pro vás připravila a bude vás jím provázet Iva Horká a o zvuk a střih se stará Roman Kabelka. Pojďme si připomenout, kdo se dostal do užšího výběru soutěže Magnesia Litera za rok 2025. Zde jsou nominace. V kategorii Litera za prózu byli nominováni Dora Kaprálová, Mariborská hypnóza, Magdaléna Placová, Fáze jedné ženy, Ladislav Šerý, Tajný život institucí. V Liteře za poezii byly tyto nominace. Daniel Hradecký, Náměstí práce, Iva Jakimiv, Onde a Radovan Jursa, Koncept transparence. V kategorii Litera za knihu pro děti a mládež byli nominováni tito autoři se svými díly. Petr Borkovec, Diktáty, Kateřina Ilnerová, S láskou V, Martin Kanaloš, Já, Tran a všechno ostatní. Kategorie Litera za naučnou literaturu. Ivan Blecha, Dávné znění, Klopítání s Gustavem Málerem. Petr Pokorný a Petr Šída, Hinterland, Archeologie severočeských pískovcových krajin. A posledním nominovaným byl Martin C. Putna s knihou Oni poslední Římané. Litera za publicistiku. Zde byli nominováni Miloš Hroch, Šeptej nahlas, Klára Kubičková a Jana Srncová, Roztěkané, Romana Indrová-Semelková, Křivoklácko, Cesta domovem. V kategorii Litera za nakladatelský čin byli nominováni Edice Paprsek, Pavla Pečinková, Josef Čapek, Pracoval jsem mnoho, Kateřina Šedá a kolektiv, Národní sbírka zlozvyků, Encyklopedie nešvarů národa českého v 15 kapitolách. Kategorie Litera za překladovou knihu. No Violet Bulawayo, Slavné časy. Žolt Káčor, Cikánský Mojžíš, Anarchistická tóra. Aliza Rydzénová, Jeřáby táhnou na jih. A nyní nominace v kategorii Litera za debut roku. Alexandra Brocková, Číhat na mech. Marie Škrdlíková, Jak dlouho se spí, když kvetou orchideje. Radek Volman, Krev, kruh, černá. Litera za detektivku. Nominace. Jiří Klečka, Černý kos. Michaela Klevisová, Letní slunovrat. A Michal Sýkora, Žádné dobré zprávy. Litera za fantastiku. Zde byli nominováni tito autoři. Jela Abasová, Tři čtvrtě na šílenství. Jarmila Kašparová, Palác šupinatých koček. A Ludmila Svozilová, Ante Portas. A konečně v poslední kategorii již byla Litera za humoristickou knihu. Jsou tyto nominace. Zuzana Bergrová, Podezřelý ticho. Petr Brožovský, Luciférovka. A Petr Laštovka, Umřel jsem, ale už je mi líp. Samotné vyhlášení cen mohli diváci sledovat, jak už jsem v úvodu zmínila, v přímém přenosu slavnostního večera ze Stavovského divadla v sobotu 18. dubna 2026 od 20 hodin a 15 minut na ČT Art.
Záznam ceremoniálu najdete v archivu jak na webu Magnesia Litera, tak na webu České televize. A kdo tedy dosáhl na ocenění? Dvě litery si odnesla Dora Kaprálová, a to knihu roku a literu za prózu s knihou Mariborská hypnóza, kterou vydalo nakladatelství Větrné mlýny. Literu za poezii získal Radovan Jursa, Koncept transparence. Tuto knihu vydalo nakladatelství Galerie Věž. Litera za knihu pro děti a mládež putovala do rukou Kateřiny Ilnerové za její knihu S láskou V. Knihu vydalo nakladatelství Host. Litera za naučnou literaturu. Tak ta patří Petru Pokornému a Petru Šídovi za knihu Hinterland. Archeologie severočeských pískovcových krajin z nakladatelství Kodudek. Litera za publicistiku, tu si odnesly dvě dámy, Klára Kubíčková a Jana Srncová se svojí knihou Roztěkané, vydalo nakladatelství Host. Litera za nakladatelský čin putovala do nakladatelství Osmička v Humpolci, ale také Pavle Pečinkové, která knihu připravila, a to za tetralogii Josef Čapek, Pracoval jsem mnoho. Literu za překladovou knihu dostal titul Slavné časy, autor Nouvájlet Bulavájo, a tuto knihu přeložila Anna Štádlerová. Vydalo nakladatelství EMG Odeon. A konečně za debut roku, tak tu si odnesla Marie Škrdlíková Jak dlouho se spí, když kvetou orchideje. Nakladatelství NLN. Literu za detektivku si odnesl Jiří Klečka s knihou Černý kos, kterou vydalo nakladatelství Host. Literou za fantastiku se může pyšnit autorka Jela Abbasová se svojí knihou Tři čtvrtě na šílenství z nakladatelství Host. Litera za humoristickou knihu putovala k Zuzaně Bergrové za knihu Podezřelý ticho, vydalo Albatros Media Moto. A cenu Magnesia za přínos knižní kultuře dostala Jaroslava Haladová a Český rozhlas Vltava za nenahraditelnou službu, kterou tato stanice poskytuje české literatuře a kultuře. A konečně cena čtenářů patří knize Dětské lékařství, autor Cyril Děckař a vydavatelství 103 Média.

0: A my se v dalších minutách podíváme blížeji na cenu za nakladatelský čin, protože jsme se na rádiu Proglas oceněné tetralogii, která mapuje dílo Josefa Čapkách v 7000 položkách, věnovali a natočili jsme s autorkou i nakladatelem rozhovory. Ještě se sluší dodat, že v porotě kategorie litera za nakladatelský čin zasedli Štěpán Dančo, grafický designer, Jakub Říha, editor, Marcela Turečková ze Svazu českých knihkupců a nakladatelů a knihkupci Jan Uher a Edita Vaníčková, Makosová. A nyní už si pojďme poslechnout, co na ocenění řekli v Humpolci. V soutěži Magnesia Litera za rok 2025 získal literu za nakladatelský čin nadační fond Osmička z Humpolce na Vysočině se svojí tetralogií Josef Čapek Pracoval jsem mnoho, kterou sepsala Pavla Pečinková. Slavnostního přebírání cen Magnesia Litera, které se konalo 18. dubna a přenášela jej ČT Art, se zúčastnila výkonná ředitelka nadačního fondu Osmička Martina Hončíková. A já ji teď tady mám před sebou a já se hned zeptám na první otázku. Paní Hončíková, co pro vás toto ocenění znamená?
1: Tak to ocenění Magnesia Litera za nakladatelský čin samozřejmě je pro nás nesmírně vzácné a vážíme si jej hluboce, protože my to vnímáme jako ocenění nejenom pro tu knihu jako takovou, ale je to skutečně ocenění 8 let velmi úmorné a pečlivé badatelské práce právě Pavly Pečinkové a zároveň, což na tom večeru vzhledem tedy k jaksi časovému omezení. Ti, kteří jsme obdrželi ceny, tak jsme byli samozřejmě omezeni časem, tak jsem ani nemohla poděkovat všem, kdo se o tu knihu zasloužili, tak přirozeně Pavla Pečinková a dále autoři a autorky, které si k těm jednotlivým 4 dílům přizvala ke spolupráci, tak to je samozřejmě Pavla Pečinková je takové srdce prostě, které bije pro Čapka a ona má na tom tu zásluhu největší. Ovšem, myslím, že je velmi důležité a jsem ráda, že teď dostávám příležitost k tomu říci, že dalšími dvěma vlastně nesmírně důležitými lidmi, bez kterých by Čapek, respektive ta tetralogie Čapkova tady nebyla, jsou mecenáši a zakladatelé Osmičky, manželé Rieznerovi. Díky nim vlastně ten Čapek mohl vzniknout v takovém rozsahu a v takové kvalitě, v jaké vznikl a důkazem tedy toho, že se to povedlo, je právě to ocenění Magnesia Litera, jak už jsme zmínili. A manželé Rieznerovi jsou nejen mecenáši Osmičky, ale obecně jsou to my velcí milovníci umění, podporovatelé umění. A jak už jsem řekla, díky nim Čapek existuje, nebo ta tetralogie čapkovská, a díky nim existuje i Osmička, takže to ocenění je z velké části patří jim.
0: Jaké jste měla pocity během toho slavnostního večera? Musím podotknout, že i přesto, že vás tedy moderátoři večera nepředstavili, a tak si mnoho lidí mohlo myslet, že cenu přebírá autorka knihy Pavla Pečinková, tak když to pomineme, tak jak jste se cítila na tom pódiu?
1: No tak já tedy doufám, že na základě toho medailonku, který předcházel tomu udílení cen, tak většina lidí snad poznala, že já tedy bohužel nejsem Pavla Pečinková. Dále také sál byl samozřejmě plný literátů, lidí, kteří z řada z nich Pavlu Pečinkovou znají, takže se na ní i vyptávali. Velmi mě mrzí, samozřejmě nás všechny mrzí, že Pavla Pečinková se večera zúčastnit nemohla a tudíž se nemohla tu cenu převzít osobně. V každém případě ale pro mě to samozřejmě bylo velkým překvapením a byla to velká čest a to vám asi potvrdí všichni, kdo nějaké takové ocenění získali. Ono vlastně v ten daný moment, kdy to vyhlásí, tak se ve vás mísí šok, jakési prostě zároveň nadšení, radost, takže ono to potom vlastně uběhne jako velmi, velmi rychle a spíš to mně osobně to vlastně docházelo až jaksi posléze, když jsem s tou cenou usedla zpátky do hlediště.
0: Očekávala jste, že tuto kategorii vyhrajete? Konkurencí byla například Národní sbírka zlozvyků Encyklopedie nešvarů národa českého v 15 kapitolách od Kateřiny Šedé a vlastně byly nominovány 3 počiny v této kategorii. Tak očekávala, anebo to bylo velké překvapení?
1: No, když budu hovořit sama za sebe, tak to bylo opravdu překvapení. Přirozeně my jsme to tady sledovali s velkou jako pozorností už v momentě, kdy jsme se dostali do toho užšího výběru. A musím říci, že letos se nám zdálo, že ta konkurence byla opravdu velice silná, což samozřejmě na jednu stranu o to těžší bylo jaksi zvítězit v té kategorii, ale na druhou stranu nás velmi těší jako nakladatele, z pozice nakladatele, nás těší, že stále jsou tady nakladatelství, která připravují nádherné, vypravují krásné knihy, které potom jsou oceněné. Ale zpátky k tomu, zdali jsme to čekali nebo nečekali, v nás se to tak jako tady mísilo v týmu, když jsme se o tom bavili. Samozřejmě jsme jak si doufali, že ta osmiletá mravenčí práce a úsilí práce na té knize nebo na těch čtyřech knihách, že bude oceněno. Protože ta kniha je tedy nejenom tou náplní velmi bohatá, neobvyklá a neopakovatelná, ale ona je i krásná. Všechny ty čtyři knihy jsou krásně graficky zpracované studiem Toman Design, takže je to takový opravdu celkový balíček. Ovšem, jak už jsem zmínila, ta konkurence byla skutečně velmi silná a z těch třech finalistů, tak já osobně jsem, i když to bude znít trošku jaksi macešsky, tak já jsem trošku jsem dávala šanci jednomu z našich, řekněme, spolunumovaných nebo konkurentů, ale tím spíš mě teda nesmírně potěšilo, že opravdu porota Magnesia Litery, že opravdu uznala, že ten Čapek si zaslouží to ocenění a v tom jsem s ním zajedno a my všichni.
0: Je to vaše první takové větší ocenění, anebo máte na kontě i další?
1: No, osmička i přes svůj útlý věk, my jsme shodou okolností tedy, a to jsem i tehdy na pohodu, když jsme dostávali, nebo když jsem přebírala tu cenu, jsem zmínila, že ten samý den, tedy 18. dubna, tak osmička slavila 8. narozeniny. Tak taková osmičková plnoleta, zdalo by se říci, ale ve srovnání samozřejmě s jinými institucemi, s jinými nakladateli, tak my jsme takový jako teenager v podstatě, my jsme docela jako mladí, ale i za tak krátkou dobu, tak máme těch ocenění, když se tady bavíme o knihách, tak máme jich poměrně hodně. My jsme několikrát získali ocenění za nejkrásnější knihu roku. Pravidelně se umísťujeme vlastně mezi prvními třemi nominovanými na to ocenění, takže v tom si troufám říct, že jsme už trošku jakoby ostřílení, řekněme, ale přirozeně nás to vždycky velmi potěší. To je samozřejmě i zásluhou toho, že dlouhodobě spolupracujeme. Vlastně od začátku osmička spolupracuje s úžasným grafickým duem Štěpán Malovec a Martin Odehnal, kteří pro nás ty krásné knihy vytvářejí. Ale samozřejmě ta Magnesia Litera, zase to je, ta cena má úplně jiný charakter, protože se hodnotí tedy nejen krása té knihy, ale především obsah, který opravdu v případě té tetralogie pracovala se mnoho, je skutečně mimořádný.
0: Ráda bych se vás zeptala na otázku, jestli otevírá dveře do dalších aktivit podobná cena, nebo jaký je váš pohled a názor na takovéto soutěže?
1: Pokud se budeme bavit tedy o soutěžích, které se týkají knih, tak já jim velice fandím. Protože zejména v dnešní době, kdy samozřejmě, a to už konec konců také zaznělo na tom slavnostním večeru Magnesia Litera, čtenářstva stále ubývá a o to více si opravdu cením všech, kdo se vrhají prostě do toho neznáma a vydávají knihy. My tedy musím posluchačům naznačit, my teď momentálně spolu sedíme v knihkupectví osmičkovém, které opět neskromně řeknu, že je jedno z nejkrásnějších knihkupectví, tedy které jsem měla tu čest navštívit, a máme tady, jak vidíte, máme tady obrovský nepřeberný výběr knih pro děti, ale také odborných publikací a samozřejmě knih, které vydáváme my jako osmička. Takže to, že se neustále něco děje, že se neustále vydávají nové a nové knihy, byť často je to jaksi aktivita, která se vám vlastně nevyplatí. Je to převážně činnost nadšenců, milovníků knih a literatury, tak já si myslím, že to je velmi záslužné a ty soutěže si myslím, že v tomto jsou jako velmi fér, že opravdu, že oceňují ty, kteří si to ocenění zaslouží, ať už po stránce obsahové nebo grafické, a my samozřejmě z každého takového ocenění máme obrovskou radost. Zdali nás to někam posouvá, či nikoli, v to jaksi zvenku nejsem schopná jaksi odhadnout, ale zcela jistě se tím zapisujeme stále hlouběji a hlouběji do povědomí veřejnosti, která nás samozřejmě vnímá především jako instituci kulturní, uměleckou, ale řada lidí vlastně nás nemá úplně spojenou s tou činností nakladatelskou, takže tohle si myslím, že je pro nás velmi důležitý, že jsme se ukázali i v jiné poloze, než v té poloze umělecké.
0: Možná by posluchače zajímalo také to, jak a kde jste se propojili s Pavlou Pečinkovou, i když o ní je tedy známo, že ona se specializuje na Josefa Čapka, tak jestli byste mohla ve stručnosti třeba říct, jak k této spolupráci došlo nebo jak se vyvíjela.
1: No, tohle bylo, jak už jsem naznačila úplně na začátku našeho rozhovoru, tak tohle bylo velmi šťastné setkání právě manželů Riesnerových a Pavly Pečinkové, ke kterému došlo už před těmi dlouhými 8, možná už více lety. Ta kniha jako taková se připravovala 8 let. Takže došlo k tomu setkání. Věřím, že to rezonovalo nejen jaksi odborně, ale především lidsky, protože to je při takovém projektu extrémně důležité, aby si ti lidé prostě sedli. Z naší strany, z mé konkrétně strany, já musím říci, že k Pavle Pečinkové chovám neskonalou úctu. Nesmírně si ji vážím, protože si myslím, že není u nás tolik jaksi srdcařů, kteří jsou zároveň i skvělými odborníky. Takže v tomhle tom je pro mě setkání osobně s Pavlou Pečinkovou jako velkým obohacením. A věřím tomu, že to tak bylo, i když se vlastně potkala Pavla Pečinková s manželi Riesnerovými, kteří, jak už jsem říkala, jsou vlastně jaksi hybateli vlastně tady toho celého projektu a osmičky. A to dál, to už víte, to už je historie, všichni to znáte a všichni si můžete podívat, čtenáři a posluchači se mohou podívat na ty krásné 4 knihy, které jsou výsledkem této velmi šťastné spolupráce.
0: To byla Martina Hončíková, výkonná ředitelka nadačního fondu Osmička z Humpolce, která převzala Magnesii literu za rok 2025 za nakladatelský čin a jde o soubor 4 knih mapujících výtvarnou tvorbu Josefa Čapka. Tetralogie nese název Josef Čapek, pracoval jsem mnoho a autorkou je Pavla Pečinková. A já ještě dodám 2 pozvánky a obě se týkají humpolecké osmičky. První z nich je pozvání na vernisáž výstavy Present Perfect, otisky času v současné keramice, která se koná v pátek 15. května 2026 v 18 hodin. Více informací, včetně vstupenek na akci, získáte na Facebooku zmíněné Zóny umění v Humpolci. A druhé pozvání se týká pořadu Radio Report, který jsme natáčeli přímo v Humpolci. Můžete si ho na Rádiu Proglas poslechnout ve středu 27. května 2026 ve 20 hodin a 15 minut.

No a nyní už se přesuneme k dalšímu důležitému aktérovi, jímž je autorka oceněného díla Pavla Pečinková. Ta nám poví nejen o práci na knize. Tak pojďme si tedy poslechnout, co jsme s ní natočili na toto téma loni, tedy v dubnu roku 2025. Pracoval jsem mnoho. Tak se jmenuje čtyřdílný soupis výtvarného díla Josefa Čapka, který dala dohromady historička umění, kritička a pedagožka doktorka Pavla Pečinková. Čapkovi se věnuje už více než 40 let a první díl pod názvem Kresba vydala v roce 2019, druhý díl Užitá kresba spatřil světlo světa o rok později, tedy v roce 2020 a třetí díl Malba pak v roce 2023. Sérii završuje čtvrtý, poslední díl Grafika. Grafický design a sazba jsou dílem studia Toman Design a celý soubor vydal nakladatel Nadační fond Osmička z Humpolce.

0: jak dlouho jste na tomto díle pracovala a jestli byste nám mohla postupně jednotlivé díly představit. Předpokládám, že těm třem prvním se budeme věnovat okrajově a více se ponoříme do té poslední knihy. Můžeme to takhle udělat?
1: Zkusíme to. Já jsem na tom projektu pracovala, řekla bych tak přes 12 let, téměř jako na plný úvazek. Každý ten svazek má v podstatě příbuznou strukturu. Je to pouzdro, ve kterém jsou dva paperbacky. Já jsem si přála, aby Čapkův soupis byl v paperbacku, protože on byl vlastně novinář, nepovažoval se za špičkového umělce, za celebritu, za honoraci, chtěl, aby to bylo pro lidi, pro život a k tomu chtěl, aby to, co dělá, bylo pro lidi a pro život a tomu odpovídá spíš ten paperback. No, ale v tom obrovském rozsahu stránkovém by se to do paperbacku těžko vázalo a tak jsme nakonec zvolili takovou kompromisní verzi mezi monumentální knihou a paperbackem a to je teda dva svazky složené v tom jednom pouzdru. První zelený je věnován kresbě volné, na to navazovala teda kresba užitá, to znamená karikatury, ilustrace a scénografie. Za ty scénografie jsem zvlášť vděčná, ty jsem nespracovávala já. Na tom pracovali pracovníci divadelního oddělení Národního muzea. A je to vlastně jako doposud bylo scénografické dílo Josefa Čapka známo z nějakých 60-100 nebo maximálně 100 ukázek. Se ukáže, že to je 1000 prací, jo, že ten rozsah je daleko větší. V tom to je teda podle mě velký přínos tady tohohle druhého svazku. A třetí svazek, jo, ten je nejdůležitější, ten je věnován malbě a ten obsahuje i bibliografii a soupis výstav a tyhle ty, jako takovýhle aparát. Ta grafika původně neměla být součástí toho soupisu, protože soupis Čapkových volných grafik už jsem publikovala ve spolupráci s Jaroslavem Slavíkem v roce 2009. A už se mně zdálo, že je to zbytečné to znovu opakovat, že přepsat ty rozměry a znovu to vyfotit nebo uplatnit ty staré fotografie. Ale nakladatel, respektive manželé Riesnerovi, kteří stojí za tím projektem Osmička Humpolec, mě nakonec přesvědčili, že si přáli, aby teda, když už jsme dali tomu soupisu takovouhle velkorysou podobu, aby byl stejně graficky zpracovaná i ta grafika. Jo? Aby to mělo všechno stejný kabátek, ať je Čapek teda doma. No, a nakonec mě k tomu přesvědčili také proto, že se uvolila spolupracovat na tom čtvrtém svazku docentka Alena Pomajzlová, která se zabývala a už publikovala také dříve soupis Čapkových obálek. Takže tím pádem to opakování toho mého soupisu začalo mít smysl, že to nebudou jen volné grafické listy. Navíc to si strašně přál zeť Josefa Čapka, ten litoval, že jsou to jen volné grafické listy a že by chtěl, že je škoda, že tam nejsou zastoupeny i Čapkovy linořezové ilustrace, které se nezachovaly v těch autorských nátiscích, které se zachovaly jenom v těch publikacích, protože to bylo tištěno z Čapkových původních matric. Takže jsem tam doplnila i teda, to se mi tehdy zdálo strašně náročné a tak teď jsem na to měla čas v důchodu, tak jsem tam doplnila i ty grafiky, které jsou známé jen z továrních otisků. No a navíc k tomu přistoupil i ten soupis obálek, takže teď je opravdu ta grafika jako co nejúplnější. No, takže teď ten nový kabát má teda smysl.
0: To jsou čtyři knihy, jsou vlastně vložené

0: do takového kartonu, což je praktické, už jsem to někde viděla, to se mi líbí velmi. Ještě mě napadá taková věc, knihy jsou čtyři, jsou velmi jakoby obsáhlé, jenom ten soupis v prvním díle kresba obsahuje 3,5 tisíce položek a komplet soupis má přes 7 tisíc položek. Už z toho vyplývá, že Josef Čapek byl tedy hodně plodný, tak předpokládám, že i ten název Pracoval jsem mnoho se odvíjel od této skutečnosti. Je to tak? Nebo proč ten název? Ještě by mě zajímalo.
1: No samozřejmě, Čapek se uplatnil v řadě oborů, protože to byl člověk živý, pohyblivý a v podstatě věnoval se výtvarné kritice, věnoval se žurnalistice, věnoval se literární tvorbě, kreslil, maloval, pracoval na ilustracích, na karikaturách, na scenografii, má dokonce několik návrhů užitého umění, jako návrhy na známky nebo na textil. A vlastně ve většině z těchto oborů znamenala ta jeho tvorba významný přínos pro české moderní umění a každý z těch oborů by téměř stačil na jednu samostatnou kariéru. Takže pracoval opravdu mnoho a navíc ten název je vlastně citací jeho povzdechu v knížce Psáno do mraku, kde říká, pracoval jsem mnoho až nad své síly a končí ten citát, kdo můžete, šetřte víc svým životem. Takže to je autentický Čapek, ten název.
0: No, ale v podstatě vy jste se taky napracovala hodně, že? 12 let, když jste na tom pracovala, tak to je taky. No, se dá říct, že jste také pracovala mnoho.
1: No, musím říct, že mě to až potom někdy přišlo jako nerozumné. Protože opravdu jsem nad tím sedávala až 10 hodin denně, když bylo zle. Jo, když byli. A skutečně 10 let nebo 12 let na plný úvazek něco takového. Já jsem si říkala, proč jsem si to vymyslela takhle. Protože ty jako nešlo jenom o ten soupis, že jo, pak každý ten svazek obsahuje jako monografickou studii, jako úvodní text, který jako má kolem těch 100 stran. Pak jsme si k tomu vymysleli obrazové pásmo, aby ty Čapkovy práce vyzněly, aby nebyly reprodukované jen v tom soupisu, jen v tom malinkém formátku velikosti krabičky od cirek nebo známky. A všechny ty obrázky musíte popsat a všechny musíte odatovat a všude musí být rozměry a majitelé a copyrighty a tohle bylo na tom vlastně ta největší otročina. A teďka někde Čapek tento pojmen, někde se ty názvy zvlášť u těch grafik liší, takže jako si uhlídat, aby to jednou byla hlava muže a jednou hlava muže v klobouku a hlava muže s knírkem. No.
0: Mě už se z toho dělá špatně, jenom to poslouchám, protože jsem taky jednu knihu dávala dohromady a přesně úplně to vidím. Zeptám se vás, věnovala jste tomu opravdu kus života, 12 let je 12 let, nicméně dotáhla jste to do finále, ale přesto se vás zeptám, co bylo nejtěžší na té práci a naopak, co vás nejvíc na té práci těšilo?
1: No, nejtěžší asi bylo vydržet, protože jako ta knížka, když se začíná koncipovat, tak to vypadá snadno. Tak člověk vidí tu strukturu toho textu a jak to bude plynout a pak jako je potřeba ty formulace dotahovat, je potřeba si to uhlídat a pak opravdu té zajímavé práce tam bylo vlastně míň než toho otrockého soupisu, který může dělat kdokoliv. Jo, ale na druhou stranu nemůže, protože tam je potřeba hlídat ten celek a v tom celku, jako soupis v obrázku, třeba jsem využívala studentku, která mi to přepisovala z kartiček do databáze. Jo, takových mechanických prací je strašně moc, které si člověk musí udělat. To bylo nejtěžší. Ale zase je to vyvážené tím, že berete ty věci do rukou, že s nimi jste, že s nimi žijete a že vlastně pořád jsem objevovala, jak je ten Čapek skvělý umělec, poctivý a jak je schopný i v právě ta grafika, někteří mají tu grafiku vlastně nejradši z Čapkovy tvorby, protože Čapkův taková maxima byla dosáhnout maximální intenzity výrazu při minimálních výtvarných prostředcích. Jo, a tohle toto se skvěle daří právě v té grafice. No, on se soustředoval na začátku v tom období předválečné avantgardy. On byl zaujat možnostmi moderní výtvarné formy. A někdy až posedle jakoby zkoumal, kam až může dojít v té redukci výtvarných prostředků, aby to dílo, ta práce měla pořád ještě tu výpovědní hodnotu a měla svou sílu. A tady tahle ta formová ekonomie, ta se mu skvěle dařila právě v té grafice. A to je čtvereček, je kolečko a je to člověk. Jo, to, a to umí jen Čapek. Takže tohle bylo moc pěkný na té práci.
0: A ještě se zeptám, ty obálky už byly také publikované?
1: Ty obálky paní Pomajzlová také už jednou publikovala, ale pro tento projekt vlastně ten svůj úvodní text jako postavila zase dál jinám. Podívala se na to z pozice těch nakladatelů, nikoli z pozice vývoje samotného Čapkova díla. Takže to je velice zajímavá studie. A vlastně ty obálky, díky těm obálkám je Čapek vlastně znám ve světě a mnozí si pod pojmem Josef Čapek vybaví především jeho knižní obálky. Takže a vlastně poprvé tady teď vychází pohromadě Čapkova grafická tvorba, jak volné listy, tak ty obálky, protože Čapek úplně nerozlišoval volné a užité. Jo, u něj i to, co bylo užité, tak tomu věnoval stejnou pozornost jako volnému. Samozřejmě ty obálky jeho jsou naprosto originální, to nemá ani ve světové tvorbě obdobu. Ale i ty jeho ilustrace, já jsem se tam místy zaměřila na srovnávání, když třeba ilustroval román Zajícův, tak jak vypadaly dobové ilustrace romána Zajícova ve světě, ve Francii nebo v Německu. No to se nedá srovnat, to je konvence proti autorské řeči. To je Levana, jako tam prostě na té užité tvorbě se dá doložit, jak Čapek překračoval hranice těchto oborů.
0: Co je na Josefu Čapkovi tak výjimečné?
1: No pro mě byl prostě jedinečný. Můžeme zmiňovat rozsah jeho tvůrčích zájmů, který nemá obdoby. Můžeme se odvolávat na originalitu jeho výtvarné i literární tvorby, i na hloubku a závažnost jeho činnosti publicistické. Ale když bych to měla nějak shrnout, tak pro mě je Čapek jako umělec této generační vrstvy naprosto jedinečný v tom, že tak závažné, mnohostranné a originální dílo, ale hlavně takovou závažnou výpověď o člověku a jeho vnitřním i vnějším světě, o společnosti První republiky, tak mnohostranou a hlubokou nepodal podle mě žádný umělec z jeho generace. Tu Čapkovu výjimečnost já osobně spojuji s etikou jeho tvorby. Ono to zní divně, protože jako někdy se mi lidé ptají, no tak jako protože si ceníš jeho poctivosti, jeho vážnosti, jeho odpovědnosti k tvorbě, to ještě neznamená, že teda ty obrázky jsou skvělé. Ale ty obrázky jsou s touto odpovědností a s tou etikou jeho tvorby souvisí. Čapek nechápe umění jako profesi, zábavu nebo prezentaci. Pro něj to není žebříček ke slávě nebo bohatství. Od mládí, jak později píše, to považoval za to nejzávažnější z lidského činu. A za svůj úkol si už od začátku bral to svědectví, tu výpověď o člověku. Když dostal v roce 34 otázku, co má člověk z umění, odpověděl, vždyť co je obsahem každého umění než člověk. Než člověk, tedy v něčem ba přemnohém každý z nás. Než život, tedy zase v přemnohém každý z nás. Než tento svět uprostřed nezměřitelnosti vesmíru, to všechno, co bylo, jest a bude a v čem jsme nyní my. Takže on usiloval postihnout tady, vlastně, nebo on se snažil podat takovou univerzální výpověď o vnitřním světě člověka 20. století. Tudíž vlastně nepřijímal žádné konvence, nesnažil se přizpůsobit svou tvorbu nějakým vnějším požadavkům, ale vycházel právě z tohoto zásadního poslání. V podstatě už v roce 20, ještě když začínal, psal, co jest. Ano, jest člověk a smysl života. To není otázka obsahu v malbě, je to otázka zároveň původu a určení. A na tuto otázku, co jest, odpovídá pořád a odpovídá po svém. A to je samozřejmě otázka nezodpověditelná definitivně. To nemá jedinou odpověď. A proto, že na tu otázku musí odpovídat za sebe tady a teď v tomto okamžiku a co nejpoctivěji. A proto ta jeho tvorba má takovou sílu. On to, co jest, pozoroval a vnímal velice intenzivně a uměl to, co poznal, to, co uviděl, převést do jednoduchých, originálních a sdělných výtvarných znaků tak, aby to komunikoval nepojmovým způsobem a ty jeho obrazy, jeho grafiky, jeho kresby v podstatě zpřítomňují, nikoli znázorňují lidi nebo člověka a jeho svět. A to dokázal jako málo kdo. A ještě bych zdůraznila jeho vnitřní svobodu, která právě díky té vnitřní svobodě opět má jeho dílo to napětí a tu sílu. Já bych řekla, že umělci 20. století nebo první půlky 20. století, i když vlastně řekla bych celý 20. století, zdůrazňují svobodu a originalitu, ale zároveň se šikují do skupin a podřizují kolektivním programům, protože ten společný postup je prostě snadnější. Josef Čapek se nepodřizoval nikomu a ničemu. Pro něj to byla ta podstatná výpověď. Jak v těch 30. letech potom dokonce definoval tu podstatu umění jako konfrontaci s bytím. Něco naprosto zásadního. To se v podstatě nenosilo v jeho době a nenosí se ani teď. Takže v tom je pro mě Čapek jedinečný a proto na něj nedám dopustit.
2: Mně se líbí, jak zhrnul koncem 30. let svůj celoživotní postoj do věty. Nechci býti, nemohu býti dlažební kostkou, jen mne tedy nechte neopracovaného a neužitečného vlomu.
1: Tak to přesně
2: si, to asi tak vystihuje, jak jste to teď řekla.
1: Ano.
3: A to je z dnešního pořadu Na stole je téma vše. Ohlédli jsme se v něm za loňským rokem, v němž spatřili světlo světa kvalitní knihy a ty nejlepší si odnesli titul Magnesia Litera 2026. Za 25 ročníků pořadatelé této soutěže ocenili bezmála 250 knih. Za pozornost vám, milí posluchači, děkuje a od mikrofonu se s vámi loučí Iva Horká.

Je okolo 1 hodiny ráno, pátek, 15. květen 2026. Začíná blok komorní hudby a na Proglasu dnes budeme poslouchat skladby Bedřicha Smetany v podání klavíristy Ivana Klánského. Postupně zazní Lesní city a dojmy, Romance G-moll a České tance. Příjemný poslech.

Dozněly klavírní skladby Bedřicha Smetany v podání Ivana Klánského. Postupně jsme slyšeli Lesní city a dojmy, romanci G-moll a České tance. Proglas přebírá relaci Rádia 7.

Je Bůh pravdomluvný, když něco konkrétního slíbí, naplní to? V minulém zamyšlení jsme zanechali nejbližší Ježíšovi učedníky ve stavu očekávání. Starozákonní boží zaslíbení daru Ducha Svatého pro izraelský národ jim Ježíš aktualizoval a hovořil o tom, že po svém odchodu jim pošle Ducha Svatého jako parakléta, přímluvce, zastánce. V posledním rozhovoru to zaslíbení ještě více upřesňuje a říká: zůstaňte tady, nikam nechoďte, dokud se to nestane. Učedníci jsou tedy spolu, modlí se a očekávají. A po 10 dnech je to tady. Zaposlouchejme se do toho, jak událost líčí autor biblické novozákonní knihy Skutků apoštolů ve 2. kapitole, verších 1 až 4. Když nastal den letnic, byli všichni spolu na jednom místě. Náhle se ozval zvuk z nebe, jako když se žene prudký vítr, a naplnil celý dům, kde seděli. A ukázali se jim jazyky, jako by z ohně, které se rozdělovaly, a na každém z nich se usadil jeden. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. Učedníci byli naplněni Duchem Svatým, což je v knize Skutků jev označovaný na různých místech i dalšími jinými slovy, jako křest Duchem Svatým, sestoupení Ducha Svatého z mocí, přijetí či vylití Ducha Svatého a podobně. Apoštol Petr shromážděným lidem vysvětluje, že se právě naplňuje proroctví starozákonního proroka Joela,